0: Korea odvolá svého velvyslance na Ukrajině, oznámilo to jihokorejské ministerstvo zahraničí. Je to kvůli sporu kolem předání dvou severokorejských zajatců do Jižní Koreje, kteří na straně Ruska bojovali na Ukrajině. Soul žádal po Kyjevu omluvu za to, že porušil dohodu a o zajatcích veřejně informoval. Ukrajina tvrdí, že smlouva o utajení neexistovala.
1: Podle jihokorejské prezidentské kanceláře sice písemná omluva z Kyjeva do Soulu dorazila, ale Jižní Korea ji považuje za velmi formální a nedostatečnou. Současně ale jihokorejské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že Soul doufá, že všechny sporné otázky mezi oběma zeměmi budou vyřešeny smírně a konzultace s Ukrajinou proto budou pokračovat. Jižní Korea trvala na utajení informace o poskytnutí azylu oběma severokorejským vojákům z důvodu bezpečnosti jejich rodin v KLDR a také proto, že se dlouhodobě snaží zmírnit napětí mezi oběma korejskými státy a obnovit mírový dialog. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
0: Sport. Sparta v hokejové Tipsport Extralize proti Kometě Brno ztrácela 2 góly, přesto dokázala v závěru při hře bez brankáře srovnat. V prodloužení pak mohl rozhodnout obránce Ronald Knot, ale netrefil odkrytou branku. Z vítězství 4-3 se nakonec radovala Kometa. Ve druhém čtvrtečním zápase Plzeň porazila České Budějovice 4-1. Judista Adam Kopecký do čtvrtfinále mistrovství světa v Baku nepostoupil. Ve třetím kole podlehl Francouzi Mitrovičovi. David Klamert ve stejné kategorii do 90 kg vypadl hned v úvodu šampionátu, když prohrál s Francouzem Ngaiapem Ambuem. A pro Klamerta to byl poslední zápas kariéry a mrzelo ho, že ho prohrál předčasně po 3 trestech.
2: Je to hrozný, jsem naštvaný, nemám moc slov. Soupeř prostě chtěl dělat jenom aktivitu, vůbec nechtěl hodit a mě tohle štve, já se chci prát. Dvakrát mi tam utekl řininky a stejně vyhrál na aktivitu, já už tomu nerozumím. Jsem naštvaný, takhle jsem si to představoval.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D8 u sjezdu na Roudnici a překážka na dálnici D11 na trase Sadská Poděbrady. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem narazilo osobní auto do svodidel. Je to zhruba hodina. Za sjezdem na Roudnici nad Labem mezi kilometry 32 až 33 a úsek je volně průjezdný. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za zavřeným sjezdem na Sadskou stojí dodávka s přívěsem. 33. kilometr, je to v omezení, blokuje pravý pruh, kolona se tam netvoří. Na D1 z Brna do Ostravy i teď pomalej za sjezdem z exitu 236 na Ivanovice na Hané na mostě nad dálnicí stojí nákladní auto s defektem. A v Praze noční uzavírky, údržba zavřela Strahovský tunel směr Troja a část komplexu Blanka obou směrně mezi Strahovským tunelem a sjezdem na Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme jasno až polojasno a teploty 11 až 15 stupňů. Tolik zprávy. Máme noční Radiožurnál a Adam Carda.
5: 2:06 ladíte noční Radiožurnál a teď nás čeká tradičně soutěž, a to o právě vyšlou knihu švédského autora Johana Theorina a jedná se o severský mysteriózní thriller Lesní sny. S hlavními hrdiny uvíznete v opuštěném odlehlém kempu uprostřed švédských lesů, a to díky bouři, ovšem ta bude to poslední, co bude naše hrdiny trápit. Víc neprozradím, to si přečtěte sami, až knihu vyhrajete. Máte-li o ní zájem, tak právě teď můžete vytáčet 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A připomínám, že hrajeme o právě vyšlou severskou krimi.
3: Noční Radiožurnál a Adam Carda.

0: Gareth Gates v nočním radiožurnálu a teď jdeme soutěžit.
1: Ať se vaše sny nepromění v noční můru. Poznejte díky radiožurnálu osamělý kemp uprostřed švédských lesů, sledujte bouři, která se přežene nad krajinou a místo odřízne od okolí. Na povrch začne vyplouvat něco, co mělo zůstat dávno pohřbené. Vzpomínky na dávnou tragédii a zlo, o němž není jisté, zda patří pouze do světa živých. Severský thriller Lesní sny od klasika švédské krimi Johana Theorina dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru jsme si připomněli, pojďme teď zjistit, tedy kdo z vás už je připravený na telefonní lince soutěžit s námi. Haló, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
2: Ahoj všem, Karel.
0: Karle, já vás zdravím. Než se ještě pustíme do soutěže, tak se zeptám, čtete rád severskou krimi?
2: No, skoro vlastně ani ne, to bude možná první, no.
0: No, tak uvidíme, jak to dopadne. Dnešní otázka se totiž bude týkat severských kriminálek, ale předtím ještě se vás seznámím s pravidly. Nejprve přečtu otázku, k ní budou tři možnosti, jedna z nich je hledaná správná odpověď. Jste připraven?
2: Jo, jo.
0: Tak jdeme na to. Dneska se podíváme blíž na autory severských kriminálek, mezi které patří právě i Johan Theorin. A dneska se ptáme, který z následujících spisovatelů nepatří mezi autory takzvané severské krimi. Za A. Henrik Ibsen, za B. Jones B., za C. Stieg Larsson.
2: Ačko.
0: Ačko. Henrik Ibsen. Dramatik a básník, který žil v 19. století a tedy i na začátku 20., ale každopádně to nebylo období, kdy se psala severská krimi, takže naprosto správně, já vám gratuluji.
2: Tak hurá, jupi čerté.
0: Tak to dopadlo, jsem samozřejmě rád společně s vámi.
2: Já taky.
0: Poprosím vás, jenom tedy vydržte mi ještě chvilku na telefonu. Díky.
2: Taky.
0: A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit opět zítra v tradičním čase v nočním radiožurnálu po zprávách ve 2 hodiny.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Počet technických lycejí se v Česku za poslední 4 roky téměř zdvojnásobil. V roce 2023 jich bylo 43, teď už jich je 74. Současně přibývají i soukromá lycea provozovaná technicky zaměřenými firmami. Ty si tak chtějí vychovat vlastní odborníky v nedostatkových oborech. Právě takové technické lyceum mají v Nové Pace. Do prvního ročníku nastoupilo 15 studentů, z toho 4 dívky.
1: Dobrý den, moc vás zdravím dneska ve výuce. Dneska se podíváme opět na to, co jsme se dozvěděli v průmyslovém designu. Co jsme se dozvěděli, že musí splňovat průmyslový výrobek.
2: Je sériové vyrábění.
1: Výborně, je sériové vyrábění.
3: Matouš dojíždí do školy denně z Lomnice nad Popelkou.
4: Mě nejvíc asi zaujalo to, že to je technická škola. V těch hodinách dostáváme velký prostor k tomu se vyjádřit, třeba jako jak my to vidíme, nebo co bychom třeba na tom upravili, dáváme zpětnou vazbu učitelům.
5: Já jsem původně chtěla jít na gympl, ale říkala jsem si, že bych opravdu si chtěla taky šáhnout do toho, jak to opravdu funguje. Zaujaly mě tady ty praktické předměty.
3: Studenti se tady učí základ, čili matematiku, češtinu a jazyk, angličtinu nebo německý jazyk. Důležité jsou právě ty technické předměty.
6: Kromě toho, že si dáme skvělé základy matematiky a fyziky, tak z toho budeme čerpat pro předměty, jako je třeba průmyslový design, stroje systémy, optická vlákna anebo další mechanismy, které se vlastně běžně dneska používají v průmyslu.
3: Radka Splítková.
6: Máme přímo od našeho zřizovatele možnost si vytáhnout odborníky z praxe, kteří jim dají ochutnat už dneska vlastně ten průmysl. Máme navázáno několik různých spoluprácí napříč tím oborem. Saháme si třeba do pražských firem nebo i na univerzity.
3: Myšlenka založit technické lyceum tady v Nové Pace je stará už několik let.
7: Naše škola navazuje na technickou tradici v regionu. Nová Paka byla v minulosti spojena s průmyslovou automatizací, s elektronikou, s precizním obráběním, s technickým vývojem. Naše první technické lyceum chce tuto tradici posunout směrem k oborům 21. století.
3: Říká Markéta Petrová, člen dozorčí rady a personální ředitelka SQS Vláknová optika akciové společnosti. Škola hodlá spolupráci s nejrůznějšími institucemi dále rozšiřovat. Z Nové Paky Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.

0: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
1: Teď chtějí jediné, dožít doma.
2: Cítím se tu velmi dobře.
3: Doma je doma?
2: Určitě, jsem ve svém prostředí, mezi známými blízkými lidmi.
0: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
1: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
3: Vy si sundáváte zdravotnický batoh?
4: Můžu změřit tlak teda?
5: Ano.
0: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
3: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle. Tam tancovala na gondole.
6: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
1: Poslední přání.
0: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
1: Každý všední den, krátce po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
7: Máme 14:30. Martin Matějka připravil stručné zprávy.
8: Husinecká nádrž na Prachaticku se dostala na nejnižší provozní hladinu. Vyschla jako první v Česku, informovalo o tom Povodí Vltavy. Důvodem je extrémní sucho a nedostatek srážek. V zásobním prostoru už není žádná voda. Nádrž teď vypouští jen tolik vody, kolik do ní přitéká. Prostor, kde se Ura drží trvale, je zatím naplněný. Spojené státy uvalily na Irán nové sankce, které se zaměřují na plavidla přepravující ropu nebo petrochemické výrobky. Informovalo o tom americké ministerstvo financí. To se tak snaží omezit iránské financování války se Spojenými státy. A ty v červenci znovu zavedly blokádu iránských přístavů a tento krok má ještě víc omezit možnosti prodeje iránské ropy. Veterináři zavedli od 1. října povinné vyšetřování na virus, který se letos nově vyskytl u hospodářských zvířat v Evropě. Státní veterinární správa o tom informovala ve čtvrtek. Jde o virus, který je nebezpečný hlavně pro chovy skotu, koní, ovcí a koz, pro člověka ne. A pražské letištní odbory se příští týden sejdou kvůli pokračování stávkové pohotovosti. Podle Marka Sedláka, předsedy jedné z odborových organizací, zvažují její ukončení. Stávkovou pohotovost odbory vyhlásily 21. července. Vadil jim výběr nového šéfa letiště Radomíra Lašáka, kterého do vedení dosadilo ministerstvo financí. Lašák vedl české aerolinie v době jejich úpadku.
1: Sport.
8: České fotbalistky rozehrají semifinále baráže o postup na mistrovství světa. V Pardubicích v 7 hodin večer přivítají Skotsko, proti kterému se pokusí získat výhodu před úterní odvetou na hřišti soupeře. Pokud dvojzápas zvládnou, čeká je ještě souboj s vítězem duelu Švédsko-Litva. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové usilují o první účast na velkém turnaji.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na dálnici D1 u Prahy a v Praze uzavírka. Na pražském okruhu směr dálnice D1 je za sjezdem na Ořech noční uzavírka. Na kilometru 16,5 kvůli opravám mostu zavřený levý pruh. Úsek je dlouhý zhruba 200 metrů a místem projedete plynule. Na silnici 101 z Prahy do Třebotova havarovalo osobní auto. Pozorně projíždějte za Radotínem u odbočky na Kosoř. A v Praze je od středy neprůjezdná Vídeňská ulice. Za jižní spojkou směr Krč pod mostem pokračuje odklízení následků nehody nákladního auta s vrtnou soupravou. Objíždí se po ulicích v Podzámčí a Sulické. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Teď v noci se ochlazuje na 9 až 5 stupňů, při slabším větru až na 3 stupně. A přes den pak čekáme zpočátku jasno až polojasno. Od severozápadu bude oblačnost přibývat. Večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě naměří až 17 a na horách většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
10: V pátek 9. října pokračuje noční vysílání Radiožurnálu a pokud máte v plánu podrobněji sledovat víkendové volební klání, anebo si nejste jistí, co všechno si sebou vzít do volební místnosti, tak navštivte i rozhlas.cz, tam už je připravená celá sekce věnovaná volbám, najdete tam podrobné informace k senátním i komunálním volbám, kandidátky a také návody, jak správně volit, takže komplet servis na jednom místě. Podívejte se tam a já už dál posílám Coldplay s písní In My Place.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Nevěra a morálka za času ruské války na Ukrajině. Tak by se dal shrnout snímek Minotaur, který míří do českých kin. Jak se dívá na ruskou současnost, tak nejen to uslyšíte v nočním radiožurnálu od našeho filmového kritika Pavla Sladkého.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než boju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znát.

0: Minotaura, film ruského režiséra Andreje Zvjaginceva. Oceněný velkou cenou na festivalu Cannes, měl ve středu českou premiéru v Praze na festivalu B2 Cannes. A příští týden vstoupí do českých kin. Vypráví o podnikateli z menšího ruského města, který má nevěrnou ženu a ruská invaze na Ukrajinu vytváří tlak na jeho firmu.
1: Ona mě změní. Já chci znát, kdo on.
2: У нас вообще-то идет специальная военная операция. Нам нужно мобилизовать 150 военных обязанных.
0: Minotaura viděl i náš filmový kritik Pavel Sladký a mluvil o něm ve vysílání Radiožurnálu s moderátorem Jiřím Chumem.
3: Předpremiéra Pavla Sladkého. Recenze filmového kritika Radiožurnálu.
4: Proč je hrdinou filmu právě ruský podnikatel?
5: Jde na něm ukázat hned několik věcí. Ten Gleb Morozov, ten titulní hrdina toho filmu nebo ústřední postava toho snímku, jednak řeší situaci ve firmě, ve které na podzim roku 2022 mizejí lidi, kteří utíkají z Ruska, aby nemohli být mobilizováni. Zároveň se šíří další panika, zároveň on řeší to, že jeho žena mu je nevěrná patrně a zároveň do toho sleduje vývoj své země, vývoj své firmy, všechno tohle se v něm protíná a vytváří to obraz vlastně Ruska jako takového nebo toho, co se děje s humanitou v Rusku.
4: Kdo je Andrej Zvjaginsev a jak vypadá Minotaur do jeho filmografie?
5: Andrej Zvjaginsev je režisér, který fascinuje filmový svět už od svého debutu, od filmu Návrat, který vyhrál Benátský filmový festival v roce 2003. Od té doby natočil už několik filmů a potom ho velmi těžce zasáhl covid. On se v podstatě ocitl na pokraji smrti kvůli covidu. Delší dobu nenatáčel a tohle je jeho comeback. A Minotaurem v podstatě navazuje tam, kde skončil. To znamená jednak z hlediska filmové formy, jednak z toho, na co se chce zaměřit v současné ruské společnosti, na jaké morální společenské otázky, na zobrazování rodiny. V tomhle všem pokračuje v tom, jak ho známe z filmu, jako je třeba Leviatan, jedno z jeho mistrovských děl.
4: Jak Minotaura hodnotíš?
5: Je to film, který režijně velmi přesně a velmi soustředěně zachycuje to, co se děje nebo před několika málo roky dělo v ruské společnosti, která aspoň v těch vyšších, bohatších patrech si myslela, že válka a na ně nemusí úplně dolehnout, že to není jejich problém, který by museli řešit. Tenhle film ukazuje pravý opak a ukazuje na nějaký morální rozklad, který prostupuje jak tou rodinou, tak takovým oligarchickým jednáním, nechci naznačovat víc, které ten film přináší na plátna a v tom je velmi soustředěný a velmi působivý.
4: Minotaur má po české premiéře, příští týden vstupuje do českých kin, hodnotil ho náš filmový publicista a kritik Pavel Sladký. Pavle, díky, nashledanou.
5: Díky, hezký den.
3: Předpremiéra Pavla Sladkého. Recenze filmového kritika Radiožurnálu.

0: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava po 30. Výjimečné dokumenty z Česka i ze světa. Portrét Radky Denemarkové, život průkopnice queer filmu Barbary Hammer, útok na Salmana Rushdieho, Louis Buñuel a Frederick Weissman v sekci filmy, které změnily svět. A inspirační fórum, humor, mapy, korupce a změna. A navrch hudba a program pro děti a dospívající. Od 23. října do 1. listopadu v Jihlavě a poté online. Přijďte myslet filmem. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn doplní Martin Matějka.
2: Dnes začínají volby do obecních zastupitelstev a do části Senátu. Ukrajinští vyjednavači budou dnes a zítra mluvit se Spojených státech o konci války s Ruskem. Hokejisté Komety Brno vyhráli v Tipsport Extralize na Spartě 4-3 v prodloužení. A dnes bude jasno až polojasno, od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť a teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Dnes se po celém Česku otevřou volební místnosti, lidé budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí, to je zhruba o 5 tisíc míň než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude, je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat taky senátory, letos skončí mandát 1/3 z nich. Volit můžou lidé dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14 hodin. Lístky najdou voliči ve svých poštovních schránkách, případně si můžou vzít nové přímo ve volební místnosti. Ukrajinští vyjednavači dnes přiletí do Spojených států, 2 dny budou s americkou stranou jednat o konci války s Ruskem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zároveň vyzývá šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, aby na Moskvu víc tlačil. Washington chce ještě do konce října dostat k jednomu stolu Kyjev i Moskvu.
4: Zelenský od Trumpa žádá, aby na Rusku přitvrdil. Šéf americké diplomacie Marco Rubio ale v rozhovoru pro řecký deník připustil, že dohoda je zatím v nedohlednu. Válka podle něj uvízla na mrtvém bodě, protože Rusko chce celou Doněckou oblast a to je pro Kyjev nepřijatelné. Washington se proto snaží aspoň o to, aby si obě strany přestaly ničit energetiku. O takovém příměří by Američané, Ukrajinci i Rusové mohli jednat ještě v říjnu v Abu Dhabi. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Silničáři zprovozňují kamery úsekového měření na dálnici D2 a kontrolovat mají 2 úseky od Blučiny ve směru do Brna. Je to na žádost policie. Chce tím zabránit tragickým nehodám, které se v minulých měsících na dálnici staly. Podrobnosti přidá reportér Tomáš Kremer.
5: Problémy jsou způsobené rekonstrukcí dálniční křižovatky D1 a D2. Tvoří se kvůli tomu dlouhé kolony, do kterých někdy rychle jedoucí řidiči nestihnou včas dobrzdit. V srpnu se v kritickém úseku mezi Blučinou a Brnem těžce zranila žena s dítětem, v červenci jeden řidič a v červnu při 3 nehodách umřeli 4 lidé. Instalované kamery mají bezpečnost provozu zvýšit. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že je naplno provozní nejpozději v listopadu, kdy hříšníkům začnou chodit pokuty. Z Brna Tomáš Kremr, Radiožurnál.
2: Škoda Auto kvůli problémům u dodavatele musí i tento týden redukovat počet směn. Problémy s dodávkami dílů pro automobilku se dotkly také modelu Kodiaq vyráběného v Kvasinách na Rychnovsku. Napsal to 14. deník odboru automobilky Škodovácký odborář.
6: Automobilka se potýká s nedostatkem kabelů pro elektromobily Enyaq a Elroq vyráběné v Mladé Boleslavi. Škodovácký odborář píše, že model Peak se vyrábí bez omezení. Vedení firmy zopakovalo, že eviduje omezení u jednoho ze svých dodavatelů náhradních dílů. Z Mladé Boleslavi Radek Duchoň, Radiožurnál.
3: Sport.
2: Sparta v hokejové Tipsport Extralize proti Kometě Brno smazala v závěru dvougólové manko, přesto doma prohrála 3-4 v prodloužení. A ve druhém čtvrtečním utkání Plzeň zdolala České Budějovice 4-1 a dvakrát skóroval obránce Robertson. Jihočechům se navíc už v 9. minutě zranil brankář Strmeň, kterého musel bez rozcvičení nahradit Mařík. Jak to ovlivnilo plzeňské střelce, popsal útočník Jan Schleis.
7: Pro druhého golmana, který skočí do rozjetého zápasu, tak to není optimální, takže určitě pokyny byly, aby jsme na něj stříleli. A já nevím, jestli už chytal, nebo jestli to byl první zápas. Chvíli to z něj padalo, ale určitě pokyny jsou vždycky, kdykoliv se mění golman, tak každý mužstvo to má, že se má hned na něj střílet.
2: Plzeň se díky výhře posunula na 4. místo tabulky a v neděli nastoupí v Brně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: překážky na D48 na Novojí Čínsku a neprůjezdná silnice na Sokolovsku. Na dálnici D48 z Nového Jičína ve směru na Olomouc pozor u sjezdu na Jeseník nad Odrou. V omezení na 8. kilometru jsou na vozovce rozházené kužely. Silnice 230 z Bečova nad Teplou do Mnichova neprůjezdná. Za odbočkou na Otročín odklízí spadlý strom. Omezení kvůli spadlým stromům obvykle netrvají dlouho. A na silnici 101 z Prahy do Třebotova zasahují u nehody osobního auta záchranáři. Havarovalo za Radotínem u odbočky na Kosoř. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den čekáme zpočátku jasno až polojasno, od severozápadu bude oblačnost přibývat. Večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť, nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carde.
1: Přeji příjemnou noc, dnes je pátek 9. října a vyladíte 6 minut po třetí noční radiožurnál. Náměstí v centru Chomutova se na 2 dny proměnilo v dějiště dopravních nehod. Hasiči mezi sebou totiž soutěží ve vyprošťování zraněných. Na historicky první mistrovství republiky v této disciplíně vás vezmeme už za okamžik.
3: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: To byl Shawn Mendes v nočním radiožurnálu. Vyprostit co nejdříve posádku z havarovaného vozu a předat ji záchranné službě. To je úkol pro 14 hasičských týmů z celého Česka na historicky prvním mistrovství republiky. Soutěží přímo na náměstí v centru Chomutova. Rozhodčí hlídají jak výsledný čas, tak spolupráci jednotlivých hasičů i bezpečnost zásahu.
1: 18, jo? Hraný, majte krejt. Nástroje odnášet.
2: Hasiči se radí, jak nejlépe vyprostit zraněnou osobu z vozidla.
1: Schopnej z hlavou jít celou dobu.
2: Podle Petra Klímy, náměstka ředitele hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, změří své síly družstva hasičů z celého Česka vůbec poprvé.
3: Dnešní část tvoří samotné mistrovství hasičského záchranného sboru vyprošování a je tady 14 týmů jednotlivých zase krajů. V takovém rozsahu to ještě nikdy pořádáno v novodobé historii nebylo.
2: U mikrofonu mám Jiřího Kroupu, zástupce hlavního rozhodčího celého klání.
4: Dochází k hodnocení oblasti taktiky, tam vlastně se hodnotí rozhodovací proces velitele zásahu, potom oblast techniky, kde se hodnotí, jak ten tým pracuje s těma nástrojema, které vlastně jsou určený k zásahu těch dopravních nehod. V neposlední řadě je to přednemocniční péče toho zraněného pacienta.
2: Je nějaký čas průměrný, za kolik by měli ti hasiči stihnout vyprostit tu posádku?
4: Hasiči na ten soutěžní pokus mají 20 minut, aby úspěšně provedli veškeré ty úkony, které mají ohledně taktiky, techniky i ty přednemocniční péče.
2: Jiří Šilhán, velitel zásahu hasičů Libereckého kraje. Jak jste vyprošťovali osobu pátými dveřmi, protože ten vůz byl naražen na jiný havarovaný vůz?
5: Je to častá situace, protože osoba se ideálně vyprošťuje v ose těla, což při pozici sedače kupředu je pátými dveřmi.
2: Co je podle vás to nejtěžší, abyste získali co největší počet bodů?
5: Nejtěžší je to, že bezpečnost, není to ani z hlediska počtu bodů, ale z hlediska bezpečnosti jak naší, tak toho figuranta soutěže až následně druhotná.
2: Mistrovství České republiky tady v Chomutově v centru města bude pokračovat i v pátek. S nejlepšími českými týmy hasičů změří síly týmy ze zahraničí. Jan Beneš, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: toi.
1: Téměř stovka stromů ve 14 českých městech má na sobě nově zavěšený štítek. Dočteme se na něm například, kolik strom zadrží dešťové vody, jak pomáhá čistit vzduch nebo kolik uloží uhlíku a vyprodukuje kyslíku. Do evropského projektu TreeTech se letos ještě města zapojila poprvé. Cílem je ukázat, jak důležitou roli stromy mají.
2: Teď jsme u jervínu japonského, jak název říká, je teda z Japonska, takže není to úplně původní druh, ale je to velmi oblíbený strom u nás ve městech.
3: Jsme v parku na Karlově náměstí v Praze. Jaroslav Kolařík z Arboristické akademie vybral nemoc velký jervín, u kterého teď budeme měřit různé parametry.
2: Není úplně moc vysoký, což teda ty sofory úplně vysoké nejsou, takže zrovna na to počítání vlastně hodnoty ekobenefitu je to ideální.
3: Vy jste si připravil i nějaké pomůcky, co všechno potřebujete, když chcete vlastně vypočítat hodnotu stromu.
2: Takže já mám u sebe pásmo, kterým měříme obvod nebo průměr kmene, nosím výškoměr, mám u sebe paličku, na krku mám dalekohled, no a samozřejmě mám tablet, do kterého hodnoty zapisuju.
3: Můžeme teď přistoupit k tomu samotnému měření, co je vaším vlastně prvním úkolem?
2: První úkol je udělat fotodokumentaci, následně ve výšce 1,3 metru měříme obvod nebo průměr kmene, jo, takže z téhle strany 1,10 m obvod, 35 cm průměr a to jsou vlastně spolu s výškou a průměr tem koruny, která se krokuje, tak to jsou vlastně vstupní hodnoty, taxon, místo, dendrometrie pro ten náš výpočet.
3: A na co je potřeba ta palička?
2: Tak ještě provádíme vlastně kontrolu interních částí toho kmene, takže tímhle způsobem vlastně zjišťujeme, jestli náhodou v tom stromě není nějaká skrytá dutina.
3: Na základě rozměrů, vitality stromu a dalších parametrů pak odborníci vypočítají například, kolik daný strom dokáže za rok zachytit škodlivých částic ze vzduchu, zadržet vody, uložit uhlíku, vyprodukovat kyslíku nebo jak dokáže ochladit okolí.
2: Tenhle strom vlastně je schopný nahradit 4 MW hodiny za rok, což když přepočteme na provoz klimatizace, tak vychází 18 707 korun za rok.
3: A jak je to třeba s produkcí kyslíku u tohohle jervínu?
2: Ten náš jervín, mladý, relativně nebo středně věký, tak ten bude fungovat výborně. Ten řádově nám dá těch 100-200 dnů prodýchaných jedním člověkem za rok naprosto bez problému.
3: Teď jsme se s Jaroslavem Kolaříkem přesunuli na Karlově náměstí, kousek dál k starému památnému platanu. Hodnota takového stromu bude asi úplně jiná než u mladých stromů.
2: Takže u starých stromů třeba ta bilance produkce kyslíku zdaleka není tak přesvědčivá, ale to neznamená, že nejsou hodnotné. To znamená, že ta jejich hodnota se posouvá z té oblasti fotosyntetické aktivity do té oblasti biodiverzity a dalších prostě souvislostí.
3: Veškeré vypočítané benefity stromu schrnuje osobní štítek velikosti A3, takzvaný TreeTech, který se upevní na stromě a dostupný je také online.
4: Zhruba se kontrolovalo a umístilo 98 štítků na 98 stromů. Základem byly takové dlouhověké stromy, jako jsou duby, jírovce, jasany.
3: Říká k celorepublikovým číslům arborista Jiří Poulík ze společnosti Safe Trees. Cílem kampaně je ukázat na konkrétních příkladech, jaký má daný strom pro město přínos a proč je investice do zeleně důležitá.
4: Když si lidi vědomí, že tam třeba strom zachytí 9 kg nečistot, tak si řeknou, když tam ten strom nebude, no tak ty nečistoty teda dopadnou na nás, nebo na naše auta, na naše domy, do našich domácností. Tohle jsou prostě představitelné věci a díky tomu to město může s těma občanama mnohem líp komunikovat.
3: Kampaň vznikla v roce 2020 v Nizozemsku a letos se jí účastnilo 12 evropských zemí, poprvé i Česko. Štítky všech zapojených stromů si lidé můžou prohlédnout také na webu. TreeTech.eu

0: Radioservis představuje
1: rodinný horor Terezy Verecké Hlubina.
2: Stalo se něco?
3: No ale nic, nemůžou najít kluka.
4: Pohřešuje se.
5: Ale klid, on se objeví.
1: Odhalte tajemství skryté pod hladinou.
6: Budou se tu rojit.
7: Kdo?
1: Martin Mišička, Anna Marie Mišičková, Václav Neužil a další.
8: A letos i konečně nakrmím já.
1: Hlubina. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
9: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy s Martinem Matějkou.
10: Odpoledne se otevřou volební místnosti a Češi začnou vybírat nové vedení měst a obcí. K volebním urnám můžou voliči dorazit od 14 do 22 hodin, zítra pak od 8 ráno do 14. Ve třetině volebních okrsků budou lidé hlasovat taky pro kandidáty do Senátu. Zástupci Ukrajiny budou dnes a zítra jednat ve Spojených státech, řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při návštěvě města Priluky, kde ruská raketa zasáhla obytný dům. Zemřelo tam 22 lidí, včetně 5 dětí. Zelenský taky vyzval šéfa Bílého domu Donalda Trumpa ke zvýšení tlaku na Rusko. Nezaměstnanost v Česku zůstala v září třetí měsíc po sobě na 5%. Bez práce bylo na konci měsíce asi 370 tisíc lidí, informoval o tom úřad práce. Volných pracovních míst bylo v září přes 100 tisíc. V porovnání s loňským zářím míra nezaměstnanosti stoupla. Před rokem totiž byla 4,5%. Tuzemský trh práce ale podle úřadu zůstává stabilní. Spojené státy neobnoví útoky na Irán do listopadových voleb do amerického kongresu. Tvrdí to americký prezident Donald Trump na své síti True Social. Dodal, že Washington s Teheránem vede produktivní jednání. Blokáda íránských přístavů bude ale podle Trumpa dál pokračovat. Spojené státy a Izrael zahájili válku proti Iránu v únoru. Teherán poté omezil provoz v Hormuzském průlivu. To celosvětově zvýšilo ceny ropy.
1: Sport.
10: Golfistka Patricie Maková vede po prvním kole turnaje Korea Championship. V Soulu zahrála 7 ran pod normu hřiště a na nejbližší soupeřky má náskok 2 úderů. Maková může v Koreji vybojovat životní výsledek. Jím dosavadním maximum na Ladies European Tour je 8. místo.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na dálnici D1 u Šmejkalky, další v Praze u odbočky na Kosoř. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady čerstvá nehoda. Kilometry 26 až 25 v omezení u Šmejkalky.
13: A prostě Šmejkalka, směr do Prahy, nabourala tam dodávka zezadu do kamionu, takže už tam stojí a prostě kolony.
12: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy na exitu 308 Hranice stojí kamion. Je na sjezdu vlevo na zebře, zatím jen na blikačích. Na D48 z Nového Jičína do Olomouce na 8. kilometru už uklizeno, bylo tam rozházené značení. A na silnici 101 z Prahy do Třebotova zasahují u nehody osobního auta záchranáři. Havarovalo za Radotínem u odbočky na Kosoř. Počítejte s omezením průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Teď v noci se ochladilo na 9 až 5 stupňů při slabším větru až na 3 stupně Celsia. Přes den pak čekáme zpočátku jasno až polojasno. Od severozápadu bude oblačnost přibývat, večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť. Nejvyšší odpolední teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě naměří až 17 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
14: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
15: Prezident Petr Pavel nepůjde o víkendu volit v komunálních volbách.
16: Hlasování do zastupitelstva obce Černouček se hlava státu nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě.
17: Prezidenta podle hradu chyba v plánování mrzí.
18: K jeho neúčasti mají výhrady politici vládních i opozičních stran.
19: Prezidenta se zastala první dáma Eva Pavlová.
16: Kritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí nebo jiného místa v Česku.
14: Pavel se rozhodl nevolit a strhla se mela. Máme právo to po prezidentovi požadovat? Jaký signál to veřejnosti vysílá? A chystá se vůbec kandidovat znovu? Ptám se našeho vnitropolitického komentátora Petra Hartmana. Dnes je pátek 9. října. Dobrý den, Petře. Díky, že jste dorazil do Vinohradské 12, takhle v předvolebním čase.
0: Dobrý den.
14: Prezident Petr Pavel se tento týden objevil na fotce s automobilovým jezdcem Martinem Prokopem s tím tedy, že navštívil marockou rally v poušti. Na volby se nechystá, podle deníku N je na dovolené na motocyklech. Řeší se to hodně. Je to bouře ve sklenici vody nebo je to vážný přešlap hlavy státu?
0: Já bych řekl, že to není ani bouře, ani vážný přešlap, ale že to je chyba prezidenta republiky, že když jste v čele státu, tak jste vnímán jako určitá autorita a k té autoritě patří také to, že lidé to mohou vnímat, jak třeba se hlava státu chová jako určitý příklad. A když se to týká voleb a my opakovaně se potýkáme s tím, že se často hovoří o nízké účasti, třeba u těch komunálních voleb je pod 50%, což je poměrně překvapivé, tak politici apelují na to, aby ten mandát byl legitimní, aby ta účast byla co nejvyšší, tak vyzývají lidi, aby šli volit a když prezident volit nejde, tak to samozřejmě...
14: Jaký to dává signál?
0: No dává to signál takový, že když máte nějakou věc, která není životně důležitá, ale je to třeba váš koníček, nebo se vám něco líbí, tak nemusíte chodit k těm volbám. I když zas na druhou stranu je potřeba k tomu dodat, že lidé, kteří jsou rozhodnuti chodit k volbám, tak nečekají na to, až je k tomu vyzvou politici a ti, kteří nechodí k volbám a nechtějí chodit k volbám, tak ani výzvy politiku s tím nehnou. Spíše je to možná trošku alibi pro některé lidi, kteří nejsou úplně přesvědčeni a říkají si, mám jít, nemám jít. Pak si řeknou, tak když prezident nešel k volbám,
14: proč bych měl
0: chodit, tak já taky nepůjdu a zdůvodní si sami, proč tam nejdou, ale je to jenom taková berlička, protože skutečně nežijeme v zemi, kde když politik zavelí, že se musí jít k volbám, tak se k volbám jde. Byť třeba v minulosti jsme byli svědky toho, že Miloš Zeman opakovaně horoval za povinnou volební účast, že kdybyste se nedostavil k volbám a neměl nějaký vážný důvod, tak byste byl sankcionován, no, tak teoreticky by se to týkalo Petra Pavla.
14: A Miloše Zemana taky ne, protože ten taky nebyl od druhého kola vlastně.
0: Ale tam zase by do hry vstupovala jejich týkalo Petra Pavla.
14: A Miloše Zemana taky ne, protože ten taky nebyl od druhého kola vlastně.
0: Ale tam zase by do hry vstupovala jejich imunita, to, že vlastně nejsou postižitelní, takže by to bylo asi složité.
14: Někteří Pavlovi poradci jsou teď z toho ale v hysterii, přiznal Hospodářským novinám jeden ze zdrojů z blízkého okolí prezidenta a Seznam zprávy doplňují, že pana prezidenta tým od cesty zrazoval, on se ale přesvědčit nenechal. Takže si postavil hlavu.
0: No, rozhodl se sám a za to své rozhodnutí sám také nese a ponese různé důsledky tohoto kroku a možná, kdybych to chtěl trochu zlehčit, tak tím prezident alespoň dal názorný důkaz toho, že není loutkou v rukách svých poradců, protože tak to někdy je označováno, je mu to podsouváno, že zkrátka dělá to, co se mu řekne a na slovo poslouchá, tak se ukazuje, že tomu tak není, že to je svébytný člověk a že se nějak rozhodl. Podle mého názoru se rozhodl špatně, myslí si to i někteří poradci a on si myslí, že se rozhodl správně a že důsledky tohoto kroku ustojí a sám si je zodpoví.
14: Podle Seznam zpráv si chce odpočinout po náročném roce, tak na druhou stranu nemá na to právo, protože ten rok asi nebyl úplně jednoduchý. Není to prostě tak, že se nezboří svět, když najednou pan prezident nepřijede do obce, ve které už prakticky stejně roky nežije, do Černoučku, který má 300 obyvatel, má tam dvě kandidátky.
0: Svět se nezboří, ale bylo by zajímavé, kdyby třeba volby v Černoučku dopadly velmi těsně, že by rozhodoval jeden nebo dva hlasy a že by zrovna ti, kteří třeba jsou názorově naklonění prezidentovi,

0: a on by je třeba teoreticky podpořil, tak by zrovna prohráli. Tak by možná svět v černoučku se kvůli tomu zbořil, ale celkově z hlediska České republiky to, zda prezident odevzdá svůj hlas nebo nikoli, tak není úplně rozhodující, ale skutečně je to spíš ta symbolická rovina, že když apelujete na občany, aby chodili k volbám, tak sám když nejdete, a je to věc výjimečná. Ostatně uvědomme si, že vždy, když se konají volby, tak jsme svědky takového zvláštního fenoménu, mám tím na mysli média, že na adresy naše chodí upozornění, kde který politik bude volit. To znamená, že politici to berou vážně v tom slova smyslu, že chtějí být vidět, že jdou k volbám, aby vyslali ten signál
1: tak,
0: veřejnosti.
1: Přijdou se nechat vyfotit, natočit, že tak, jo, a podobně. No, server Echo teď mimochodem připomněl Echo 24 Pavlova slova z roku 22, kdy ještě nebyl prezidentem, byl tehdy kandidát na hlavu státu, kdy pro ČTK uvedl, že to jsou nejpřirozenější volby pro občany, ten komunál jako takový, a teď k ním sám nejde. A Hrad to zdůvodňuje chybou v plánování.
2: V pracovním programu bude pokračovat v pondělí 19. října 2026 přijetím velvyslanců. Prezidenta chyba v plánování mrzí.
0: No, já si myslím, že Hrad v této věci nezvládl úplně dobře tu komunikaci, protože když už takovéto chybě došlo, tak by bylo dobré podat nějaké věrohodné vysvětlení. Zároveň si nemyslím, že je úplně šťastné, když jeho poradci se s tou chtějí vyvinit, by tě chápu, protože když měli jiný názor, tak asi nechtějí být ti, kteří tomu asistovali a přitakávali, chtějí dát najevo, že se chovali jinak, ale myslím si, že toto by mělo zůstat za zdmi prezidentské kanceláře, to, co probíral prezident s poradci, a i ta komunikace následná, proč tedy prezident chybí, tak svádět to na chybu v plánování, tak to není zrovna nejchytřejší argument.
1: Řekněme, pardon, ten termín je pevně daný zákony, novelou volebního zákona a ústavního zákona, to sám pan prezident podepsal už v březnu 2024.
0: Ano, takže od té doby minimálně věděl, kdy se volby budou konat, a když plánovali, tak mohli plánovat s ohledem na to, kdy se ty volby konají, takže by bylo spíše zajímavé zjistit, z jakého důvodu za každou cenu musel prezident jet zrovna v tomto termínu, zda to bylo dáno tím, že zkrátka jindy to nebylo možné, anebo zda buď to lidé z jeho okolí přehlídli ten termín, nebo ho zkrátka ignorovali, ale chyba v plánování, že by byli překvapeni z toho, kdy se konají volby, to být nemůže, protože skutečně máme ten termín pevně stanovený, a pokud někdo si chce z politiku naplánovat nějaké cesty za 4 roky v době komunálních voleb, tak se může podívat do kalendáře a může zjistit, kdy se ty volby budou konat. To už je naprosto jasně dané.
1: Stejně tak si říkám, ale jestli přeci jenom neukazuje na... Vy jste říkal, že to není bouře ve sklenici vody, ale jestli neukazuje na to, že to není zas tak závažný problém, i to, že teď ho za to neplísní pan premiér Andrej Babiš z ANO, se kterým ale dlouhodobě má jakýsi konflikt?
0: Oni konflikt mají, ale zároveň v poslední době si uvědomili, že z toho konfliktu nemůže vytěžit ani jedna strana nějaké zásadní plusové body, tak se snažili tu situaci uklidnit, snažili se nalézt způsob komunikace o těch důležitých věcech, tak jak by to mělo být, že zkrátka jsou to vysocí ústavní činitelé České republiky a že spolu komunikovat musí, ať už se to týká zahraniční bezpečnostní politiky, ale vůbec i dění v České republice. Takže já si myslím, že Andrej Babiš si vyhodnotil, že nyní nemá smysl přilévat olej do ohně, že ten oheň už hoří docela dobře, protože prezidenta kritizují jak představitelé vládní koalice, tak také opozice, a zkrátka si vyhodnotil, že by pro něj nebylo přínosné se v tuto chvíli zbytečně přidávat, že by z toho nemohl nic moc vytěžit a může třeba pak později to postavit tak, že to bylo určité schovývavé gesto vůči prezidentovi a že pak může očekávat, že prezident bude stejně schovývavý v nějakém jiném případu, který se bude týkat Andreje Babiše.
1: Šéf Motoristů Petr Macinka, šéf české diplomacie, který mimochodem ve volbách kandiduje teď v komunálních volbách, tak prohlásil, že ho Pavlova neúčast velmi mrzí, ale pokud by stejně nevolil v černoučku kandidátku, která je podporovaná motoristy, tak mu přeje klidný odpočinek. Považujete to za první závažnou chybu v očích kritiků pana prezidenta Petra Pavla?
0: Já si myslím, myslím, že v očích kritiků prezidenta Petra Pavla to není první závažná chyba. Oni ho kritizovali hned v momentu, kdy se jednalo o sestavení vlády. Jednak ho kritizovali za to, jakým způsobem vyžadoval na Andreji Babišovi, aby se nějak postavil ke střetu zájmu, jakým způsobem tím podmiňoval jmenování jeho premiérem. Pak mu samozřejmě dlouhodobě vyčítali a kritizovali ho za to, že nevyhověl návrhu premiéra a nejmenoval Filipa Turka ministrem. Takže z hlediska kritiků Petra Pavla ty výtky na jeho adresu a to, že dělá chyby, tak ty už byly opakovaně. Týkalo se to i toho sporu o to, kdo se zúčastní summitu NATO v Turecku, kdo povede tu delegaci. Dodnes to tedy řeší ústavní soud a tak dál. Takže tam si myslím, že z tohoto úhlu pohledu to není první závažná chyba, ale když se podíváme na opačnou stranu politického spektra, tak tam dá se říci, že je to první závažná chyba, protože i představitelé opozice prezidenta de facto všichni kritizují.
3: Tak to vysoce postavení politiků, to je chyba.
4: Já jsem teda svoji soukromou dlouhodobě plánovanou akci zrušil. Když
5: dobrá, ale tohle je chyba.
6: No vy jste sám říkal, že to považujete za chybu Petra Pavla.
7: Jak už ho seřvali asi úplně všichni, včetně.
6: A lec, kteří by s vámi souhlasili, určitě i v koalici.
8: Měl by být příkladem, já.
3: Protože každé volby jsou důležitým atributem demokratické společnosti.
6: A překvapilo vás nebo nepřekvapilo, že přichází právě v oblasti domácí politiky?
0: Mě to nepřekvapuje. Já si myslím, že on se velmi živě a intenzivně zajímá o zahraniční politiku, o bezpečnostní politiku, o dění kolem armády a pak je velkým fanouškem motorsportu, což dává opakovaně najevo a dává to najevo nejenom tím, že se zúčastňuje některých akcí, že jezdí na motorce, ale že třeba se také stal členem klubu sportovních novinářů a vystupuje jako fotograf právě na motoristických akcích, takže si myslím, že to je určitá vášeň a že rozhodně mezi koníčky nebo vášně nepatří domácí politika, že to je takové nutné zlo, které zkrátka k výkonu prezidentské funkce patří a že tedy Petr Pavel se s tím musí nějak vyrovnávat.
6: No, do celého toho sporu vstoupila i jeho žena Eva Pavlová a velká většina těch reakcí, ať už od vlády nebo od opozice, míří právě na to, co řekla. Ona v prohlášení uveřejněném na sociálních sítích napsala, že stát stanovil napevno termín voleb a zároveň neudělal nic, aby umožnil lidem volit flexibilněji.
9: Pokud chceme po lidech, aby se voleb účastnili, měli bychom jim zároveň proto vytvořit podmínky.
6: Jak taková slova od první dámy vnímáte?
0: No, nejde o ta slova, ale o to načasování, když to prohlašujete v momentu, kdy...
6: Tak zastala se svého manžela, váš manžel, to je asi lidsky pochopitelné.
0: Přesně, když váš manžel je zahraničí, tak to lze vnímat spíše tak, že se nesnaží otevřít diskusi o nějakém problému, ale snaží se hájit svého manžela a vzhledem k těm okolnostem, o kterých jsme hovořili, to není obhajoba zrovna účinná. Tím spíš, že se objevily v médiích informace o tom, že i ona se asi těch voleb nezúčastní, no, že by měla být rovněž v zahraničí.
6: Na Kanárských ostrovech podle INES.
0: To trošku ty argumenty nabourává, ale kdybychom se na to podívali s odstupem, tak je legitimní diskutovat o tom, jakým způsobem by měl být nastaven ten volební systém, aby lidé měli možnost více se těch voleb zúčastnit. Když už jsem hovořil o tom, že ta účast je pod 50%, tak možná ne z velké části, ale z části se na tom podílí také to, že vy skutečně musíte volit pouze v místě trvalého bydliště a někteří lidé žijí jinde nebo zrovna v tu dobu třeba jsou nemocní, někde hospitalizovaní nebo zkrátka jsou také někde na dovolené nebo pryč a nemohou se do svého bydliště dostat a pak mají tedy smůlu, i kdyby chtěli volit, tak nemohou. Takže je legitimní do budoucna diskutovat o tom, zda nějak zpříjemnit, dá se říci, ty podmínky pro lidi, kteří z nějakých důvodů a třeba i daleko závažnějších než je nějaká dovolená, zkrátka v těch obecních volbách nemohou volit a může se hledat inspirace v zahraničí, kde třeba nějaká forma korespondenční volby i pro komunální volby je umožněna. Týká se to například Německa nebo Rakouska a podobně.
6: No ale k tomu třeba exministrně obrany Jana Černochová z ODSky říká, že ty výtky Evy Pavlové míří úplně mimo, protože to je na změnu celého volebního systému. A třeba ministr vnitra z ANO Lubomír Metnar k tomu dodává, že jen kvůli Hradu by se ale volební systém měnit neměl, tak je samozřejmě otázkou, jestli tohle někdo vezme jako téma k diskuzi, nebo to budou všichni brát jenom, jakože si Hrad poroučí.
0: No tak myslím si, že kvůli přání Hradu by se volební systém měnit neměl, ale nejde o přání Hradu, jde skutečně o to, že žijeme v 21. století a že se může vést legitimní diskuse o tom, jak vylepšit třeba komfort lidí k tomu, aby se účastnili voleb a pomoc tomu, aby měli lepší podmínky k těm volbám chodit, účastnit se jich, aby ta účast byla vyšší, aby zkrátka pak ti zvolení představitelé měli silnější, legitimnější mandát. Na tom není nic špatného. Myslím si, že třeba z hlediska elektronické volby to zvedají opakovaně Piráti, ale tam je třeba dodat, že plně elektronicky ve všech typech voleb mohou všichni občané volit pouze v Estonsku a v ostatních státech Evropské unie to není. Někde dokonce to bylo zrušeno, a to z toho důvodu, že byly obavy jednak z manipulace s těmi softwary a jednak, že pak ta zpětná kontrola je daleko obtížnější než u těch klasických voleb, takže si myslím, že úplně to téma elektronické volby v tuto chvíli asi na stole nebude, ale když jsme byli svědky těch různých peripetií kolem korespondenční volby, jak se horko těžko prosazovala, no, alespoň pro občany České republiky dlouhodobě pobývající v zahraničí a že se týká pouze omezeného typu voleb, tak si lze představit, že třeba další krok k tomu, aby korespondenční volba nějakým způsobem se týkala i voleb komunálních, takže to bude velmi obtížný krok a dlouhá cesta, asi úplně v dohledné době nebude úspěšná.
1: Ale to, že to Pavlová zvedla to téma, tak vstoupila tím do toho politického zápolení? Protože ona normálně se stranila spíš politického života.
0: Já bych to bral spíše tak, že nevstoupila do politického zápolení, ale že se snažila nějakým způsobem hájit neúčast svého manžela u komunálních voleb, takže si myslím, že by bylo velké překvapení, kdyby to téma dále držela, kdyby nějak skutečně chtěla aktivně vystupovat a lobovat za to, aby politici začali přemýšlet a nejenom přemýšlet, ale třeba i konat a měnili ty komunální volby.
1: Pavla to prý mrzí, tvrdí jeho tým, že na těch volbách nebude. Máme vůbec právo to po něm požadovat? A v ústavě to nikde není napsané, že by nejvyšší ústavní činitel musel být u urny a hlasovat.
0: No, jak už jsme o tom hovořili, tak nemáme volební povinnost, máme volební právo a každý s ním může naložit tak, jak uzná za vhodné, ale pokud to pana prezidenta mrzí, tak dalo by se to brát vážně v momentu, kdyby o to mrzelo, že třeba musel mimořádně odcestovat na nějaký summit NATO nebo něco takového, že zkrátka to vyžaduje bezpečnostní situace a že byl
1: Tak co my víme, třeba je to celé zástěrka, ten motocyklový výlet.
0: Tak bylo by to hezké do nějakého špionážního filmu, ale myslím si, že reálně to tak nebude, že skutečně je zatím spíše vášeň prezidenta pro motoristický sport než cokoliv jiného, ale právě tím narážím na to, že by se dalo pochopit a omluvit, kdyby ty důvody, proč se prezident té volby nezúčastní, byly nějaké zásadní, ale myslím si, že skutečně cesta do Maroka tak zásadní není, aby nevyvolal tento krok právě tu bouři, ať už ve sklenici vody nebo něco jiného.
1: No tak ještě má čas se vrátit. Podle informací, které jsem zaznamenal v článku Seznam zpráv, tak část jeho týmu ho přesvědčuje nebo usiluje o to, aby ještě změnil plán, jiná část už na to prý rezignovala, tak třeba ještě přijede.
0: Pokud bych chtěl přijet na motorce, tak nevím, jestli by to stihl. Nejsem jako odborník na logistiku, zda se z Maroka dá dostat, ale snad jo.
1: Ale myslím, že ne tak rychle.
0: Ale je otázka, zda si to nakonec rozmyslí. Já si myslím, že i kdyby si to rozmyslel, tak už to, co ta jeho cesta, to původní rozhodnutí vyvolali, takže už by na tom nic zásadního nezměnilo, kdyby se vrátil. Možná, že někdo,
1: i kdyby jel non-stop, to by možná stihnul.
0: Možná, že by někdo to ocenil, že si tedy uvědomil svoji chybu a že ji takto napravil, ale myslím si, že ti kritici by stejně pokračovali v tom, že by na to upozorňovali a že možná by to částečně zmírnilo tu kritiku, ale určitě by nezmizela. Je otázka.
1: No co u jeho podporovatelů ale? Jestli u nich, protože i ti se ozývají, že s tím moc úplně nesouhlasí, jak se rozhodl, tak jestli se to pak nemůže odrazit třeba na výsledku příštích prezidentských voleb, do kterých teda ještě nevíme, jestli pan prezident, současný prezident půjde.
0: Já si myslím, že je spíše pravděpodobné, že pan prezident obhajovat mandát bude a samozřejmě ta kampaň se povede tak zhruba za rok a volby budou až v lednu roku 2028, takže do té doby se může stát milion dalších věcí, o kterých se bude mluvit daleko více. Pokud kdyby Petr Pavel udělal nějaké daleko ještě zásadnější chyby, tak by to případně jeho šance na znovu zvolení mohlo ohrozit, ale myslím si, že to, že se nezúčastnil komunálních voleb, tak to jeho šance nějak výrazně na obhájení mandátu nesníží, byť lze očekávat, že při každé vhodné příležitosti to bude proti němu používáno a pokud bude používáno jenom toto, tak to bude svědčit o tom, že nakonec přece jenom si prezident v té funkci vede dobře, když nebudou mít kritici na něj nabito jiným způsobem, než tím, že jel na motorce do Maroka a nejel na motorce do Černoučku, aby tam volil.
1: Petře, moc díky, že jste přišel, že jsme to mohli probrat.
0: Ráno se stalo, pěkný den.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Petr Hartmann, náš vnitropolitický komentátor. A bavili jsme se společně o rozhodnutí Petra Pavla nevolit v letošních komunálních volbách. Ty senátní se u něj v Černoučku letos ani nekonají. Každopádně tenhle krok vyvolal vášnivé reakce a já jsem se ptal, proč a jestli oprávněně. Závěrem ještě jedna informace, která se toho týká. Deník N přišel ve čtvrtek odpoledne se zprávou, že Pavel s přáteli odletěl na svou dovolenou letadlem miliardáře Pavla Hubáčka, který ovládá banku Creditas. Podle Hradu se Hubáček s Pavlem ale neznají. Výprava si stroj pronajala od firmy zprostředkovávající privátní lety. Tolik k Pavlovi. V neděli si nezapomeňte pustit náš speciální díl. Dáme se do výsledků voleb. Naslyšenou o víkendu.
5: Slyšeli jste předpremiéru dnešní Vinohradské 12 s Matějem Skalickým a teď je čas na pohled na silnice. Je tu mimořádná zelená vlna a Milan Glista.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: A komplikace na dálnici D1 na Benešovsku. Z Brna do Prahy za chodce rady na D1 se tvoří kolona v omezení. U Šmejkalky na 25. kilometru se srazilo nákladní auto s dodávkou. Blokují levý pruh v pravém jen občas a velmi pomalu projede auto. Kolona má zhruba 2 kilometry a prodlužuje se. Osobním autem pokud možno sjíždějte z exitu 29. Dá se to objet přes Čerčany nebo chodce rady a Ondřejov. Další zelená vlna ve zprávách ve 4 hodiny.
8: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Radiožurnál jsou 4 hodiny. Martin Matějka připravil zpravodajský servis.
1: Lidé dnes budou volit nové zastupitele a senátory. Německá policie dopadla údajného hackera z Ruska, který vylákal s obětí miliardy korun. Hokejisté Komety Brno zvítězili v tip sport extralize na ledě Sparty 4-3 po prodloužení. A dnes bude jasno až polojasno, od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Odpoledne se otevřou volební místnosti a Češi začnou vybírat nové vedení města a obcí. K volebním urnám můžou voliči dorazit dnes od 14 do 22 hodin, a v sobotu pak od 8 ráno do 14. Způsoby, jak si zaplentou své zástupce vybrat, jsou celkem 3, říká vedoucí odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
3: Ten nejjednodušší, že volí přímo konkrétní volební stranu. Provede křížek v tom velkém čtverečku před názvem volební strany. Může mít ještě druhou variantu, že si řekne, znám tady 20 lidí, u jejich jmén napříč těmi sloupci udělám 20 křížků. No a pak je třetí varianta, to je kombinace obého. To znamená, já můžu jedné straně volební dát velký křížek a pak si řeknu, tady mě zajímá ještě 10 kandidátů u jiných volebních stran, zkusím je podpořit malým křížkem.
1: Ve třetině volebních okrsků budou lidé hlasovat také pro kandidáty do Senátu. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí řeší stovky podnětů v souvislosti s letošní předvolební kampaní. Od lidí chodí desítky denně, další případy zjišťují úředníci při monitoringu v terénu. Převažují v nich podezření třeba na využívání peněz z obecních rozpočtů k vlastní propagaci. A prošetřování většiny podnětů úřadu končí po komunálních a senátních volbách. Ty opodstatněné skončí ve správním řízení. Za porušení pravidel hrozí pokuty. V německé vazbě je od minulého pátku údajný šéf hackerské skupiny Killin. 28-letého Rusa předala vyšetřovatelům japonská policie, která ho zadržela, když byl v Asii na dovolené.
4: Skupina Killin je podezřelá, že v posledních 2 letech provedla nejenom v Německu několik tisíc hackerských útoků na různé firmy, nemocnice, ale třeba i politické strany, od kterých za obnovení přístupu k systémům a datům požadovala výkupné. Přepočtu skoro 3,5 miliardy korun skutečně inkasovala, shrnul Herbert Reul. Němečtí vyšetřovatelé podle něj skupinu infiltrovali a sledovali několik měsíců. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Jeskyní Potápeči v Moravském Krasu se přiblížili k místu, kde soutokem Bílé vody a Sloupského potoka vzniká podzemní řeka Punkva. Propojili 2 dosud oddělené části, amatérské jeskyně Šolimovy místy a bludiště Milana Šlechty. Díky tomu objevili 220 metrů nových zatopených prostor. K místu, kde Punkva vzniká, jim podle odhadů zbývají už jen stovky metrů. Co badatelům při průzkumu pomohlo, přibližuje místopředseda České speleologické společnosti Jan Sirotek.
5: V Moravském Krasu aktuálně panují mimořádně příznivé vodní podmínky. Vodní stavy jsou velmi nízké a díky těm nízkým průtokům ta voda skoro neteče a všechny ty sedimenty jsou sklesané na dno, takže je výborná viditelnost. A to je při tom jeskyní potápění vlastně strašně důležité, že pod tou vodou vidíte a můžete se v těch velkých chodbách orientovat.
2: Sport.
1: Kometa Brno si z pražské Sparty odvezla v hokejové tip sport extralize 2 body za výhru 4-3 po prodloužení. Zápas přitom mohla rozhodnout už v základní hrací době. Útočník Jakub Zbořil ale při hře domácích bez brankáře neproměnil velkou šanci a v zápětí fauloval. Sparta následnou přesilovku využila k vyrovnání. Pokračuje Zbořilův spoluhráč Filip Král.
6: Je to stejná chyba, jako kdybychom ten gol dostali. Prostě prázdná brána a měl jsem ten zápas na lopatě, bohužel jsem to nedal. No, bohužel potom soupeř z té šance v protiútoku v podstatě rozhodnul, že nás to de facto stálo vítězství, a takže mě to mrzí samozřejmě, ale nedá se nic dělat. No.
1: Ve druhém čtvrtečním zápase tip sport extraligy uspěla Plzeň, která doma porazila České Budějovice 4-1. 2 góly se na vítězství podílel kanadský obránce Robertson.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda a kolona na D1 na Benešovsku a neprůjezdná ulice v Praze. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Chocerady překáží následky nehody. V omezení u Šmejkalky 25. kilometru se srazilo nákladní auto s dodávkou. Blokují levý pruh, pravým zúženým jen občas a pomalu projede auto. Kolona má zhruba 2 kilometry, prodlužuje se. Osobním autem pokud možno sjíždějte z exitu 29. Dá se to objet přes Čerčany nebo Chocerady Ondřejov.
8: Dodávka se snažila projet úzkým pruhem a kamionu tam natlačí, aby se tam nějak se tam pasují, aby se tam protáhlo aspoň něco, ale určitě je tam kolona tak 20 km až zázavě.
7: V Praze zřejmě stále neprůjezdná Vídeňská ulice za jižní spojkou směr Krč. Policie ještě uzavírku nezrušila. Pod mostem pokračuje odklízení následků středeční nehody nákladního auta s vrtnou soupravou. Dá se to obět po ulicích v Podzámčí a Sulické. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: A dnes čekáme zpočátku jasno a teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Cerda.
0: Přeji příjemné probuzení do časného rána. Na hodinách máme 6 minut po čtvrté a stále pokračuje noční Radiožurnál. V českých přehradách ubývá voda, mohou za to vysoké teploty a také nedostatek srážek. V jižních Čechách kvůli tomu platí od úterý stav sucha, málo vody je ale i v dalších krajích. Kde všude je situace kritická a blíží se zlepšení? Probereme to už za okamžik.
2: Noční Radiožurnál a Adam Cerda.

0: vliv na zásoby pitné vody i na přírodu.
1: No já jsem starý čundrák a chodím po Šumavě od malička. A to jsem nikdy neviděl, tohleto.
2: Říká pan Zdeněk, který se spolu s dalšími lidmi přijel podívat na vyschlou Husineckou přehradu na Prachaticku, kde hladina vody klesla o 7 metrů. Ojedinělost situace potvrzuje i Jan Daňhelka z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Za moderní dobu, kdy žijeme v systému tak, jak je vybudováno vodní hospodářství dnes, tak je to opravdu poprvé.
2: Podle hydrologa se suché roky v historii sice objevovaly, tentokrát je ale situace jiná.
3: Máme vlastně o něco tepleji, zhruba o ten 1,5 stupně tepleji, než bývalo, řekněme, před 30 lety obvykle.
2: Vysoké teploty a nedostatek srážek se doplňují. Vyprahlá půda nedokáže pojmout déšť, který na ní dopadá. Hlubší vrstvy jsou tak podle odborníků z projektu Intersucho nenasycené už od jara. V jižních Čechách už situace dospěla do bodu, kdy vedení kraje začátkem týdne vyhlásilo stav sucha. Ten podle hejtmana Martina Kuby z hnutí Naše Česko, který kandiduje v následujících komunálních volbách, umožňuje zrychlit přijetí potřebných opatření.
4: Ten stav sucha je pro nás legislativní rámec pro to, abychom ty věci mohli korigovat lépe, rychleji.
2: Jedním z opatření je snížení odtoku z přehrad. Z té Husinecké tak bude odtékat jen tolik vody, kolik do ní přiteče. Momentálně je v ní zhruba jen procento vody z maximální kapacity. Její původní funkcí je ochrana před povodněmi a zadržení vody v období sucha. Později se ale stala i zdrojem pitné vody pro Prachatice. Teď slouží jen jako záloha. 2/3 jižních Čech zásobuje pitnou vodou nádrž Hřímov. Ta je na tom ale také špatně. Její hladina klesá denně o 4 cm. Zaplněná je teď podle ředitele závodu Horní Vltava povodí Vltavy Jiřího Balouna asi z poloviny.
5: Je to hodnota, s kterou manipulační řád umí pracovat, ale běžně je naplněnost vyšší. Trend té hladiny je stále klesající.
2: Vedení Jihočeského kraje také požádalo, aby lidé pitnou vodou šetřili. I to částečně pomohlo. Podle Jihočeského vodárenského svazu se ale lidé nemusí bát, že by pitná voda došla. Zásoby při současném počasí vydrží 9 měsíců. Podle předsedy svazu Antonína Prince se navíc obnoví provoz úpravny vody na Otavě v Písku.
6: To trošku odlehčí té vodárenské soustavě. Pak máme Jordán Tábor a ještě podzemní zdroje, které v tuto chvíli nejsou připraveny. To až v případě opravdu krize.
2: Málo vody hlásí i Vltavská kaskáda. Stav nedostatku vody ve středních Čechách vyhlásila v týdnu Krajská komise pro sucho. Do dubna příštího roku se tak sníží odtok i z nádrže Vrané. Díky tomu by neměly nadále klesat hladiny na Slapské a Orlické přehradě. V Česku sice včera večer pršelo, na výrazné zlepšení situace to ale nestačí. Podle meteorologů navíc vydatné srážky nepřijdou ani v nejbližších dnech. Jestli se nádrže naplní během zimy, bude jasné až podle toho, kolik nasněží. Josefína Báčová, Radiožurnál.

0: Přibližně 11 milionů sad hlasovacích lístků v posledních dnech dorazilo do poštovních schránek po celém Česku. Každý volič by je měl dostat pro komunální volby, třetina obvodů pak i pro senátní. Další sady mají komise připravené přímo do volebních místností. Jak správně odvolit a kdy je hlas neplatný, tak to vám řekneme v dalším dílu našeho volebního průvodce.
1: Volební lístky měly do schránek dorazit do úterý. Pokud je pořád nemáte, můžete se obrátit na obecní úřad, nebo vám je dá komise ve volební místnosti.
2: Tam dostanete i úřední obálku s razítkem, do které svůj hlas vložíte. Většinou platí, že do jedné obálky patří jeden lístek. Výjimkou jsou některá velká města, kde lidé volí i do městských částí nebo obvodů, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Tady je třeba poznamenat, že v případě komunálních voleb, i když mám územní členěné statutární město, tak volím jak velké zastupitelstvo, tak to v uvozovkách malé zastupitelstvo do jedné úřední obálky.
1: Hlasování v senátních volbách je jednoduché. Mezi žlutými lístky stačí vybrat svého kandidáta a vložit ho do žluté obálky. Není potřeba nic zaškrtnout ani kroužkovat.
2: Součástí senátních lístků je letos i novinka, a to QR kód pro nevidomé, popisuje Jirovec.
3: Ten obraz neslouží k hlasování. Slouží to pouze k tomu, aby tomu volič ta funkcionalita jeho aplikace přečetla obsah toho hlasovacího lístku. On věděl, že v ruce drží ten jeden, ten, který správně zvolil, a je to ten, který tedy chce vkládat do úřední obálky.
1: V komunálních volbách máte víc možností. Na šedém lístku můžete křížkovat hned třemi způsoby. Můžete označit třeba jen jednu volební stranu.
2: Druhou možností je vybrat jednotlivé kandidáty napříč stranami. Jen pozor, křížků nesmí být víc, než kolik se volí zastupitelů, jinak je hlas neplatný. Třetí možnost popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
4: Poslední možností je kombinace dvou uvedených způsobů. Volič tedy může označit jak jednu volební stranu, tak jednotlivé kandidáty jiných volebních stran. Počet křížků pro kandidáty jiných stran ale opět nesmí být vyšší, než je počet volených členů zastupitelstva. Jinak by se opět jednalo o neplatný hlas.
1: V případě senátu si radši dejte pozor, aby se k sobě nepřilepilo víc hlasovacích lístků. A kandidátky nějak netrhejte ani nestříhejte. Ve všech případech by totiž váš hlas propadl.
2: Hlasovat můžete od 14 do 22 hodin a volební místnosti se otevřou i v sobotu mezi 8 a 14 hodinou. Marek Sedláček a Anna Millerová, Radiožurnál.
0: A z volebních místností míříme na silnice.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na změna k lepšímu na D1 na Benešovsku. Z Brna do Prahy za Choceradi na D1 stojí po nehodě už jen dodávka. V omezení u Šmejkalky na 25. kilometru blokuje levý pruh. Nákladní auto odjelo, jede se pravým, aktuálně rychleji. Kolona má 2 kilometry, na konci jsou to v pravém pruhu hlavně nákladní auta. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
5: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Je půl páté. Krátké zprávy dodá Martin Matějka.
1: Dnes ve 14 hodin začínají komunální volby. Kromě zastupitelů města obcí lidé volí také obsazení třetiny Senátu. Volební místnosti budou otevřené dnes od 2 hodin do 10 do večera a znovu se otevřou zítra v 8 ráno a zavírat budou ve 2 odpoledne. Volební lístky měli voliči dostat do schránek, případně je získají ve volební místnosti. Belgii dnes ochromí stávky a protesty, které pořádají odbory kvůli očekávaným rozpočtovým škrtům. Podle belgických médií bude narušena veřejná doprava v celé zemi. Komplikace se očekávají také na hlavním bruselském letišti Zaventem. Dnešní stávka je už 10. velkým protestem proti politice belgické federální vlády od začátku loňského roku. Stát chce posílit ochranu živnostníků před věřiteli. Ministerstvo financí připravilo novelu zákona, která má zabránit placení nepřiměřených sankcí za nesplácení dluhů. Návrh je teď v připomínkovém řízení a příští týden o něm bude ministerstvo jednat, například se zástupci neziskových organizací. Obávají se, že by změna mohla oslabit postavení spotřebitelů. A před Národním technickým muzeem v Praze můžete dnes a zítra odevzdat své staré elektrospotřebiče. Akci Recyklační víkend na oslavu Mezinárodního dne elektroodpadu muzeum letos pořádá po 12. Cílem akce je získat nové exponáty do muzejní sbírky. Zbylé spotřebiče ekologicky zrecykluje specializovaná firma. Sport. Předseda Evropské fotbalové unie UEFA Alexander Čeferin se bude v příštím roce ucházet o znovu zvolení. V čele organizace je 58-letý slovinský funkcionář od roku 2016. Žádný protikandidát zatím veřejně o post předsedy zájem neprojevil.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda a taky kolona na dálnici D1 na Benešovsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Chocerady stojí po nehodě už jen dodávka. V omezení u Šmejkalky na 25. kilometru blokuje levý pruh. Jede se pravým u nehody, teď plynule. Kolona má 2 kilometry, na konci v koloně vidíme několik nadměrných nákladů a ty mohou zkomplikovat průjezd. Podle dopravního informačního centra v Praze je už Vídeňská ulice za jižní spojkou směr Krč průjezdná. Zatím omezeně pod mostem pak pokračuje odklízení následků středeční nehody nákladního auta s vrtnou soupravou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď nad ránem se ochladilo na 9 až 5 stupňů, při slabším větru až na 3 stupně Celsia. A přes den čekáme zpočátku jasno až polojasno. Od severozápadu bude oblačnost přibývat. Večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť. Nejvyšší odpolední teploty 11 až 15 stupňů. Na jižní Moravě naměří až 17 a na horách bude většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
0: Dana Drábová byla jadernou inženýrkou, dlouholetou předsedkyní Úřadu pro jadernou bezpečnost i regionální političkou. Teď v Praze připomíná nová výstava. My vás na ní pozveme už za pár minut.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Jadernou inženýrku a dlouholetou předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou připomíná nová výstava. Expozici připravil úřad ve svém pražském sídle společně s partnerkou Dany Drábové.
1: Tohle mi udělali skláři z uranového skla na památku Daně Drábové.
2: Popisuje dlouholetá partnerka Dany Drábové, Markéta Pávová. Díváme se na skleněnou kouli, uprostřed je symbol atomu a pak tam něco svítí?
1: Ano, tam je ještě taková speciální látka, která vlastně reaguje na UV světlo a když by tady byla úplná tma, tak ten střed zůstane pořád svítit.
2: Hned vedle jsou pak i dobové články z novin. Tady máme výstřižek z pátku 23. května 1986. To je fotografie Dany Drábové?
1: Ano, to je první vlastně dohledatelná mediální zmínka o Daně Drábové, kdy je i uvedena v článku právě, že měří radioaktivitu mléka.
2: Těch fotografií je tady hodně. Jak dlouho vám trvalo, než jste celou výstavu dala dohromady?
1: No, bylo to teda měsíc a půl teda docela usilovné práce, protože těch materiálů je samozřejmě daleko víc.
2: Dodává Markéta Pávová. Dana Drábová byla přes 25 let předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Podle současného předsedy úřadu Štěpána Kochánka zásadně přispěla k bezpečnosti jaderné energetiky v Česku.
3: Paní předsedkyně a úřad pod jejím vedením postavil celou jadernou regulaci u nás.
2: Co vám Dana Drábová předala, co vás naučila, co si nesete dál do budoucna?
3: Za mě osobně já bych určitě zdůraznil určitý optimismus a víru v to, že věci se dají, když je situace nelehká, věci se dají zlepšovat, posouvat a nepropadat v panice. To je velice důležité. Nakonec její oblíbené heslo je keep calm and carry on, takže zůstaňme v klidu a pokračujeme dál.
2: Na výstavu se přišel podívat taky Pavel Fojtík, který Danu Drábovou znal už z dob vysokoškolských studií. Vy jste si mohl krátce tady prohlédnout tu expozici, tak co na to říkáte a třeba co je pro vás osobně silné?
4: Silné jsou určitě ty začátky, které pamatuji taky.
2: Vzpomněl byste si, kde poprvé a za jakých okolností jste ji třeba potkal?
4: No, bylo to na koleji na Strahově na chodbě. A potom jsme vlastně pracovali v jednom ústavu.
2: Popsal Pavel Fojtík. Výstava bude otevřená zdarma v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost každý den až do konce listopadu. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Máme 9 minut před pátou, blíží se čas ranního radiožurnálu a Petra Krále, ale než bude 5, tak ještě jednu reportáž stihneme. Vatové tyčinky, špachtle, dláta i štětce potřebovaly restaurátorky k opravě Metternichova kočáru na zámku Kinžvart. Zatímco látkové části restaurovali ve svých dílnách, to ostatní přímo v prostorách zámku. Oprava památky z počátku 19. století tak trvala několik let.
1: Pavlo, prosím tě, můžeš se kouknout tady na to, co si o tom myslíš?
2: Já bych hlavně řekla, že je to dost odfouklý. Takže to budeme muset připevnit nejdřív, než to začneme tmelit.
3: Tady je poškozená část kola.
2: Problém je ten, že původní povrchová úprava je časem odfouklá, takže my nejdřív musíme připevnit ty šupiny té odfouklé barvy, než začneme tmelit a doplňovat barevné vrstvy.
3: Restaurátorka Pavla Pivoňková. Jak dlouho ta práce bude trvat? Třeba jenom tady na tom jednom kole, než ho zrestaurujete, dáte dohromady?
2: Já bych řekla tak 4 hodiny.
4: Ty roletky tam budete namontovat?
5: Protože ještě budeme chtít asi vyleštit ty okna a tak.
3: Kastelán zámku Kinžvart Ondřej Cink. Restaurování kinžvartského kočáru, Metternichova kočáru. Co se týče samotných prací, asi nebyly jednoduché, přece jenom trvaly delší dobu.
6: Ty práce probíhaly, můžeme říct, několik let. Části, které se daly odejmout a odvést do ateliéru restaurátorů, se odvezly a dělalo se na nich. Hlavní očista probíhala na místě, protože ten kočár není možné odstěhovat z místnosti, kde se nachází, protože zde byl před mnoha lety de facto zazděn a pokud nechceme zámek bourat, tak vlastně ty práce musí proběhnout přímo na místě.
3: Restaurovaný kočár si zájemci budou moct prohlédnout na začátku příští návštěvnické sezóny. Ze zámku Kinžvart, Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

Tím, co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 5 hodin. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Odpoledne začnou volby do obecních zastupitelstev a do třetiny senátu. Rusko podle městské rady zabilo v Kramatorsku ve čtvrtek nejméně 35 lidí. Hokejisté Plzně porazili České Budějovice a v extralize jsou na čtvrtém místě. A zpočátku bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 15 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: V Česku dnes začnou volby do místních zastupitelstev a třetiny senátu. Na radnice kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je asi o 5 tisíc míň než v předchozích volbách v roce 2022. Hlasovací místnosti budou otevřené dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14. Poslance čeká ve středu mimořádná schůze kvůli návrhu zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Petr Pavel. Schůzi svolal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Návrh ruší současný služební zákon a podle koalice má usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Podle hlavy státu ale mimo jiné vytváří podmínky pro výměnu úředníků bez ohledu na jejich kvality s každou změnou vlády. Koalice podle předsedy Svobodných Libora Vondráčka, který je členem klubu SPD, veto přehlasuje.
4: Protáhneme si to o jedno další čtení, o jedno další opakování toho, co už zaznělo mnohokrát, ale já očekávám zkrátka to, že se ten zákon schválí a schválí se tak, jak byl schválen už při přehlasovávání senátu.
2: Vondráček je zároveň autorem pozměňovacího návrhu, který je součástí zákona a má prezidenta připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Při ruském útoku na východoukrajinský Kramatorsk zemřelo ve čtvrtek nejméně 35 lidí. Informovala o tom městská rada na platformě Telegram. Přibližně 30 z nich se stalo obětí ruského úderu na 2 linkové autobusy. Kyjev Moskvu obvinil z válečného zločinu. Rusko podle ukrajinské prokuratury útočilo klouzavými leteckými pumami. Kreml se k útoku nevyjádřil. Městský soud v Praze odmítl správní žalobu státního podniku Diamo v souvislosti s ostravskou haldou Heřmanice. Diamo v žalobě zpochybňuje postup ministerstva životního prostředí, který se týká funkčnosti tzv. Vzdušné oddělovací stěny. Ta má zabránit rozšíření požáru z haldy na blízkou skládku nebezpečného odpadu. Podle Diama je z nevhodných materiálů. Státní podnik bude podle mluvčího Tomáše Indreje stěnu dál zkoumat.
5: Technický ústav požární ochrany zpracovává znalecký posudek, který má její funkčnost jednoznačně posoudit. Pokud se na základě těchto závěrů ukáže, že by podniku vznikly další náklady, bude je Diamo požadovat v občanskoprávním sporu.
2: Sport. Hokejisté Sparty prohráli v Tipsport extralize s Kometou Brno 3-4 v prodloužení, přestože v závěru dvěma góly při hře bez brankáře dokázali vyrovnat. V prodloužení ale rozhodli hosté. Ve druhé čtvrteční předehrávce Plzeň porazila České Budějovice 4-1. Dvakrát skoroval obránce Robertson. Po druhé pouhé 2 sekundy před koncem druhé třetiny. Jak důležitý tento gól byl, popsal člen plzeňského trenérského týmu Václav Pletka.
6: Podpořený dobrým Kolmanem a zlomový moment byl těch 5 vteřin před koncem druhé třetiny. Pak ve třetí třetině jsme se snažili hrát aktivní hru, ale dobře to zabezpečovat a nepouštět soupeře do nějakých breaků.
2: Plzeň se díky vítězství posunula na 4. místo tabulky. V neděli ji čeká zápas v Brně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D7 u Panenského Týnce a kolona na dálnici D1 na Benešovsku. Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Panenský Týnec. Čerstvá nehoda. Kilometr 34,5. Dejte pozor, srazila se tam dodávka s nákladním autem a na místo teprve jede policejní hlídka. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Chocerady stále brzdí provoz následky nehody. V omezení už Kalky na 25. kilometru blokuje levý pruh, havarovaná dodávka, jede se jen pravým zúženým. Kolona stále zhruba 2-kilometrová s aktuálním zdržením kolem 15 minut. A na silnici 68 Střince na Slovensko vás už teď zdrží omezení u hranic. Od Jablunkova se kvůli opravám vozovky jede na 3 místech Kivadlově. Zdržení teď 10 až 15 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zpočátku bude slunečno, během dne čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
8: Dobré ráno, 5 hodin k tomu, 6 minut skoro, snad i pro vás tradičně ráno, o to lepší, že je páteční. Čeká nás neobyčejný víkend, minimálně tím, že bude částečně volební, volí se, jak víme, do místních zastupitelstvech a někde také do části Senátu. Volební místnosti se otevírají dnes ve 14 hodin, zavřou se ve 22 hodin, zítra v 8 hodin otevírají, ve 2 odpoledne se zavřou. To, abyste měli časový rámec.

0: Pátek 9. října, 9 minut po páté, tak tedy dnes a zítra volby do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu. V Jihlavě část lidí půjde hlasovat jinam než v předchozích letech. Město totiž snižovalo počet volebních okrsků a některé volební místnosti pak magistrát přesunul i do svých budov, aby nemusel platit za jejich nájem.
1: Zástěny a urny teď pracovníci nesou do jedné z mateřských škol v Jihlavě. Procházejí šatnou, kde mají ještě děti uložené věci. Na děti dohlíží Vendula Boučková, učitelka mateřské školy.
2: Děti by se asi úplně nerady hrály ve volební místnosti, takže... V pátek, až děti odejdou, tak

0: Jihlava snížila letos počet volebních místností, jak uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
1: Z 58 na 35, to znamená 23 volebních místností nebo volebních okrsků, zaniklo, ale jsou to hlavně okrsky v okrajových částech nebo v příměstských částech města, kde bylo často hodně málo voličů a hodně členů volebních komisí, takže je to z ekonomických důvodů.
0: Lidé z místních částí, kde letos volební místnosti nebudou, můžou v sobotu využít speciální bezplatný autobus, který je doveze k volbám, počká na ně a odveze je zase domů. František Jirků, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál na kole, pěšky, ale i třeba během. Tak i tak si lidé včera připomněli památný den sokolstva. Možná jste mezi nimi byli i vy, tak se třeba uslyšíte, nebo o vašich kamarádech v další reportáži Radiožurnálu, kterou chystáme ještě před 17:30.
1: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
2: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
3: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
4: Se tady snaží na každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
1: Nezapomínejme na pravidla zipování.
3: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
1: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
3: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
3: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno ve 17:45. S vámi Radiožurnál teď o tom, co se děje. Ministerstvo zdravotnictví chce zkrátit povinnou praxi u klinických psychologů, a to ze 4 let na 1 rok. Profesní organizace a vysoké školy s takovým návrhem nesouhlasí. Podle nich zhorší kvalitu péče.

0: Ministerstvo slibuje, že se s výhradami už těch ještě bude zabývat. Bývalý venezuelský prezident Nicolas Maduro a jeho manželka si v New Yorku vyslechli nová obvinění. Americká prokuratura je viní ze spiknutí s cílem mučit politické odpůrce i americké občany. Oba jsou ve vazbě od ledna, kdy je americká armáda unesla z Caracasu.
1: V noci se s výjimkou východní Moravy většinou vyjasnilo. Teď naměříme nejčastěji 4 až 8 stupňů, na jihovýchodě Moravy kolem 10. Zpočátku dnes bude převážně slunečno, jasno až polojasno, během dne ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti. V Čechách se večer místy přidá i déšť. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až na 18. Povane mírný západní vítr, který se během dne stočí k jihozápadu. Teď už ale přeji krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál Pátek, 5 hodin 19 minut. Pojďme vzpomínat, Česká obec sokolská si po celé republice připomněla památný den sokolstva. Její zástupci uctili všechny členky a také členy, kteří za tu dlouhou historii tělocvičné organizace obětovali své životy v boji za svobodu a demokracii.
1: Pietní akt pořádá Česká obec sokolská tradičně ve svém sídle v Tyršově domě v Praze. Sokolská župa Jana Podlipného k tomu před lety začala organizovat i takzvanou spanilou jízdu cyklistů, ke které se postupně přidal i spanilý pochod a nově taky běh sokolů.
2: Takováhle akce popularizuje ten památný den sokolstva. Právě díky tomu, že k němu máme to množství doprovodných akcí, tak si myslím, že z něj dělá vlastně připomínku historie atraktivní i pro mladého aktivního člověka.
1: Říká k bohatému doprovodnému programu památného dne sokolstva pro veřejnost náčelník České obce sokolské Petr Sádek. Cyklistickou, pěší i běžeckou trasu vymysleli pořadatelé tak, aby se účastníci v jednu chvíli setkali právě u Tyršova domu, jak doplňuje historička České obce sokolské Marcela Mandová.
3: Symbolicky potom přivážejí cyklisté na čertovku světýlko z Tyršova Děčína od hrobu Miroslava Tyrše a z tohohle světýlka pak zapalujeme ta sokolská světýlka.
1: Připomíná Mandová jednoho ze zakladatelů Sokola a zároveň další akci Večer sokolských světel, během kterého lidé z břehu Vltavy a mnoha dalších řek a rybníků po celé zemi posílají na vodu lodičky se zapálenou svíčkou.
3: Smyslem je, že každé to vypuštěné světýlko symbolizuje jednu sokolskou duši, která za svobodu, za demokracii v té dlouhé sokolské historii obětovala svůj život.
1: Pražského Tyršova domu Tadeáš Skalický, radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál, zatímco nás čekají tady v sobotu volby, tak Lukáše Krpálka čeká velmi důležitý zápas. I o tom dnes po ránu bude ve vysílání Radiožurnálu určitě řeč, že vrátíme se také do pražské Krče, kde se zasekla vrtná souprava pod železničním přejezdem. Jak to tam vypadá aktuálně, i to se dozvíte od nás.
1: Výjimečná atmosféra, mezinárodní konkurence a víc než stoletá tradice.
2: To všechno je Velká Pardubická.
1: Prožijte i letošní ročník legendárního závodu ve společnosti Radiožurnálu.
2: V neděli 11. října vysíláme z našeho stříbrného airstreamu přímo z pardubického areálu
1: rozhovory, postřehy osobností a hlavní dostih v přímém přenosu v 15:30 odpoledne.
2: Velká Pardubická na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: Dobré ráno v 17:30. Tereza Tomášková, zprávy.
3: Ukrajinská delegace bude dnes a zítra jednat ve Spojených státech. Setká se zmocněnci amerického prezidenta a k rozhovorům se připojí i bezpečnostní poradci z Francie, Německa a Velké Británie i zástupci Evropské unie a NATO. Hlavním tématem je obnovení mírových jednání s Ruskem. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Hasiči hodinu před půlnocí uvolnili kamion uvízlý od středy pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Praze. Nakonec se jim to podařilo s využitím dvou vyprošťovacích tanků a další těžké techniky. Během noci pokračovaly odklízecí práce a v úseku stále není obnovený provoz. Omezení má být zatím asi do 8 hodin. Provoz místě sleduje i Zelená vlna Radiožurnálu. Začíná recyklační víkend. Lidé můžou v Praze před Národním technickým muzeem dnes a zítra odevzdávat staré elektrospotřebiče. Akci muzeum letos pořádá po 12. Cílem je mimo jiné získat nové exponáty do muzejní sbírky. Zbylé spotřebiče ekologicky zrecykluje specializovaná firma.
1: Sport.
3: Tenistka Nikola Bartuňková si v Pekingu poprvé zahraje semifinále turnaje kategorie Masters. Ve čtvrtfinále porazila Karolínu Muchovou 6-3 a 6-0. O finále se utká s Ruskou Andrejevovou. A na mužském turnaji v Šanghaji postoupil Dalibor Svrčina do druhého kola po výhře nad Britem Norim. Vít Kopřiva skončil po prohře s Belgičanem Bergsem 3-6 a 1-6.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Šmejkalky a taky na silnici 13 v Klášterci nad Ohří. Na D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona před omezením u Šmejkalky. Přímo na mostě na 24. kilometru v omezení odtahují v levém pruhu dodávku po nehodě. Zdržíte se 10 až 15 minut ve frontě od mostu přes Sázavu. Na silnici 13 z Karlových Varů do Chomutova opatrně projíždějte Kláštercem nad Ohří. Na kruhovém objezdu se srazila dvě auta a překážejí. Provoz je slabý, kolona zatím krátká. A v Praze, jak jsme slyšeli ve zprávách, stále zavřená Vídeňská ulice ve směru z centra u jižní spojky. Uklízejí vozovku a do Krče se teď po Vídeňské nedostanete. Objíždí se to ulicí v Podzámčí aktuálně plynule. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Česko se probouzí do převážně jasného až polojasného rána. V tisíci metrech na horách se teploty pohybují kolem nuly, ale třeba Brno, Olomouc a Lednice hlásí 11 stupňů. Na většině dalších míst je aktuálně od 4 do 8 stupňů Celsia. Dnes bude zpočátku převážně slunečno, jasno až polojasno, během dne ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě Moravy se obloha zatáhne až večer, v Čechách se už večer místy objeví déšť. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě bude až 18. Na horách potom čekáme kolem 6 stupňů Celsia. Zítra čekáme většinou zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera začne od severozápadu oblačnosti i srážek postupně ubývat. Nejvyšší teploty budou podobné jak dnes, většinou od 11 do 15 stupňů a na jižní Moravě bude o 3 stupně teplej. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má Petr Král.
0: Dobré ráno. Karolína Bordová, počasí. Za chvíli vám představíme jednoho medailistu z Brna. On je průhledný. Je modulární a hlavně je výukový. Speciální obráběcí stroj z jižních Čech dostal na mezinárodním strojenském veletrhu v Brně zlatou medaili odborné poroty. Čím zaujal, co umí, dozvíte se od nás.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: s vámi Radiožurnál na cestách s námi dopravní zpravodajové. Děkujeme teď za čerstvou informaci z dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy. Voláte nám z mostu Šmejkalka. Na 24. kilometru právě teď odtahují dodávku po nehodě a momentálně je teď právě D1 uzavřená. Právě v tomto místě ještě jednou. 24. kilometr most Šmejkalka, D1 ve směru z Prahy do Brna momentálně po nehodě uzavřeno. Kolona se bude rychle protahovat, tak do ní brzděte včas a pak také dobře dojeďte. My míříme do Brna, budeme sledovat jeden unikátní stroj, který má vyměnitelné vrtáky, umí simulovat poruchy a je průhledný. Tak tohle je speciální výukový obrámecí stroj pro studenty, který jihočeská firma Vops Řepet představila na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně a získala za něj následně zlatou medaili odborné poroty. Radiožurnál je novým hlavním mediálním partnerem celé akce a z Brna chystáme samozřejmě i sobotní speciální technologický magazín Experiment.
1: Schválně kvůli výukovým účelům je všechno odkrytý, viditelný, co stroj dělá, jak funguje, co se kde hýbe a co se nehýbe a jaký jsou tam vzájemné souvislosti.
2: Vysvětluje produktový manažer Karel Mládek. Vidíme, že v tom stroji není jen jeden vrták, který by obráběl tu kovovou součástku, ale je jich tam vícero. To znamená, tyhle ty komponenty se dají předělat, přesunout tak, aby mohli obrábět v takové velikosti zkrátka to, co je zrovna potřeba.
1: Je to tak, my vlastně ke stroji máme připravené i digitální dvojče, to znamená, že člověk, který si připraví program na obrábění, se ho vyzkouší nejdřív na tom digitálním dvojčeti, tím eliminujeme pravděpodobnost nějaký kolize a potom se ho může okamžitě spustit na tom stroji.
2: Právě modularita stroje a jeho určení k výuce zaujala odbornou porotu veletrhu natolik, že stroji udělila zlatou medaili, dodává člen poroty a prezident Elektrotechnické asociace České republiky Jiří Holoubek.
3: Může velice dobře sloužit jednak pro čistě výukové účely, například na odborných školách, ale třeba i na strojní fakultě některé z univerzit. Za druhé opět ta oblast vzdělávání, ale už toho vnitrofiremního vzdělávání.
2: Tedy k rozvoji dovedností lidí přímo ve fabrikách, kde obráběcí stroje využívají. Porota ocenila i to, že stroj dokáže simulovat různé poruchy, které se člověk naučí vyřešit. Z brněnského výstaviště Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 5.44. My stále sledujeme vyšetřování ruského útoku na východoukrajinský Kramatorsk. Zemřelo tam při něm nejméně 35 lidí. My se i proto po 8 hodině, zhruba tedy v 8.40, spojíme s naším ukrajinským zpravodajem Martinem Dorazínem. A teď přidáme ještě jednu další zprávu k tématu. Do Spojených států odjela delegace ukrajinských vyjednávačů. Chystá se tam totiž další kolo jednání právě o míru.
1: Ukrajinskou delegaci vede šéf prezidentské kanceláře Kirilo Budanov a jejím členem je i šéf rozvědky Rustem Umerov. Ve Spojených státech budou jednat nejen se zmocněnci prezidenta Donalda Trumpa. K dvoudenním rozhovorům se připojí také bezpečnostní poradci z Francie, Německa a Velké Británie i zástupci Evropské unie a NATO. Jednat budou o novém společném mírovém návrhu, který má podle Bílého domu zahrnout všechny aspekty války. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, je 6:45. Jeden tank, druhý tank, no a nakonec se to podařilo. Hasiči v noci uvolnili soupravu, vrtnou soupravu, která se ve středu večer zasekla pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Pražské Krči. Teď ji rozeberou, vytáhnou spod mostu a odtáhnou. I k tomu dnes ráno chystáme podrobnosti po 8 hodině. Německá policie dopadla údajného hackera z Ruska, který vylákal z obětí miliardy korun. Byl součástí skupiny, která je podezřelá, že v posledních dvou letech v Německu a dalších zemích útočila na firmy, podniky, nemocnice, ale i politické strany. A za obnovení přístupu k systému a datům získal v přepočtu téměř 3,5 miliardy korun.
2: Neprůjezdná D1 už mykalky, taky Vídeňská ulice v Praze. Na D1 ve směru z Brna do Prahy aktuálně zastavený provoz na mostě Šmykalka. V omezení na kilometru 24 odtahují dodávku po nehodě. Uzavřeli na chvilku dálnici ve směru na Prahu. Kolona se tak rychle prodlužuje a nehýbe se. Zastavíte kousek za sjezdem na chodce Rady na 28. kilometru. A ta uzavírka by neměla trvat dlouho. Naopak dlouho trvá uzavírka v Praze na Vídeňské ulici ve směru z centra do Krče u jižní spojky. Stále uklízejí, zavřeno bude ještě minimálně hodinu. Dá se to obět ulicí v Podzámčí, teď je v celku plynule. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Zatímco na Sněžce nebo Pradědu se teploty pohybují kolem nuly, v Brně a třeba Olomouci naměříme 11 stupňů. Jinde je ale většinou od 4 do 8 stupňů Celsia. Dnešek začne převážně slunečně, během dne ale bude od severozápadu přibývat oblačnost. Večer se v Čechách místy přidá i déšť. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až na 18. No a zítra budou teploty podobné, ale oproti dnešku bude převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Pěkné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: nuevo. 10:36 hokejisté Plzně vyhráli v začínající sezóně všechny domácí zápasy, a to jak v Lize mistrů, tak v Tipsport Extralize. Naposledy nad Českými Budějovicemi 4:1 v utkání, které přineslo minimálně dva velmi netradiční momenty.
1: Upřímně, chytal se mi tady teda dobře a mě se vždycky chytalo dobře v Plzně, samozřejmě rád se sem vracím.
2: Říkal golman Matyáš Mařík. Na zápas do Plzně, kde chytal v mládeži, si ho vzali České Budějovice z prvoligového tábora jako brankářskou dvojku. Jenže když se už v 9. minutě zranil Jan Strmeň, šel do zápasu Mařík v podstatě bez rozcvičky.
3: Pro druhého golmana, který skočí do rozjetého zápasu, tak to není optimální, takže určitě pokyny byly, aby jsme na něj stříleli, a chvíli to z něj padalo.
2: Přiznává plzeňský Jan Schleiss, který dal gól, ale Maříka nepřekonal. To už totiž soupeř hrál v závěru bez brankáře. A to i proto, že zásadní moment přišel na konci druhé třetiny. Plzeň vedla 2-1 a měla v hazování u soupeřovy branky 4 sekundy před sirénou. A jak asi tušíte, do šatér se šlo za jiného stavu než právě 2-1. Byla z toho druhá branka v zápase obránce Cartera Robertsona. Lala, o kterém bude mluvit, je jeho spoluhráč, také Kanaďan Christoph Lalancet.
4: Lucky bounce out to me and I just...
5: To první byl jen šťastný odraz a střela. U druhého gólu mi Lala říkal, kam si mám stoupnout na vhazování. On to hraje výborně, naštěstí pro mě.
4: Obviously he was a great face off by him, lucky by me.
1: Oni to udělali teda výborně, ten play. Myslím si, že to asi měli nějak nacvičený.
5: Ve třetí třetině se i přesto dostali trochu do hry, ale vždy je to pro tým těžké, když dostane gól na konci třetiny do šatny.
2: Střídají se s odpověďmi plzeňský střelec Robertson a golman Českých Budějovic Mařík. Plzeň se po výhře 4:1 posunula před motor na čtvrté místo. Jeho Češi jsou nově šestí. Z Plzně František Kuna, Radiožurnál.
6: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
7: Nestíháte se dostat na stadion?
6: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
7: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
6: Přepínejte libovolně mezi duely.
7: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
6: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
7: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
6: Poslouchejte na serveru irozhlas.cz,
7: webu radiožurnalsport.cz
6: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
7: Radiožurnál.
6: Fandíme s vámi.

0: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
1: Teď chtějí jediné, dožít doma.
2: Cítím se tu velmi dobře.
3: Doma je doma.
2: Určitě, jsem ve svém prostředí, mezi známými blízkými lidmi.
0: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
1: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
3: Vy si sundáváte zdravotnický batoh.
4: Můžu změřit tlak, teda?
5: Ano.
0: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
3: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle. Tam tancovala na gondole.
6: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
1: Poslední přání.
0: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
1: Každý všední den, krátce po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
7: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
8: Odpoledne začnou komunální a senátní volby. Německá policie dopadla údajného hackera z Ruska, který vylákal z obětí miliardy korun. Hokejisté Sparty v extralize prohráli s Kometou 3-4 v prodloužení. Na dálnici D1 komplikuje provoz nehoda na mostě Šmejkalka směrem do Prahy. Zpočátku bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 15 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
8: Odpoledne se otevřou volební místnosti a lidé začnou vybírat nové vedení měst a obcí. K volebním urnám můžou voliči přijít od 14 do 22 hodin, zítra pak od 8 do 14. Způsoby, jak si za plentou své zástupce vybrat, jsou celkem tři, vysvětluje vedoucí odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
9: Ten nejjednodušší, že volí přímo konkrétní volební stranu. Provede křížek v tom velkém čtverečku před názvem volební strany. Může mít ještě druhou variantu, že si řekne, znám tady 20 lidí, u jejich jmen napříč těmi sloupci udělám 20 křížků. No a pak je třetí varianta, to je kombinace obého. To znamená, já můžu jedné straně volební dát velký křížek a pak si řeknu, tady mě zajímá ještě 10 kandidátů u jiných volebních stran, zkusím je podpořit malým křížkem.
8: Ve třetině volebních okrsků budou lidé vybírat i kandidáty do Senátu. K tomu řekneme víc v ranním Radiožurnálu už za chvíli. Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost psychologické péče. Nedostatek klinických psychologů chce řešit zkrácením jejich povinné odborné praxe po vysoké škole ze současných 4 let na 1 rok. Profesní organizace i vysoké školy ale varují, že by se pak mohla zhoršit kvalita péče. V německé vazbě je od minulého pátku údajný šéf hackerské skupiny Killin. 28-letého Rusa předala vyšetřovatelům japonská policie, která ho zadržela, když byl v Asii na dovolené.
10: Skupina Killin je podezřelá, že v posledních 2 letech provedla nejenom v Německu několik tisíc hackerských útoků na různé firmy, nemocnice, ale třeba i politické strany, od kterých za obnovení přístupu k systémům a datům požadovala výkupné. Přepočtu skoro 3,5 miliardy korun skutečně inkasovala. Němečtí vyšetřovatelé skupinu infiltrovali a sledovali několik měsíců. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
8: Brno chce mít další dobíjecí stanice elektromobilů zabudované do pouličních lamp. Zatím funguje jen jedna na sídlišti v Lesné. Podle města se pilotní projekt osvědčil a měl by se rozšířit do dalších 10 lokalit. Konkrétní místa oznámí městské podniky v příštím roce. Umístění nabíječek je někdy spojené i s rekonstrukcemi lamp, vysvětluje vedoucí odboru elektromobility tepláren Brno Petr Beneš.
11: Ta dobíjecí stanice nevyužívá elektřiny, která je v lampě, má svůj vlastní. Vždycky, když vytipujeme nějakou vhodnou lokalitu pro umístění této pomalé dobíjecí stanice a je tam rekonstrukce veřejného osvětlení, tak se snažíme tuto dobíjecí stanici tam umístit.
12: Sport. Sparta prohrála v hokejové typ sport extralize s Kometou Brno 3-4 v prodloužení. Brňané sice po celý zápas vedli, Pražané ale v závěru 2 góly při hře bez brankáře vyrovnali. Na obou se podílel obránce Ronald Knott, který měl pak prodloužení možnost zápas rozhodnout. Jenže v dobré pozici minul odkrytou bránu.
13: Je to stejná chyba, jako kdybychom ten gol dostali. Prostě prázdná brána a měl jsem ten zápas na lopatě, bohužel jsem to nedal. No, bohužel potom soupeř z té šance v protiútoku v podstatě rozhodnul, že nás to de facto stálo vítězství, takže mě to mrzí samozřejmě, ale nedá se nic dělat. No.
12: Kometa se díky vítězství posunula v tabulce na 10. místo. Sparta zůstává 8. Ve druhém včerejším utkání Plzeň doma porazila České Budějovice 4-1. Výrazně pomohl kanadský obránce Robertson, který dal 2 góly a na další přihrál. Plzeň se díky výhře dostala na 4. místo, zatímco Motor klesl na 6. příčku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D1 u Šmýkalky a nehoda na plzeňské dálnici u Berouna. Dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy stále neprůjezdná na mostě Šmýkalka. V omezení na 24. kilometru odtahují nepojízdnou dodávku po nehodě. Zastavili kvůli tomu provoz směrem do Prahy. Kolona je dlouhá, nehýbe se, a to už od sjezdu na chodce Rady 29. kilometru. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy hlásíte nehodu do Berouna na 17. kilometru na mostě přes Berounku a zabírá levý pruh.
14: Je tam dodávka s osobákem v tom rychlým, levým. Nikdo tam není, já už se to tam začne štosovat. Je to za 18, jakoby do toho stoupáku.
5: A pozor, teď dejte taky na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy. Kousek před Prahou na 8. kilometru, přímo v omezení u sjezdu na Jirny, stojí v levém pruhu auto po nehodě. Připojovacím by pak mělo být ještě nákladní auto. Kolona tam není auta, ale brzdí a zpomaluje se. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zpočátku bude slunečno, během dne čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách kolem 6. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
15: Po zprávách je zpátky vysílání Radiožurnálu Sport 9. říjen, konkrétně tedy pátek. Pěkný závěr pracovního týdne přejeme spolu s Martinem Chrvátem.
16: Hezký den, rád tě vidím, Adame.
15: Já tebe taky. Martine, klasická otázka, co nás dnes čeká ve vysílání Radiožurnálu Sport? Jak by řekl Karel Janu, je to nabité?
16: Řekl bych, že je to nabité, vzhledem k tomu, že se budeme krátce před nejslavnějším českým dostihem Velkou Pardubickou věnovat dostihům. Budeme se věnovat také návratu fotbalové ligy, protože dnes se ano, už znovu zase hraje česká nejvyšší fotbalová soutěž soubojem posledního Zlína s první Sláví a my to spojíme jedním mužem, někdejším útočníkem jednoho i druhého celku.
15: Vydáme se taky za ženským fotbalem, protože Češky mají před sebou důležitý barážový zápas o mistrovství světa. Taky se pochopitelně vrátíme k hokejové extralize, protože včera se dělo lecos zajímavého, hlavně tedy v souboji Sparta Kometa Brno. A prosím tě, vydáme se taky na curling. Proč takhle brzo?
16: Vydáme se na curling, no ono to není brzo. Vždyť
15: už začala sezóna.
16: Přišlo ti, že jsi mohl jít dneska v tričku?
15: Jo, i ne. <Ano. laughs> Nastydl bych, odnesl bych to asi nějakou vyrozou, ale možná mohl.
16: Ne, samozřejmě, rozumím, mohl by si. On začíná totiž jeden z těch největších turnajů, který v Evropě je takhle na podzim, tedy turnaj v Bazilii. Představí se tam i česká mužská reprezentace, která, připomeňme, za 2... v podstatě 3 týdny rozehraje domácí mistrovství Evropy. Také na to se zeptáme skipa českého týmu Lukáše Klímy.
15: Ale to bude až po 9. hodině, do té doby spousta dalších věcí, taky soutěž o 2 vstupenky na Velkou Pardubickou. Tak vám přejeme dobrý den.
16: Hezký den.
1: Radiožurnál Sport.
0: Adam Weidenthaler a Martin Charvát.

0: Golf úplně mezi zimní sporty nepatří. Tam si nedokážu představit, že chodí golfisté nabalení v nějakých zimních bundách, vždycky asi schodí při odpalu a pak si zase oblečou, ale přesto se stále...
1: To by vlastně šlo, jenom o ten sníh by se ti to trošku zastavovalo. To by bylo složité. Každopádně teď se stále hraje Ladies European Tour na sympatickém místě, ale v Evropě to není.
0: V Jižní Koreji. Koukám, že tam mají 24 stupňů nad nulou a nesněží, k mému překvapení.
1: Tak to je samozřejmě zvláštní. To důležité a podstatné. A co je z českého důvodu, z českého pohledu také důležité a podstatné, je to, že Patricie Maková pokračuje ve svých výborných výkonech z prvního kola, kdy obešla hřiště za 65 úderů. To bylo nejlepší skóre toho prvního dne. Patricie Maková vedla a teď stále vede ve chvíli, kdy je rozehrané druhé kolo. Maková pro dnešek na skóre minus jedna, celkově minus 8 a vede o jeden úder před Švédkou Rydqvistovou, která už má dnešní kolo za sebou.
0: Sára Kousková, ta byla kousek za první desítkou, ale propadá se v pořadí, je stále dvě rány pod par, přesto na děleném 23. místě, na děleném 32. pak Jana Melichová, ta má jeden úder pod par, ale možná ještě zpátky k Makové, ty sleduješ pro Radiožurnál Sport Golf pravidelně, byl by to její největší kariérní úspěch, kdyby se umístila, nemusela by to vyhrát, ale třeba i místo v top 5?
1: Místo v top 5 by pro ní také byl obrovský úspěch. Ono vítězství na turnaji Ladies European Tour z Češek mají pouze Klára Davidson-Spilková a také už tebou zmíněná Sára Kousková, v současnosti nejlepší česká golfistka, takže pro Patrici Makovou by to byl velký úspěch, ale ona ta celá česká čtveřice, do které patří také ta poslední z Češek na turnaji, kterou je Tereza Kazar-Melecká, protože ona se vlastně před dvěma týdny vdala, tak tahle ta celá čtveřice působí na turnaji. Současně spolu vlastně na turnaje odjíždí, snaží se tím i minimalizovat náklady, když spolu bydlí, a slyšel jsem o nich, že dokonce ty můžeš, když seš na tom golfovém turnaji někde v zahraničí a takhle si dělíš náklady, tak požádat o to, aby tě dali vlastně do stejných bloků, abyste spolu hráli ta úvodní kola vlastně v podobném čase a v podobném čase také končily ta kola následující, což je mimochodem jedním z těch důvodů, proč teď vlastně Sára Kousková, Tereza Melecká a také Patricie Maková jsou vlastně na hřišti ve stejných místech, hrají plus minus jamky 4 až 6 v rámci toho dnešního dne, takže vlastně ve stejných časech odcházeli na hřiště a to se jim samozřejmě vyplatí, aby se v úzovkách i vzájemně nebudili, vzájemně mohli mít ty ranní rutiny, vzájemně se mohli dostat spolu na ta jednotlivá hřiště.
0: Když tady Patricie Maková míří teprve na jamku číslo 7, tak to znamená, že o golfu ještě uslyšíte na Radiožurnálu Sport v tom našem ranním bloku spolu s Martinem Charvátem. Teď je 6 hodin a 14 minut. When the

0: Mezinárodní hokej čekají těžké týdny, které výrazně určí směřování tohoto populárního sportu i pro ty následující roky.
1: Mezinárodní sportovní arbitráž CAS by totiž do konce října měla rozhodnout o tom, jestli se ruští a běloruští hokejisté vrátí na elitní šampionáty. Probereme to teď s naším reportérem Františkem Typovským. Dobré ráno, Františku.
2: Krásné ráno.
1: Ty jsi mluvil včera s viceprezidentem Mezinárodní hokejové federace IIHF Petrem Břízou. Jak velké téma to je podle bývalého českého brankáře, dnes úspěšného funkcionáře, byť se neúspěšně snažil být předsedou zmíněné federace?
2: Ano, on těsně prohrál souboj o post šéfa světového hokeje s Němcem Reindlem a přiznal, že otázka návratu Rusů a Bělorusů ono hlasování ovlivnila. Rozhodnutí sportovní arbitráže Petr Bříza nechtěl předjímat, i protože Rusové a Bělorusové podali v součtu skoro 10 různých žalob, a to v odlišných případech, vždycky se to týkalo toho jednoho daného šampionátu. Takže podle Petra Břízy se světový hokej bude rozhodnutím soudu řídit, ale jestli se stane to nebo to a jaká bude případná reakce, tak o tom druhý muž světového hokeje mluvit vlastně nechtěl.
0: Mezinárodní hokejová federace je, Františku, řídícím orgánem mistrovství světa, to je její asi nejdůležitější role v očích běžného fanouška, tak jak by se to mělo odrazit právě na tom světovém šampionátu, návrat eventuální Rusu a Bělorusu?
2: No, byly by to náročné týdny, což už tady zaznělo, a to hlavně třeba směrem k příštímu mistrovství světa v Německu, které se bude hrát na jaře příštího roku. Zatímco Bělorusko by podle toho regulovaného žebříčku hrálo nižší skupinu 1 nebo divizi 1, tak Rusům náleží místo dokonce v té elitní skupině. Ono, kdybychom vzali ten regulovaný žebříček, tak Rusové jsou dokonce světovými jedničkami. Tam přichází vlastně ta bizarní situace, že aby Rusové o pozici nejlepšího týmu planety hokejového přišli, tak musí začít hrát zápasy, což aktuálně nemůžou. Dokud to bude takto platit, tak Rusko prostě bude v čele světového žebříčku. No a ta 16 účastníků příštího mistrovství už je pevně daná, už je jistá. Na turnaj se kvalifikovali sportovní cestou Ukrajinci, kteří postoupili, a samozřejmě je dobře známým faktem, že Rusko právě Ukrajinu vojensky napadlo, takže případný vzájemný zápas by jistě byl, ať už v Mannheimu nebo v Düsseldorfu, značným bezpečnostním rizikem. A ani další případná možná cesta, tedy vyřazení žebříčkově nejslabšího celku a jeho nahrazení právě Rusy, tak není úplně ideální. Rusko by totiž nahradilo právě Ukrajinu.
1: Máme 9. října, podle Břízy by o tom celém, o čem mluvíš, mělo být jasno do konce října. O čem ještě druhý muž světového hokeje tedy na tom včerejším setkání mluvil?
2: Těch témat bylo vícero, protože to setkání trvalo víc než hodinu, ale pokusím se to co nejvíce shrnout. Mluvilo se hodně o světovém poháru, který se za rok a půl bude hrát i v Praze za účasti nejlepších hokejistů planety. A každé dva roky tak soutěže v únoru přeruší skoro měsíční pauza, ať už vinou nebo v uvozovkách vinou olympijských her nebo světového poháru. A to bude podle Petra Břízy značná výzva, a to pro jednotlivé kluby i samotné hráče.
3: I pro ligy a pro kluby to přinese přeorganizaci celé té sezony. Hráči jsou jenom lidé. Speciálně se trošku já osobně obávám, že to bude mít dopad na země jako je Švýcarsko, Česko, Lotyšsko, který těch hráčů NHL mají míň. Když budou mít těch vrcholů hodně, tak pro nás nebude jednoduché to mužstvo se skládat potom na následující mistrovství světa.
2: Toto Petr Bříza dokumentoval nebo popsal třeba na příkladu Davida Pastrňáka, který samozřejmě má ten kalendář hodně nabitý, a samozřejmě čeští fanoušci by ho rádi viděli na olympijských hrách, světovém poháru, ideálně na každém mistrovství světa, a pokud by těch akcí měl ve svém plánu značné množství, tak třeba existuje riziko, že i kdyby měl čas, tak třeba na světový šampionát, který třeba nebude tak prestižní v konkurenci světového poháru a olympijských her, tak zkrátka a jednoduše nedorazí. Bříza zároveň skrz IIHF chce zvýšit kvalitu týmů z nižší divize 1, tam teď patří Poláci, Litevci nebo Italové. Jisté je, že mistrovství světa se bude minimálně do roku 2034 hrát každoročně se 16 týmy. Mluvilo se i o plánu těch menších zemí na to udělat vlastně ten šampionát trochu širší, třeba se 24 účastníky. Petr Bříza ale mluvil o tom, že to vůbec není na stole, takový plán, že naopak ty největší hokejové federace uvažují dokonce i o možném zúžení počtu účastníků, ale že se o tom bude jednat až v těch následujících letech, že tedy změna počtu týmu na světových šampionátech vůbec není tématem. A poslední, řekněme, bod k diskuzi byly olympijské hry v roce 2030 ve Francii. Těch by se měli opět zúčastnit hráči z NHL. Podle Petra Břízy, viceprezidenta IIHF, zbývá dojednat poslední detaily.
0: Rusko a Bělorusko se tady možná vrátí zpátky na tu elitní hokejovou scénu. Probírali jsme to s Františkem Typovským, který byl včera součástí novinářského setkání s viceprezidentem Mezinárodní hokejové federace Petrem Břízou. Díky za tvá slova, díky za tvou práci.

0: České fotbalisty, jak už jsme avizovali, dnes čeká jedno velmi důležité utkání na tvém oblíbeném stadionu, Martin.
1: Na stadionu Arnošta Košťála v Pardubicích 19 hodin nastupí k prvnímu zápasu baráže o mistrovství světa. Jejich soupeřem českých hráček budou Skotky.
0: A hrát se bude v odvetě v úterý na hřišti soupeře, pak je ale potřeba ještě vyhrát jeden dvojzápas, pokud se chtějí Češky poprvé v historii dostat na světový šampionát. O tomhle počinu se pokusíme mluvit taky s jednou expertkou, a to bývalou českou reprezentantkou Kateřinou Buškovou, konkrétně v 9 hodin a 40 minut.

0: Radiožurnál je 6:30. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Ministerstvo financí chce víc chránit živnostníky před věřiteli. Navrhuje změnu zákona, která má omezit sankce při nesplácení úvěru. Návrh je v připomínkovém řízení. Příští týden ho ministerstvo projedná se zástupci neziskových organizací. Ti varují, že by novela mohla oslabit postavení spotřebitelů. Belgii dnes ochromí stávky a protesty. Odbory je pořádají kvůli očekávaným rozpočtovým škrtům. Podle belgických médií bude narušená veřejná doprava v celé zemi. Komplikace se očekávají taky na hlavním bruselském letišti Zaventem. Od začátku loňského roku je to už 10. velký protest proti politice belgické federální vlády. Kvůli pravidelné údržbě bude od dnešního večera omezený provoz v tunelu na průtahu Libercem. Technici tam prověří funkčnost bezpečnostních systémů a osvětlení a budou čistit odvodnění a stěny tunelu. Do soboty odpoledne řidiči neprojedou tubusem ve směru na Děčín. Od pondělí pak bude uzavřený tubus ve směru na Prahu. Sport. České fotbalistky čeká boj o postup na mistrovství světa. V úvodní části baráže nastoupí v Pardubicích proti Skotsku. Zápas začne v 19 hodin. Na Radiožurnálu Sport ho můžete poslouchat v pořadu s mikrofonem za sportem. Odveta je na programu v úterý. Pokud Češky postoupí, ve druhém kole baráže je čekají favorizované Švédky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpadá D1 u Chocera, ta nehoda v Klášterci na Touhří. Na D1 ve směru z Brna do Prahy se stále rozjíždějí kolony před Šmejkalkou. Na mostě na kilometru 24 v omezení odtahovali nepojízdnou dodávku a půl hodiny byla dálnice na Prahu zavřena. Teď už se projíždí dvěma pruhy, nic nepřekáží. Do kolony dojedete teď na 33. kilometru a fronta se postupně rozjíždí. Vydržte, objíždět se to nevyplatí. Určitě ne po silnici 3, tam už je kolona před Mirošovicemi. Na silnici 13 z Karlových Varů do Chomutova dejte pozor v Klášterci na Touhří. Na kruhovém objezdu u Lidlu řeší policisté nehodu a projíždí se pomalej. Je tam krátká kolona. No a v Praze stále zavřená Vídeňská ulice směrem z centra do Krče. U jižní spojky uklízejí po vyprošťování vrtací soupravy. Na objížďce v ulici Podzámčí zatím krátká kolona. A ve směru do centra je Vídeňská plně průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnešek bude v Česku zpočátku převážně slunečný, bude jasno až polojasno, během dne ale bude od severozápadu přibývat oblačnost. Později večer se v Čechách místy objeví i déšť. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 18. Zítra pak bude většinou zataženo, čekají nás občasné přehánky nebo déšť. Během odpoledne a večera bude od severozápadu oblačnosti a srážek ubývat. Teploty vystoupí i zítra na 11 až 15 stupňů. Od neděle do úterý pak bude většinou polojasno až oblačno, připravte se jen na ojedinělé přehánky, častěji na severovýchodě území. V dalších dnech příštího týdne očekáváme většinou polojasno s teplotami od 13 do 18 stupňů. Jen ráno se místy můžou objevit mlhy nebo nízká oblačnost a v noci budou teploty klesat na 6 až 1 stupeň. Místy čekejte i přízemní mrazíky. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Po reprezentační pauze se dnes vrací velké evropské soutěže. Třeba ve Francii se potká Racing Lens s Lyonem, v Německu Dortmund s Brémami, ve Španělsku Malaga s Espanyolem Barcelona. Taky v Česku se bude hrát mezi Zlínem a Sláví od 18 hodin, taky v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Nikde tam nevidím Anglii, tak pojď připomenout, co se děje v Anglii, Martine.
1: No, v Anglii se bude hrát až zítra a fotbalisté West Hamu ti vlastně se představí ve druhé nejvyšší soutěži, ale právě jim se budeme věnovat, protože West Ham se chystá na londýnské derby, které bude mít výraznou českou stopu. Zatímco Tomáš Souček se může po dlouhém zranění vrátit na hřiště, fanoušci londýnského klubu budou vzpomínat na brankářskou legendu Luďka Mikloška.
0: Co všechno se o tom píše na zahraničních webech, to teď připomeneme s Jakubem Markem. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno, oficiální web West Hamu píše o možném návratu Tomáše Součka do sestavy londýnského klubu. Český záložník kvůli zranění vazů v kotníku, které utrpěl na letošním světovém šampionátu, v nové sezóně ještě neodehrál soutěžní zápas. Minulý týden už ale zvládl 65 minut v přípravném utkání proti Wycombe Wanderers, ve kterém dokonce skóroval. West Ham ve 21 hodin tedy přivítá ve druhé nejvyšší anglické soutěži Queen's Park Rangers, utkání ale bude mít taky vzpomínkový rozměr. Klub totiž připravuje poctu bývalému československému reprezentačnímu brankáři Luďku Mikloškovi, který v září zemřel. Mikloško za West Ham odchytal 373 soutěžních zápasů a v roce 1991 byl vyhlášen nejlepším hráčem klubu. Web West Hamu připomíná taky vzpomínkové video, které připravili fanoušci společně s klubem. Jeho součástí je báseň doprovázena klavírní verzí chorálu věnovaného českému brankáři.
3: So, Luděk Miklosko. Colossal man between the sticks.
2: To je krátká ukázka vzpomínkového videa a tady je část toho, co v něm zaznívá. Luďku Mikloško, kolosální muži mezi tyčemi. Slyšel jsem, že si odešel. Příliš brzy, chlapče, příliš brzy. Budeš žít v našich srdcích, která zpívají tvou píseň. Byl jsi obrovský nejen na hřišti, ale i mimo něj. Spi sladče, sladce, chlapče.
1: Od anglického fotbalu s výraznou českou stopou se přesuneme k Formuli 1. Finský pilot Valtteri Bottas totiž zvolil poněkud netradiční způsob dopravy na velkou cenu Singapuru. Připomeňme, že ten předchozí závod, přestože byl v uvozovkách nazýván jako blízkovýchodní, tak se jel v Malajsii.
2: Ano, agentura Reuters píše o tom, že 37-letý závodník stáje Cadillac dorazil z Malajsie do Singapuru na kole. Během 4 dnů ujel téměř 420 kilometrů a cestou zažil několik neobvyklých setkání. V džungli narazil na kobru nebo krajtu, pronásledoval ho prý taky pes a na jedné z cest ho zdrželo stádo krav. Část trasy navíc absolvoval v noci, Bottas tak novinářům přiznal, že právě noční jízda džunglí byla největším dobrodružstvím. Zvuky okolních zvířat ho totiž nutili přemýšlet, co všechno se ve tmě skrývá. Finský pilot ale zároveň ujistil, že cestu pečlivě naplánoval, aby neovlivnila jeho přípravu na víkendový závod.
1: Ten víkendový závod je pro Valtteriho Bottase v jistém smyslu velmi nepříjemný, protože on pojede velkou cenu Singapuru zrovna ve dnech, kdy se v Austrálii pojede mistrovství světa na gravelu. On tuhle cestu jel na gravelu a na gravelu právě chtěl závodit na mistrovství světa, jenomže bohužel se tam nedokázal kvalifikovat a bohužel to vypadá, že se nedokáže zúčastnit ani mistrovství Evropy na gravelu, přestože se na něj dostal poté, co v Hlinsku, v jediném závodě, které jel, tak v Hlinsku ve své věkové kategorii mezi 35 až 39 lety skončil pátý a tím pádem se na evropský šampionát dostal.
0: Stále ale Finn Valtteri Bottas hlavně zaměstnaný Formulí 1, ta začíná už dnes, co se týče toho závodního víkendu, finišuje pak v neděli hlavní závod v Singapuru od 14 hodin. Trochu nám to připomněl Jakub Marek v rubrice Zahraniční weby. Děkujeme za to. Hezké ráno.
1: Díky, hezký den.

0: světa.
1: I sociální sítě slavné NHL si všimli českého hokejového útočníka, který zazářil v noci na dnešek při utkání právě NHL. Očekávali byste Davida Pastrňáka, očekávali byste Martina Nečase, ale oni píšou o tom, že Adam Klapka ukázal, a teďka doslovně překládám, měkké rukavice, protože si puk potáhl takovou stavovačkou kolem obránce a pak rychle zápěstím pálil, dal gól do sítě Koloráda, i když nakonec to pro jeho Calgary Flames nebyl vítězný zápas.
2: Nebyl vítězný, Colorado dalo 7 branek, vyhrálo nad Calgary 7-3 a Martin Nečas v tom utkání neměl ani jeden bod. Je to pro něj tak trochu nahoru dolů, protože on už v jednom z těch úvodních zápasů sezóny, kdy Colorado dalo 9 branek, tak si připsal jenom jednu asistenci, potom zase byl tím hlavním strůjcem následného vítězství Colorado. No a teď při 7 brankách Nečas nemá bod kanadský žádný. Naopak dařilo se Davidu Pastrňákovi.
1: A to výrazně. 6 gólů dal totiž Boston Utahu, zvítězil 6-1 a David Pastrňák má prsty ve 4. A pro něj to je vlastně podobný příběh, jako ty si zmiňoval. On měl do téhle chvíle, tuším, že 4 odehrané soutěžní zápasy v nové sezóně NHL a jen v jednom dokázal bodovat. Tam měl 2 asistence, jinak vždycky vyšel bodově na prázdno a teď se tak trochu utrhl z řetězu. Asi nejlepší český hokejista současnosti.
2: Do branky Utahu se dostal také Karel Vejmelka, ale byl tam jako střídající hráč poté, co první 3 góly dostal jeho konkurent v brance. Adam Weidenthaler, ten rád sleduje NHL a také rád počítá penízky, no a v minulých momentech tyhle dvě své záliby zkombinoval.
1: Ano, jsem takový škudlil a tak mě hodně mrzí, když se dívám na webovou stránku helebucks.com. To je taková narážka na příjmení Conora Helibucka, amerického brankáře, muže, který dost zařídil Američanům olympijské zlato na posledním hokejovém turnaji v Miláně. On totiž trucuje, nechce chytat za Winnipeg a někdo vytvořil právě tu stránku helibucks.com, aby upozornil na to, o kolik peněz už přišel. Tak tipni si, kolik z jeho mzdy už vyletělo komínem, protože teď neodchytal, nebo respektive nenastoupil do přípravy a teď neodchytal ty úvodní 4-5 zápasů.
2: Nenastoupil do přípravy, to znamená, že někdy od začátku září, to je plus minus.
1: Může to tak být, dejme tomu, že to je měsíc.
2: No tak máme měsíc a něco, tak ten průměrný plat může být na tu dobu třeba v dolarech,
1: ano.
2: Potřebuješ, tak v dolarech bych řekl třeba 300 tisíc.
1: Je to 400 tisíc dolarů, no, nebyl si zas tak daleko. Pro představu, to je 8,5 milionů korun. Tak tohle nechal na stole Conor Helibucks jenom proto, že nechce chytat za Winnipeg. Ale má podepsanou smlouvu, tak prostě taková je penalizace. Nemůžeš dostávat peníze za to, že sedíš někdy doma na gauči a díváš se na to, jak tvoji spoluhráči v tuhle chvíli tedy bývalý, se snaží.
2: A na té stránce vidíš, jak to tam přiskakuje.
1: Ano, vidím to velmi často. Jenom za tu dobu, co se bavíme, tak prosím tě, to naskákalo o takových asi 30 dolarů.
2: No tak, ježišmarja, to je pro tvoje teď ideální stránka, že?
1: Ano, budu se na ní dívat velmi často. Vy se dívejte třeba i na hodiny, je 6 hodin 48 minut, pokud s námi stáváte. Hezké ráno. Maf!

0: Když jsme včera ve vysílání radiožurnálu Sport anoncovali dva večerní hokejové zápasy 9. kola Tipsport Extraligy, tak jsme se o utkání Sparta Brno bavili jako o takovém návratu Aarona Irvinga, obránce ofenzivně laděného, který sezónu a půl zpátky, nebo řekněme před tou minulou sezónou, hodně zářil, dával góly, stanovil vlastně nový rekord, co týče gólu jednoho obránce. Tak včera večer, dívám se do statistik, zas tak výrazný nebyl, co týče bodu, ale za to měl 4 trestné minuty. Nejtrestanější hráč na ledě.
1: Aaron Irving v tom včerejším zápase vlastně se snažil navázat na zajímavou sérii. On v posledních dvou zápasech dal gól, jenomže ten předposlední hrál ještě za Spartu a ten poslední to byl jeho premiérový za Kometu Brno, kdy dával jediný gól Komety na ledě Českých Budějovic. No a jeho trestné minuty z velké části byly tak nějak z toho, že Spartu se mu snažili naznačit, že přijel jako hostující hráč v dresu Komety. Nicméně zápas Sparta Kometa byl nesmírně zajímavý navzdory tomu, že do 37. minuty to bylo o jedné brance, ale když se člověk podívá například na statistiku střel, tak musí vidět, že kromě možná trochu vlažnější úvodní třetiny, kdy bylo zjevné, že se spolu utkávají dva týmy, kterým zjevně nevyšel úvod sezóny, tak to byl poměrně zajímavý zápas, který vygradoval samotném závěru.
0: A to tedy jak? Můžeš to ještě rychle popsat?
1: No, stalo se to, že Sparta prohrávala 1-3. V tom zápase hodně tlačila, ale nedokázala propálit výborného Aleše Stezku. A když už to dokázala, tak za něj v jednom případě v prázdné brance zakročil Richard Nedomlel. No a závěr. Poslední 3 minuty Sparta hrála bez brankáře. Dokázala v tom rychle dát gól zásluhou Ronalda Knota. Knot, důležitý moment v posledních minutách, protože potom získal Zbořil, tedy obránce Adam, tedy útočník Adam Zbořil v dresu Komety kotouč ve středním pásmu, jel na branku Sparty, kde nebyl Kořenář, byl na střídačce v tu chvíli, zaskočil tam Ronald Knot, Zbořil ho trefil, možná z trochu z frustrace následně, když se kotouč dostal do rohu a Spartěni odtamtud vyjížděli, tak Zbořil fauloval, byl vyloučený, Špaček, Spartan i díky tomu, že to bylo 6-4, vyrovnal na 3-3, šlo se do prodloužení, tam Knot, který předtím dal gól, chytil gól, na další gól přihrál, tak měl na hokejce jednoznačnou šanci, udělal blafák Steskovi, před ním prázdná brána, on ji netrefil, z protiútoku gól Komety na pro ní vítězných 4-3.
0: To byl tady detailní rozbor toho zápasu, který se hrál od 18.30 a teď ještě k duelu, který se hrál o hodinu dřív, respektive začal o hodinu dřív, a to byl konkrétně zápas plzeňských hokejistů s těmi českobudějovickými. A plzeňští vyhráli v této sezóně všechny domácí zápasy, platí to dál.
1: Přesně tak, daří se jim jak v Lize mistrů, tak v Tipsport Extralize, a včera Plzeň zvítězila nad Českými Budějovicemi 4-1 v utkání, které přineslo minimálně dva netradiční momenty.
2: Upřímně, chytal se mi tady teda dobře, mě se vždycky chytalo dobře v Plzni, samozřejmě rád se sem vracím. Mám to tady rád, tenhle zimák, a upřímně jsem se sem těšil.
3: Říkal golman Matyáš Mařík. Na zápas do Plzně, kde chytal v mládeži, si ho vzali České Budějovice z prvoligového Tábora jako brankářskou dvojku. Jenže když se už v 9. minutě zranil Jan Strmeň, šel do zápasu Mařík v podstatě bez rozcvičky.
4: Pro druhého golmana, který skočí do rozjetýho zápasu, tak to není optimální, takže určitě pokyny byly, aby jsme na něj stříleli. A já nevím, jestli už chytal, nebo jestli to byl první zápas. Chvíli to z něj padalo, ale určitě pokyny jsou vždycky, kdykoliv se mění golman, tak každý muž to má, že se má hned na něj střílet.
3: Přiznává plzeňský Jan Schleis, který dal gól, ale Maříka nepřekonal. To už totiž soupeř hrál v závěru bez brankáře. A to i proto, že zásadní moment přišel na konci druhé třetiny. Plzeň vedla 2-1 a měla v hazování u soupeřovy branky 4 sekundy před sirénou. A jak asi tušíte, do šatér se šlo za jiného stavu než právě 2-1. Byla z toho druhá branka v zápase obránce Cartera Robertsona. Lala, o kterém bude mluvit, je jeho spoluhráč, také Kanaďan Christoph Lalancet.
5: Lucky bounce out to me and I just...
6: To první byl jen šťastný odraz a střela. U druhého gólu mi Lala říkal, kam si mám stoupnout na vhazování. On to hraje výborně, naštěstí pro mě.
5: Obviously he was a great face-off by him, lucky by me.
2: Oni to udělali teda výborně, ten play. myslím si, že to asi měli nějak nacvičený.
6: Ve třetí třetině se i přesto dostali trochu do hry, ale vždy je to pro tým těžké, když dostane gól na konci třetiny do šatny.
3: Střídají se s odpověďmi plzeňský střelec Robertson a golman Českých Budějovic Mařík. Plzeň se po výhře 4-1 posunula před motor na čtvrté místo. Jeho Češi jsou nově šestí. Z Plzně František Kuna, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 7 hodin. Další zprávy a Tereza Tomášková.
1: Odpoledne začnou volby do obecních zastupitelstev a do třetiny senátu. Rusko podle městské rady zabilo v Kramatorsku ve čtvrtek nejméně 35 lidí. Hokejisté Plzně porazili České Budějovice a v tabulce jsou na čtvrtém místě. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda na příjezdu do Brna z Ostravy. A bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 15 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: V Česku dnes začnou volby do místních zastupitelstev a do třetiny senátu. Hlasovací místnosti budou otevřené dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14. Některá města přitom mají méně volebních okrsků než dřív. Jejich počty se měnily třeba v Děčíně nebo v Plzni a taky v Jihlavě. Tam se některé volební místnosti kvůli úsporám taky přesunuly do městských budov.
3: Pracovník města Daniel Doležal uložil vybavení pro volby v mateřské škole, kde bude volební místnost.
4: Zástěny, velký urny, malá přenosná urna.
3: V Jihlavě zaniklo letos 23 volebních místností, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
5: Jsou to hlavně okrsky v okrajových částech nebo příměstských částech města, kde bylo často hodně málo voličů a hodně členů volebních komisí, takže je to z ekonomických důvodů.
3: Lidé z místních částí, kde letos volební místnosti nebudou, můžou v sobotu využít speciální bezplatný autobus, který je doveze k volbám, počká na ně a odveze je zase domů. František Jirků, Radiožurnál.
1: A volbám se budeme v ranním Radiožurnálu věnovat i po těchto zprávách. Při ruském útoku na východoukrajinský Kramatorsk zemřelo ve čtvrtek nejméně 35 lidí. Informovala o tom městská rada na platformě Telegram. Přibližně 30 z nich se stalo obětí ruského úderu na dva linkové autobusy. Kyjev Moskvu obvinil z válečného zločinu. Rusko podle ukrajinské prokuratury útočilo klouzavými leteckými pumami. Kreml se k útoku nevyjádřil. Norský Nobelův výbor dnes vyhlásí letošního nositele ceny za mír. Vybere z více než 280 nominací. S medailí a diplomem je spojená i finanční odměna v přepočtu 26 milionů korun. Loni dostala Nobelovu cenu míru lídrině venezuelské opozice Maria Corina Machadová.
6: Cenu by mohla získat například sudánská humanitární organizace Emergency Response Rooms nebo organizace pro pomoc dětem Save the Children. Za nejpravdopodobnější kandidáty je považuje největší světová firma pro obchodní predikce Polymarket. Mezi jednotlivci tato společnost dává největší šance Mikulovi Kulebovi, zakladateli a řediteli organizace Save Ukraine, která zachraňuje ukrajinské děti z Ruska a jim okupovaných území. Mezi další možné kandidáty řadí například pediatra a ředitele nemocnice v pásmu Gazy Husama Abu Safiju nebo papeže Lva 14. Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Podrobnosti k tomu chystáme v ranním Radiožurnálu po 7:30. Národní technické muzeum v Praze pořádá recyklační víkend. Dnes a zítra můžou lidé u jeho budovy odevzdávat staré elektrospotřebiče. Cílem je mimo jiné získat do sbírky nové exponáty. Přístroje, o které muzeum nebude mít zájem, ekologicky zlikviduje odborná firma.
7: Sport. Po skoro třítýdenní reprezentační přestávce se vrací fotbalová šance liga. Poslední Zlín přivítá v předehrávce 10. kola vedoucí obhájce titulu z pražské Slávie. Utkání začne v 18 hodin. Radiožurnál Sport ho přiblíží živě v pořadu s mikrofonem za sportem. Na Radiožurnálu nabídneme reportážní vstupy. Hokejisté Plzně porazili v Tipsport Extralize České Budějovice 4-1, jsou v tabulce nově čtvrtí. Utkání ovlivnilo střídání brankářů Českých Budějovic. Zraněného Strmeně střídal v 9. minutě Mařík a ani se nestihl rozcvičit. Mluví o tom střelec poslední branky v utkání, útočník Plzně Jan Schleis.
8: Pro druhého golmana, který skočí do rozjetého zápasu, tak to není optimální, takže určitě pokyny byly, aby jsme na něj stříleli. A já nevím, jestli už chytal, nebo jestli to byl první zápas. Chvíli to z něj padalo, ale určitě pokyny jsou vždycky, kdykoliv se mění golman, tak každý mužstvo to má, že se má hned na něj střílet.
7: V dalším čtvrtečním utkání pražská Sparta doma podlehla Brnu 3-4 v prodloužení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Brna a kolony v Liberci. Na dálnici D1 po pojíždí dlouhá kolona na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Od sjezdu na Slavkov 211. kilometru až k nehodě za Rohlenkou na kilometru 204,5 blokují levý pruh. Ta kolona z Holubic zabere už asi 40 minut a pozor, ucpává se taky stará silnice. Na D1 směrem do Prahy se rozjíždějí poslední zbytky kolon před teď už odstraněnou nehodou u Šmejkalky. Zastavíte na chvilku na 35. kilometru. Ta fronta se záhy rozjede, tak objížďku nehledejte. Dost ucpaná je silnice 3 z Benešova do Prahy před Mirošovicemi. Kolona od 4 kol na půl hodiny. Na silnici 13 z Karlových Varů do Chomutova čekejte kolony v Klášterci na Toohří. Na kruhovém objezdu u Lidlu nehoda.
10: Dva osobáky do sebe, vlastně má utrženou zadní nápravu bavora. S kamionem jedu, dá se projet, ale to se tvoří fronty.
9: A ještě do Liberce 35 průjezd směrem na Prahu. Připravují uzavírku libereckého tunelu a je tam dlouhá kolona, asi na 20 minut od stráže nad Nisou. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty 11 až 15 stupňů. Tolik zprávy.
11: Po zprávách se vracíme s vysíláním jediného sportovního rádia v Česku. V 7 hodin a 6 minut vás znovu zdravíme spolu s Martinem Charvátem.
12: Krásné ráno, podkud vstáváte.
11: Martine, můžeme se podívat na ten náš další vysílací program, protože tobě se nevědomky, nebo možná vědomě, povedl jeden takový...
12: Nevědomě.
11: Hezky si propojil hlavní víkendovou akci, alespoň tedy z mého pohledu, tedy Velkou Pardubickou s dnešním zápasem Zlín, Slavia Praha ve fotbalové šancelize.
12: Ano, budeme za chvíli mluvit o Velké Pardubické a hodinu poté se přihlásí Železník.
11: Nejúspěšnější kůň v historii Velké Pardubické, čtyřnásobný vítěz, ne, ten to samozřejmě není.
12: Bohužel není, bude to Lukáš Železník, muž, který nám krásně propojí fotbalovou Slávy se Zlínem, ve Zlíně výrazně slavnější, doufal, že slavnější bude ve Slávě, jenomže tam to bohužel kvůli jeho velmi nepříjemnému zranění úplně nevyšlo. Teď je videoanalytikem Zlína a tak tím pádem se zeptáme, jak vlastně na Slávy, snad to bude vědět, snad už to má nějakým způsobem zjištěné a také snad má zjištěné i to, jakým způsobem zvednout Zlín z posledního místa v tabulce, kde před tou reprezentační pauzou se bohužel pro něj usídlil.
11: Tolik tedy po 8. hodině, teď je ale 7.07 a za chviličku tady ta slibovaná Velká Pardubická, bez Železníka tentokrát.
2: Radiožurnál Sport,
13: Adam Weidenthaler a Martin Charvát. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Velká Pardubická, to je pojem, který láká i ty sportovní nadšence, kteří jinak dostihy nesledují. A my vás teď chceme dostat do akce třeba i tím, že budeme soutěžit v 8 hodin a 50 minut o dvě vstupenky právě na Velkou Pardubickou, ale mluvit o ní budeme už nyní. Že budeme soutěžit v 8 hodin a 50 minut o dvě vstupenky právě na Velkou Pardubickou, ale mluvit o ní budeme už nyní.
1: Přesně tak.

0: italské meráno skončilo, ale protože přidali další dny do stihové, tak to museli dát na pátky. Takže my se tady teď nacházíme kvůli tomu, že přidali den, on by normálně nebyl, ale přidali do stihový den na pátek, takže to vyšlo zrovna tak, že vlastně dneska jsme v Meránu a zítra a pozítří jsme v Pardubicích.
1: Velkou Pardubickou vy osobně jste jela poprvé před 2 lety, teď tedy návrat do jednoho z těch nejtěžších dostihových závodů světa. S jakými pocity se postavíte v neděli na start?
0: Tak já doufám, že s těma nejlepšíma, já se na to hrozně moc těším. Mám mnohem zkušenějšího koně než posledně, takže se vlastně asi si myslím, nemám čeho bát a můžu se jenom těšit.
2: Tím koněm je Sacamiro, což už je vítěz, jeden ze dvou vítězů, kteří jsou ve startovní listině tohoto ročníku Velké Pardubické. Lata Brandisová zatím jedinou ženou, která dokázala vyhrát Velkou Pardubickou, i když už je to hodně dávno, vlastně skoro 90 let, tak je třeba i vaší ambicí napodobit.
0: Já si myslím, že napodobit je špatné slovo. Lata Brandisová se nedá napodobit, ta prostě bude jenom jedna a ani se o to nesnažím, ale chtěla bych se jí trošku přiblížit, no, určitě tímhletím směrem, že bych taky, kdo by nechtěl vyhrát Velkou Pardubickou, asi tak.
1: Lenka Neprašová s námi ve vysílání radiožurnálu Sport 1 z těch, které se postaví na start Velké Pardubické. Mimochodem na startu bude vzhledem k obecným pravidlům a k tomu, jak to bývalo v minulých letech, velmi málo koní přihlášených. Bylo původně pouze 11 koní. Je to velký nezvyk být v uvozovkách v tom hlavním velkém dostihu v tak malém počtu?
0: Tak pro mě to je nezvyk. Je mi 22 let a co koukám na Velkou Pardubickou, tak to bylo vždycky mnohopočetné pole. Takže pro mě je to docela šok, ale vlastně já si myslím, že o nic nepřijdeme, protože to pole je hrozně moc kvalitní. Jsou tam opravdu, si myslím, ty nejlepší koně, co mohly být. A myslím si, že o nic nepřijdeme, že ta podívaná za to bude stát.
2: A mění se nějak taktika samotného jezdce? Musíte něco uspůsobit jinak, když je takhle méně koní na startu?
0: To si myslím, že je na každém žokej, jak si to udělá, ale myslím si, že na to úplně takový vliv nemá to malé pole.
1: Když odmyslíme velký taxisův příkop, jednoznačně nejtěžší překážku a samozřejmě velkou vzdálenost, tak kromě těchto dvou věcí, čím je ve vašich očích ta Velká Pardubická nejnáročnější? Co je tam to nejsložitější, když tedy se dostaneme mimo taxis, který jednoznačně ten nejnáročnější je?
0: Tak určitě je to ta samotná dílka toho dostihu. Ten taxis už jste zmínili a oni ty skoky jako jsou specifický, ty koně musí znát a může se stát, pořád je to dostih, takže se může stát cokoliv, i ty koně, který to tam znají několik let, skáčou to tam několikrát do roka ty skoky, tak se prostě může stát, že se udělá chybka, takže prostě je to dostih a je to riziko jako v každém jiném dostihu.
2: Říká žokejka Lenka Neprašová, která bude jedinou dámou, která v neděli nastoupí ve Velké Pardubické. Tak je v tom nějaká výhoda? Dívá se na vás v tomhle ohledu jinak?
0: Ne, tam žádná výhoda není. Ne, to vůbec ne.
2: Není to tak, že by vás šetřili, že by prostě ty lokty nebyly tak ostré od dalších žokejů?
0: Ne, to na to nemá žádný vliv. Vůbec.
1: Říká Lenka Neprašová ve vysílání radiožurnálu Sport. Mockrát děkujeme, že jste se připojila. Hodně štěstí nejen v Meránu, ale také v Pardubicích.
0: Děkuju mockrát.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 20 minut dohráli Red Hot Chili Peppers, posloucháte Radiožurnál Sporta, kdekoliv už jste, tak vás zdravíme, hezké ráno. Mistrovství Evropy, světa i olympiády, ze všech si gymnastka Věra Čáslavská několikrát přivezla zlaté medaile.
1: Její úspěchy teď připomíná nová pamětní deska na základní škole na Petřinách v Praze 6, která nese její jméno.
2: Kovovou pamětní desku odhalili žáci místní školy vedle jednoho z vchodů do budovy.
3: Je to klasická bronzová deska se siluetou Věry Čáslavské, tak jak cvičila. Já jsem to dělal podle samozřejmě fotografie z roku 68 z olympijských her.
2: Popisuje spoluautor Jan Dvořák.
3: Nechtěli jsme tam portrét přímo, protože byl spor v tom, jestli to má být portrét za mladá nebo už v pozdějším věku, takže jsme to udělali prostě takhle symbolicky.
2: Je tam i nějaký text, co je tam napsáno?
3: Jsou tam vyjmenovány samozřejmě všechna vítězství a potom jsou tam ještě tituly ve smyslu, že byla předsedkyní Československého a později Českého olympijského výboru a taky byla členkou Mezinárodního olympijského výboru.
2: S Radkou Čáslavskou, dcerou Věry Čáslavské, stojíme před plaketou.
4: Jsem moc ráda, že teda Praha 6, kde maminka bydlela, to jméno tady uchovává i pro ty děti a pro budoucí generace.
2: Jak na maminku vzpomínáte?
4: Na maminku vzpomínám moc ráda, to víte, teď bylo 10 let, kdy odešla, tak opravdu není den, kdybych si na ní nevzpomněla, kdybych na ní nemyslela.
2: Slavnostního odhalení se zúčastnila i Ilona Burgrová, předsedkyně komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru.
5: V dnešní době, kdy ty hodnoty s náma, mám pocit, velmi kolísají a nedokážeme si je z generace na generaci úplně předávat, tak je myslím velmi důležité, abychom si připomínali osoby, které ty hodnoty měly velmi ukotvené v sobě.
2: I proto uděluje olympijský výbor několik let cenu Věry Čáslavské ženám za mimořádný sportovní výkon. Z Petřin, Richard Webs, Radiožurnál.

0: Od kapely Kabát zamíříme teď do daleké Číny, kde se aktuálně hrají docela zajímavé turnaje, konkrétně v Pekingu a v Šanghaji. Tak Martine, kde chceš začít?
1: Začněme v Pekingu, protože tam se právě teď hraje z českého pohledu. Kateřina Siňaková, světová jednička ve čtyřhře, teď hraje právě čtyřhru. Po jejím boku domácí Číňanka Chang a zatím jsou velmi úspěšné. Zatím v tom zápase neprohráli proti Australance Hunterové spolu s francouzskou Mladenovičovou ani jeden gem. 4-0, to je z jejich pohledu a soupeřky jsou aktuálně na podání.
0: To je tady tisícovkový turnaj v Pekingu, pojďme na Masters v Šanghaji, kde dnes půjdou do akce dva čeští zástupci muži ve druhém kole.
1: Už do druhého kola se musel dostat svým vlastním přičiněním Tomáš Macháč, který má za sebou jeden vyhraný zápas a teď bude jeho soupeřem Aleksandr Bublik, reprezentant Kazachstánu, muž, který při podání na tvrdém povrchu bývá velmi nepříjemný pro Tomáše Macháče v jeho současné formě, ale troufněme si říct, že z té elitní stovky může být nepříjemný vlastně kdokoliv.
0: Ano, Tomáš Macháč totiž právě v Šanghaji vyhrál snad svůj první zápas teprve od května. Teď to není úplně ideální rozpoložení pro českého reprezentanta. To Jakub Menšík, tomu se daří o poznání víc. V téhle sezóně už jsme ho viděli, jak si klestil cestu třeba na Roland Garros. Dnes ho čeká Srb Kecmanovič a to bude vlastně první soupeř právě na tomhle turnaji, protože v prvním kole měl Jakub Menšík volný los.

0: Tady je Radiožurnál v půl osmé. A se zprávami přichází Tereza Tomášková.
1: Ukrajinská delegace bude dnes a zítra jednat ve Spojených státech. Setká se zmocněnci amerického prezidenta a k rozhovorům se připojí i bezpečnostní poradci z Francie, Německa a Velké Británie i zástupci Evropské unie a NATO. Hlavním tématem je obnovení mírových jednání s Ruskem. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Haseči hodinu před půlnocí uvolnili kamion s vrtnou soupravou, uvízlý od středy pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Praze. Nakonec se jim to podařilo s využitím dvou vyprošťovacích tanků a další těžké techniky. Během noci pokračovaly odklízecí práce a v úseku stále není obnovený provoz. Sledujeme to i v zelené vlně Radiožurnálu. V Brně začal komiksový festival Koma. Letos se zaměřuje například na fenomén rychlých šípů anebo komiksy o vztazích. Zastoupení má i slovenská scéna a taky autoři z Polska, Španělska nebo Argentiny. Program v brněnské Káznici potrvá do neděle. Kromě výstav nabízí taky debaty nebo koncerty. Sport. Hokejista David Pastrňák zazářil v nočním utkání zámořské NHL. Kapitán Bostonu 2 góly a 2 přihrávkami pomohl k triumfu Bruins nad Utahem 6-1. Jednou přihrál na gól Pavel Zacha. A skoroval taky Adam Klapka z Calgary. Jeho tým ale podlehl Colorado 3-7.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna a nehoda na dálnici D7 u Kladna. Na D1 se zkrátila kolona na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Nehoda za Rohlenkou na kilometru 204,5 už je na straně. Teď se brzdí na 211. kilometru a zdržíte se okolo 20 minut. Objíždět po staré silnici se to nevyplatí, je ucpaná. Na dálnici D7 ve směru z Chomutova a do Prahy popojíždí kolona před sjezdem na Kladno. Na 7. kilometru přímo u sjezdu se v levém pruhu srazila 4 auta. Fronta zabere asi 10 minut po pojíždí od sjezdu na Stehelčeves. A v Praze houstne provoz. Třeba na D5 z Plzně se brzdí už na 5. kilometru. Jak jsme slyšeli ve zprávách, ve Vídeňská ulice směrem z centra na Krču jižní spojky stále zavřená. Na objížďce v ulici v Podzámčí a v Sulické se zdržíte 15 až 20 minut. Na silnici 3 z Benešova a do Prahy dnes ráno kolona před Mirošovicemi o něco delší. Aktuálně postojíte asi půl hodiny od 4 kol. No a v Liberci na silnici 35 se tvoří kolony. Popojíždějí ve směru z Chrastavy k omezení před Libereckým tunelem a to už od sjezdu na Friedland. Je to na 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zatímco v horských kotlinách teploty ráno klesly pod nulu, centrum Prahy hlásí kolem 7 stupňů a například Ústí nad Labem pak 10 stupňů Celsia. Dnes čekejte spíš jasno nebo polojasno, během dne se ale začne postupně zatahovat. Večer se v Čechách navíc místy objeví i déšť. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až na 18. Zítra pak bude většinou zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, během odpoledne začne od severozápadu oblačnosti i srážek ubývat. Od neděle do úterý čekáme většinou polojasno až oblačno, přehánky se objeví jen ojediněle, častěji na severovýchodě Česka. A v dalších dnech příštího týdne bude většinou polojasno, ráno ale místy čekejte mlhy nebo nízkou oblačnost. V noci pak můžou teploty klesnout až k 1 stupni a místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Přes den se postupně oteplí na 13 až 18 stupňů Celsia. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Pokud nemíříte na dovolenou, řekněme, směrem na jih, tak to už úplně na venkovní koupání není. Když jsem si zadal do vyhledávače plavání Vltava, protože ta je nám tady na Pražských Vinohradech nejblíž, tak mi to našlo za A první plavecký klub Otužilců Praha a za B taky memoriál Alfreda Nikodéma, který nás, nebo ne nás, ale Otužilce čeká až ale o vánočních svácích. To je taková ta tradiční akce, kdy Otužilci naskáčou do Vltavy pod Národním divadlem a uplavou tam nejvíc asi 750 metrů, tuším. Ale ty chceš plavecký sport vzít trošku z jiné stránky.
1: No, jste sportovní, protože se dostáváme do období světových pohárů, které jsou pro někoho možná trochu přípravné závody vzhledem k tomu, že vlastně po velkých akcích mají vždy plavci v srpnu volno, v září začínají trénovat, no a teď začínají světové poháry. Za sebou jsou a jsou na, řekněme, v úzovkách blízkém nebo v vzdáleném východě, v současnosti se třeba plave v Uzbekistánu, v Taškentu. No a Jan Čejka tam na 200 metrů znak vybojoval bronzovou medaili, když nestačil jenom na favorizovaného Jihoafričana Petra Keceho a Kanaďana Blakea Tierneyho, za kterým tedy zaostal o pouhé 0,3 sekundy, ale výsledný čas Jana Čejky minuta 50,59 sekundy. Vzhledem k tomu, v jaké jsme fázi sezóny, vzhledem k tomu, že mistrovství světa, pravda, bude za necelé 2 měsíce, ale pro plavce je to poměrně dlouhá doba, tak ten čas Jana Čejky je velmi slibný. Jan Čejka se představí příští týden také na plzeňských sprintech a dá se očekávat, že i tam by, pravda, ve výrazně slabší konkurenci mohl plavat poměrně rychle a mohl by být velmi slušně připravený na nadcházející mistrovství světa.
0: Zmiňuješ světový šampionát, jakou na něm mají Češi reálnou ambici? Přivezou si nějaké medaile?
1: Kdyby přivezli, tak by to bylo po třetí v historii, pokud dobře počítám, protože tou poslední, která dokázala získat medaily, tak byla Simona Baumrtová před více než 13 lety z Istanbulu, takže to by byl opravdu velký úspěch, ale současná generace, ať už kolem Barbory Sémanové, která krátký bazén úplně nemusí, protože ona radši tu část, kdy se plave, ne tu obrátkovou, na obrátkách zpravidla ztrácí, nebo Miroslav Knedla, a tam šanci má, už má slušnou, a nebo zmíněný Jan Čejka, tak je velmi silná tahle generace, takže možnost tady je, na finále by měli dosáhnout všichni tři zmínění.
0: Plavecké úspěchy tedy teprve možná přijdou, za chviličku tady bude taky sportovní přehled, ve kterém se vrátíme za některými zajímavostmi, které se už udály a nebo se dnes budou konat, co se týče těch sportovních akcí, které pro vás máme taky v našem vysílacím menu.

0: Pátek 9. října je nabitý sportovními událostmi a my už teď můžeme říct, že i naše odpolední a večerní vysílání bude plné přímých přenosů.
1: Věnovat se budeme hokejové Tip Sport Extralize, fotbalové Šance Lize, ale také utkání ženské fotbalové reprezentace. Adam Weidenthaler už dokašlal, ano, a může pokračovat
0: díky za pomoc.
1: Kdo je ve studiu.
0: Na úvod sportovního přehledu bude František Typovský rekapitulovat včerejší hokejové výsledky. Dobré ráno, díky, že jsi přišel, protože nám s Martinem to zatím moc nejde.
2: Ještě jednou pěkné ráno, ale pánové, to je jako naftový motor v zimě, taky se trošku rozkucká a pak už to pojede. Hokejisté pražské Sparty v úvodu nové sezony dál tápou. V předehrávce 9. kola si připsali 4. porážku z 5 posledních zápasů, když podlehli před svými příznivci brněnské Kometě 3-4 v prodloužení. Plzeň vyhrála nad českými Budějovicemi 4-1 a dostala se na 4. příčku neúplné tabulky. 2 góly dal obránce Robertson, včetně toho 2 sekundy před koncem druhé třetiny. To ovlivnilo zbytek zápasu. Mluví o tom Václav Pletka z trenérského týmu vítězů.
3: Podpořený dobrým golmanem a zlomový moment byl těch 5 vteřin před koncem druhé třetiny. Pak ve třetí třetině jsme se snažili hrát aktivní hru, ale dobře to zabezpečovat a nepouštět soupeře do nějakých breaků.
2: Další pětice zápasů 9. kola Tip Sport Extraligy je na programu odpoledne a v podvečer. Na této stanici nabídneme populární pořad s mikrofonem za sportem.
1: Už jste to slyšeli také ve zprávách. Zámořský hokejový souboj David Pastrňák versus Karel Vejmelka ovládl v NHL kapitán Bostonu. Český útočník zaznamenal při výhře Bostonu nad Utahem 6-1, 2 góly a 2 asistence. Vejmelka se na led dostal jako střídající brankář v průběhu utkání. Jednu asistenci oslavil také další forward Bruins Pavel Zacha. Poprvé v tomto ročníku zámořské soutěže se trefil Adam Klapka. Calgary ale podlehlo Colorado 3-7, za Colorado nebodoval Martin Nečas.
0: A ještě pojďme do druhé nejvyšší domácí hokejové soutěže. Hráči Tábora v Maxalize vyhráli v dohrávce 11. kola v Chomutově 3-2 v prodloužení a posunuli se na druhé místo neúplné tabulky. Na vedoucí Vsetín, který má ale utkání k dobru, ztrácejí Jihočeši 4 body. Poražený Chomutov, ten zůstal 11.
2: Po reprezentační pauze se vrací fotbalová Šance Liga. Poslední Zlín přivítá v předehrávce 10. kola od 18 hodin pražskou Slávii, která je v čele tabulky. Zlínský brankář Stanislav Dostál mluví o tom, co musí domácí udělat, aby měli proti favoritovi šanci uspět.
4: Nedali jim prostě ani kouska metru zadarmo. Oni jsou extrémně soubojové mužstvo a my, jestli se jim v tomto ani prostě nevyrovnáme, tak nemáme šanci prostě. Jo? A my musíme být hodně důrazní, samozřejmě bez nějakých zákeřností a tedy, ale tomto si myslím, že by na ně mohlo hrozně platit. Taková ta jejich medicína, tým dát pocítit od nás, by bylo fajn.
2: Také zápas Zlín Slavia vám nabídneme živě v pořadu s mikrofonem za sportem.
1: A zároveň se o tomto utkání budeme za 20 minut bavit s bývalým útočníkem jak Zlína, tak Slavie, Lukášem Železníkem. Pojďme k fotbalu žen, protože fotbalistky zabojují o postup na mistrovství světa. V úvodní části baráže nastoupí před vlastními fanoušky v Pardubicích proti Skotkám. Zápas začne v 19 hodin. Radiožurnál Sport ho přiblíží v pořadu s mikrofonem za sportem na Radiožurnál. Potom z něj budeme dělat reportážní vstupy. Odveta je na programu v úterý. Pokud svěřenkyně trenérky Klimkové postoupí ve druhém kole baráže, je čekají favorizované Švédky.
2: Předseda Evropské fotbalové unie UEFA Alexander Čeferin se bude v příštím roce ucházet o znovu zvolení. V čele organizace je 58-letý slovinský funkcionář od roku 2016. Žádný protikandidát zatím veřejně o post předsedy zájem neprojevil.
0: Golfistka Patricie Maková dál vede turnaj Ladies European Tour, hraný netypicky v Jižní Koreji. Ve druhém kole předvedla 72 ran a obešla hřiště v takzvaném paru, tedy žádný úder nezískala ani nestratila. O první místo se česká reprezentantka dělí se skóre -7 s dalšími 3 hráčkami.
2: Ano, Švédkou Rytkvistovou, Japonkou Yamashitovou a Dingovou z Hongkongu. A z českého poháru v házené překvapivě vypadl další extraligový tým. Strakonice prohráli ve druhém kole na palubovce pražského celku Lokomotiv Motiva Vršovice, hrajícího až třetí nejvyšší soutěž 25-28. Vršovice postoupili do osmifinále a čeká je souboj s dalším týmem z nejvyšší soutěže. Na los si ale budou muset ještě počkat.
0: Takový byl první sportovní přehled v pátek 9. října na Radiožurnálu Sport. V 7 hodin a 48 minut domluvil František Typovský. Hezké ráno.
2: Naslyšenou.

0: Pravidelně zmiňujeme ve vysílání radiožurnálu Sport oslavence, tak dnes mají narozeniny třeba francouzská biatlonistka Julie Simonová, která si odvezla hned 3 zlaté medaile z posledních zimních olympijských her. Taky slaví narozeniny třeba někdejší švédský hokejista Henrik Zetterberg anebo australský fotbalista Mark Viduka. Co se týče těch dalších významných osobností, tak možná se ještě sluší zmínit třeba Johna Lennona, bývalého zpěváka, který taky občas zazní ve vysílání radiožurnálu Sport.
1: A dnes je to také přesně 15 let od chvíle, kdy si bývalý závodník Sebastian Vettel stal nejmladším obhájcem titulu mistra světa v historii Formule 1. Konkrétně to tedy bylo s dnešním datem 9. října 2000. 11.
0: Německý pilot z týmu Red Bull tehdy dojel na velké ceně Japonska do cíle 3. a tomu stačilo k zisku celkového triumfu. Slavit mohl, přestože v kalendáři byly ještě další 4 závody, a to v Jižní Koreji, Indii, Spojených arabských emirátech a Brazílii.
1: Vettel měl v průběžném pořadí velký náskok a k titulu mu stačilo, aby na okruhu Suzuka získal jediný bod, muž, kterému se na začátku kariéry říkalo Baby Schumi, podle legendárního Michaela Schumachera. Tímhle úkolem neměl vůbec žádný problém.
0: I když hned po startu velké ceny Japonska mu možná trošku zatrnulo, Vettel po kontaktu mírně vytlačil ztratit druhého závodníka celkového pořadí Jensena Buttona a situaci prošetřovali sportovní komisaři, i když nakonec se rozhodli, že nikoho trestat nebudou.
1: A zbytek závodu už probíhal podle Vettelova plánu a tehdy 24-letý Němec se stal podruhé v kariéře mistrem světa. Od té doby se neobjevil žádný mladší pilot, který by dokázal ve Formule 1 obhájit mistrovský titul.
0: Nejblíže byl Max Verstappen, který se stal dvojnásobným šampionem v 25 letech, takže mu to uteklo o jeden rok. V následujícím roce by mohl mít šanci překonat rekord současný lídr bodování Kimi Antonelli, on totiž v srpnu oslavil teprve 20. narozeniny, ale ještě tedy titul mistra světa jistý nemá.
1: Jistý ho nemá, ale kdyby ho získal, tak potom teoreticky stíhá i tu obhajobu.
0: A zároveň by byl nejmladším vítězem úplně.
1: Přesně tak. Ale zpátky k Sebastianu Vettelovi, který potom také získal další tituly, celkem nazbíral 4 a byla to pěkná postupka. Vítězil v letech 2010, 2011, o tom jsme se bavili teď. Vyhrál i potom 2012 i 2013. Všechno ve stáji Red Bull.
0: Tolik naše rubrika Stalo se dnes. Za chviličku už aktuální zprávy a taky připomínáme, že dnes budeme soutěžit, a to ne jednou, ale hned dvakrát v 8.50 nejprve o vstupenky na Velkou Pardubickou a pak taky klasické páteční finále pro 5 ranních vítězů z tohoto týdne.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Užijte si s Radiožurnálem nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. Zažijte jedinečnou atmosféru 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Podpořte své favority z české dostihové špičky i ze zahraničí. V neděli 11. října na dostihovém závodišti v Pardubicích. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
3: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
4: Radiožurnál 8 hodin. Zprávy Tereza Tomášková.
5: Lidé budou dnes a zítra hlasovat v komunálních a senátních volbách. Evropský komisař Mároš Šefčovič jedná v Číně o obchodu ve snaze odvrátit možnou obchodní válku. Vedoucí tým fotbalové ligy Slavia nastoupí na hřišti posledního Zlína. V Liberci popojíždějí kolony na silnici 35 směrem do Prahy. A zpočátku bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 15 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Odpoledne začnou komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin. Lidé budou moct hlasovat do 10 večer. Zítra pak od 8 do 14 hodin. Senátory bude vybírat třetina volebních okrsků v Česku. Lidé, kterých se to týká, dostali do schránky kromě šedivých lístků pro komunální volby i žluté se jmény senátorů. Pokračuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
6: Senátní volby se uskuteční v celkem 27 obvodech, tedy v jedné třetině z celkových 81 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
5: A ve 14 hodin se taky otevře volební studio Radiožurnálu. Evropský komisař pro obchod Mároš Šefčovič jedná v Číně. Hned na úvod dvoudenní návštěvy prohlásil, že obchodní deficit Unie vůči Číně je neudržitelný. Cílem Bruselu je odvrátit případnou obchodní válku s Pekingem.
7: Podle Bruselu vyvezla Čína v loňském roce každý den do Evropské unie zboží a služby v hodnotě přibližně o miliardu eur vyšší, než kolik směřovalo opačným směrem. Evropská unie tvrdí, že čínská měna je úmyslně podhodnocena až o 30%, což čínské zboží dlouhodobě na světovém trhu zvýhodňuje a prohlubuje hospodářský deficit evropské 27. Peking kritiku odmítá a tvrdí, že čínské firmy jen dobře čtou světové trendy, nepotřebují státní protekci a pružně reagují na pohyblivé kurzy světových měn. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
5: Ochránit včelstva před některými nemocemi by mohl do budoucna nový přípravek. V unikátní hale v Terezíně ho testují vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd. V dokonale uzavřeném prostoru, ze kterého nemůže infekce uniknout, jsou schopni nasimulovat přirozené prostředí pro včely.
8: Ta proletová hala, to je naprosto unikátní zařízení. To je velice citlivě vyladěný systém a takových zařízení je opravdu jenom několik v Evropě.
9: Přípravek je založený na speciálním proteinu, který má ničit bakterie způsobující nákazu, vysvětluje Petr Malý z Biotechnologického ústavu Akademie věd.
8: Můžeme přispět nejenom k obraně před pálením těch včelích úlů, čili chránit jednotlivé včelaře a jejich úly, ale pomoc vlastně i ekologii, protože zůstane větší množství včel v přírodě.
9: Přípravek ještě čekají další testy. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let. Karolína Burdová, Radiožurnál.
0: Sport.
10: Obhájci titulu ve fotbalové šancelize hráči Slavie Praha nastoupí v předehrávce 10. kola ve Zlíně. Souboj vedoucího týmu tabulky na hřišti toho posledního začne v 18 hodin. Kouč domácích Pavel Hovtych Radiožurnálu Sport řekl, že během 3týdenní reprezentační pauzy pracoval s týmem na taktice i získávání sebevědomí.
11: Jo, tak snažili jsme se to sladit v oboje, samozřejmě, že víme, jaké je naše situace v tabulce. Já jsem říkal, že určitě na hráčích necítím nějakou skepsi, nějaký pesimismus. Věříme, že jsme schopni se z toho dostat a zvednout se. A samozřejmě, že to bylo i hodně o taktických věcech a o tom, aby jsme si dali nějaký detaily, které tam potřebujeme vyladit.
10: O fotbalovém utkání Zlín Slavia uslyšíte na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem, ve kterém budeme sledovat taky 5 zápasů hokejové typ Sport Extraligy. Radiožurnál odvysílá reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Komplikace v Brně a kolona v Liberci. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova čekejte kolony. Od 210. kilometru až za Rohlenku. Tam na krajnici stojí policisté u nehody. Auta zpomalují a zdržíte se do 15 minut. V Brně byl zavřený Královopolský tunel směr Svitavy. Projížděl nadměrný náklad, teď už by se měly kolony rozjíždět. V Brně fronty i jinde je ucpaná třeba silnice 602, příjezd do Brna z Popůvek. V Liberci postojíte na silnici 35 ve směru z Chrastavy na Prahu. Od sjezdu na Friedland až k omezení před tunelem je to na 20 minut. V Praze kolony mimo jiné na okruhu před sjezdem na Ořech. A to jak směrem od letiště, tak i zde jedničky. Zdržíte se okolo 15 minut. Ucpává se kvůli tomu i dálnice D5, příjezd z Plzně do Prahy od 5. kilometru. Kolony hlásíte taky na dálnici D7, a to na příjezdech k letišti. V obou směrech je to asi na 10 minut. A dobrá zpráva z Vídeňské ulice, ta je ve směru z centra do Krče u jižní spojky. Konečně průjezdná alespoň jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zpočátku bude místy slunečno, během dne čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách kolem 6. Foukat má mírný západní vítr, během dne se bude měnit na jihozápadní. Tolik zprávy.
12: Dobré ráno v 8 hodin a 6 minut. Martin Charvát, který sedí vedle mě ve studiu, možná občas přemýšlí o tom, že by chtěl někoho trénovat, že by chtěl být koučem. Chtěl bys být koučem fotbalové reprezentace Ghany?
13: Ghany? Ne. Kdybys řekl nějakou jinou, možná ano, ale Ghany ne asi.
12: Každopádně Ghana má asi nejvíc otevřená vrátka. Aktuálně.
13: A to, proto, že se můžete vlastně přihlásit i vy všichni, kdo nás posloucháte, protože Ghana vyhlásila na internetu hledání nového reprezentačního kouče. Zájemci o pozici mají zasílat své žádosti e-mailem uvedeným na svazovém webu.
12: A pak má tedy pětičlenná expertní skupina posuzovat ty uchazeče, kteří napíšou něco hezkého do svého curriculum vitae, do svého životopisu.
13: Tak snad tam něco takového máte, pokud chcete, Ghana je relativně přístupná.
12: Za chvilku zpátky do českého fotbalu, budeme se bavit o prvním zápase, který se bude hrát nejvyšší domácí soutěži po té dlouhé reprezentační přestávce.
0: Radiožurnál Sport.
1: Adam Weidenthaler a Martin Charvát.

0: Po téměř tří týdenní reprezentační přestávce se znovu rozbíhá fotbalová liga. V předehrávce 10. kola nastoupí lídr tabulky ze Slávie na stadionu posledního Zlína.
1: Hrát se bude od 18 hodin. My teď ve vysílání Radiožurnálu Sport se spojujeme s mužem, který zná velmi dobře oba dva kluby, byť ten zlínský výrazně lépe, a to i proto, že tam právě teď videoanalytikem. Zdravíme Lukáše Železníka, někdejšího útočníka. Hezký den.
2: Hezký den, dobrý den, zdravím všechny.
1: Tak jak dlouhá pro vás byla ta reprezentační přestávka? Protože předpokládám, že i videoanalytik v tu chvíli má možná až moc času na rozbory.
2: Tak byla dlouhá, samozřejmě vždycky jsme zvyklí na ty dva týdny, jak kdyby ten jeden víkend, ale musím říct, že jo, tak ten první týden jsem si poměrně odpočinul, ale tím, že se zapojuji s klukama jak kdyby hodně do tréninku a trenéři mě zapojí i do různých cvičení, takže že bych si nějak odpočinul, jako to ne, ale samozřejmě ty rozbory byly teď trošku menší, ale říkám, týden jsem si dal takové free, ale potom už jsem chystal všechno. No samozřejmě na dnešního soupeře.
1: Říká 36-letý Lukáš Železník. Když jste v trénincích, nechcete náhodou proti Slavii to zase zkusit? Zlínu se popravdě moc nedaří ani v útoku, ne?
2: Tak jako musím říct, že v týdnu jsme měli takovou hru a potřebovali jsme hráče a tak jsem se tam zapojil a vlastně můj tým vyhrál 3-1 a dal jsem dvě asistence, takže jsem trošku popichoval trenéra, ale říkal jsem, že bych potřeboval mít tak o 7 kilo míň a minimálně tak o 10 let mladší koleno. No,
0: zlínští fotbalisté by vás určitě využili v tom zápase, kdyby to šlo. Každopádně už jsme o tom mluvili, poslední místo v tabulce, s tím se asi nepracuje úplně jednoduše, tak bylo tam hodně věcí, které jste musel studovat vzhledem k tomu, jak teď pokračuje právě ta ligová sezona?
2: Tak ono, když řekneme dneska konkrétně toho soupeře Slavie, tak samozřejmě nebudu prozrazovat, co o nich víme, ale ta hra jejich je vlastně jasně daná, jo, tam stačí se podívat na pár videí a už to tam vidíte a ty jejich šablony, jak se dostávají do útoku a tady tohle, ale je to prostě strašně moc fyzicky nadupaný tým, který vám nenechá ani metr volného prostoru, takže samozřejmě my víme, kde jsou jejich trošku slabiny, kde se dají porazit, ale samozřejmě my víme, kde jsou jejich trošku slabiny, kde se dají porazit, ale samozřejmě musí se sejít strašně moc věcí.

0: těch týmech, jak zakládají útoky, jak se dostávají do šancí, naopak, kde jsou jejich slabiny a tady tohle, ale samozřejmě je to obrovské porcum času, protože většinou se dívám na 3-4 zápasy toho soupeře zpětně, pak ještě plus třeba individuálně na nějaké hráče a musím říct, že jako není den, kdybych to nedělal i doma, takže ten časově náročné to je hodně, no.
1: Říká Lukáš Železník ve vysílání Radiožurnálu Sport. Když jste zmiňoval, že jste rád, že jste zpátky u fotbalu, už jste tím pádem přemýšlel i úplně jiným směrem, mířil jste úplně jiným směrem, než zůstat ve fotbalovém prostředí a vydělávat si někde jinde?
0: Tak já jsem vlastně po té kariéře jsem říkal, že fotbal nechci ani vidět, protože samozřejmě, když to děláte celý život, tak už jste toho potom trošku přesycený, ale takže jsem odskočil do normální civilní práce a prodával jsem tady ve Zlíně auta jedné značky, nevím, jestli to můžu zmiňovat, ale tak radši nebudu, ale vlastně nějaké 4,5 roku jsem prodával auta a samozřejmě mě i kluci ze Slávy, ze Sparty, z Liberce jezdí v autech, kterým jsem dával já. Ale potom samozřejmě by se naskytla možnost se vrátit do fotbalu zpátky samozřejmě musím poděkovat Broňovi Červenkovi, ještě tehdejšímu trenerovi, který mě vlastně dovedl zpátky sem, protože hledal videoanalytika, když postupoval Zlín do ligy a já jsem byl za to rád, za tu šanci a teď musím říct, že jsem naprosto spokojený, že jsem se mohl vrátit a strašně moc mě to baví, samozřejmě tím, že ještě tady v kabině jsou i moji vrstevníci, s kterými jsem hrával, takže ta kabina je tady úžasná ve Zlíně, ale teď už prostě chybí jenom k tomu, aby jsme se nastartovali nějakým vítězstvím a začali sbírat už body. No.
2: To říká Lukáš Železník, naráží třeba na Tomáše Poznera, co se týče těch vrstevníků. Ještě mě napadlo s těmi prodanými auty třeba nějakým hráčům do Slávie. Znamená to, že pokud vás dnes třeba slávisté porazí a vy potom budete nějakému prodávat auto, že pořádně cenu nastřelíte? Funguje to tak?
0: Tak já samozřejmě zmiňovat jména nebudu, jo, ale ne, já se samozřejmě i teď, když už tam nejsem, tak ty kontakty tam mám a samozřejmě i mi psali nějací kluci, že by chtěli obměnit auto, tak se snažím jim tam domluvit samozřejmě co nejlepší cenu, protože ty kontakty se vždycky hodí si uchovat ty kamarády a takhle nikdy nevíte, když budu potřebovat zase já něco. Musím říct, že zrovna kluci ze Slávie, když třeba se hrála nějaká Liga mistrů nebo ze Sparty, jo, tak mi dokázali jak kdyby sehnat lístky a tady tohle. Takže já jsem za to strašně rád za ty kontakty, snažím se jim vždycky vyjít maximálně stříc a jsem rád, že oni mi to potom samozřejmě v nějakých možnostech se snaží i vrátit.
1: Ale předpokládám, že dnes body pro Zlín byste asi za nic nevyměnil.
0: To určitě ne.
1: Říká Lukáš Železník, současný videoanalytik Zlína, který dnes znovu zahajuje, nebo pokračování fotbalové ligy zahajuje utkáním proti Slávii. Hrát se bude od 18 hodin. Mockrát děkujeme, že jste se s námi spojil.
0: Já taky děkuju, mějte se hezky. Naschledanou.

0: Na světovém šampionátu judistů se dnes nebude prát nikdo z českých reprezentantů. Na svůj sobotní start se ale připravuje Lukáš Krpálek.
1: Ten už je na místě několik dní a může si zatím užít atmosféru, která na tribunách panuje, a to v roli diváka.
2: No, tak je to země, kde to judo je velice populární. Přece jenom na poslední olympiádě v Paříži měli dva olympijské vítěze, takže to judo tady je opravdu velice populární. Ono to je vidět i na té hale, že opravdu je narvaný publikum a ta atmosféra je opravdu krásná, když nastupuje domácí závodník.
3: Vysvětluje Lukáš Krpálek, který si ale na vlastní kůži vyzkoušel, že v Azerbajdžánu nejsou populární jen domácí hvězdy. Když prochází halou Hejdara Alijeva, musí se prodírat davem hlavně dětí. Ty ho neustále žádají o podpisy, společné fotky a Lukáš trpělivě pózuje a podepisuje se. 50 metrů z hlediště do uzavřené zóny pro závodníky jde kolem 20 minut.
2: Já jsem se snažil úplně tolik nechodit mezi ty lidi, přesto prostě za mnou chodili, protože se to samozřejmě v hale rozkřiklo rychle, kde jsem schovaný. Ten klid tam úplně není, nicméně já jsem si tohle to nemohl nechat ujít.
3: Lukáš Krpálek podstupoval zdánlivě nekonečné focení s fanoušky jen proto, aby mohl z hlediště podporovat třeba Renatu Zachovou a vidět její bronzový závod. Stálo to za to.
2: No, prožívá se to hezky. Musím říct, že jsem teda byl nervózní možná víc, než když se peru já. Prožíval jsem každý ten zápas. Jsem hrozně rád, že jsem u toho mohl být, protože přece jenom po 27 letech bronzová medaile pro ženský judo, to je něco neskutečného. Renča dlouhodobě má skvěle našláplo. Nezbyde mi nic jiného, než moc gratulovat a přát jí, ať to dotáhne k té olympijské medaile.
3: Říká Lukáš Krpálek, který se na mistrovství světa bude prát v sobotu v kategorii nad 100 kg. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Dneškem se nevrací do akce pouze domácí nejvyšší fotbalová soutěž, ale i druhá liga. V Šance národní lize se taktéž představí slávisté, ale bude to tady jejich B tým, který otevře ten dnešní program v 17 hodin domácím soubojem s Vlašimí.
1: V 18 hodin začnou tři zbývající duely, ve kterých se představí také lídr druhé nejvyšší soutěže, tedy Karviná, ale i tým, který má stejně bodů jako Karviná, a sice Ústí nad Labem. Karviná bude hrát na hřišti Táborska a Ústí nad Labem doma proti Opavě.
0: A ještě tam je poslední zápas dnešního programu. V 18 hodin se Jihlava utká taky s Prostějovem. Další zápasy Šance národní ligy se pak budou hrát zítra, kdy třeba Kladno vyjede do Třince, Kroměříž přivítá Příbram a Česká Lípa bude hrát se Žižkovem. Ale ještě zpátky k tomu dnešnímu programu můžeme zmínit třeba taky to, že Pavel Schulz, ten se představí nejspíš tedy ve francouzské Ligue 1.
1: Racing Lens bude týmem, který bude hostit francouzský Lyon. Doufejme, že Schulz se vrátí do základní sestavy Lyonu, kde v úvodu této sezony úplně nebyl. 20 hodin a 45 minut je výkop tohoto střetnutí. Hrát se bude také v Německu, kde ve 20 hodin a 30 minut začne utkání mezi Dortmundem a Brémami, anebo se bude hrát i ve Španělsku.
0: Ano, tam mezi Malagou a Espanyolem Barcelona od 21 hodin. Nás v Česku pochopitelně ještě o něco víc zajímá třeba hokejová extraliga a informace k téhle soutěži nabídne zpravodajská relace už za zhruba 4 minutky. Krásné ráno s radiožurnálem Sport, posíláme vám Simple Plan.

0: Dobré ráno, je 9:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Ministerstvo financí chce víc chránit živnostníky před věřiteli. Navrhuje změnu zákona, která má omezit sankce při nesplácení úvěrů. Návrh je v připomínkovém řízení. Příští týden ho ministerstvo projedná se zástupci neziskových organizací. Ty varují, že by novela mohla oslabit postavení spotřebitelů. Belgii dnes ochromí stávky a protesty. Odbory je pořádají kvůli očekávaným rozpočtovým škrtům. Podle belgických médií bude narušená veřejná doprava v celé zemi. Komplikace se očekávají taky na hlavním bruselském letišti Zaventem. Od začátku loňského roku je to už 10. velký protest proti politice belgické federální vlády. Kvůli pravidelné údržbě bude od dnešního večera omezený provoz v tunelu na průtahu Libercem. Technici tam prověří funkčnost bezpečnostních systémů a osvětlení a budou čistit odvodnění a stěny tunelu. Do soboty odpoledne řidiči neprojedou tubusem ve směru na Děčín. Od pondělí pak bude uzavřený tubus ve směru na Prahu. Sport. Hokejisti Třince se dnes pokusí vyhrát i 9. zápas nového ročníku Extraligy. Doma od 17 hodin nastoupí proti Hradci Králové. O půl hodiny později začnou zápasy Litvínov Olomouc a Vítkovice Pardubice. V 18 hodin mají Buly duely Kladno Mladá Boleslav a Liberec Karlovy Vary. Radiožurnál Sport se hokeji bude věnovat spolu s fotbalovou ligou a baráží českých fotbalistek o postup na mistrovství světa v pořadu s mikrofonem za sportem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Domašova a kolony v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekáme teď dlouhé kolony u sjezdu na Domašov. Na kilometru 171 za sjezdem na Domašov se převrátila dodávka převážející auta. Je na boku přes oba pruhy. Průjezdná je krokem pouze Krajnice, odstavný pruh. Na místě zasahují hasiči a stojí to od 168. kilometru. Ještě se dá sjet, oběd to posil 602 přes Domašov. Za chvilku už bude ale sjezd ucpaný. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte silný provoz a kolony. Zhruba od 5. kilometru se sunou nejen kamiony až na okruh k Ořechu. Je to celé až na půl hodiny. Pro kamiony delší. Menší kolony v Praze taky ve sjezdu na letiště na silnici 7. Jinak tradiční fronty třeba a v Liberecké směrem do centra na 15 minut, taky na Štěrboholské je to zhruba na čtvrt hodiny a třeba na magistrát ale směrem z Pankráce do centra. Tam postojíte přes 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Po teplém začátku týdne se o víkendu v Česku ochladí a zaprší. Zatímco dnes bude zpočátku převážně slunečno, zítra očekáváme většinou zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Dnes totiž bude během dne od severozápadu přibývat oblačnost a večer už se v Čechách místy objeví déšť. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až na 18 a podobné teploty čekáme i zítra. Od neděle do úterý pak čekáme většinou polojasno až oblačno, jen ojedinělé přeháňky, častěji na severovýchodě Česka. Další dnech příštího týdne bude většinou polojasno, ráno se místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost. V noci teploty klesnou na 6 až 1 stupeň a místy očekávejte přízemní mrazíky. Přes den se postupně oteplí na 13 až 18 stupňů. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin 37 minut na Radiožurnálu Sport se znovu vracíme k tématu Velká Pardubická.
1: A to s naším reportérem Jakubem Markem, v současnosti ve studiu, ale o víkendu v Pardubicích. Hezký den.
2: Hezké ráno.
1: Už jsme se bavili s Lenkou Neprašovou a vlastně už i několikrát v posledních dnech o tom, že Velkou Pardubickou pojede v podstatě málo koní. Je to i pro tebe trochu překvapení a není to tak trochu na druhou stranu i špatná vizitka vlastně Velké Pardubické, když na ten nejtěžší překážkový dostih, takhle slavný dostih, prostě vyrazí 10 koní?
2: Vezmu to postupně, překvapení to pro mě je, protože se letos kvalifikovalo, pokud dobře počítám, 26 koní ze 4 domácích kvalifikací. Maximum tedy startujících ve Velké Pardubické je 25, takže na ten počet, kolik bylo kvalifikovaných koní, tak to není zas tak moc. A na druhou stranu k tomu, jestli to je špatná nebo není špatná vizitka, tak si myslím, že není, protože naopak letos tam je 10 koní, kteří jsou excelentní krosaři, ta kvalita je obrovská, řekl bych, že je možná i větší než v některých minulých ročnících a zkrátka tam nejsou takový koně, o kterých člověk si v minulých letech řekl, no jsem zvědavý, jestli vůbec dojede do cíle. Takže z tohoto pohledu by to mohl být velmi hezký závod, velmi asi i rychlý závod, přestože Jaroslav Miška, který odvodil několik posledních velkých pardubických, tak tento žokej nebude po dlouhé době na startu, ale každopádně ta kvalita je obrovská.
0: Na startu jsou každopádně, jestli se dívám dobře, 3 cizí žokejové, nečeští.
2: Ano, je to tak.
0: No, je někdo z nich favoritem?
2: Z té trojice by to měl být, nebo on spíš ten kůň bude favoritem Final Orders, irský kůň. Irové tady loni slavili, respektive na východočeském závodišti poprvé v historii Velké Pardubické vyhrál irský kůň, no a evidentně trenér Gavin Cromwell, irský trenér, má chuť na další skvělý výsledek, protože loni triumfoval se Stumptownem. V sedle Stumptowna byl Keith Donoghue, irský žokej, a ten letos bude právě v sedle Final Orders a Final Orders ukázal letos, že je dost možná třeba ještě i lepším koněm než Stumptown, protože na klasickém velkém krosu v Cheltenhamu ovládl právě tento těžký dostih a porazil tam třeba i Stumptown a mimochodem Final Orders startoval i letošní velké národní v Liverpoolu, kde skončil na skvělém 7. místě.
1: Hmm. Tak Irové mají výhodu, znají irskou lavici, že ano? Ale když se vrátíme k vážným tématům, myslíš si, že nějak tu Velkou Pardubickou poznamená to, že v poslední době je velké sucho, tudíž se dá očekávat, že bude tvrdý podklad navzdory pár kapkám, které spadly v posledních hodinách?
2: Ono to především ovlivnilo právě už počet těch startujících koní ve Velké Pardubické. Řekl bych, že to je největší faktor toho, že je v úzovkách jen 10 koní ve Velké Pardubické, nejméně od roku 1993, protože zkrátka přes tu sezónu bylo hodně sucho i v těch tréninkových centrálách po České republice a samozřejmě aparát pohybový koně je velmi křehký, kůň váží skoro půl tuny, takže pokud i trénuje na tvrdém povrchu, tak zkrátka poté to úplně nemusí vydržet ideálně až do té říjnové Velké Pardubické, takže řekl bych, že ti, kteří vydrželi, tak jdou Velkou Pardubickou a naštěstí to jsou ti elitní koně, řekl bych možná třeba Fort Medoc chybí ve startovní listině, který ovládl srpnovou kvalifikaci, to je také skvělý krosař, ale jinak tam jsou samá velká jména.
1: Jména, zmiňuješ jména. Líbí se ti nějaké jméno, které je mezi těmi startujícími něco, co by mohlo pobavit třeba i posluchače?
2: Z té desítky Velké Pardubické nevím, jestli pobavit. Samozřejmě zajímavý je Angkorvat, který samozřejmě asociuje buddhistický chrám v Kambodži, ale každopádně ta další jména nejsou už tak vtipná, ale třeba v rámcových dostihích jede třeba kuň, který se jmenuje A je to tu. To myslím, že je také docela hezké jméno.
0: To říká náš reportér Jakub Marek, ještě možná poslední dotaz, takový trochu nesportovní. Ona Velká Pardubická, ten hlavní dostih se jede od 15.30, program ale začíná dřív. Kdybys doporučil našim posluchačům, kteří třeba i vyhráli vstupenky v našich soutěžích a možná ještě někteří vyhrají za 10 minut, aby přišli na Pardubické dostihové závodiště, protože ta doprava okolo něj velmi často to každým rokem kolabuje.
2: Ano, je to těžké samozřejmě, aby se tam nestalo těch 20-25 tisíc fanoušků, tak řekl bych, že ideální je dorazit třeba už kolem poledne nebo předpolednem, protože ty rámcové dostihy začínají už předpolednem a i ty rámcové dostihy ve Velké Pardubické jsou hodně nabité, to jsou dostihy, které by v jiný dostihový den byly hlavními dostihy celého dne, takže určitě se budou moc diváci, fanoušci bavit už od brzkých možná i dopolední hodin.
0: Na to láká Jakub Marek, který bude s kolegou Tomášem Petrem, říkám to správně,
2: je to tak,
0: komentovat právě v neděli Velkou Pardubickou. Těšíme se na to. Díky za tvá slova, naslyšenou.
2: Díky, hezký den.

0: Otevíráme číslo 221-552-222. Je tady čas na...
1: Soutěž na Radiožurnálu Sport.
2: Oblíbená část Adama Wendenthalera, tedy chvíle, kdy pouštíme jingly a ještě jingle gratulujeme, má nachystaný, tak doufáme, že někdo vyhraje. Soutěžní otázka zní, dnes slaví narozeniny Mark Viduka. A ta otázka vážící se právě k tomuto fotbalistovi je, ze které země on pochází, kterou zemi on reprezentoval ve svých slavných letech. Připomínám, že mu je dnes 51 let, takže už je to nějaká doba, co je po kariéře, ale předpokládám, že zejména z přelomu století si ho někteří z vás pamatují.
0: Ano, třeba z angažmá v Newcastle United nebo v Leeds United, v těchto týmech on působil. Tak můžeme zvednout číslo prvního volajícího. Dobrý den, kdo tam?
3: Dobrý den, Martin.
0: Hezký den, Martine, jenom kontrolní otázka. Nevyhrál jste s námi v posledních dvou měsících?
3: Ne, nevyhrál.
0: Tak v tom případě můžete soutěžit. Tak kterou zemi tedy Mark Viduka reprezentoval ve fotbale?
3: No já myslím, že to byl Australan.
1: Gratulujeme.
2: Adam Wendenthaler spokojený, jingle použil hned u prvního volajícího. Vy si ho ještě pamatujete, Marka Viduku, tohoto australského fotbalistu, jak jste správně řekl?
3: Ano, já jsem taky podobně stejně starý, takže znám.
2: Sledoval jste jeho působení obecně na fotbalových, zejména anglických trávnicích, hádám?
3: No, byl výborný útočník.
2: Je to tak, hrál třeba za Leeds United stejně jako třeba nejslavnější australský fotbalista historie, tedy Harry Kewell, obránce, křídlo Harry Kewell především, anebo Tim Cahill, to byl zase útočník, ale ten se v Leedsu zase tolik neukázal, nebo spíš vůbec.
0: Gratulujeme tedy ke dvěma vstupenkám na Velkou Pardubickou, které vyhráváte, zároveň jste kvalifikovaný tímto do pátečního finále, které máme už za chviličku po kapele Green Day, tak poslouchejte i dál, můžete vyhrát tedy sluchátka Radiožurnálu Sport.

0: Je 8 hodin 51 minut. Pokud posloucháte Radiožurnál Sport, tak věřím, že máte dobrou náladu, protože hrajeme zpravidla veselé písničky, snažíme se bavit pozitivně o sportu a snažíme se vás taky obdarovat velmi často pravidelně v našich soutěžích. Pokud nás posloucháte pravidelně v pátek v 8:50, tak víte, že máme dvě soutěže, nejen tu klasickou, ale i finálovou o sluchátka pro vítěze právě ranních soutěží. To znamená, že teď můžou volat pouze Tomáš z pondělí, David z úterý, Lukáš ze středy, David ze čtvrtka a teď tedy naposledy Martin, kterého jsme slyšeli před chviličkou.
1: A protože všichni vyhráli něco, co se váže k Pardubicím, ať už to bylo v pondělí a úterý k zápasům basketbalové ligy mistrů z pražské Slávie, ale hráno v Pardubicích, nebo vstupenky na utkání Pardubice Třinec, což je středeční a čtvrteční soutěž hokejová extraliga, a nebo teď vstupenky na Velkou Pardubickou, tak se budeme ptát k Velké Pardubické. Otázka zní, a můžeme ji říct dopředu, ať ten jeden, který bude volat, ví, na co bude odpovídat. Jmenujte alespoň jednu překážku z Velké Pardubické, ale pozor, je to samozřejmě moc jednoduché. Odebíráme z téhleté soutěže Velký taxisův příkop a případně také prodloužený taxisův příkop, ať to nemáte tak snadné.
0: Tak jo, tak jednu další překážku chceme Přesně slyšet tak. od jednoho z posluchačů, kteří vyhráli v tomto týdnu. Volá první z nich. Dobrý den, kdo je na linkách?
2: Dobrý den, Lukáš.
0: Lukáši, vy jste vyhrál kdy pro kontrolu?
1: Správně, správně. Vy už se těšíte na ten hokejový zápas, který bude v neděli, že? Pardubice Třinec.
2: Jo, je to tak.
0: Tak jo, povídejte, jaká je ještě jedna další překážka na Velké Pardubické, kromě toho taxisu?
1: Nebo víc?
2: Myslím, že tam je vodní příkop, zahrádky.
1: Jo, správně. Vodních příkopů je tam víc, stejně taky těch zahrádek, takže to jste vlastně trefil hned 4 správné odpovědi zároveň. Moc krát děkujeme a gratulujeme také ke sluchátkům.
2: Děkuji moc taky. Díky se.

0: Pusťte si dnes Hokej v rádiu.
1: Hokejisté Třince budou hrát o prodloužení série výher na začátku sezony. Zatím nestratili ani bod a poprvé v sezóně je bude chtít obrat Hradec Králové. Ve Werk aréně se začne hrát v 17 hodin. V Tipsport Extralize se budou hrát další 4 zápasy. Na všech budeme mít reportéry a přímé přenosy jednotlivých utkání naladíte i na internetu, třeba na irozhlas.cz.
0: Naši reportéři jsou na všech stadionech.
2: Fanděte s námi českému hokeji u rádia.

0: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.
3: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
4: Ministerstvo zdravotnictví chce kvůli nedostatku klinických psychologů zkrátit jejich povinnou praxi. Rusko pokračuje v útocích na Ukrajinu. V Záporoží dnes zemřel nejméně jeden člověk. Hokejisté Hradce Králové nastoupí v extralize na ledě vedoucího Třince. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda na 171 kilometru ve směru z Prahy do Brna. A zpočátku bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 15 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: V Česku dnes začnou volby do místních zastupitelstev a do třetiny senátu. Na radnice kandiduje 190 tisíc lidí, to je o 5 tisíc míň než v předchozích volbách. Hlasovací místnosti budou otevřené dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14. Ministerstvo zdravotnictví chystá změny ve vzdělávání klinických psychologů. Jejich povinnou praxi po vysoké škole chce zkrátit ze současných 4 let na 1 rok. Cílem je zlepšit dostupnost psychologické péče, která je v Česku dlouhodobě špatná. Asociace klinických psychologů ale se změnou nesouhlasí. Podle její prezidentky Hany Jánové není možné praktickou přípravu za rok stihnout.
5: Musí mít splněné takzvané výkony u pacientů, jak v rámci psychiatrické péče, tak psychoterapeutické péče, v rámci diagnostiky, skupinové psychoterapie. Musí mít opravdu přes 100 výkonů splněných a všechny ty výkony musí mít splněné vlastně pod odborným dohledem toho školitele, toho zkušeného klinického psychologa.
4: Ministerstvo uvedlo, že se bude výtkami ještě zabývat. V ukrajinském Kramatorsku je den smutku za 35 obětí včerejších ruských útoků na civilisty. Údery na Ukrajinu pokračovaly i dnes v noci. V Záporoží zahynul nejméně jeden člověk, zraněných je 5. Rusové podle serveru Ukrajinská pravda na Záporoží svrhli letecké pumy. Jeden člověk po ruském útoku zemřel taky v západoukrajinském Ivano-Frankivsku. U Kyjeva ruská armáda zasáhla sklad. Úřady v Belgorodské oblasti na západě Ruska informovaly o dvou obětech po ukrajinských útocích. Sál pražského Radiopaláce už je téměř připravený na účinkování souboru divadla na Vinohradech. Jestli ale začne v náhradních prostorách vystupovat ještě letos, není jisté. Rekonstrukce bývalého kina Květen trvala rok.
6: Tohle náš nový sál.
7: Přímo na jeviště jsme vstoupili s Lukášem Mate, vedoucím umělecko-technického provozu. Oproti divadlu na Vinohradech, které má 620 míst, toto hlediště je o něco menší.
6: Kapacita je skoro poloviční. To základní už je, celé jeviště, podlaha točná. Velký rozdíl je, že ty sedačky jsou ve velké, ostré elevaci.
7: Technici musí přizpůsobit každou hru z repertoáru novému jevišti, jak říká ekonomicko-provozní ředitelka divadla na Vinohradech Věra Slavinská.
8: V současné době probíhá montáž našeho světelného a zvukového zařízení. Další věc, na kterou čekáme, je kolaudace prostoru od hasičů.
7: Teprve potom se bude moct začít hrát. Mezitím pokračuje vyklízení historické budovy divadla, kterou by v říjnu měli převzít stavbaři. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: Sport.
9: Hokejisti Hradce Králové nastoupí na ledě třineckých ocelářů, které zatím nikdo v extraligové sezóně neporazil. Východočeši by se o to mohli pokusit i s golmanem Tomášem Vomáčkou. Ten má zatím lepší statistiky než Stanislav Škorvánek. Trenér brankářů Východočechů Robert Horina vidí u hradeckého odchovance Vomáčky v průběhu let zlepšení.
10: S Tomášem máme velice dobrý vztah a sledoval jsem ho ty roky, co byl mimo. A když se vrátil z toho zámoří nebo když s náma trénoval v letním období, malinko byl ještě to takový ten juniorský golman, kde chytal jiným způsobem, teď se jako zocelil, jo, je tam víc klidnější v tom brankovišti, v tomhle tomu udělal určitě pokrok.
9: Utkání Třinec Hradec Králové začne v 17 hodin, o půl hodiny později odstartují zápasy Litvínov Olomouc a Vítkovice Pardubice. V 18 hodin mají Buly duely Kladno Mladá Boleslav a Liberec Karlovy Vary. Radiožurnál Sport nabídne pořad s mikrofonem za sportem. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A nehoda na D1 u Domašova, kolony na Pražském okruhu. Na D1 ve směru z Prahy do Brna postojíte v koloně za velkou Bíteší. Na kilometru 171 zasahují hasiči u převrácené dodávky. Převážela auta, rozvlnil se jí vlek, nabourala dost svodidel a převrátila se na bok přes oba jízdní pruhy. Teď se projíždí pouze odstavným. Kolona směrem do Brna minimálně na půl hodiny od sjezdu na Domašov. Osobním se dá sjet na 602, obět to přes Domašov, objížďka je zatím dobře průjezdná. Pozor na D1 ve směru z Brna do Prahy. U nehody na kilometru 171 se pohybují silničáři u středových svodidel, tak pozor na ně. Na D5 se připomínáme kolony na příjezdu do Prahy z Plzně. Od 5. kilometru až na okruh pojedete pomaleji, a to hlavně v kamionu. Na okruhu kolony i ve směru z D1 na letiště, opět je to před sjezdem na Ořech. Občas tam musí regulovat, zastavovat vjezdy do tunelu. Brzdí se za sjezdem na Vestec. A zdržíte se chvilku taky na příjezdu k letišti v Praze. Větší jsou kolony ve směru z centra asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Místy bude ještě slunečno, během dne čekáme přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty 11 až 15 stupňů. Tolik zprávy.
11: 9 hodin a 6 minut dál pro vás vysíláme na Radiožurnálu Sport spolu s Martinem Charvátem.
12: Krásné dopoledne.
11: Martin Charvát bude taky součástí kilometrů Jiřího Ježka. Neříkám bude, možná spíš je pravidelně. To je vlastně pořad, který pořádáš, spolu pořádáš právě spolu s Karlem Janu někdy a hlavně s Jiřím Ježkem.
12: No mohl si být také součástí, ale máme plné studio.
11: No, ještě že tak. No a kdo tedy zaplní tu jednu volnou židli, která tady na mě kouká?
12: Kromě Jiřího Ješka, to je ta druhá židle, která je aktuálně schovaná, tak bude ve studiu také vedoucí projektu Le Tap Tour de France v České republice a zároveň člen pracovní skupiny ke startu Tour de France v Česku Přemysl Novák. A právě tohle jsou dvě jasná témata, o kterých se chceme bavit. Naposledy jsme se ho ptali vlastně před čtvrt rokem, i více než čtvrt rokem, bylo to v červnu, jak to vlastně se startem Tour de France v Česku vypadá. Mluvilo se o roku 2029, tak jestliže to má být rok 2029, tak by se to příští rok na jaře mělo rozhodnout. Tak už to musí být v nějaké pokročilé fázi, bude nás to zajímat.
11: Odpovědi tedy přijdou po 10. hodině. Mimochodem na našich webových stránkách najdete zpětně samozřejmě všechny díly kilometrů Jiřího Ježka k poslechu. Najdete tam třeba taky desítky Pavla Horváta. Včera to bylo s Petrem Jandou z Olympiku a taky tam je pozvánka na další výjezdní desítku Pavla Horváta. Protože už 19. října se na vás budou těšit v Olomouci pánové Pavel Horvát, Antonín Panenka, moderátor Jan Pěruška a taky bývalý fotbalový reprezentant obránce Roman Hubník. Lístky jsou k dispozici právě na našich webových stránkách, tak doporučujeme rozkliknout sport.rozhlas.cz.
1: Radiožurnál Sport.
2: Adam Weidenthaler a Martin Charvát.

0: Dva hokejové přímé přenosy jste si včera mohli dopřát. Prostřednictvím radiožurnálu Sport Plzeň porazila České Budějovice 4-1 a Sparta Praha podlehla v prodloužení 3-4 brněnské Kometě.
1: To je zápas, kterému se budeme věnovat s naším hokejovým expertem, olympijským vítězem a mistrem světa Martinem Procházkou. Martine, dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Ty jsi včera v O2 aréně na tom utkání mezi Spartou a Kometou také byl a sledoval jsi jednoho konkrétního hokejistu. Tak koho a jak hrál?
2: Přiznám, že jsem byl zvědavý na mladého Jiřího Pospíšila, často o něm mluvím, protože postupem času dostává více a více prostoru pod trenérem Augustou a v tom včerejším utkání se to potvrdilo. Opravdu, i když hrál ve čtvrtém útoku, tak pak během toho zápasu chodil na přesilovky, nejdříve začínal druhou přesilovkovou formací a byl velmi platným hráčem, hlavně v mezím prostoru, v tom brankovém prostoru, kde prostě tam výbornou práci odváděl, clonil brankáři Stezkovi a nakonec vlastně byl i na těch dvou posledních situacích, které Sparta vlastně to utkání dorovnala, kdy se vlastně podílel při té šestici, kdy byl na ledě, kdy právě odváděl, jak jsem říkal, tuhle tu skvělou práci v tom předbrankovém prostoru, takže za mě Jiří Pospíšil včera byl, dá se říct, skoro nejlepším hráčem toho utkání za mě.
0: Přestože oficiálně ve statistikách ho nenajdeme, co se týče gólu nebo asistencí. Nejvýraznější muž toho zápasu, nevím jestli celkového zápasu, ale určitě těch posledních minut, Ronald Knotcí. Martine, co

0: nul, úplně odkrytou branku a vlastně ten puk hodil zase do toho zhoru, od kterého přijížděl. Takže on mohl být tím hrdinou, který to utkání nakonec by získala Sparta, nakonec se jim to nepovedlo. Ale jinak za mě je výborný hokej, Kometa hrála také velmi dobře, bylo vidět, že má ten tým velmi zkušený, že se to nějakým způsobem pohlídal, ale pak dostali prostě dva góly v závěru toho zápasu, kdy hráli Sparta v šesti a využili prostě toho jednoho hráče navíc a to nakonec to utkání asi skončilo za mě remízou, takže velmi dobrý.
1: Měl by si tedy Ronald Knott vzhledem k té šanci v prodloužení víc nakoukat tvůj blafák, aby věděl příště jak na to?
0: Ono to teďka nebylo úplně situaci na ten blafák, jakoby, když jedete rovně, ale on je od pravého mantelu, takže on se nejdříve musel natlačit před obránce, to se mu povedlo, potom udělal takovou tu dlouhou táhlou kličku, vlastně úplně to otáhl a dával to, jak říká, do odkryté branky, ale úplně to minul, on tam měl opravdu spousty prostoru, možná tam byl trošičku nějakým způsobem rozhozený, protože ten obránce se ho samozřejmě snažil dohrát nějakým způsobem, takže možná, že mu trošku šáhnul do rukou a rozhodčí to nakonec neposoudil jako faul, ale byla to pěkná individuální akce. Každopádně, jak už si předtím říkal, udělal tam i ten parádní brankářský zákrok, kdy zbořil, jel už vlastně jakoby na odkrytou branku a výborně zasáhl. No, takže v závěru utkání patřilo taky se dá říct Knottovi.
2: A také Zbořilovi, kterého si zmínil, jel na branku stav 3-2, předposlední minuta. V brance není brankář, jenom se tam snaží obránce ho nějakým způsobem simulovat. A Adam Zbořil předvedl pro něj příšernou 20-sekundovku, kdy nejprve gol nedá, potom nezíská kotouč a ještě fauluje a tím pádem vytvoří pro Spartu komfortnější situaci, kterou Sparta dokázala využít. Rozumíš vlastně tomu jeho sklamání? Mání možná té frustraci, že neprostřelí obránce a pak z toho vznikne taková hloupá situace pro Kometu?
0: No moc tomu nerozumím, no samozřejmě to, že jedete asi na prázdnou branku a máte před sebou obránce, tak je asi velký předpoklad, že ho nějakým způsobem prostřelíte, to se mu nepovedlo. Takže potom pokračoval dál ta hra, vlastně vyjížděl hráč spoza branky. No a tady mi přišlo, že udělal právě tu chybu, no možná z přemíry snahy zastavit právě to rozjíždějící se spartianské hráče, tak tam udělal takový ten útočný, nesmyslný, zbytečný faul, protože za stavu 3-2, když hrajete, tak je tohle to úplně zbytečné dělat takovouhle branku, no a to se jim nakonec Kometě vymstilo, no takže ona se to takhle někdy sejde, každopádně byla to jeho velká chyba, no.
2: Sparta měla po dvou třetinách přes 40 střel, zvláště v některých momentech ve druhé části doslova drtila Kometu, ale z pohledu Komety to vlastně nejdříve vyústilo k navýšení vedení na 2-0. Myslel jsi v těch momentech, že to tam Sparta opravdu nějakým způsobem dotlačí, protože to působilo jako, že stezka je možná nepřekonatelný a Spartani, že budou pokračovat v té své neproduktivitě na začátku sezóny?
0: Musím s tebou souhlasit, Martě. Přesně říkáš, já jsem si říkal právě, že Sparta, očekával jsem, že do druhé třetiny vystoupí mnohem lépe než do té první. Vůbec má Sparta s prvníma třetinama má velké problémy, nemůže se dostat do vedení toto utkání. No ale přišla do druhé třetiny a měla opravdu velkou převahu, výborné situace, měli velký tlak, velké závady před brankou, ale Aleš Stezka prostě byl vynikající. Když jsem viděl ty záběry potom zpětně na kostce, tak vlastně jakoby chyběl vždy kousíček, ale on vždy zasáhl perfektně. Takže dostával spartianské hráče úplně do takových jako tohoto trápení, jak se říká, prostě děláte všechno možné, ale nejde to tam. No a nakonec přišla vlastně v závěru té třetiny, přišla přesilovka, no a potom odražený kotouč, který Matěj Blimil vlastně dorazil, tak se dá říct, skoro do prázdné branky. Takže on opravdu předváděl výborné výkony, držel celou dobu Kometu vlastně v tom vedení, no ale nakonec, jak říkám, no ten závěr toho utkání při té hře 6-5, tam to prostě prostřelili Spartani, takže tohle takhle někdy je, ale jinak podal vynikající výkon, tak byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání Komety.
1: Jak Sparta, tak Kometa jsou ve spodní polovině tabulky, kdo se z ní jako první odlepí, kdo se vyhoupne do té první poloviny, protože Sparta má 11 bodů, Kometa 10, ale aktuálně lepší fazona spíš na straně Brňanů.
0: Říkám, Kometa hrála velmi dobře to venkovní utkání, takže mně se líbilo, jak to hráli, vlastně dá se říct skoro zkušeně, tak jakoby pod kontrolou to utkání měla ve druhé třetině. Ano, Sparta byla zase také lepší, takže těžko asi teďka hodnotit nebo říkat, kdo se odlepí dříve. Sparta za mě musí zapracovat na nějaké produktivitě. Oni si ty šance vytváří, ale buď to jim to, říkám, ne, nepadá, ale něco tam ještě chybí. Buď to nějaký větší důraz nebo nějaká pohoda na hokejkách, jak se říká u hokejistů. A když jim začnou padat góly, budou proměňovat šance, tak si myslím, že Sparta by mohla jít nahoru rychle. Na druhou stranu Kometa, jak jsem říkal na začátku, velmi zkušený tým, výborný brankář, takže ty zápasy, které hraje nebo bude hrát dál, tak určitě bude úspěšná. Takže za mě oba dva týmy postupem nějakých těch zápasů půjdou nahoru.
1: To říká náš hokejový expert Martin Procházka. Ještě jednou tady připomenu výsledek

0: Kometa zvítězila 4-3 v prodloužení na ledě pražské Sparty. Plzeň ta zvládla utkání s Budějovicemi, porazila je 4-1. Martine, díky za tvá slova, naslyšenou.
1: Taky děkuji, naslyšenou.
0: Můžeme ještě, Martine, možná doříct ten dnešní hokejový program, protože dnes jsou v extralize na programu naplánované zápasy, dohromady pět jich je.
2: V 17 hodin nastoupí Třinec proti Hradci Králové, v 17 hodin a 30 minut se začne hrát v Litvínově, kam přijede Olomouc, a ve Vítkovicích, kam se dostaví Pardubice.
0: A ještě Kladno, Mladá Boleslav a Liberec, Karlovy Vary, to jsou dva zápasy, které začnou v 18 hodin. Všechno hezky namixujeme do pořadu s mikrofonem za hokejem, eventuálně za sportem. Samostatné přímé přenosy, jak už jste jistě dobře zvyklí, třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na zpravodajském serveru irozhlas.cz.
3: 600 českých judistů se bude prát na mistrovství světa.
4: V azerbajdžánském Baku se Lukáš Krpálek pokusí rozšířit svou sbírku pěti medailí ze světových šampionátů, ale hlavně bude usilovat o velký počet bodů do olympijské kvalifikace.
5: Doufám, že budu maximálně dobrý v formě, abych byl schopný tam podat zase nějaký optimální výkon a pokud možno vybojovat co nejvíce bodů do olympijské kvalifikace. Když se potkávám s těma nejlepšíma judistama ze světa, tak prostě furt cítím, že furt na ně mám. To je pro mě takový ten hnací motor, proč furt pokračovat, a prostě bych si zasloužil být na té páté olympiádě.
3: Přímé přenosy zápasů všech českých judistů, rozhovory i pohledy do zákulisí uslyšíte od reportéra Petra Kadeřábka.
4: Mistrovství světa v judu od 4. do 11. října na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Dnes jste živě Petra Kadeřábka ve vysílání Radiožurnálu Sport neslyšeli, to protože v tom dnešním programu žádný český reprezentant nefiguruje. Uvidíme a vy o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport, jestli Lukáš Krpálek doplní z těch medailových úspěchů Renatu Zachovou, která zvládla vybojovat bronz ve váhové kategorii do 63 kg. Krpálek se popere o víkendu.
2: Teď ale další téma. Čeští kardleři ode dneška hrají turnaj Swiss Cup v Bazileji. Turnaj ve Švýcarsku bývá tradičně velmi dobře obsazeným podnikem a jednou z kvalitních příprav. Tým Lukáše Klímy dnes v našem vysílání reprezentuje sám Skip, takže dobré ráno do Bazileje.
6: Dobré ráno.
2: Vy už za sebou máte přípravu v Kanadě, pro svazové stránky jste řekl, cituji, cílem bylo teď na začátku zaměřit se zejména na line of delivery, to znamená, upravovali jsme setup v heku a někdy i trochu timing, tak to bychom potřebovali trochu ještě víc přeložit, cože jste to vlastně dělali?
6: Tak v zásadě tam šlo na to, že se mě lidi ze svazu ptali, co jsme dělali na začátku sezóny v rámci přípravy. A my teďka po té olympijské sezóně, kdy jsme strašně moc hráli, tak na začátku sezóny jsme se vrátili k tréninku techniky hodně. Protože přes tu sezónu, kdy jsme hráli, tak se nám tam objevila spousta technických chyb, u každého něco jiného. A ta line of delivery znamená vlastně směr odhozu. Protože my jsme pracovali na tom, abychom, jak hážeme na to koště, abychom na něj jezdili co nejrovněji, aby tam ten slide nebyl nějaký do oblouku, nebo že člověk právě, jak jsem tam říkal, sjíždí, to znamená, že ho to táhne do určité strany. Takže když ten kámen potom vypustí, tak ten kámen točí více či méně, než by měl. Takže v zásadě šlo o to, aby ty hody byly technicky co nejpřesnější. Timing, to zase je prostě časování jednotlivých přenosů vah v rámci toho slajdu. A setup, to je vůbec to základní postavení, kam mají mířit kolena, kam mají mířit ramena, kam mají mířit boky, jak má být rozložená váha v té úplně úvodní startovní pozici. Takže v zásadě jako velmi, velmi zpátky k takovým těm největším základům a právě jsme oprášili něco, na čem jsme v posledních letech možná už tolik nepracovali, a to jsou prostě takové ty základy, abychom měli na čem stavět a ty slajdy byly technicky co nejkvalitnější.
0: Jste tedy taky v trochu jiné sestavě, než byla ta olympijská, tak je to třeba dlouhodobá změna? Jak ta změna vypadá?
6: My jsme vzali do týmu Vítka Chabičovského. Posluchači ho mohou znát, to je ten hrál mix doubles, to zná smíšené páry na olympijských hrách. Je to mladý hráč, extrémně talentovaný. My ho bereme do týmu dlouhodobě. Zatím teďka na začátku sezóny vlastně začal hrát na pozici trojky Vajskipa. Jestli to bude finální podoba té sestavy, jak teď hrajeme, nebo nikoliv, to ještě nevíme, tomu vlastně dáváme prostor, ale určitě Vítek je extrémně talentovaný kluk a chceme, aby se napevno zařadil do naší sestavy.
2: V Bazilii začal už zmíněný turnaj Swiss Cup. Vy dnes začínáte v uvozovkách až v 11 hodin, tak zkuste vysvětlit, proč ten turnaj je tak zajímavý, tak důležitý.
6: Tak turnaj je zajímavý, protože to je vlastně tradiční turnaj, který se hraje už dlouhé roky, obvykle bývá velmi dobře obsazený. Současně se i hraje z našeho pohledu o zajímavé prize money. Navíc je to turnaj, který se nám dva roky zpátky podařilo vyhrát, to znamená, je to historicky asi vlastně největší turnaj světové tour, co my jsme dokázali vyhrát, takže k němu i tenhle vztah máme. Navíc v tom kalendáři je prostě velmi dobrý čas pro nás ohledem na přípravu na Evropu, protože vlastně Evropa potom je za nějaké 2,5 týdne, to znamená, my už teďka začínáme trošku vrcholit tu přípravu, co se týče nějakého ledění formy, takže to bude takový první ostrý test toho, jak na tom opravdu směrem k Evropě jsme.
0: To říká Lukáš Klíma, skip českého curlerského týmu. Vy jste nakousnul mistrovství Evropy, bude to největší akce, která bude v Česku, tak jak moc důležitá je pro váš tým, když se podíváte na celou sezónu? Je to vůbec ta nejvýznamnější akce?
6: To je zajímavá otázka. Ono je to pro nás strašně důležitá akce z pohledu toho, že to je domácí šampionát, jak říkáte, vlastně největší akce, co se v Čechách kdy hrála nebo bude hrát teďka v dohledné době. Takže z tohohle pohledu je to pro nás extrémně, extrémně atraktivní a zajímavá soutěž. Co se týče té celé sezóny, tak paradoxně to mistrovství Evropy vlastně není pro nás tak klíčový turnaj. Tam zpravidla bývá vrcholem té sezóny mistrovství světa, které je v Kanadě na přelomu března a dubna.
2: Do mistrovství Evropy v Ostravě zbývají necelé 3 týdny odhadem. Jak moc na to v současnosti myslíte, když právě dnes zahajujete turnaj a ještě do té doby budete, pokud jsem se dobře koukal, mít jeden turnaj další?
6: V zásadě na to moc nemyslíme. Oni se nás na to všichni ptají, ale právě tím, že teďka hrajeme v Bazilii, tak to je ten turnaj, který máme vlastně v hlavách. A jako v rámci týmu nic moc dalšího neřešíme. On to je turnaj, který, jak říkám, hraje se o zajímavé prize money. Už jsme ho historicky vyhráli, chceme znova ho vyhrát nebo se umístit co nejvýše. Takže ta Evropa je sice termínově za chvilku, ale vlastně pro nás je to až jako třetí turnaj teďka v pořadí a zatím ho máme trošku pozadí v hlavách.
0: To říká skip české curlerské reprezentace Lukáš Klíma na startu turnaje v Bazileji. Moc díky za váš čas, za rozhovor a ať se vydaří nejen tenhle turnaj, ale i samozřejmě mistrovství Evropy. Možná se před ním ještě uslyšíme na Radiožurnálu Sport. Pěkný den.
6: Moc děkujeme, taky přeji pěkný den.
0: Pěkný den i vám, našim váženým posluchačům v 9 hodin a 26 minut. We'll be right back.

0: Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 9:30. A vysíláme zprávy. Vrtnou soupravu, která uvízla pod mostem v Praze ve Vídeňské ulici, se dnes ráno podařilo odvést. Potvrdil to mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Podvalník vyprostili hasiči před půlnocí. Postupně využili 3 vyprošťovací tanky. Odhad škod zatím není jasný. Neví se ani to, kdy bude plně obnovený provoz. Povrch silnice je poškozený. Ukrajinská delegace bude dnes a zítra jednat ve Spojených státech. Setká se se zmocněnci amerického prezidenta a k rozhovorům se připojí i bezpečnostní poradci z Francie, Německa a Velké Británie, i zástupci Evropské unie a NATO. Hlavním tématem je obnovení mírových jednání s Ruskem, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Norský Nobelův výbor za hodinu a půl oznámí nositele Nobelovy ceny za mír. Vybírá z více než 280 kandidátů, konkrétních lidí i organizací. Jména nominovaných výbor nezveřejňuje. Loni získala Nobelovu cenu za mír lídrině venezuelské opozice Maria Corina Machadová. Brno chce mít další dobíjecí stanice elektromobilů zabudované do pouličních lamp. Zatím funguje jedna na sídlišti v Lesné. Podle města se pilotní projekt osvědčil a měl by se rozšířit do dalších 10 lokalit. Konkrétní místa oznámí městské podniky v příštím roce. Sport. Basketbalista Tomáš Satoranský neodvrátil v Eurolize prohru Hapoelu Tel Aviv ve španělské Valencii. Český rozehrávač zaznamenal v utkání nejlepší kontinentální soutěže 4 body i doskoky a 9 asistencí. Hapoel ovšem prohrál 82-93 a v neúplné tabulce mu patří 9. místo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Domašova a omezení taky u Rousínova. Na D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždějí kolony za Velkou Bíteší. Na kilometru 171 zasahují hasiči u převrácené dodávky. Převážela auta, nabourala do svodidel a převrátila se na bok přes oba jízdní pruhy. Teď se projíždí pouze odstavným. Kolona je tam asi na půl hodiny od sjezdu na Domašov. Kamionem zastavíte už dřív, už za sjezdem na Velkou Bíteší. Osobním se dá sjet na 602, oběd to přes Domašov, objížďka zatím ještě dobře průjezdná. Na D1 čekejte kolony ve směru z Vyškova do Brna. Na 216. kilometru u sjezdu na Rousínov je omezení.
4: Je to zúžení do jednoho pruhu, silničáři tam pracujou, jo, se sníženou rychlostí, jo. Pravý jízdní pruh je zavřený.
3: A zdržíte se už asi 10 minut. Pozor dejte na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Od 7. kilometru popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Místy bude ještě slunečno, během dne čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách kolem 6. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Bavíme se taky často o tenise na radiožurnálu Sport a teď se znovu vydáváme do Číny. Jakub Menšík, respektive Tomáš Macháč, tihle dva čeští singlisti mají před sebou dnes zápas druhého kola v Šanghaji. Menšík vyzve Kecmanoviče, v prvním kole měl volný los. Tomáš musel hrát, postoupil a dnes ho čeká Bublik z Kazachstánu. Už je ale jeden český úspěch odškrtnutý, odfajfkovaný.
1: Kateřina Siňaková hraje čtyřhru v Pekingu s Chang Shuai, je to první nasazený pár a postoupili do semifinále, protože zdolali australsko-francouzskou dvojici Hantrenová a Mladenovičová na čtyřhru dost jednoznačně 2x6-2, takže Siňaková a Chang Shuai jsou v semifinále deblového turnaje v Pekingu.
2: Radiožurnál Sport.
0: No a my jdeme dál. České fotbalistky dnes totiž čeká první z vele důležitých zápasů, dost možná v celé jejich kariéře.
1: V Pardubicích 19 hodin vyzvou Skotky, a to v úvodním semifinále baráže o mistrovství světa. To by si Češky mohly zahrát vůbec poprvé v historii.
0: Jak reálné jsou šance národního týmu? To teď probereme s bývalou reprezentantkou Kateřinou Buškovou. Hezký den.
3: Hezký den.
0: Díky za váš čas a pojďme rovnou na to. Češky nezvládly závěr kvalifikace a po porážce 1-3 ve Walesu obsadili druhé místo v kvalifikační skupině B1. Tím pádem teď mají papírově těžšího soupeře, tedy už ty zmíněné Skotky. Řešilo se tohle podle vás nebo podle vašich informací nějak v českém národním týmu?
3: Myslím si, že ne, tam se jde opravdu zápas od zápasu, samozřejmě je to škoda, že se mohlo jít na nějaký pro nás lehčí tým, protože Skotky jsou opravdu na veliké úrovni a i když se Skotky přejdou, tak potom by čekali Češky nesmírně těžké Švédky, takže opravdu těžká cesta čeká před Češkami na mistrovství světa.
1: Co se týče určení nějakých favoritů a outsiderů, tak spíše role outsiderek podle vás bývá na české hráčky?
3: Ano, za Skotky hrajou opravdu zajímavé hráčky, mají tam zkušené hráčky, které hrají v Anglii, třeba v USA, v Americe. Nastupuje za ně například hráčka Karolína Vírerová, která teď přestoupila do Lyonu, což je nejlepší tým asi teď na světě, takže opravdu kvalita stojí na straně Skotek.
0: Na radiožurnálu Sport mluvíme s majitelkou 24 reprezentačních startů Kateřinou Buškovou, která sbírala ligové úspěchy v pražské Spartě. Národní tým se musí obejít bez některých pravidelných reprezentantek, tedy teď míněno ten český. K dispozici nejsou třeba Eliška Zontágová nebo Klára Cvrčková, další hráčky se zatím pomalu vrací po zranění a nebo třeba v případě Kateřiny Svitkové po porodu. Je tento tým tedy dostatečně silný na to, aby na Skotsko vyzral nebo aby ho alespoň nějak potrápil, tím spíš v tom dnešním prvním domácím zápase?
3: No, budou se muset holky hodně spolehnout na ty rychlé protiútoky, například na Míšu Kýrovou, která je tím známá, takže bude potřeba hrát ze zabezpečené obrany, kde samozřejmě hlavně Eliška Sontágová bude chybět, protože to je opora jak Sparty, tak české reprezentace, tak jsem i zvědavá já, jak se s tím dnes poperou. Hraje se vlastně v Pardubicích, jak se říkalo, kde Češky mají dobré vzpomínky, protože před 3 lety zde dokázali postoupit do ligy národů A, tak snad i tohle jim pomůže a předvedou dneska dobrý výkon.
1: Češky ještě nikdy nebyly na mistrovství světa. Může být tento historický úspěch hlavní motivací toho výběru Jitky Klimkové?
3: Určitě to je pokud.
0: Vypadá to, že nám vypadlo spojení s Kateřinou Buškovou, tak doufejme, že se ještě uslyšíme, ale zdá se, že teď se slyšíme. Klidně můžete pokračovat, Kateřino, my jsme vás na chviličku ztratili, ale teď už se slyšíme.
3: Určitě, tak já pokračuji dál, nevím teda, kde jsem úplně skončila. Ale samozřejmě byl by to velký hnací motor pro celý český ženský fotbal, protože dostat se na nějaký ten závěrečný turnaj, tady usilujeme už strašně dlouho, nejblíž jsme byli asi v baráži proti Švýcarkám, kdy jsme vypadli na penalty a od té doby se to přeci jen trošku víc a víc vzdaluje a ten svět pokračuje strašně velkými kroky, jde to tam strašně dopředu a potřebovali bychom je trošku dohnat.
0: Dá se i tak ale říct, že český ženský fotbal je teď tady na vzestupu. I vzhledem k tomu, že zmiňujete ty baráže, že se Češky pomaličku přibližují té největší světové akci?
3: No, Vlastně moc nevím, protože dřív jsme přeci jen těch hráček v zahraničí měli více, teď je to spíše na ústupu a potřebovali bychom, aby teď ty mladé hráčky se nebály jít právě do toho zahraničí, aby tam získávali zkušenosti a pak je právě předávali v té reprezentaci.
0: Říká Kateřina Bošková, bývalá česká reprezentantka, se kterou jsme se bavili o baráži českých fotbalistek. Ty dnes v 19 hodin vyzvou Skotsko v Pardubicích na úvod toho semifinále, řekněme, baráže o světový šampionát. Kateřino, moc díky za váš čas, mějte se hezky.
3: Já také děkuju a fanděte dneska.

0: 9 hodin 46 minut, co znamená, že se přiblížili kilometry Jiřího Ježka. Jirka Ježek už sedí v našem červenobílém studiu a těší se na koho, na jakého hosta, Martine?
1: Těší se na Přemysla Nováka, šéfa projektu české verze LTAP de Tour de France a zároveň člena pracovní skupiny, která pracuje na tom, aby se v Česku mohl pořádat takzvaný Grand Départ, tedy úvodní etapy Tour de France, většinou se jedná o 3 etapy Tour de France. Uvažovaný je rok 2029, ale zeptáme se dnes, jestli 2029 pořád platí, nebo míří někam dál do budoucnosti.
0: Tolik tedy pozvánka na náš pořad od 10 hodin a zhruba 6 minut. Teď ještě jeden návrat zpátky do včerejška, protože Česká obec sokolská asi po celé republice připomněla památný den sokolstva.
1: Její zástupci uctili všechny členy a členky, kteří za dlouhou historii tělocvičné organizace obětovali své životy v boji za svobodu a demokracii.
2: Pietní akt pořádá Česká obec sokolská tradičně ve svém sídle v Tyršově domě v Praze. Sokolská župa Jana Podlipného k tomu před lety začala organizovat i takzvanou spanilou jízdu cyklistů, ke které se postupně přidal i spanilý pochod a nově taky běh sokolů.
3: Takováhle akce popularizuje ten památný den sokolstva. Právě díky tomu, že k němu máme to množství doprovodných akcí, tak si myslím, že z něj dělá vlastně připomínku historie atraktivní i pro mladého aktivního člověka.
2: Říká k bohatému doprovodnému programu památného dne sokolstva pro veřejnost náčelník České obce sokolské Petr Sádek. Cyklistickou, pěší i běžeckou trasu vymysleli pořadatelé tak, aby se účastníci v jednu chvíli setkali právě u Tyršova domu, jak doplňuje historička České obce sokolské Marcela Mandová.
4: Symbolicky potom přivážejí cyklisté na čertovku světýlko z Tyršova Děčína od hrobu Miroslava Tyrše a z tohohle světýlka pak zapalujeme ta sokolská světýlka.
2: Připomíná Mandová jednoho ze zakladatelů Sokola a zároveň další akci Večer sokolských světel, během kterého lidé z břehu Vltavy a mnoha dalších řek a rybníků po celé zemi posílají na vodu lodičky se zapálenou svíčkou.
4: Smyslem je, že každé to vypuštěné světýlko symbolizuje jednu sokolskou duši, která za svobodu, za demokracii v té dlouhé sokolské historii obětovala svůj život.
2: Pražského Tyršova domu Tadeáš Skalický, Radiožurnál.

0: Hokejová tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Matěj Machovský. Poslouchejte Extraligu na Radiožurnál Sport.
0: Poslouchej Sport.
2: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.

0: Radiožurnál 10 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Kambodža zadržela dva české občany se 6 kilogramy kokainu. Polsko zavede od nového roku noční zákaz prodeje alkoholu. Hokejista David Pastrňák v NHL pomohl 4 body k výhře Bostonu nad Utahem. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona před nehodou na 171. kilometru. A z počátku bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 15 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Úřady v Kambodži zadržely dva české občany, muže a ženu. Na konci září na mezinárodním letišti v Phnom Penhu našla policie v jejich kufru 6 kilo kokainu. Informaci Radiožurnálu potvrdilo ministerstvo zahraničí.
3: Česká diplomacie je s nimi v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. S ohledem na probíhající řízení nebudeme poskytovat další podrobnosti.
4: Vysvětluje mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle internetové platformy Cambodia Expats Online byli oba Češi zadrženi v příletové hale letištního terminálu, ale jiné zdroje tvrdí, že se tak stalo při odletu. Muž, který tvrdí, že je příbuzným jednoho ze zadržených, na sociálních sítích napsal, že o odvoz kufru do Evropy požádal oba české občany neznámý cizinec a oni souhlasili, ale tuto informaci zatím nikdo nepotvrdil. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Ve 14 hodin začnou komunální volby. Kromě zastupitelů měst a obcí budou voliči ve třetině okresku vybírat i senátory. Volební místnosti budou otevřené dnes od 2 hodin odpoledne do 10 večer, znovu pak zítra od 8 do 14. Volební lístky měli voliči dostat do schránek, případně si je můžou vzít ve volební místnosti. Polsko zavede od nového roku noční zákaz prodeje alkoholu. Platit bude v celé zemi mezi 22. hodinou a 6. raní. Rozhodl o tom Sejm. Zákaz se nebude vztahovat na restaurace. Místní úřady můžou dobu, kdy se alkohol nesmí prodávat, ještě prodloužit. Zákon taky úplně zakazuje jakoukoliv reklamu a propagaci alkoholu. Zvýší se taky poplatky za koncese na jeho prodej. Národní technické muzeum v Praze pořádá recyklační víkend. Dnes a zítra můžou lidé u jeho budovy odevzdávat staré elektrospotřebiče. Akci pořádá muzeum letos po 12. Cílem je mimo jiné získat do sbírky nové exponáty, říká mluvčí Národního technického muzea Jana Dobisíková.
5: Objevují se záležitosti starší i mladší. Může to být věc, která třeba má nějakou zajímavou historii. Ideálně přinést i třeba s obalovým materiálem, návodem, fakturací za nákup. To všechno pro nás má cenu.
1: Přístroje, o které muzeum nebude mít zájem, ekologicky zlikviduje odborná firma.
6: Sport. Hokejový útočník David Pastrňák režíroval v NHL 4 body vítězství Bostonu nad Utahem 6-1. Kapitán Bruins dal 2 góly a na další 2 nahrál.
7: Celkem 5 zápasů potřebovali hokejisté Bostonu, než se v nové sezóně NHL prosadili v početní výhodě. Nepříznivou sérii přerušil v první třetině právě Pastrňák. Český útočník pak skoroval znovu ve druhé části, to už v brance Utahu stál Karel Vejmelka. Ani on ale nezabránil tomu, aby Pastrňák ve zbytku utkání zaznamenal ještě 2 asistence. Jednu přihrávku pak zapsal v dresu Bostonu taky Pavel Zacha. Poprvé v nové sezóně se střelecky prosadil Adam Klapka. Jeho Calgary ale prohrálo s Kolorádem 3-7. David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Domašova, kolony u Rousínova. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona za sjezdem na Velkou Bíteš. Je to kvůli nehodě na kilometru 171. Dodávka převážející auta se tam převrátila na bok. Teď už je zpátky na kolech, jede se ale zatím pouze odstavným pruhem. Kolona pro osobní auta od sjezdu na Domašov asi na 20 minut. Pro kamiony je to delší, zastavují v pravém pruhu už za sjezdem na Velkou Bíteš. Na D1 kolona taky ve směru z Vyškova do Brna popojíždí před zúžením u Rousínova na 216. kilometru. Silničáři tam zavřeli jeden pruh. Zdržíte se 15 až 20 minut a na začátku té kolony je i nehoda v levém pruhu, tak opatrně dojíždějte. Na D5 připomínáme kolony na příjezdu do Prahy z Plzně. Od 7. kilometru popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu. Až na Pražský okruh je to ke sjezdu na Ořech, tam se kolona rozjede. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Místy bude ještě slunečno, během dne čekáme přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách kolem 6. Tolik zprávy.
2: Kilometry Jiřího Ježka.
9: Hezký den, startují kilometry Jiřího Ježka, u mikrofonu je Martin Charvát, ve studiu jsme tři a jedním z nich je znovu host, nejdřív ale k tomu, kdo tu je doma, tedy šestinásobný olympijský vítěz a šestinásobný mistr světa Jiří Ježek, znovu s úsměvem, že?
10: Vítejte u mě v obýváku.
9: A teď kdo je hostem, vedoucí projektu L'Etape Tour de France v Česku a zároveň člen pracovní skupiny ke Grand Départ, tomu slavnostnímu startu Tour de France v Česku, Přemysl Novák. Hezký den.
11: Krásné dopoledne.
10: Přemku, díky za tvůj čas. Je to ještě méně než týden, kdy jsme všichni dojeli do cíle rovinaté L'Etape v Pardubicích. Všichni organizátoři takhle velkých akcí vždycky říkají, že hned po skončení té letošní akce už začínají plánovat tu novou. Ještě než se dostaneme k těm letošním závodům a třeba k plánům do budoucna, tak stačil si uvědomit, protože mě to tak napadlo, jakou cestu jste urazili za těch pár let z L'Etape v České republice?
11: Myslím si, že jo. Myslím si, že jsem si to stačil uvědomit, že v tomhle jsme jakoby pokorní a vděční za to, co se nám tady s tou značkou vlastně povedlo, jak jsme dokázali tu pozornost, kterou tady Tour de France v České republice přitahuje a má, jak dobře jsme ji dokázali využít. A říkal jsem to i na nějaký první hodnotící poradě, kterou jsme měli vlastně v úterý, že na to, že jsme byli v úplně nové lokalitě s Pardubicema, úplně nový koncept, starty ve vlnách po 184 závodnících, vlastně rovinatá etapa, tak z toho organizačního hlediska my jsme tam nezaznamenali jediný vlastně problém, což jsem si říkal, že taky asi už možná trošku neskromně hovoří o tom, že už to trochu umíme.
10: Právě na tohle se chci zeptat, protože všichni měli ze začátku ty první roky spojenou L'Etape se Strahovem, s cestou směrem na Křivoklátsko, ale vlastně teď jste schopní to přesunout ten koncept kamkoliv, do jakéhokoliv města, tak to musí být hrozná úleva, ne?
11: Je to úleva, ale zase je vidět, nebo člověk si uvědomuje, kolik je zatím práce za tou novou lokalitou, fakt organizujete nový závod, proto mi třeba i tu horskou etapu, která byla dvakrát po sobě v Prachaticích, i teďka ty Pardubice určitě budeme dělat minimálně ještě jednou, protože to, co vlastně trvá nejvíce času, je ta energie, ten čas a i finance, který vlastně do toho vkládáte tím, že tam jezdíte, budete vztahy s těmi lokálními úřady, s těmi obcemi, se kterými jednáme víceméně přes rok, takže tuhle tu investici my potom chceme určitě využít a proto neděláme ten závod vždycky jenom jednou, ale snažíme se ho zopakovat.
9: Nejčerstvější zkušeností je tedy rovinatá L'Etape v okolí Pardubic. I když jste zmiňoval, že jste startovali po vlnách přibližně po 180 lidech, tak nebáli jste se, že se tam někdo v úzovkách zblázní, protože pro podobný amatérský závod, nebo převážně pro amatéry, by asi nejhorší byla nějaká hromadná havárka, nějaký hromadný pád, kterým byste vlastně třeba z první vlny se dostali do obrovských problémů.
11: My se toho bojíme vždycky, což nás udržuje v takové zdravé ostražitosti, bych řekl, takže snažíme se dělat maximum a třeba konkrétně k tomuhle případu jsme měli vlastně bezpečnostní protokol jakoby pozastavení těch dalších startovních vln, kdyby tam v tom neutrálním startu, což bylo od 0 do kilometru 2,7, došlo k nějaké nehodě, tak aby jsme tam nezačali posílat vlastně ty další vlny, takže já jsem měl na trati jako starter lidi, kteří mi hlásili, jakým způsobem se to vyvíjí a podle toho bychom případně zareagovali a ten start těch dalších vln vlastně pozdrželi.
10: Já jsem startoval z té první vlny a taky musím přiznat, protože mám zkušenosti z různých takových amatérských závodů, že právě pokud je ten start a celý ten závod rovina, čím je rovinatější, tím větší riziko nějakého pádu, protože je tam spousta cyklistů, kteří třeba z těch tréninkových platform na trenažérech, ať je to Rowy nebo Zwift, tak mají neskutečnou výkonnost, ale třeba nejsou tak zkušení v té jízdě v tom pelotonu a v těch vyšších rychlostech po rovině, to potom jakoby logicky hrozí nějakým pádem. Ale musím přiznat, že celý ten závod, já jsem byl fakt jako strašně příjemně překvapený, jak to bylo bezpečný. Možná k tomu hrály i ty široké silnice, že tam nebyly žádné technické záludnosti, že by se najednou ten peloton musel zmáčknout do nějaký úzký cesty. Tohle to bylo super, povrch bezvadný, ale podle mě strašně tomu pomohly právě ty vlny. To číslo 184 to bylo na každou vlnu, to bylo nějak specifický? Jako...
11: My jsme napřed řekli, že to uděláme po 200 a mě pak napadlo podívat se, kolik je přesně závodníků na velký Tour de France a tam je to těch 184, takže my jsme chtěli, aby každý ten peloton byl taková malá Tour de France a ještě k tomu rozdělení na ty vlny, on to není jenom o tom rozdělit ten peloton nějak, ale my jsme fakt si dali jako velmi záležet na tom, abychom ty lidi rozdělili správně výkonnostně. To znamená, že já jsem měl datovou analýzu všech ročníků letap, všech 7 závodů, který, nebo 8, který do té doby proběhly a podle nejlepšího výsledku těch jednotlivých závodníků jsme se řadili za sebou a pak jsme dělali prostě jakoby čáry a ještě to bylo tak, že každá ta startovní ona ze 70% byla naplněna lidma, o kterých jsme měli nějakou historii, z 10% to byly ženy, o kterých jsme měli nějakou historii a z těch posledních 20% to byli vlastně noví účastníci, o kterých jsme nic nevěděli. Když se někdo přihlásil později, vždycky byla možnost vlastně na e-mailu zažádat o divokou kartu a pokud doložil svoji výkonnost, tak jsme neměli problém ho zařadit do odpovídající vlny.
9: Přemysl Novák, hostem kilometru Jiřího Ješka, když zmiňujete, že jste ty vlny dělali po vzoru balíku, velikosti balíku na Tour de France, tak teď už zbývá jenom je rozdělit do týmu, ne? Jednotlivé účastníky.
11: Oni už rozdělení do týmu jsou, my jsme měli vlastně rekordní počet týmů třeba ve firemní soutěži, tam bylo 18 týmů startovalo a myslím si, že v té klasické týmové soutěži to bylo kolem 12-15 týmů, takže tam bylo skoro 30 týmů a ty jsme vesměs všechny se snažili dát do druhého startovního bloku, do té druhé vlny, tak aby měli všichni rovné podmínky v rámci té týmové soutěže.
10: Jak se daří budovat tu komunitu kolem takovýchhle závodů, právě co se týče týmu, protože i ten závod potřebuje nějaké sponzory a úplně ideální toho sponzora zaháčkovat i vlastně do té fyzické účasti, to znamená, že ta firma třeba postaví firemní tým. Mě tam právě mile překvapilo, kolik bylo těch dresů vlastně stejných a nemuseli třeba jet tu firemní soutěž, ale že tam prostě byli lidé hrdí na tu svoji firmu a vozili ty stejné trikoty, že už se to opravdu blíží tomu, co říkal Martin, že tam vidíme ty týmy jako na Tour de France.
11: Asi nechci dávat návod nějak jako konkurentům a myslím si, že se to daří velmi dobře, že tohle opravdu funguje i z pohledu obchodního, z hlediska právě akvizice nových sponzorů velmi, velmi dobře. I díky tomu, že silniční cyklistika dneska je na vzestupu, je to nějaký trend. Ono se často říká, že silniční cyklistika je nový golf. Já už na to začínám být trošku alergický, protože v silniční cyklistice v tom pelotonu si ten respekt fakt jako nekoupíte. Tam si ho musíte ukázat, že opravdu na tom kole umíte jezdit, že se umíte pohybovat v balíku. A hlavně silniční cyklistika je daleko jakoby širší pro kohokoliv. A to je na letap taky vidět, že na jednu stranu ano, jsou tam zástupci našich partnerů, našich sponzorů, jsou to top manažeři vesměs. Ale když se podíváte hnedka vedle, tak vidíte lidi, kteří mají klidně silničku za 30-50 tisíc a jsou schopni s tady těma lidma jakoby samozřejmě držet krok a to je na cyklistice obecně to hezké, jak je vlastně pro každého, jak je demokratická ve svým slova smyslu.
9: Tak golf vlastně obecně hraje jenom 60 tisíc lidí v vozovkách, tak to je na cyklistiku v podstatě málo, to by se pár závodů dohromady dokázalo složit. Ale už z těch odpovědí Jiřího Ješka a také otázky cyklistiku v podstatě málo, to by se pár závodů dohromady dokázalo složit. Ale už z těch odpovědí Jiřího Ješka a také otázek jste zjistili, že Jirka

0: vlastně i ta fyzika rozdělí. Kdežto tady to pro ní bylo fakt těžký, musím přiznat, že i mě jí bylo líto, protože přece jenom na té rovinaté etapě tam se nepřihlásí někdo, kdo by na tom kole nejezdil nějak pravidelně, a jak jsem říkal o té výkonnosti, ti lidé, kteří pravidelně trénují, tak tu výkonnost mají. Takže Soňa tohle to trošku jakoby podcenila, nebo ne podcenila, prostě chtěla si to vyzkoušet, ale mě to zase dalo nádhernou šanci podívat se v tom pelotonu do těch zadních pozic, kam se normálně nedostanu, a mohl jsem se tam seznámit s fanoušky nebo s milovníky cyklistiky, které bych normálně potkal, tak tohle bylo taky fajn.
1: Já se k tomu chci dostat kvůli tomu, že pro někoho, kdo pravidelně nejezdí, dostat se i do třeba pelotu nejenom 180 lidí a někdy se můžou cuknout i dvě vlny mezi sebou samozřejmě nějakým způsobem, tak není pro ty naprosté amatéry jednoduché se v takovém chumlu pohybovat. Tak mě zajímá, jak podle tebe a jak vlastně i podle Přemysla Nováka se tohle dá vyřešit, aby to opravdu byl pro všechny bezpečný závod. Protože si dokážeme představit, že na rovinaté etapě se jede výrazně rychleji i díky tomu, že se dokážete za někoho zaháknout a podobně, než v té etapě kopcovité, kde samozřejmě zase hrozí sjezdy a podobně, ale ta rovinatá obecně má prostě vyšší průměr.
0: No, ale já už vidím právě, že ta komunita těch silničních cyklistů u nás právě díky závodům, které tady pořádáme už jako dlouho, tak je lepší a lepší, že já jsem viděl opravdu v tom závodě právě v tom rovinatém, jak se právě ta skupina těch hobby cyklistů neskutečně zlepšila, nejenom výkonnostně, ale právě i tím pohybem v tom balíku, a měl jsem z toho velkou radost, a právě to rozptýlilo ty moje obavy původní, protože většinou tím, že jezdím, když už ty závody jedu, tak je jedu s nějaké té první třetině a nevidím úplně dozadu. Já jsem se bál, že právě ti, kteří třeba startují v těch posledních vlnách, jestli to nebude pro ně rizikové. Pohybovat se v pelotonu uměli téměř všichni a bylo to vlastně strašně super, a myslím si, že to ukázalo cestu, že i ty rovinatější závody se tady úplně v pohodě pořád dají.
2: Já bych k tomu dodal ještě jeden aspekt a zase se vrátím k tomu rozdělení do vln a rozdělení podle výkonnosti. Já jsem letos po dlouhé době měl možnost dostat se i na trasu. Vlastně po odstartování té poslední vlny jsem skočil na motorku a projížděl jsem to jakoby ze zadu. A tam opravdu se, pak jsem se to zkrátil, že jsem viděl i ty první vlny nebo cyklisté v těch prvních vlnách, a tam se opravdu ukázalo, jak ty první 3-4 vlny tam jeli jako velké skupiny a jelo se opravdu ne ve dvojcích, ale jelo se fakt jako v chumlu, v pelotonu. Tam opravdu bylo vidět, že jsou lidé, kteří se v tom balíku umí pohybovat nebo to nějakým způsobem rychle navnímají. Kdežto v těch zadních vlnách, tam zase bylo vidět, že lidé jedou spíš jakoby za sebou, anebo právě po dvojcích, anebo kdo nemá prostě tu zkušenost, není si tak jistý, tak si prostě jede sám. A v tohle to fakt bylo spíš v těch jakoby zadnějších balících, kde si každý ten svůj prostor dokázal najít vlastně hned po tom slavnostně, hned po tom ostrém startu, po tom ostrém výstřelu. Ale naopak ten v těch předních vlnách, kde se opravdu jelo rychle, kde to je opravdu spolupráci, kde šetříte v tom balíku jako neskutečné množství energie, tak tam to zase fungovalo obráceně, takže každý si vlastně našel to, co potřeboval, a v dotazníku zpětné vazby, který nám do dneška vyplnilo asi 400 lidí, se tohle to ukazuje jako jeden z nejvíc kvitovaných prvků těch účastníků, že se cítili při tom závodě bezpečně, nejenom z hlediska uzavírek, ale i z hlediska pohybu v tom balíku.
1: Přemysl Novák v kilometrech Jiřího Ježka. Bavíme se o L'Etape de Tour de France, v tomto případě tedy o tom posledním podniku rovinaté etapě okolo Pardubic. Když už máte vlastně tolik dat o různých účastnících a bavíme se o tom celou dobu, že podstatná je ta komunitní složka, neskoušíte v úzovkách dát do hromady i po závodě? Nějakým způsobem je vlastně spojit ve chvíli, kdy vy máte o nich data a oni se do té doby vůbec nepotkali?
2: My to děláme od prvního ročníku a postupně se to nabaluje, postupně ty projekty vlastně rostou. Už od prvního ročníku, tehdy ještě za covidu, jsme udělali první soustředění na Malorce, kde jsme jezdili na úplně lidu prázdné Malorce, tam nebyli vůbec žádní cyklisté, a tohle to opakujeme každý rok. Každý rok taky děláme zájezd na Tour de France, které je spojený s účastí v té francouzské L'Etape de Tour, ale zároveň vlastně najíždíme i ty trasy ostatních etap, fandíme pelotonu cyklistů a přes rok děláme jako desítky vlastně výjížděk, social rides. A pak bych vyzdvihl jeden projekt, na který já jsem obzvlášť hrdý a pyšný, když se do něj záměrně vůbec nezapojuju, a to je projekt L'Etape Femmes, což jsou vlastně výšky

0: jistě pro ženy, který vede vlastně Tereza Vlk-Huříková, je naše ambasadorka a kolegyně Andrea Vlčková, která má na starosti social media u tohoto projektu. A to se rozjelo do takové míry, že tam opravdu je komunita jako vyšších desítek žen, které se našly v silniční cyklistice, zahodili konečně ty tenisky, přestali běhat po silnici a sedli si na kolo a začali po té silnici jezdit na kole a hrozně to začalo bavit. Takže z tohohle mám obrovskou radost a ukazuje se to i vlastně na procentu zastoupení žen v rámci těch závodů, které nám dlouhodobě roste.
1: A ono tohle to obrovsky pomáhá právě potom v tom samotném závodě, že ti lidé jsou zvyklí už z těch social ride a z těch hromadných výjížděk na ten pohyb v tom pelotonu, protože každý pořadatel té výjížďky, ať jsou to vyloženě organizátoři těch závodů, kteří dělají ty social rides, anebo jsou to různé obchody, které kolem sebe mají tu komunitu, tak vždycky, když je někdo ten pořadatel té výjížďky, tak dbá i na tu edukaci před tím samotným rozjezdem, tak se těm nováčkům, kteří třeba do té doby jezdili pouze sami nebo ve dvou, tak se vysvětlí ty pravidla pohybu v tom pelotonu. A tohle to všecko je ta investice do té bezpečnosti a strašně moc to pomáhá. Samozřejmě člověk se najednou dostane i do situací v tom při té social ride, že třeba i ve sjezdu je potřeba se umět pohybovat v té skupině, že nejde v tom sjezdu si najednou dát 20 metrů odlep, že je potřeba i tohle to zkoušet a každá takováhle zkušenost pomáhá potom i v těch třeba kopcovitých závodech, kde je nejenom ta fyzická stránka toho výšlapu do kopce, ale právě i umění sjezd dolů strašně důležitá.
2: Když já osobně třeba u toho mám problém, že já vlastně nevím, jak kvalitní je ten přede mnou a tím pádem nevím, kdy mi to zadupne a já si tam nechci rozmáznout, když jsem normální pracující člověk, víš, já s tímhle osobně mám třeba problém, protože když nejedu za kamarádem, tak ty vlastně nevíš, co ten před tebou udělá a rozhodně to není profík, abych mohl plně důvěřovat tomu, jak kvalitní bude.
0: Je potřeba číst hru, za mě. Je potřeba tohleto člověk jako velmi rychle navnímá, kdo se jak v tom balíku pohybuje, jestli jako vidíte, že je tam poprvé nebo není. A v tomhle je potřeba opravdu jako být přítomný. A to je taky vlastně další heslo, které my letos jako jedeme, a to je less scrolling, more rolling. Hmm. Všichni pořád jedeme na toho autopilota, jsme někde vypnutí na sociálních sítích a podobně, ale když jedete na tom kole, jako ve skupině dalších účastníků, tak fakt nemáte prostor přemýšlet moc nad ničím jiným a zároveň je to obrovským způsobem relaxační, nebo nevím, jak to má Jirka.
1: Ne, rozhodně, jakože to, že se soustředím jenom na tu jízdu, ale fakt je potom důležitý při té, ať je to výška, nebo potom ta samotná sportovní akce, ten závod, tak je potřeba dávat pozor každou vteřinu. Prostě udržet, když je to závod na 110 km, tak udržet tu pozornost těch 110 km, protože sebe menší ztráta koncentrace může vést právě nějakému pádu. Už jenom právě tím, že přestanu sledovat ty závodníky nebo ty cyklisty kolem sebe. Jo. Myslím si, že tady Pogačar by o tom taky mohl vyprávět a to je pan závodník.
2: Jo. Jiří Ježek mluví často v kilometrech také o tom, že vidí, jak se zvyšuje počet žen na silničních kolech a Přemysl Novák to také před chvilkou naznačoval. Máte nějaká data o tom, jak se zvyšuje počet žen, které se sami od sebe přihlásí do vašich závodů?
0: Data určitě máme, neřeknu vám teďka z hlavy, nejsem na tohle připravený, ale nějaká čísla si pamatuju. Nám vlastně největší procento žen vzrostlo před 4 lety, kdy jsme přidali třetí nejkratší trasu, která měřila 60 km, kdy dlouhodobě na té dlouhé trase je to procento žen nejmenší, tam to na začátku bylo kolem 4%, teď je to kolem 6-7%, pak byla ta střední trasa, kde to bylo kolem 10-11% a pak je ta krátká trasa, kde jsme od úplného začátku měli 25% vlastně ženských cyklistek a v letošním roce na pražské etapě, na té kopcovité, naopak se ukázalo, že trošku jakoby nám to kleslo na té krátké trase, ale ty ženy se přidaly na tu střední, to znamená, že vidět, že jim nějakým způsobem roste už sebevědomí a že prostě nějaká 60-kilometrová trasa, to už jako pro ně úplně není a už si jako troufnou i na tu další.
1: No já musím přiznat, že i Soňa, když dojela do toho cíle, tak sice ten den si fakt protrpěla, protože tam měla křeče, prostě všechno, málem se jí úplně zastavily nohy, pak se to zase rozjelo. My jsme se se Zdeňkem Štybarem, když jsme slyšeli to její vyprávění v cíli, tak jsme se oba smáli a říkali jsme, tímhle tím si prochází ale každý závodník téměř v každém závodě, že to není nic, jako co by zažila jenom ona ten den. A je fakt, že jsem se trošku bál, že když dojela do cíle, tak říkala, mně se ani nedostavila ta euforie, to, že projedu tím cílem, protože jsem tak strašně unavená. Ale druhý den ráno otevřela oči a říkala, tak kdy pojedem další závod podobný. Já říkám, no tak už se připravuj na příští rok, ale chce to víc trénovat. A právě na tom chci navázat, že ty holky opravdu trénují a přesně to, jak jsi říkal, že se přesunuli už na tu třeba střední trasu, tak já jsem viděl i fakt jako s obrovskou výkonností holky, které třeba nepatří mezi pravidelné závodnice, ale tím, že jezdí se svými partnery, anebo třeba v těch holčičích skupinách, tak že prostě ta cyklistika pro ty holky je najednou úplně nový obzor a i díky tomu vybavení, těm speciálním dresům, speciálním helmám, kola, vlastně některé firmy už dělají svoje řady kol speciálně pro tu ženskou cyklistiku, tak je to strašně dobře.
2: Říká Jiří Ježek ve svém pořadu Kilometry. Trochu odbočím, ale stále zůstaneme u L'Étape de Tour de France. A sice se chci dostat k tomu, že oba dva na to pijete chválu, ale po premiérovém ročníku samozřejmě už začnete tušit, kde to má nějakou rezervu. Kde to má rezervu? Co jste zjistili na první dobrou, že by se dalo udělat lépe po tom, co všichni vlastně, téměř všichni spokojení, Vytírko, tak proletěli tu úvodní část?
0: Ty rezervy my se snažíme vychytávat od prvního ročníku. Někdy se nám to daří víc, někdy méně, ale za mě to stěžení, co je to nejdůležitější a hodně jsme se tady o tom bavili, a to je právě bezpečnost. Tak aby opravdu jsme dokázali tu silnici uzavřít tak, aby byla bezpečná, aby se tam nepohybovala žádná auta, což je vůbec to nejtěžší vlastně na celém tom projektu, protože opravdu uzavíráte 100 plus kilometrů veřejných silnic, často v Praze nebo v Pardubicích, ve velkých centrech. Co se týče nějakých rezerv, tak občas se nám tam samozřejmě vloudí nějaká věc, na kterou třeba pozapomeneme. Letos nás trošku v Praze vypeklo počasí, kdy bylo skoro 40 stupňů, to znamená, že nebyli jsme úplně jakoby připraveni třeba na takový nápor z hlediska občerstvení na občerstvačkách a podobně. A to jsou všechno věci, ze kterých my se snažíme poučit a vždycky se snažíme k ním přistoupit čelem. Nikdy je nezakrýváme, vždycky je komunikujeme s účastníky a vždycky hned v týdnu po akci vlastně na všechny posíláme zpětnovazební dotazník, kde nám lidé můžou napsat cokoliv. A vždycky já, když ten newsletter sestavuju, tak píšu, jsme rádi, když se vám to líbilo, ale jak se říká, úspěch nás nic nenaučí. Zajímá nás především to, kde vy vidíte nějakou rezervu a snažíme se těm lidem vlastně naslouchat.
1: Ten projekt L'Étape by Tour de France vlastně pochází od organizace, která organizuje velkou Tour de France, klasický závod ASO. Máte vlastně každý rok nějakou zpětnou vazbu i od nich? Jezdí sem nějaký supervisor, který dohlíží na kvalitu vlastně té značky i v těch jednotlivých zemích?
0: Každý rok jsme měli, vždycky po každém závodě jsme dostali zpětnou vazbu, takový vyplněný zpětnou vazební dotazník, který pro nás vychází vždycky velmi, velmi dobře. V Pardubicích poprvé nikdo nepřijel. Říkali si, že už asi nemusí jezdit, takže do Pardubic poprvé nikdo nedorazil, takže asi nám věří.
1: No, já tady nechci plně chválit, ale když jsem měl možnost právě s lidmi z ASO mluvit při Tour de France letos, tak říkali, že za tak krátkou dobu, která se pořádá vlastně L'Étape v Praze a v České republice, tak že to je jeden z nejlepších závodů, nejlepší destinace vůbec jako ze všech, a to se bavíme o tom, že ty závody jsou opravdu všude po světě, od Mexika přes Singapur, Čínu, Austrálii, tak Dubaj třeba, tak to musíte z toho mít radost, ne?
0: Máme z toho velkou radost, ale ten náš cíl samozřejmě je dělat ty věci co nejlépe. Hodně se snažíme se i zaměřit na detail, dělat to ve velkém časovém předstihu, ale to, co nás nejvíce těší, potom třeba nebo mě osobně je to, jak roste číslo české účastí na té francouzské L'Étape du Tour, kde patříme mezi top 5 vlastně národů celosvětově. Jsme daleko před Itálií, daleko před Slovinci. Před náma jsou jenom Britové, Němci, tuším, že Američané, ale tohle, a to číslo každoročně roste. V loňském roce to bylo 180 závodníků na francouzské etapě, letos to bylo 290 závodníků, takže my opravdu patříme jako k top 5 národům na téhle ten největší cyklistické akci, které se každoročně účastní 17 000 závodníků. A vlastně i v té kandidatuře o Grand Départ s tímto jsme pracovali, jak moc Češi milují značku Tour de France, a byl příklad právě úspěšnost projektu L'Étape Czech Republic a zároveň i to, jakým způsobem, kolik Čechů se hlásí na tu francouzskou verzi.
2: Když už jste se dostal k té francouzské verzi, teď lovím v hlavě, ale tuším, že vy jste tam jel, že tenhle rok, že to máte za sebou. Jaké to bylo?
0: Jel jsem poslední 4 ročníky a tenhle rok byl z pohledu profilu a délky vlastně nejtěžší. Jela se ta 19. etapa, jestli se nepletu. 170 km, 5500 výškových metrů nastoupáno a mně se to jelo úplně nejlíp z těch všech 4 ročníků. Přičítám to tomu, že jsem se toho fakt bál a zahodil jsem jakékoliv prostě závodní ambice a jel jsem si od začátku svoje tempo a strašně jsem si to užil. Bylo to úplně jako fantastické a moc se mi to líbilo a těším se na příští ročník.
1: Ty asi těžko budeš absolvovat ty české závody, protože tam máš úplně jiné starosti a je to asi tak v pořádku. Ale dostaneš se na ty různé L'Étape po světě, kromě té klasické francouzské?
0: Určitě jo, je to pro mě i důležitý zdroj inspirace, podívat se, jak se to dělá jinde. Jel jsem 2x slovenskou etapu, jel jsem italskou L'Étape a jel jsem 2x slovinskou. Letos jsem měl ambici podívat se do Norska, kde se v Trondheimu konal vlastně první ročník norské, ale bylo to týden před tou pražskou kopcovitou etapou a to jsem si netrouf v takhle krátkém horizontu odjet. Ale jo, snažím se.
1: Pamatuješ si v hlavě, kolik těch L'Étape vlastně po světě je?
0: Myslím, že jich 32,
2: 32?
0: V 25 zemích. To má některé země, organizují více závodů, ale to na semináři, který probíhá vlastně v rámci tour, tady těch organizátorů, těch jednotlivých L'Étape po světě, tak jsme byli zase pochváleni často, nebo hodněkrát jsme se tam ukazovali jako best practice příklad. A zároveň nám bylo potvrzeno, že jsme vlastně top 3 z pohledu účastníků na světě v celé té sérii.
2: Přemysl Novák, hostem kilometru Jiřího Ješka. Ještě jedna věc mě zajímá ohledně toho českého pořádání různých verzí L'Étape, ale i když se podívám na vaše konkurenty, ať už Road Classics, Road Stage a další závody, tak se pohybujete relativně v podobných regionech, plus minus. Není to úplně stejné, ale ta blízkost je poměrně velká. Zatímco když se podíváme například do Karlovarského kraje, když se podíváme do Olomouckého kraje, do Moravskoslezského kraje a tak jsou to místa, kam těch závodů moc nezavítá. Tak mě zajímá, proč, protože vlastně všichni tak nějak plus minus, hodně plus minus, ale rámcově, co se týče regionu, trefujete ne stejná, ale relativně blízká místa.
0: Asi bych úplně nesouhlasil v tomhle. My ještě děláme teda kolo pro život, které je rozprostřeno opravdu po celé České republice, ale možná, když zauvažuji, pro nás je velmi důležitá součinnost a podpora té lokální municipality. Ať už je to kraj, ať už je to město. A vůbec tím nemám na mysli finance, peníze z veřejných rozpočtů v rámci, nebo veřejné peníze v rámci rozpočtu těch našich závodů jsou úplně marginální položkou. Ale je to o tom, že v tom kraji nebo v tom městě se chcete cítit jako vítáni. A v tu chvíli je všechno líp. Otevírá dají se vám dveře úřadům, spolupráce třeba s městskou policií v Pardubicích byla neskutečná úplně na té pardubické etapě, ale i s ostatními subjekty, které vlastně v Pardubicích anebo v Prachaticích, kde jsme byli předtím, fungují. Znamená tak spolupráce s Pardubickým krajem, s Jihočeským krajem je opravdu příkladná. A je to dobře, protože oni si uvědomují, že cyklistika je prostě v České republice z hlediska amatérského sportu sport číslo 1. Pořád je to nejoblíbenější sport, takže dává naprostou logiku ten region propagovat jako cyklistický.
1: Ještě se vrátím k tomu přesunutí vlastně té pražské L'Étape z toho Křivoklátska úplně jiným směrem. tak mně se ta trasa hrozně líbila. Byla podle mě ještě náročnější, jakoby fyzicky. Ty kopce sice třeba nebyly tak známé, ale tím, že já jsem v tomhletom kraji vyrůstal cyklisticky a byly to první ročníky, kde jsem jezdil na kole, tak to byla pro mě i taková nostalgie, návrat na ty silnice, kde jsem se učil cyklistice. Ale jak moc náročné je najednou jednat úplně s jinými těmi obecními úřady, zaangažovat ty lidi, aby stáli u té silnice, aby fandili, protože právě tato fanouškovská komunita je taky strašně důležitá a je to obrovský bonus na té letap, když se bavím s těmi lidmi, když dojedou do cíle, tak minimálně polovina z nich říká, že je neskutečný, že si přijdou jako závodníci, protože jsou tam v těch fanpointech opravdu lidé v každé vesnici a že to má skvělou atmosféru. Tak jak je těžký vlastně tuhletu myšlenku předávat do obcí, kde ten závod ještě nikdy nebyl?
0: Náročné to je, ale není to tak náročné jako na začátku, kdy jsme opravdu neměli vlastně nic v ruce, jenom jsme si mysleli, že takhle by to bylo fajn. Teď už máme opravdu spoustu dat, fotek, vyjádření těch obcí, kde se to konalo, takže už máme s čím pracovat, už máme s čím inspirovat do těch obcí. Vlastně tohle má na starosti kolega Filip Švaříček, který s ním komunikuje celoročně. Máme připravenou takovou jakoby case study a inspiraci, se kterou tam pracujeme. Děláme setkání s těmi obcemi vždycky jakoby z jara na začátku. Zveme je taky na odhalení trasy, vlastně, která je vždycky na konci listopadu a termínu toho následujícího ročníku. Pro nás je to vlastně stejně důležité pracovat s těmi lokálními municipalitami, jako pracovat s těmi účastníky. Byť oni nám samozřejmě za to nic neplatí, ale oni vytváří tu atmosféru. Oni vlastně přijdou, aby si vyzkoušeli, jaké to je zažít atmosféru Tour de France, ale ve finále jsou to oni, kdo ji vlastně vytváří. Jo. Takže pro nás je tohleto obrovsky důležité. A já asi nedokážu vyjádřit to, jak moc jsme vděční, že ti lidé si nám tu cestu vždycky takhle najdou, protože opravdu to je to, co nás nejvíc odlišuje od jakýchkoliv jiných závodů, ale zároveň i to, co nás nejvíc odlišuje od jakýchkoliv jiných závodů v sérii Letap, protože tohle to je něco, co nám ASO neukládá. To děláme jakoby navíc, to není v žádných guidelines.
2: Přemysl Novák, hostem kilometru Jiřího Ješka. Bavili jsme se teď o vaší roli co by vedoucího projektu Letap de Tour de France v České republice. Pojďme teď k té druhé roli, kterou jsem zmiňoval v úvodu, a sice, že jste člen pracovní skupiny k Grand Part Tour de France v Paříži. Žádného v uvozovkách amatérského závodu, ale opravdu těch nejlepších cyklistů, kteří na světě jsou v tom nejznámějším závodě, který na světě je. Uvažovalo se o roku 2029, stále pracovní skupina míří k roku 2029?
0: My jsme od začátku uvažovali o roku 2029 plus, to znamená, že ten 2029 byl opravdu první vůbec, který by připadal v úvahu. Teď jsme ve fázi, kdy já nedokážu opravdu predikovat, jestli ještě ta šance na ten rok 2029 je, anebo spíš se budeme jakoby mířit až na rok 30 nebo 31. Ten rok 2029 byl krásný v tom, že je to 40-leté výročí vlastně pádu komunismu, pádu železné opony a byla to dobrá příležitost k tomu, aby Tour de France, která nikdy nestartovala v zemích bývalého východního bloku, tenhle ten krok po těch 40 letech konečně jakoby udělala. Uvidíme, jestli se to povede. Pokud se to nepovede u nás, tak stejnou retoriku vlastně po nás převzalo, nechalo se inspirovat Německo, které upravilo svou původní kandidaturu z roku 2030 na rok 2029, přesunulo se do Berlína, kde to mají zase 40 let výročí pádu berlínské zdi, což je taky samozřejmě obrovský symbol tohoto. Takže teď jsme opravdu, řekl bych, v souboji tělo na tělo s tou německou stranou. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Když vlastně pořádáte tu Letap a ty konkrétně řešíš věci, třeba, já nevím, fanoušky utratí, jo? Je tam i půlka té hlavy, půlka té kapacity toho mozku, že rovnou přemýšlíš a tohle využijeme potom, pokud se nám podaří dostat Tour de France do České republiky?
0: Určitě jo, protože to je vlastně práce udělána dopředu. ty uvažované regiony pro jednotlivé etapy Grand Depart jsou vlastně Praha, Středočeský a Jihočeský kraj, kde my jsme ty akce pořádali, kde ty obce známe, známe ty silnice a je pro nás velmi jednoduché vlastně pak tam přijít a říct, podívejte se, ono se to skutečně povedlo a teď pojďme vymyslet, jak se k tomu postavit, aby ten dopad na vaši obec nebo na celou Českou republiku byl co největší. A v jistém slova smyslu tímhletím jakoby šetříme peníze tomu rozpočtu Grand Depart, protože tohle to už nebude potřeba dělat znovu. Tohle to už je uděláno a ty obce přesně ví, co budou dělat. Ale možná si nedokážou představit, protože samozřejmě u Tour de France je to násobně jako větší ensemble. My máme v reklamní karavaně 4 vozidla. Tour de France jich má 200, takže tam je opravdu jako velký rozdíl i v tom zapojení. A to v té televizi vlastně nevidíte. To vidíte, když se, Jirko, ty jsi to absolvoval před cyklisty některé etapy tour a víš, jak to v těch obcích vypadá, jak odborně se tomu říká city dressing, jak moc jsou nazdobené, jak se do toho zapojí školy, školky, vlastně veškeré ty municipality se na ten průjezd těch závodníků, ale jenom na něj, zastaví. Je to obrovská oslava sportu a cyklistiky, ale všechno tohle to se musí měsíce dopředu připravovat. A opravdu živí to a dává to nějakou náplň obrovského množství lidí a to je obrovský přesah Tour de France jako takové.
1: Ale vy už vlastně ty regiony nakupujete právě tou LTAP a už byl někdy takový precedent, jakože třeba organizátor té lokální LTAP potom dostal tu šanci pořádat Grand Depart?
0: Myslím si, že ne, myslím si, že to bylo naopak, že takhle vznikla vlastně ta myšlenka série LTAP Series, která původně se pořádala jenom ta etapa ve Francii pro amatéry. Potom první LTAP by Tour de France se uskutečnila dokonce v Argentině v rámci doprovodného programu Rally Dakar. Aha. V té době. Tam se to nějakým způsobem chytlo a od té doby, ve chvíli, kdy žádáte o Grand Depart, tak automaticky vlastně se s váma je komunikováno, že pro podporu tahleté myšlenky, maximalizace toho dopadu, je možné uspořádat i amatérský závod LTAP by Tour de France, nebo LTAP Series by Tour de France, abych byl přesný. A tohle to přesně třeba takhle vznikla italská LTAP, že chystali Grand Depart a na základě toho dali do města Parma, kterou tehdy vlastně jako jedinou v tom regionu Emilia Romagna Tour de France neprojíždila, tak aby nebyli smutní, tak jim tam dali aspoň tu amatérskou verzi.
2: Přemysl Novák v kilometrech Jiřího Ješka. Nedávno byl v Praze šéf FIFA Gianni Infantino. Chystá se do Prahy také Christian Prudhomme, nebo už tady byl, aby si tohle všechno, co tady říkáte, také na vlastní oči navnímal a řekl si, jo, tohle se mi líbí, tady to bude.
0: On už tady byl několikrát, Prahu miluje, jezdí se mi na soukromou dovolenou, byl tady s rodinou za účelem Grand Depart a toho jednání tady byl na začátku dubna letošního roku. Takže
2: a tady přijede zas třeba, aby si to ještě před tou volbou, která očekává si, že by měla být 2 roky před tím, to znamená, že někde nějaký duben, květen, by si to poskoušel, podíval se.
0: Když bude mít důvod, tak určitě přijede, teď to nedokážu komentovat.
1: Já nechci tady z tebe lámat nějaký detaily, které třeba ještě jako nejdou zveřejnit, ale už je třeba, máte v té pracovní skupině už do detailu tu trasu, je to součást té nabídky vlastně toho Grand Depart, fakt detailní mapa těch silnic, i třeba co se týče plánovaných třeba nějakých stavebních prací, protože asi některé silnice je potřeba přeasfaltovat pro tu Tour de France, vidím to každý rok i ve Francii.
0: Ty plány vznikly, máme normálně GPX a je to zpracované do map, které vypadají jako mapy etap vlastně, to bylo něco, co jsme prezentovali už 14. listopadu v Paříži na ambasádě české, tehdy právě vedení Tour de France a od toho vůbec se začalo odvíjet to další jednání, abychom ukázali, že vůbec jsme schopni tady takovýhle projekt uskutečnit. Spolu s tím jsme dokládali, kolik je v jednotlivých regionech lůžek, protože se samotnou Tour de France cestuje 4,5 tisíce organizátorů, týmů, policistů, novinářů a podobně, takže je to opravdu velké množství lidí a to vůbec se nebavíme o tom, že přijedou nějací fanoušci, takže oni potřebovali vědět, že opravdu Česká republika tenhle ten projekt zvládne. To se povedlo. Vlastně oni řekli, nepochybujeme o tom, že Česká republika tento projekt zvládne a pojďme to dál řešit. Poslali nám nějaké technické požadavky, které jako ta česká strana musíme zajistit a teď jsme ve fázi, kdy se vlastně tvoří rozpočet, abychom věděli, kolik to vůbec může stát a byli jsme schopni vládě respektive těm jednotlivým subjektům, které se na tom budou finančně podílet, dát nějakou relevantní informaci. Ale ať se vrátím k odpovědi na tu otázku, existují přesné trasy, ale nikdo neříká, že to jsou finální trasy. Ty trasy sem vznikaly ve spolupráci s Romanem Kreuzigerem, který taky je členem té skupiny, který absolvoval 10krát Tour de France, nespočet závodů, dneška je samozřejmě sportovním ředitelem, takže jeho velmi vycvičené oko dokáže, bych řekl, velmi dobře zhodnotit, kudy možné ten peloton je vést a kudy není, ale nedělám si ambice na tom, že Thierry Gouvenot, který řeší právě trasy Tour de France, by to nechal tak, jak jsme to naplánovali. Myslím si, že tam určitě nějaké drobné změny, minimálně drobné změny budou, ale ten základ je víceméně daný a ten si myslím, že se mění nebude.
2: Když trochu odbočím, zajímá prostředí Tour de France, to vedení samotného závodu, po případě tedy ASO, té pořadatelské agentury, i nesportovní dění, například když se podíváme na to, jak vysoký byl třeba schválený schodek nebo navržený schodek státního rozpočtu na následující rok, protože to místní financování, sám jste to naznačil, může být dost podstatné. Samozřejmě bavíme se o letech vzdálených, ne o roku 2027, ale může to být určitým signálem.
0: Zajímá je to velmi a mají velmi dobrý přehled o tom, co se v České republice děje na politické scéně, až samotné nás to někdy překvapovalo. A je to pro ně velmi důležité. Ono Tour de France opravdu není jenom sportovní podnik, je to forma sportovní diplomacie a je to jako velmi vysoká forma sportovní diplomacie. Vlastně i umístění jednotlivých startů Grand Depart může i řešit teoreticky francouzský prezident, když na to přijde, takže tam opravdu se splňuje, jako spojuje několik věcí a ta sportovní stránka, nechci říct, že není ta nejdůležitější, ale je tam spousta dalších, které je potřeba vzít v potaz.
2: Takže možné, že tohle vám v posledních týdnech trochu uškodilo, co se týče možného pořadatelství, nebo už je ta situace vlastně tak rozložená, že teď se bavíme o něčem, co možná je jenom teoretické a vlastně by to hrálo roli při dřívějším rozhodování, ale teď už je vlastně relativně dáno.
0: Já si myslím, že nám to určitě neuškodilo. Když jsme jednali s Francouzi v dubnu, tak oni měli jediný otazník a to byly komunální volby, které se uskuteční teďka, dneska vlastně začínají. A měli ten požadavek, aby v rámci třeba Prahy jsme vstoupili i do jednání s velkými opozičními stranami, které třeba po těch volbách můžou vést to hlavní město, což jakoby proběhlo a mně se vlastně na tomhle líbí, že ta podpora projektu Grand Depart je ve většině případů napříč celým politickým spektrem. Jenom je to o tom, aby opravdu ty lidé, kteří rozhodují, tak měli relevantní a správné informace a mohli se dobře rozhodnout.
3: To jsem chtěl říct, že vlastně platí při tom vyjednávání, že francouzská strana chce mít jistotu, že ten vlastně projekt bude podporovat jak současná koalice, tak i ta opozice, protože samozřejmě to volební období se může prolínat vlastně tou přípravou, tak aby se nestalo, že zvítězí tady nějaké politické hnutí, které na poslední chvíli, ten poslední rok řekne, ne, tohle my financovat nechceme. Naopak jako platí, že právě co se týče té velké Tour de France, na rozdíl právě třeba od těch letap, které jsou financovány spíše z těch privátních zdrojů a od těch samotných jezdců, od těch samotných hobby cyklistů, tak právě ten Grand Depart a vůbec i francouzská klasická Tour de France je hodně právě financována těmi municipalitami a vlastně celou vládou a tak dále.
2: Když se podíváme na teoretický uvažovaný start, tak ten předpokládám, už se to objevovalo na různých zdrojích, že by to mělo být v Praze, je to asi logická varianta, ale předpokládám, že na jiných místech, než máte vyzkoušeno s LTAP, protože se hodí nějaké ikonické centrum Prahy, vy jste startovali na Strahově a Pankráci, což se vší úctou asi rozumíte, že poukazuju na jiná místa, kde by ten slavnostní start byl a na těch to nacvičené nemáte.
0: Na těchto nacvičené nemáme, ono to ani nacvičit nejde, protože ve chvíli, kdy nám poslali ty technické požadavky a vy zjistíte, že v okolí toho startu musíte zaparkovat 1200 automobilů a 200 autobusů a 150 kamionů, tak vás to rozlimituje. Takže z tohohle pohledu to byla práce úplně jakoby od začátku, ale myslím si takhle, s Prahou určitě nebudou problémy, s jižními Čechami, konkrétně třeba s Českými Budějovicemi taky ne. Otázka je z těch menších měst, kde by třeba ty starty měly být. Nechci tady jmenovat, protože to s těmi jednotlivými municipalitami nejsme tak daleko, aby jsme to s nimi měli nějakým způsobem rozjednáno, ale to je ten největší úkol z hlediska toho českého zajištění, opravdu zajistit všechnu, veškerou tu infrastrukturu, kterou ten obrovský v vozovkách cirkus Tour de France potřebuje, protože opravdu i sám Christian Prudhomme, když tady byl, říkal, my jsme prostě už moc velcí.
1: Jaká je ta podpora té cyklistické komunity? Protože já jsem slyšel i negativní vlastně reakce na to pořádání Tour de France, že to bude stát strašně peněz a kdyby ty peníze zůstaly v cyklistických klubech nebo kdyby prostě ta státní podpora, která půjde do toho pořádání Grand Depart, šla pravidelně do toho sportovního hnutí na trenéry a tak dále, tak jak se snažíte komunikovat s touhletou skupinou lidí?
0: Já bych primárně řekl, že my se potřebujeme posunout od vnímání Grand Depart a Tour de France jako od čistě sportovního projektu k projektu, který jehož hlavním úkolem je propagace České republiky v zahraničí. A nebo zvýšení nějakého národního sebevědomí v tom, že dokážeme takhle velkou akci tady uspořádat. Protože nic jiného to vlastně není. Ten sport je tenhle ten okamžik jenom to lákadlo, které k nám přitáhne tu pozornost, ale sami víte, že když koukáte na etapy Tour de France, že to není jenom o té cyklistice zdaleka. Je tam spousta pamětihodností, spousta informací o té zemi zazní a je to důvod a dáváte těm lidem, nejenom těm cyklistům ze zahraničí, aby sem přijeli a vlastně říkáte to celému světu. Vysílá se přenos Tour de France do 180 zemí, kumulativně každou tour sleduje 1 miliarda lidí na celém světě. Už jenom to, že jsme vlastně podali tu kandidaturu, tak to proběhlo všemi vlastně globálními mediálními servery, že Česká republika uvažuje o startu Tour de France a to je přesah, který když by si měl člověk vyčíslit jako finančně, tak to nestojí 500 000 000. To je jako je daleko, daleko víc a my máme k dispozici studie, dopadové studie z reálných Grand Depart v Bilbao, v Emiliard nebo ve Florencii, v Itálii a v Dánsku a víme, že opravdu ty náklady jsou velké, jsou enormní, ale pořád je potřeba se na to dívat jako na investici, která se mnohonásobně vrátí a ty výzkumy z reálných Grand Depart ukazují, že se vrátí jako mnohonásobně. Teď je jenom potřeba k tomu přistoupit s maximální pokorou a začít to připravovat tak, aby jsme tu investici, kterou do toho dáme, maximálně způsobem dokázali vytěžit.
2: Přemysl Novák, člen pracovní skupiny ke Grand Depart Tour de France, je teď hostem kilometru Jiřího Ješka. V tomhle studiu na stejné židli vlastně jste seděl přibližně před rokem a půl, kdy jsme se dostali k místu České Budějovice. Už jste znovu zmínil České Budějovice. Bavili jsme se o něm tehdy jako o místu, odkud by se v uvozovkách odletělo do Francie nebo do míst, kde by pokračovala Tour de France, ale od té doby jsem slyšel i informaci, že by bylo možné v uvozovkách se z Česka dostat kamsi do Německa. A odtamtud je to v uvozovkách blíž, mluvíme také samozřejmě o kamionech, které jsou s jednotlivými týmy odjíždět, dejme tomu z Mnichova, než z Českých Budějovic je samozřejmě pro ten konvoj tour poměrně podstatné. Jak ta situace tedy vypadá? Odjíždělo by se od někud z Německa, dojela by Tour de France někam do Německa, anebo pracujete s českobudějovickým letištěm?
0: Ten požadavek od začátku je jasný, přesun po zemi. To znamená využití jakoby Německa, určitě nechce ta francouzská strana dělat letecký most. Oni mají svou vlastní environmentální politiku, která jim ukládá ten letecký most dělat nejčastěji jednou za 7 let a jestli se nepletu, tak bude v příštím roce když se startuje ve Skotsku. Tam si myslím, že ty úvahy, že by Peloton Tour se přesunul jako vlakem, Eurotunelem, padly víceméně, takže ten letecký most pravděpodobně proběhne příští rok, to znamená dalších 7 let. Letecký most by teoreticky nepřipadal v úvahu, byť pořád jsou to jejich jako interní pravidla, ale snaží se je dodržovat. A tady se opravdu nabízí, a my jsme i s tím pracovali, jaká je vzdálenost vlastně od té české hranice směrem do Německa. A myslím si, že nemůžu mluvit za tu francouzskou stranu, ale myslím, protože to už není vůbec v naší kompetenci, ta čtvrtá etapa, ale myslím si, že se to nezměnilo, že pořád ta myšlenka jich je taková to a myslím si, že jsou schopni tohleto udělat i v tom Německu. Tam ještě možná jako jedna důležitá věc, i v Německu, v Sachsen-Anhaltsku proběhly volby, vyhrála strana AfD, my vůbec dneska nevíme, jak vlastně oni se k tomu projektu staví a Sachsen-Anhaltsko bylo tím hlavním nositelem vlastně tahleté myšlenky, Grand Départ, Deutschland, takže uvidíme, jak to nakonec celé dopadne.
4: Tak zase, kdyby to bylo v tom roce 29, tak by to bylo logický i vlastně s tou oslavou vlastně pádu berlínské zdi a vlastně těch oslav i právě v spojení Německa a znovu spojení východního a západního Německa, takže jako to je podle mě i logická úvaha, co se týče jako toho dopadu nějakého jako na tu historickou konotaci. Ale když se vrátíme zpátky na tu českou stranu, tak ono pořádat takhle velkou akci je právě i logisticky strašně náročný, co se týče těch ubytovacích kapacit. Vím, že samozřejmě ubytovací kapacity v České republice rostou, zkvalitňují se v těch jednotlivých regionech, ale jak moc právě to ubytování má dopad na to plánování té trasy? Protože tam to musí mít, už to sám říkal, že jsou to fakt tisícovky lidí, které potřeba ubytovat v tom cílovém městě.
0: My jsme tuhletu informaci o počtu lůžek v jednotlivých regionech vlastně dokládali v rámci té přihlášky a Jihočeský kraj, jestli se nepletu, tak po Praze je druhý jakoby nejlépe saturovaný v této oblasti. Ta infrastruktura cestovního ruchu je tam velmi dobře rozvinutá. Bavíme se o Lipensku, Českých Budějovicích, Českokrumlovsku, Táborsko samozřejmě. Jo, takže tam ta infrastruktura je dostatečná.
2: Přemysl Novák v kilometrech Jiřího Ježka. Máme posledních pár minut. Už to celé tak nějak z toho, co říkáte, vyznívá, že přemýšlíte i nad dalšími roky, že možná Němci budou silnější, nebo kdyby teoreticky byli silnější, nechci předjímat, ale rozhodne se až na jaře, tak znovu byste chtěli v úzovkách za 2 roky, protože ten současný systém je takový jednou Francie, jednou někde jinde?
0: Já určitě nechci házet flintu do žita, ale jsem realista a ty jednání absolvuju, takže vím, v jaké reálné fázi se teďka pohybujeme. Pardon, teď jsem utekl z toho otázky.
2: Jestli byste uvažovali o roku 2031, jo, kde je to při tom v úzovkách pravidelném, ale neúplně pravidelném střídání realistické.
0: Jo, myslím si, že ano, byť to střídání teďka takhle úplně neprobíhalo. Měli jsme 3 Grand Départ za sebou, jestli se nepletu v poslední době. Takže uvidíme, jestli Francouzi zase naskočí na to pravidelné střídání jednou zahraničí, jednou Francie. Tam je opravdu velký tlak těch francouzských měst, aby Tour startovala ve Francii. Jo, Francouzi jsou samozřejmě velmi národnostně uvědomělí, bych řekl, a vlastně spousta z nich nerozumí tomu, proč by Tour de France měla startovat někde jinde, když je typ úvodní etapy jsou opravdu jedny, patří k jedním z těch nejsledovanějších vůbec. Takže uvidíme, budeme se snažit do jakýkoliv další rok, který je od toho roku 2029 dál, kdyby to náhodou nedopadlo.
4: Samozřejmě, že to gro vaší práce budou ty jednotlivé letap v těch letech, které se budou přibližovat třeba tomu Grand Départ. Tak kam se chystáte směřovat ten projekt letap v dalších letech?
0: My bychom rádi, a už jsem to říkal v několika rozhovorech, udělali všechny 3 etapy v rámci jednoho ročníku, v rámci jedné sezóny cyklistické, to znamená
4: 3 typy profilů,
0: přesně tak, aby byla rovinatá, kopcovitá i horská. A potom my už nějakou dobu opravdu aktivně v rámci naší organizace Petr Čech Sport řešíme zahraniční expanzi. Teď konkrétně máme rozjednané dvě lokality, jednu evropskou, jednu trošku dál, kde by se právě leta mohla konat. Řešíme to s tou francouzskou stranou, tím, že jsme osvědčení, prověření organizátoři těchto závodů, tak jsou k tomu velmi otevření a vlastně v pátek po ČT Outdoor Cupu, který se koná, v sobotu po ČT Outdoor Cupu, který se shodou okolností koná zítra, odlétáme hned ještě v 9 večer právě to řešit do nové destinace.
2: Takže kdybyste vlastně ty etapy rovinatá, kopcovitá a horská udělali i ve třech dnech, tak to máte vlastně jako tu.
0: Takové úvahy taky padaly, ale myslím si, že tak daleko ještě nejsme, aby jsme zvládli každý den ten cirkus, byť je jako miniaturní oproti Tour de France, tak prostě přesunout z místa na místo, ale myšlenka dobrá samozřejmě.
4: Otázka, kolik hobicyklistů by bylo schopný
0: to je pravda.
4: Ty tři etapy. I emočně, jo, protože ono to je záležitost celé rodiny, že to není jenom o tom závodníkovi nebo o tom, kdo jede tu akci, ale je to celá rodina, která tam čeká u trati. Musím pochválit i ten zábavný program vlastně pro ty, kteří čekají na ten dojezd toho pelotonu. Tak i cílíte prostě na to, protože spousta těch sportovních seriálů a Kolo pro život je tím pověstné, že cílí i na děti, že se tam pořádají různé závody, tak tady v Pardubicích byla taková výšťka 3-kilometrová pro rodiny, tak je tohle i součástí vlastně těch dalších úvah?
0: Jednoznačně. Mě k tomuto vlastně inspirovaly rozhovory při prvním ročníku Letap Czech Republic, který jsem měl na Strahově s těmi účastníky, když jsem se jich ptal, proč jezdí na silničním kole. A říkali mi, já jezdím na silničním kole, protože mě táta před 40 lety vzal tady na Strahov podívat se na mistrovství světa profesionálů, které se tam tehdy konalo. A myslím si, že tohle je obrovským způsobem jako nedoceněný aspekt velkých sportovních událostí, že vy jako rodinám s dětma dáváte možnost přijít a ukázat hlavně těm dětem, že sport je opravdu hodnota, kterou má smysl v rámci společnosti rozvíjet i v rámci toho jejich vlastního života a proto podle mě se ty velké sportovní akce mají organizovat.
2: Přišlo mi, že Kolo pro život v současnosti ubralo pár závodů, tak jenom krátce, vypadá to, že lidé se přesouvají spíše na silnici?
0: Vypadalo to tak, ubrali jsme pár závodů, ale poslední dvě sezóny jsme měli 8 závodů, čísla stagnovala, letošní sezónu na každém závodě jsme měli víc účastníků než v těch předchozích letech, takže to vypadá, že i mountain biking se trošku začíná odrážet ode dna a začíná jít zase vzhůru.
2: Tak děkujeme, tohle byl Přemysl Novák, šéf projektu L'Étape de Tour de France v Česku a zároveň člen pracovní komise ke startu Tour de France v České republice. Díky moc, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání a zdravím všechny cyklisty, kteří nás poslouchají, ale i všechny ostatní.
2: A byl to Jiří Ježek.
5: Krásný den.
6: 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
7: Odpoledne začnou komunální a senátní volby. Ukrajinská delegace začne ve Spojených státech další kolo jednání o míru. Zlínští fotbalisté přivítají jako poslední tým šance ligy vedoucí Slavii Praha. Praze brzdí provoz nehoda ve Kbelské ulici a bude zataženo až oblačno večer v Čechách. Místy déšť, teploty do 16 stupňů.
8: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Odpoledne se otevřou volební místnosti a lidé začnou vybírat nové vedení měst a obcí. K volebním urnám můžou voliči přijít od 14 do 22 hodin, zítra pak od 8 do 14. Způsoby, jak si zaplentou své zástupce vybrat, jsou celkem tři, říká vedoucí odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
9: Ten nejjednodušší, že volí přímo konkrétní volební stranu. Provede křížek v tom velkém čtverečku před názvem volební strany. Může mít ještě druhou variantu, že si řekne, znám tady 20 lidí, u jejich jmen na příštími sloupci udělám 20 křížků. No a pak je třetí varianta, to je kombinace obého. To znamená, já můžu jedné straně volební dát velký křížek a pak si řeknu, tady mě zajímá ještě 10 kandidátů u jiných volebních stran, zkusím je podpořit malým křížkem.
7: Ve třetině volebních okrsků budou lidé vybírat i kandidáty do Senátu. Do Spojených států odjela delegace ukrajinských vyjednavačů. Ve Washingtonu budou jednat o obnovení mírových rozhovorů s Ruskem.
5: Ukrajinskou delegaci vede šéf prezidentské kanceláře Kirilo Budanov a jejím členem je i šéf rozvědky Rustem Umerov. Ve Spojených státech budou jednat nejen se zmocněnci prezidenta Donalda Trumpa. K dvoudenním rozhovorům se připojí také bezpečnostní poradci z Francie, Německa a Velké Británie, i zástupci Evropské unie a NATO. Jednat budou o novém společném mírovém návrhu, který má podle Bílého domu zahrnout všechny aspekty války. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Brno chce mít další dobíjecí stanice elektromobilů zabudované do pouličních lamp. Zatím funguje jedna na sídlišti v Lesné. Podle města se pilotní projekt osvědčil a měl by se rozšířit do dalších 10 lokalit. Konkrétní místa oznámí městské podniky v příštím roce. Umístění nabíječek je někdy spojené i s rekonstrukcemi lamp, vysvětluje vedoucí odboru elektromobility tepláren Brno Petr Beneš.
10: Ta dobíjecí stanice nevyužívá elektřiny, která je v lampě, má svůj vlastní. Vždycky, když vytipujeme nějakou vhodnou lokalitu pro umístění této pomalé dobíjecí stanice a je tam rekonstrukce veřejného osvětlení, tak se snažíme tuto dobíjecí stanici tam umístit. Sport.
7: Po reprezentační pauze se vrací fotbalová šance liga. Poslední Zlín přivítá v předehrávce 10. kola pražskou Slávii, která je v čele tabulky. Zlínský brankář Stanislav Dostál mluví o tom, co musí domácí udělat, aby měli proti favoritovi šanci uspět.
11: Nedarím prostě ani kouska metru zadarmo. Oni jsou extrémně soubojové mužstvo a my, jestli se jim v tomto ani prostě nevyrovnáme, tak nemáme šanci prostě. Jo? A my musíme být hodně důrazní, samozřejmě bez nějakých zákeřností a tedy, ale tomto si myslím, že by na ně mohlo hrozně platit. Taková ta jich medicína, tím dát pocítit pod nás, by bylo fajn.
7: Utkání Zlín Slavia začne v 18 hodin. Radiožurnál Sport se mu bude věnovat živě v pořadu s mikrofonem za sportem, kde uslyšíte i o zápasech hokejové Tip Sport Extraligy a baráži českých fotbalistek o postup na mistrovství světa proti Skotkám. Na Radiožurnálu nabídneme reportážní vstupy.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D8 za Novou Vsí a taky v Praze ve Kbelské ulici. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem opatrně za Novou Vsí na kilometru 25 hlásíte nehodu v levém pruhu.
13: Dvě osobní auta, levý pruh, nebudou pojistný, protože se tam váhal utržený výfuk.
12: Na místě už jsou policisté a brzdí se tak opatrně. Na D1 ve směru z Vyškova do Brna po pojíždí kolona před sjezdem na Rousínov. Na 216. kilometru něco opravují silničáři v pravém pruhu a zdržíte se okolo 10 minut. Na D1 ve směru z Prahy do Brna pozor za sjezdem na Tasov. Na kilometru 154 se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu a brzdí se dost náhle. Kolona se pak po chvíli rozjede. Fronty na D1 už taky za Prahou směrem do Brna. Je to páteční fronta před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru, aktuálně asi na 15 minut. V Praze je ucpaná Kbelská ulice ve směru z Ústí nad Labem do Průmyslové. Je tam před sjezdem na Novopatskou nehoda. Osobní auto s kamionem průjezdný pouze levý pruh. To znamená, kolona jede pomalu už z Cínovecké a je to asi na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Bude oblačno, je zataženo na jihu a východě místy. Zmenšená oblačnost, večer v Čechách, občas déšť nebo přehánky. Teploty do 16 stupňů na jižní Moravě kolem 18 a na horách většinou jen kolem 7. Tolik zprávy.
14: Hezký den, je pátek 9. října a i dál je s vámi jediné čistě sportovní rádio v Česku, Radiožurnál Sport.
15: Radiožurnál Sport
8: a Kristián Šveda.
14: Po téměř 3týdenní přestávce se vrací fotbalová šance liga. Poslední Zlín bude hostit první Slavii, tedy obhájce mistrovského titulu, který ještě neprohrál. Oproti tomu domácí Zlín za prvních 9 kol ještě nezvítězil. Souboj odstartuje v 18 hodin a další zápasy fotbalové šance ligy budou na programu o víkendu. Nicméně naše živé večerní vysílání naplní vedle fotbalu i hokej. Budou se hrát totiž další duely v Tip Sport Extralize a vedoucí Třinec se pokusí o prodloužení vlastního rekordu od začátku ročníku totiž nestratil v 8 zápasech ještě ani bod a dnes může ve vítězné sérii pokračovat. V 17 hodin přivítá Hradec Králové, k tomu budou další 4 zápasy, jednoduše bude to nabité vysílání, tak poslouchejte Radiožurnál Sport. Hezký den!

0: kapela U2, 11 hodin a skoro 10 minut posloucháte radiožurnál Sport. Český plavec Arnošt Petráček, paralympijský vítěz z Ria, oslavil 20 let ve vrcholovém sportu. Na společenském setkání, kam dorazili i jeho rodiče, přijal roli spolumoderátora.
1: V roli spolumoderátora působil nejen uvolněně, ale předal i informaci, na kterou hosté v sále čekali.
2: Jsem naprosto 20 let. Není konec mé plavecké kariéry, ale je to pokračování dál do Los Angeles.
1: Svoji motivaci pokračovat v plavecké kariéře Arnošt Petráček vysvětlil.
3: Dál se budeme připravovat na další paralympiádu, která bude za 2 roky v Los Angeles.
1: Takže žádný konec se sportovní kariérou, máte pořád chuť do bazénu, do vody, do soupeření s časem, sám se sebou, se soupeři.
3: Mám pořád chuť, protože mám své moto, voda je můj život a chci u toho zůstat co nejdýl, co to půjde, a samozřejmě další velkou motivaci je náš plavecký tým.
1: Který teď začíná připravovat Arnošta Petráčka na mistrovství světa v roce 2027, které se uskuteční v Mexiku. Do sálu Arnošt Petráček přivezl všechny svoje paralympijské medaile, včetně zlata z Ria.
3: To je zlatá medaile, kterou se mi podařilo hrát. Musím říct, že neméně cenný jsou všechny ty medaily, protože já vždycky s oblibou a hrozně rád říkám, že každá paralympiáda má svůj příběh.
1: Příběhu za 20 let v bazénu nazbíral opravdu hodně.
3: Je to hodně dlouhá doba, to je pravda.
1: Vzpomenete si na první kontakt s bazénem?
3: V dětských letech, no, jako v dětství, kde já jsem se začal pomalu máchat v té vodě ve 3 letech, protože mám po operaci kolena, tak už i v té době ta voda mi hodně pomáhala. A v 15 letech přišel ten zlom, kdy jsem odletěl na své první mistrovství světa do Africké republiky, do Darbenu.
1: Dodal Arnošt Petráček z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: V Jižní Koreji pokračuje golfový turnaj Ladies European Tour, to je prestižní tour, na které se včera povedlo Patricii Makové, české golfistce, vyhrát celé první kolo. Zaznamenala životní výsledek, celkem 7 úderů pod par pod tu normu hřiště. Dnes se hrálo kolo druhé a Patricii Makové už se tolik nepovedlo, pořadím se propadla na dělenou 9. příčku. Naopak dopředu poskočila Sára Kousková, česká jednička, ta má úderů 6 pod pary na děleném 4. místě. Tím katem, tak aby se dostali hráčky i do toho víkendového programu, prošla vedle Patricie Makové a Sáry Kouskové ještě Jana Melichová a čtvrtá golfistka, která česká golfistka, která se představila v Jižní Koreji, Tereza Kazár-Melecká, ta už se do toho pořadí bohužel nevešla a na turnaji tedy končí, ale 3 české golfistky jsou v tom programu na víkend a o golfu bude řeč na Radiožurnálu Sport i za chvíli.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.

0: Ani radiožurnálu Sport jsou pravidelné i seriály a encyklopedie, ve kterých představujeme různé osobnosti českého sportu. A tento týden, jak už jsme avizovali, mluvíme o golfistkách a golfistech. Tak dnes uslyšíte o tom aktuálně nejlepším českém reprezentantovi mezi muži Petru Hrubém. Pomůže mi ho představit František Typovský. Hezký den.
1: Hezký den. Petr Hrubý v dubnu oslavil 25. narozeniny a o pár týdnů později si dal tak trochu odložený dárek, když vytvořil nové české maximum na nejprestižnějším golfovém okruhu planety, tedy ve Spojených státech na takzvané PGA Tour. Tušíte, kolikátý na turnaji v Myrtle Beach v americké Jižní Karolíně skončil?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Obsadil 31. pozici, v celém květnovém týdnu měl skvělou formu, nejprve prošel kvalifikací, z té na hlavní turnaj postoupili 4 nejlepší ze 100 uchazečů. Poté zvládli i takzvaný cut, tedy to předvíkendové zúžení počtu hráčů. A s výsledkem 7 ran pod normu hřiště tedy zapsal český rekord na PGA Tour.
1: Jinak se ale Petr Hrubý pohybuje na takzvané Korn Ferry Tour, tedy opatro níž. Dostal se tam po vysokoškolském studiu nedaleko amerického Seattlu.
0: A zatímco v květnu Hrubý mohl slavit, v závěru tohoto ročníku měl zase důvody. K obavám potřeboval totiž udržet místo právě na Korn Ferry Tour, tedy být mezi stovkou nejlepších golfistů této série. Na před necelým týdnem se mu to v Oklahomě povedlo, ale bylo to, jak se říká, s odřenýma ušima. Nejlepší český reprezentant totiž skončil celkově přesně To znamená, že v příštím ročníku bude mít takzvanou podmíněnou účast na druhém nejprestižnějším zámořském okruhu.
1: V praxi to znamená, že se Petr Hrubý nedostane na všechny turnaje a v úvodu ročníku bude mít omezený počet startů. Dobré výsledky ale jeho pozici můžou výrazně zlepšit, což se potvrdilo i v této sezóně. Český reprezentant do ní vstupoval prakticky ve stejné pozici. Od splnění kariérního snu v podobě pravidelných účastí a startů mezi absolutní světovou špičkou na PGA Tour, ovšem Hrubého ještě dělí pořádně dlouhá cesta.
0: O Petru Hrubém, aktuálně nejlepším českém golfistovi, jsme mluvili s kolegou Františkem Typovským. Hezký den.
1: Pěkný den.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let se v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy utkají s Tureckem. Dvojzápas baráže začnou venku, odvetu odehrají na domácí půdě. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle Evropské fotbalové unie UEFA v Nyonu. Přesné termíny ještě teprve budou určeny. Připomenu, že svěřenci trenéra Michala Bílka se do play-off dostali díky druhému místu ve své kvalifikační skupině a ten závěrečný turnaj budou od 16. června do 3. července příštího roku společně hostit Albánie a Srbsko. Čeští mladíci budou usilovat o čtvrtou účast na Euru po sobě. Je 11 hodin 26 minut a vy posloucháte vysílání radiožurnálu Sport. Přejeme vám hezký den.

0: weekends are.
1: Hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
2: Ahoj, tady Michal Kempný. Kdo bude mistrem Extraligy, zatím nevím, ale to, že můžete být u všeho důležitého, ano. Stačí jen naladit Radiožurnál Sport a rázem se přenesete přímo na led. Každou akci, z každého zápasu základní části, playoff, až do posledního finále uslyšíte dřív, než i ostatní uvidí. Tak poslouchej hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej sport.
1: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
4: Radiožurnál půl dvanácté. Kateřina Causidisová a zprávy.
5: Na letišti v kambodžském Phnom Penhu zadrželi policisté dva české občany. Šlo o muže a ženu. Kambodžská policie v jejich kufru našla 6 kilogramů kokainu. Informaci Českému rozhlasu potvrdilo ministerstvo zahraničí. Podle mluvčího Adama Čergého ministerstvo Čechům poskytuje standardní konzulární asistenci. V Kambodži jim nehrozí trest smrti, které naopak sousední Vietnam a Tajsko za drogové zločiny uplatňují. Nobelovu cenu míru získala jihoafričanka indického původu Navanete Navipillayová, a to za snahu prosazovat mír a mezinárodní právo. V minulosti působila jako vysoká komisařka pro lidská práva a dnes je soudkyní Mezinárodního trestního soudu a předsedkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, který vyšetřuje genocidu v této africké zemi. Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost psychologické péče. Nedostatek klinických psychologů chce řešit zkrácením jejich povinné odborné praxe po vysoké škole ze současných 4 let na 1 rok. Profesní organizace a vysoké školy ale varují, že by se pak mohla zhoršit kvalita péče.
1: Sport.
5: Motocyklista Filip Saláče skončil 7. v tréninku na velkou cenu Indonésie. Český reprezentant tak ve třídě Moto2 postoupil přímo do druhé části sobotní kvalifikace. Nejrychlejší byl na okruhu v Mandalice Španěl Guevara. Saláč na něj ztratil 4 desetiny sekundy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D8 za Novou Vsí a kolony na dálnici D1 před Šmejkalkou. Na D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem čekejte kolony za Novou Vsí. Nejdříve na 24. kilometru se srazila dvě nákladní auta, IZS je na místě a projíždí se zatím jedním pruhem. O kilometr dál je pak ještě jedna nehoda, v levém pruhu dvě osobní, a zdržíte se 10 až 15 minut v koloně. Na D8 menší fronta i na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Brzdí se u sjezdu na Zdiby. Jsou to ještě následky nehody ve Kbelské ulici, ta už je na straně. Na D1 ve směru z Brna do Prahy pozor za sjezdem na Koberovice. Na kilometru 74 na konci stoupání je omezení, zavřený levý jízdní pruh. Zatím je tam kolona krátká, do 10 minut. D1 se ucpává už taky za Prahou směrem do Brna. To je páteční kolona před omezením u Šmejkalky. Aktuálně ten úsek od 15. až na 24. kilometr pojedete asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude oblačno až zataženo na jihu a východě, místy zmenšená oblačnost, večer v Čechách občas déšť nebo přehánky. Teploty do 16 stupňů na jižní Moravě i kolem 18. Tolik zprávy.
1: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Česká republika získala na letošním judistickém mistrovství světa v azerbajdžánském Baku zatím jednu medaili. Renata Zachová vybojovala v kategorii do 63 kg bronz. Dnes se žádný z Čechů prát nebude, až zítra půjde do akce v kategorii nad 100 kg Lukáš Krpálek a vy o tom znovu uslyšíte v našem živém vysílání na radiožurnálu Sport. Nicméně o judu budeme teď mluvit i dál, protože David Klamer ukončil na světovém šampionátu úspěšnou kariéru. Během ní vybojoval medaily z Grand Slamu, Grand Prix i dalších turnajů a dokázal se kvalifikovat dvakrát na olympijské hry. Posledních 10 let ho vedl trenér Marcel Frenštátský. S oběma si o kariéře i spolupráci povídal přímo v aréně Hejdžera Alijeva v Baku reportér Petr Kadeřábek.
1: Oba dva máte hlavu skloněnou k zemi. Uvědomujete si to, že takhle tady stojíte v těchto těch rolích naposledy? Marcel se podíval na Davida, tak asi David začne.
2: Jo, tak čekali jsme to, že to jednou skončí, ale chtěl bych poděkovat trenérovi, že při mě stál v těch časech, kdy to nebylo jednoduchý, ani teď to není jednoduchý a stojíme tady zase vedle sebe. Dnesky jsem se snažil připomínat, že jeden špatný den nedělá špatný týden, jeden špatný týden nedělá špatný měsíc a jeden špatný rok snad nedělá špatnou kariéru. A je to hrozně hořko sladký, chtěl jsem skončit fakt daleko líp, končí se mi těžce, ale zároveň se teď jsem seděl v rozcvičovně a přišli za mnou světové kapacity z celého juda a přáli mi, že mi gratulovali, že jsem měl kariéru, tak je to hezký, že i třeba ne v Česku si to všichni všimli, ale že třeba zahraniční judisti a medailisti z olympiády za mnou přijdou a vnímají to, že jsem pro český judo udělal hodně, tak je takový hezký a snažím se všímat tady těch hezkých věcí a život je dál. No.
1: Při tom delším proslovu Davida Klamrta hodně pokyvoval a vlastně i se usmíval Marcel Frenštátský. Co k tomu dodat?
3: No co k tomu dodat, spíš mi to nějak všechno došlo až po tom zápase, kdy jsme už s Davem měli letos nastavený, že svět a bude to naše poslední velká soutěž na té nejvyšší scéně. Vlastně jak jsme šli z Žněnky, tak to fakt na mě dolehlo.
1: Vy dva jste společně došli na dvě olympiády. Ono si málo kdo dokáže představit, co to je za práci, když nejste mezi těmi nasazenými, tak je to vlastně každý turnaj naplno, sbírat body a počítat to. Byl to krásný pocit, ta první olympiáda?
2: Byl to nádherný pocit. Vždycky jsme se dostali až s posledními turnaji, takže ten tlak byl velmi obrovský a vždycky jsem byl schopný udělat životní výsledek, vlastně poslední turnaj nebo dva před olympiádou. Takže ty pocity, jaké na mě byl tlak, bych nikomu nepřál, ale vždycky jsme to tam dokázali dát. Takže dva turnaje před Tokiem jsem udělal medaili na Grand Slamu, což byla moje první medaile z Grand Slamu. A pak před Paříží jsem se potřeboval dostat do finále, aby mi stačily body. Já jsem udělal své první finále na Grand Slamu v životě a pokud se nemýlím, tak doteď jsem byl zatím jediný po Krpošovi, kterému se to povedlo dostat do finále na Grand Slamu. Takže těch výsledků jsem za život moc neudělal. Vždycky jsem udělal, když to nejvíc bylo potřeba, takže jsme ukázali, že pod tlakem to nějak umíme, ale škoda, že z té vrcholné akce nám chybí ten výsledek a to mě hodně mrzí, to bychom si přáli, zasloužili, ale život je takový, jaký má být a třeba nám to zase naučí něco do života a třeba mě do té doby, jak budu trenér, tak tahle lekce se mi třeba objeví pak v budoucnu.
1: No, Marcel Frenštátský by mohl předávat i zkušenosti, jak trénovat, protože možná váš největší úkol byl brzdit Davida Klamrta. Ono to zní divně, ale on je tak tréninkový typ, že prostě do všeho jde po hlavě. Podle mě někdy dře až je to nepředstavitelné. Byl tohle hlavní úkol, brzdit Davida Klamrta a možná mu i rovnat tu hlavu?
3: No úplně přesně. David je fakt řidič, ten kdyby mohl, tak trénuje 24/7.
1: Docela lituje jeho svěřence budoucí.
3: No tak. Ale ne, to ne, on to zase má poskládaný, on ví, jako jak to, toho se až tolik nebojím. Spíš je to přesně, jak se říká, prostě on je, všichni to o něm ví, on je taková ikona, takový trošku jako vzor všech těch mladých teďka, kteří tam nastupují, protože on opravdu prostě, to byl judista 24/7.
0: To říká trenér Marcel Frenštátský o svém svěřenci, loučícím se judistovi Davidovi Klamertovi. Rozhovor bude na radiožurnálu Sport pokračovat už za chvíli.

0: Píseň Lonely Day od kapely System of a Down doznívá v 11 hodin 43 minut. Hezký den ze studia radiožurnálu Sport. Český judista David Klamert ukončil na mistrovství světa kariéru. Účastníka dvou olympijských her připravoval trenér Marcel Frenštátský. A tak s ním i právě Davidem Klamertem mluvil v Azerbajdžánu náš reportér Petr Kadeřábek.
1: Pánové, kdybyste měli zavzpomínat na nejkrásnější okamžik, ten nejhorší možná prožíváte zrovna teď, ale ten nejkrásnější té vaší společné kariéry. Jaký by to byl?
2: Myslím si, že asi když jsme se dostali na tu olympiádu, že pro nás oba, že jsme nebyli moc favoriti na to, že bychom se mohli dostat na olympiádu. Myslím si, že v těch počátečních výběrech ani v Česku se to moc lidí jako netypovalo a na to, že jsme do Tokia jeli jenom já a Lukáš, tak si myslím, že to pro nás bylo jako takový zadosti učení, co jsme, protože jsme tomu pořád věřili, až někdy pro někoho naivně. Ta první olympijská vesnička, společně jsme to dokázali. Bylo to fakt kus cesty a myslím si, že pro nás oba to byl jako splněný sen a milujeme judo, milujeme ten sport a dostat se na to největší dějiště sportu bylo něco neuvěřitelného a myslím si, že to máme pro nás to největší. No.
1: Marcel přikivuje? Nebo on vybere jiný okamžik?
3: Ne, určitě. Určitě olympiáda, asi možná i ta tokijská, i když to bylo za dob covidu, ale přece jenom olympiáda, největší vrchol sportovce, teďka ještě pro nás, pro judisty, Tokio, jako 100% olympiáda. Bylo to, my jsme tam byli, já jsem si připadal každý den, jak kdybych, každé ráno, když jsem se budil, jak kdybych byl ve snu prostě, jako, takže 100% souhlasím. Olympiády.
1: Davide, je pro vás Marcel Frenštátský tím trenérským vzorem? Budete si od něj něco brát? Nebo všechno?
2: Ne, samozřejmě pro mě byl dost důležitým aspektem v tom sportu, právě nejenom trenérský, ale i lidsky mi ukazoval dobrý faktor a určitě bych takhle se chtěl to předávat dál, že to není jenom o tom, co předvádíte na žiněnce, ale je to i o té komunikaci, co děláte mimo a myslím si, že jako není tajemstvím, že když mi umřel táta, takže mi chyběly nějaké takové ty mužské vzory a trenéři byli vždycky takovou tou oporou, který jsem se mohl zeptat i na takové věci, co se běžných lidí nemůžete zeptat, takže v tomhle je ta být trenérem judu fakt jako skvělý, že jak spolu cestujeme a jsme víc než půl roku v zahraničí společně a trávíme spolu víc času než s rodinama, tak je důležité, abyste si rozuměli právě nejen na žiněnce, ale i mimo žiněnku a to si myslím, že jsme splňovali a proto i ta cesta byla nádherná, nejenom nějaké výsledky, ale že jsme si užívali i tu cestu a to společné cestování. Doslova i přes rok jsme strávili v Japonsku spolu dohromady, takže bylo to o to jednodušší, že jsme si rozuměli i mimo ženěnku.
1: Marcel, k tomu něco dodá. Cítí se jako vzor Davida Klamrta? Třeba i v osobním životě. Můžete mu doporučit třeba i tolik dětí, co máte vy? Už se oženil,
3: no, tak? Tak určitě doporučit mu to můžu, to 100%. Ne, to je paráda.
1: Marcel má 4, je to tak?
3: Ano, je to tak. Je to tak. 4 děti, 1 vnouče už. Ale ne, jak říká David, ale musím říct, že to bylo vzájemné. My jsme si prostě sedli jako lidi. Jako jo. Není to jenom o tom trenérovi, je to obou vždycky. Jo. A prostě vlastně i tak nějak začala naše kariéra, když mě před 10 lety oslovili, jestli by jsem se nevěnoval Davidovi a neskusil ho dostat na olympiádu, tak musím říct, že jsem nejdřív chtěl Davida trošku poznat a když jsem poznal, jaký to je člověk, tak jsem potom až na to kývil, protože jsem si zase řekl, tak to on z toho odmítnout nemůžeš. To je fakt kluk, který si to hrozně zaslouží a věděl jsem, že s ním ta práce bude taková nakonec jako byla, že člověka prostě baví trénovat takové lidi, co jsou fakt říčí, co si jdou za svým a jsou schopni pro to udělat všechno. A to, že jsme si tak sedli do osobního života, tak říkám, to už je obou strany. Jak já dneska už jako z pozice trenéra můžu říct, že jak on bral ode mě, tak i já beru od něho, jo. Taky je to vzájemný prostě.
1: Co ty 4 děti?
2: To by
1: tak
2: moje...
1: Svatba proběhla nedávno.
2: Svatba proběhla nedávno, ale to nevím, jestli doženu, to by moje žena asi mě nepoděkovala. Určitě bych nějaký dítě chtěl a vždycky byl taky můj sen se snažit být co nejlepší člověk sám, co nejlepší sportovec. Teď se budu snažit být co nejlepší trenér a pokud se mi to poštěstí, tak se budu snažit být i co nejlepší táta, takže určitě bych děti chtěl, ale 4 to nechám trenérovi, ten to zvládá. Já budu za každýho jednoho potom karát a uvidíme, kolik bude, ale i kdybych měl jedno a bylo zdravý, a tak budu nejšťastnější člověk na světě. Takže tenhle počet nechám asi trenérovi a já zkusím mít někdy níž, a když tak to nějak zprůměrujeme. No.
1: Díky za rozhovor.
2: Děkujeme.
3: Taky děkujeme.
1: Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

Hezký den ze studia radiožurnálu Sport, 11:01 dohrála kapela Nazaret a už jsme mluvili o tom, že se po téměř 3týdenní pauze vrací fotbalová Šanceliga, nicméně není to jediný pro českého fanouška zajímavý fotbalový program, který nás dnes odpoledne a večer čeká. Třeba české fotbalistky budou dnes doma proti Skotsku zahajovat semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, ta se odehraje v úterý na hřišti soupeřek. Ten úvodní duel Česko-Skotsko má v Pardubicích výkop v 19 hodin. Vítěz dvojzápasu se o postup na šampionát utká s lepším z duelu Švédsko-Litva. Připomenu, že české fotbalistky usilují o vůbec premiérový postup na ten velký turnaj. Světový šampionát uspořádá v příštím roce Brazílie. Takže to je program, který nás čeká v Pardubicích a hrát se vedle Šanceligy, vedle zápasu Zlína se Sláví bude hrát i Šance. Národní liga, to je druhá nejvyšší fotbalová soutěž. Od 17 hodin rezerva Pražské Slávie bude hrát s Vlašimi a v 18 hodin odstartují další tři zápasy. Jihlava Prostějov, Táborsko Karviná a Ústí nad Labem Opava.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Desítka Pavla Horváta, to je náš pravidelný pořad a vzácného hosta si do našeho studia včera pozval v dalším vydání Desítky Pavel Horvát. Na Vinohrady k nám do studia dorazil slavný muzikant a frontman kapely Olympic, 84-letý Petr Janda. Jaké střety, konflikty, ale i úsměvné momenty prožil během hudební kariéry, o tom si s Pavlem Horvátem a moderátorem Janem Piruškou povídali. Bylo to nesmírně zajímavé, takže určitě doporučujeme k poslechu, jestli jste třeba věděli, že byl Petr Janda bývalým houslistou, a mluvili i o tom, jak se dostal k fandění pražským Bohemians.
0: Potřebujete skutečně kvalitní obuv do práce? Vyberte si model ze zcela nové generace pracovní obuvy značky Ardon Ultrite. Kolekce promyšlené naším týmem do posledního detailu. Kompletní řada obsahuje 9 modelů obuvy pro různé profese, provozy a pracovní podmínky. Vyzkoušejte například bezpečnostní kotníkovou obuv Ardon Ultrite S3S se svrškem z broušeného nubuku, která vám zajistí pohodlí po celý den. Na Ardon.cz s kódem Ardon10 si ji můžete tento týden pořídit již za 1348 korun, případně cokoliv jiného se slevou 10% na www.ardon.cz.
6: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
7: Ve volebních místnostech komisaři dokončují poslední přípravy na komunální a senátní volby.
8: Nástěny, velký urny, malá přenosná urna.
7: Nobelovu cenu míru dostala soudkyně Mezinárodního trestního tribunálu Navi Pillayová.
9: Letošní laureátka je klíčovým hráčem v tom, že jsou válečné zločiny, genocida a zločiny proti lidskosti stíhány před soudem.
7: Lídři fotbalové ligy z pražské Slavie odehrají zápas na hřišti posledního Zlína. Kolona popojíždí na dálnici D1 za Prahou směrem do Brna a bude oblačno i zataženo. Večer v Čechách místy déšť, teploty do 16 stupňů. Je pátek 9. října. Hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Cousirisová.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Za 2 hodiny se po celém Česku otevřou volební místnosti. Začnou komunální a senátní volby. Do zastupitelstev letos kandiduje o 5 000 lidí méně než před 4 lety. Některá města mají teď taky méně okrsků. Počty se měnily třeba v Děčíně, Plzni a nebo Jihlavě.
10: V Jihlavě zaniklo letos 23 volebních místností, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
11: Jsou to hlavně okrsky v okrajových částech nebo v příměstských částech města, kde bylo často hodně málo voličů a hodně členů volebních komisí, takže je to z ekonomických důvodů.
10: Lidé z místních částí, kde letos volební místnosti nebudou, můžou v sobotu využít speciální bezplatný autobus, který je doveze k volbám, počká na ně a odveze je zase domů. František Jirků, Radiožurnál.
7: Někteří voliči z Moldavy na Teplicku se už obrátili na Ústecký krajský soud. Starosta některé obyvatele totiž vyškrtl z volebního seznamu.
12: To je 17 navrhovatelů.
13: Říká mluvčí krajského soudu Gabriela Nedělková-Pařízková. Starosta Moldavy David Leitermann z ODS, který opět kandiduje, vyškrtl několik desítek voličů.
14: Poslal jsem jim doporučený dopisy a oni na základě těch doporučených dopisů, že jsou vyškrtnutí, musí do 2 dnů udělat obranu.
13: Podle starosty se před volbami účelově přihlásili k trvalému pobytu. Z Moldavy Jana Vitásková, Radiožurnál.
7: Ve 38 obcích se zároveň s komunálními volbami konají i referenda. Například obyvatelé Temelína na Českobudějovicku se můžou vyjádřit k plánované stavbě spalovny nebezpečných odpadů. Záměr už odmítli zastupitelé obce a v petici i obyvatelé blízkého okolí.
15: Naše území už je zatíženo dostavbou elektrárny malého moduláru a snahou vybudování hlubinného úložiště. Do toho ještě spalovnu mě prostě připadá moc.
16: Vysvětluje nezávislý starosta Temelína Josef Váca, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Podle mluvčí společnosti Quail Kristýny Jakubcové má mít spalovna kapacitu až 20 000 tun odpadu ročně.
17: Spalovna průmyslových odpadů na Hůrce je koncipována především jako regionální zařízení. Dle možného zájmu o službu ale není výhradně omezena jen pro jeho český kraj.
16: Aby bylo referendum platné a závazné, musí v něm hlasovat alespoň 35% voličů. Z Temelína Michal Bělský, Radiožurnál.
7: Letošní nositelkou Nobelovy ceny míru je jihoafrická právnička Navi Pillayová. Byla předsedkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu a soudkyní Mezinárodního trestního tribunálu v Hágu. 6 let také působila jako vysoká komisařka OSN pro lidská práva.
18: Norský Nobelův výbor ocenil Navi Pillayovou jako osobnost, která se s mimořádnou odvahou a vytrvalostí snažila budovat pevnější právní řád ve světovém měřítku.
19: Navi Pillay's commitment to universal legal principles.
18: Oddanost Navi Pillayové univerzálním právním principům a její morální zásady byly pevnou součástí její kariéry, uvedl Nobelův výbor v odůvodnění udělení ceny. Navi Pillayová se narodila v jihoafrickém Durbanu, rodičům z Indie a jako nebioložská studentka a právnička čelila diskriminaci. Obhajovala bojovníky proti apartheidu, včetně pozdějšího jihoafrického prezidenta Nelsona Mandely. Dnes pracuje jako soudkyně Mezinárodního soudního dvora v Hágu na případu genocidy Rohingů v Myanmaru. Pavel Novák, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
7: Úřady v Kambodži zadržely 2 Čechy. Na konci září na mezinárodním letišti v Phnom Penhu našla policie v jejich kufru 6 kilogramů kokainu. Informaci Českému rozhlasu potvrdilo ministerstvo zahraničí.
20: Česká diplomacie je s nimi v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. S ohledem na probíhající řízení nebudeme poskytovat další podrobnosti.
21: Vysvětluje mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle internetové platformy Cambodia Expats Online byli oba Češi zadrženi v příletové hale letištního terminálu, ale jiné zdroje tvrdí, že se tak stalo při odletu. Muž, který tvrdí, že je příbuzným jednoho ze zadržených, na sociálních sítích napsal, že o odvoz kufru do Evropy požádal oba české občany neznámý cizinec a oni souhlasili, ale tuto informaci zatím nikdo nepotvrdil. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
7: Polská policie zadržela v Mazovském vojvodství další 4 mladistvé kvůli výhruškám zabíjením. Zveřejnili je na sociálních sítích. Polská policie tento týden zasahovala už proti 2 útočníkům.
22: Ve středu 19-letý student napadl nožem několik lidí v areálu odborných škol v Ostrolence. V batohu měl také po domácku vyrobenou výbušninu. Zranil 9 lidí. Ve čtvrtek 15-letý bývalý student napadl nožem 3 zaměstnance základní školy v Leščidolu Novinách. Jedna z napadených zraněním podlehla.
23: Zvýšíme počet policejních hlídek v okolí škol. Hlídky by nejméně jednou denně měly zacházet i přímo do škol.
22: Řekl premiér Donald Tusk v reakci s tím, že stát musí předejít případným případům následování. Připomněl také legislativní práce na zákazu závadného obsahu na sociálních sítích, včetně nebezpečných výzev nebo šikany pomocí deepfakeu. Tyto hotové zákony ale prezident vetoval. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
7: Poprava armádního psychiatra Nedala Hasana bude podle amerického ministra obrany Pita Hexeta veřejná. V roce 2009 zastřelil Hasan na vojenské základně v texaském Fort Hoodu 13 lidí. Muže odsouzeného vojenským soudem k trestu smrti má 3. prosince zastřelit popravčí četa. Vykonání trestu smrti chce ministerstvo přenášet živě na internetu.
24: Lidé budou podle šéfa Pentagonu popravu moct sledovat, aby pochopili, jaké následky takové činy mají. Bývalý armádní psychiatr Nidal Hasan totiž v listopadu 2009 střílel na vojáky, kteří se chystali do Afghánistánu. V srpnu 2013 ho vojenská porota, složená ze 13 důstojníků, uznala vinným. Tatáž porota ho pak odsoudila k trestu smrti. U vojenských soudů ale musí popravu schválit prezident. Donald Trump to teď udělal a na Hexetovo doporučení zvolil zastřelení. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: Před Národním technickým muzeem v Praze můžou lidé dnes i zítra odevzdávat staré elektrospotřebiče. Cílem recyklačního víkendu je získat nové přístroje do sbírek muzea i vzdělávat lidi o ekologické likvidaci. Před budovou muzea je reportérka Františka Rohlíčková.
2: Od rána ke stánku chodili zatím jen děti, které byly v muzeu se školou. Vybrat se proto ještě zatím žádný spotřebič nepodařilo. Ani teď u stánku nikdo nestojí. Zástupci z firmy Elektrovin, která bude nechtěné předměty ekologicky likvidovat, říkali, že čekají někoho spíš odpoledne. Cílem recyklačního víkendu je navíc doplnění sbírek Národního technického muzea. V loňském roce se takto podařilo získat třeba elektrický kávovar Velox, vyrobený v roce 1925. Chodit sem k budově v Praze na Letné můžou lidé dnes až do 17 hodin, zítra pak od 9:30 znovu do 5. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: Sport. Fotbalisti pražské Slavie nastoupí po reprezentační pauze k zápasu 10. kola šance ligy ve Zlíně. Souboj prvního s posledním týmem tabulky začne v 18 hodin. Hokejisti Třince budou v souboji s Hradcem Králové hájit neporazitelnost v tomto ročníku typ Sport Extraligy. Na programu bude i duel Kladno Mladá Boleslav, ve kterém za hosty po 9 letech nastoupí útočník Tomáš Hika.
4: Boleslav vnímám jako klub, který mě vychoval k dospělému hokeji a jsem za to strašně rád a chci jim to vrátit zpátky a proto je ten důvod, proč jsem se vrátil.
3: Páteční hokejový program odstartuje v 17 hodin. Hrát se budou i utkání Litvínov Olomouc, Vítkovice Pardubice a Liberec Karlovy Vary. České fotbalistky v 19 hodin rozehrají první kolo baráže o postup na mistrovství světa. Nastoupí proti Skotkám. Radiožurnál Sport přiblíží fotbalové i hokejové zápasy v pořadu s mikrofonem za sportem. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. A čeští fotbalisté do 21 let se v baráži o postup na Euro v příštím roce utkají v listopadu s Tureckem.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Koberovic a taky před Šmejkalkou. Na D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona za Koberovicemi. Na 74. kilometru zavřený levý pruh a popojíždět budete asi 10 minut. Na D1 fronta i ve směru z Prahy do Brna popojíždí před omezením u Šmejkalky. Úsek od sjezdu na Velké Popovice na 24. kilometr pojedete 20 minut. A na D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem čekejte kolony za Novou Vsí, na 25. kilometru nehoda a postojíte 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Bude oblačno, je zataženo na jihu a na východě místy zmenšená oblačnost, večer v Čechách občas déšť nebo přehánky. Teploty do 16 stupňů, na jižní Moravě kolem 18. Tolik zprávy.
25: Pěkný den ve 12 hodin a přesně 10 minut stále ladíte Radiožurnál Sport, nejposlouchanější digitální rozhlasovou stanici v Česku.
26: Radiožurnál Sport
5: a Kristián Šveda.
25: Hokejista David Pastrňák zazářil v nočním utkání zámořské NHL. Kapitán Bostonu se 2 góly a 2 přihrávkami podílel na triumfu Bruins nad Utahem 6-1. Jednu asistenci si v utkání připsal taky další útočník domácích Pavel Zacha. A přesilovkový gól Pastrňáka znamenal zvýšení skóre na 4-0 v tom utkání a zároveň dorovnání Breda Marchanda v počtu gólů v klubové historii. Byla to Pastrňákova trefa číslo 422. Další, koho může český útočník dohnat, je Patrice Bergeron, ten má o 5 branek víc. Ještě doplním, že gól dal v noci na dnešek v zámořské NHL taky Adam Klapka z Calgary Flames. Jeho tým ovšem podlehl Colorado Avalanche 3-7.

0: Krásný den ze studia radiožurnálu Sport v pátek 9. října. Velký šok nabídl český pohár v házené, protože překvapivě vypadl další extraligový tým. Strakonice prohráli ve druhém kole na palubovce pražského celku Lokomotiva Vršovice, který hraje až třetí nejvyšší soutěž. Ten zápas skončil 25-28 z pohledu Strakonic. Vršovice tak tedy postoupili do osmifinále a čeká je souboj s dalším týmem z nejvyšší soutěže. Na los si ještě, ale házenkáři budou muset počkat.
1: Radiožurnál Sport.

0: Zápasem posledního týmu proti prvnímu se vrátí fotbalová šance liga. V 10. kole bude Zlín hostit pražskou Slavii. Teď pro vás máme téma, které se týká Baníku Ostrava. Ten v šance lize nastoupí až zítra od 18 hodin na hřišti pražských Bohemians. Nicméně sportovní vedení fotbalového Baníku se poprvé v sezóně sešlo na Bazalech přímo s fanoušky. Nový projekt pod názvem Z první řady přinesl i spoustu konfrontací. Nový trenér Roman Skuhravý musel často odpovídat i na nepříjemné otázky.
1: Je jako spousta věcí, které jako zažívám v Baníku jako poprvé, a vlastně ta debata jako s fanouškama byla pro mě jako skvělá. Fakt jako skvělá. Prostě já neočekávám to, že se mnou bude někdo bavit jakoby pozitivně. Já očekávám, že vlastně se jakoby budeme bavit o tom, co se jako reálně děje, a samozřejmě to, jaký to má řešení, každá situace jich má jakoby víc. Takže pro mě to bylo hrozně pozitivní.
2: Říkal k setkání s fanoušky trenér Baníku Roman Skuhravý. Na setkání se pečlivě připravoval.
1: Já už jsem to zažil jako v předešlých klubech. Já jsem říkal vlastně PR týmu, že prostě já chci, aby přišli ty největší hejtři, ale ty nikdy nepřijdou. A fakt, jako a pro mě to byl jako mentální trénink. Já jsem na to byl jako nachystaný a já jsem byl prostě připravený, že i kdyby se cokoliv dělo, tak prostě jako by tu debatu jako ustojím ku prospěchu jako toho, kam bych byl rád, aby jsme se jako dostali.
2: I když se snažil Skuhravý být otevřený, tak je jasné, že pohled zevnitř a zvenčí musí být odlišný.
1: Názory, které oni tam říkali, tak přesně řeším já. A samozřejmě je absolutně logický, že jedna strana, která je v tom denodenně, a druhá strana, která vidí vlastně jenom ten jakoby produkt o víkendu, tak samozřejmě na to můžou mít jakoby různý názory. Ale ta debata vůbec nebyla jako o nějakém uvědomění. Ta debata byla jako skvělá v tom, že vlastně absolutně jako konstruktivně se vás jakoby někdo zeptá na nepříjemné věci. A věřte mi, že rozhodně nemám mandát na to, abych všechno jakoby vyřešil správně, ale vůbec se nestydím za to, jak to řeším. A samozřejmě já vím, že za to jakoby nesu zodpovědnost já, a hrozně si přeju, aby ta otevřená komunikace prostě pokračovala. Prostě primární je, aby to pomohlo jako i tomu týmu.
2: Největším tématem debaty s fanoušky byl postřeh bývalého hokejisty a kapitána Vítkovic Rostislava Oleše, který je velkým baníkovcem. Nelíbilo se mu, že Skuhravý změnil hierarchii v týmu tím, že zbavil kapitánské pásky odchovance Michala Fridricha.
1: Já to, co jsem tam řekl, tak si za tím stojím, protože ta týmovost, ona se buduje, ta chemie prostě se buduje, a já jsem měl pak velkou radost jako z toho, co jsem viděl v tom zápase, protože to bylo vyústění toho týdne.
2: Pokračuje kouč Roman Skuhravý, že diskuze vyústila v pozitivní výkon v přátelském zápase se spřízněným klubem GKS Katovice. Takovou atmosféru v přípravě zatím nezažil.
1: Já jsem hrozně rád, že jsme přesně jako teď v tom víkendu mohli hrát takovýhle zápas, protože to proti skvělému soupeři a v takovýhle atmosféře, to se mě poštěstilo poprvé a jsem strašně rád, že jsem toho byl součástí.
2: Skuhravý doufá, že pročištění atmosféry mezi ním a fanoušky

0: Ty bude mít pozitivní efekt i na další výkony a výsledky Baníku.
1: Přijde v sobotu vlastně od 5 taková návštěva a prostě jako takovou energii mají ty fanoušci, že to je úžasný a proto mě jakože jim nedáváme prostě tu odměnu, protože tohle, já si to nedokážu představit, ale chtěl bych to zažít prostě, jaký to je, když vlastně se tomu mustu jakoby bude dařit. Co ty lidi pro nás jakoby jsou schopni udělat a z té energie budeme chtít čerpat prostě dál a myslím si, že to těm fanouškům dlužíme.
0: Má jasno Roman Skuhravý, trenér Baníku před sobotním utkáním na hřišti Bohemians Praha. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

V jediném tréninku na velkou cenu Singapuru Formule 1 byl nejrychlejší Brit George Russell z Mercedesu, druhý skončil Monačan Charles Leclerc z Ferrari, třetí byl další Brit Lando Norris z McLarenu. Dnešní program bude pokračovat odpolední kvalifikací na sobotní sprint a podrobnější budeme v našem motoristickém magazínu po 15:30 odpoledne, tak určitě poslouchejte. Hezký den.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport a jedním z našich dalších témat po zprávách bude třeba Velká Pardubická.
1: Radiožurnál je půl jedné. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Ministerstvo vnitra vymáhá 3 miliony po bývalém zaměstnanci rozvědky. Předchozí soud ho přitom ve stejné kauze z pronevěry pravomocně očistil. Zjistil to server iRozhlas. Případ se týká faktur bývalého šéfa kybernetického odboru Martina Uhra, které byly podle rezortu podvodné. Ministerstvo svůj postup hájí tím, že ho na další jednání v občanskoprávní rovině odkázali trestní soudy. Podle právníka žalovaného muže je ale nový proces plýtváním veřejnými penězi. Od nového roku bude v celém Polsku platit noční zákaz prodeje alkoholu. A to mezi 22. hodinou a 6. ráno. Zákaz se nevztahuje na gastronomické podniky. Rozhodl o tom Sejm. Ponechal zároveň samosprávám možnost noční prohibici prodloužit. Zákon taky úplně zakazuje jakoukoliv reklamu a propagaci alkoholu. Za porušení bude hrozit pokuta až 5 milionů korun. Hurikán Isaias míří k jihovýchodnímu pobřeží Spojených států. Na pevninu dorazí dnes večer a nebo v noci. Podle amerického střediska pro hurikány zesílil na druhou z pěti kategorií. Lidé kvůli hurikánu skupují zásoby benzínu a nafty. Úřady vyzvaly turisty k opuštění pláží. Sport. Čeští fotbalisté do 21 let se v baráži o postup na Euro v příštím roce utkají v listopadu s Tureckem. Rozhodl o tom los ve švýcarském Lyonu. Lvíčata začnou 9. listopadu na trávníku soupeře. Odvetu odehrají doma o týden později. Červnový šampionát v Albánii a Srbsku slouží i jako kvalifikace na fotbalový olympijský turnaj. Na hry do Los Angeles postoupí 3 nejlepší týmy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Koberovic a taky před Šmejkalkou. Na D1 se prodlužuje kolona za Prahou směrem do Brna. Je to páteční fronta před omezením u Šmejkalky. 10-kilometrový úsek od 14. na 24. kilometr. Pojedete asi půl hodiny. Na D1 ve směru z Brna do Prahy brzdí provoz zúžení za Hořicemi na kilometru 74. Ve stoupání zavřený levý jízdní pruh. Kolona je tam krátká, ale jede pomalu a zdržíte se okolo 10 minut. Na silnici 35 houstne provoz ve směru z Hradce Králové do Mohelnice. Na průjezdu Litomyšlí se zdržíte už asi čtvrt hodiny. A na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 vázne provoz před sjezdem na Ořech. Fronta od plzeňské dálnice zabere asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno, je zataženo, na jihu a na východě místy zmenšená oblačnost, večer v Čechách občas déšť nebo přehánky. Teploty do 16 stupňů, na jižní Moravě kolem 18. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

12 hodin, 37 minut je 9. října, přejeme vám krásný den ze studia radiožurnálu Sport a teď si připomeneme jedno datum. Připomeneme si datum 9. října 1981. To je 45 let zpátky a v tento den zemřel František Fadrhons. Rodák z Čech, z Nymburka, který se stal velkou fotbalovou postavou nikoli v Česku, ale v Nizozemsku. Byl to trenér, který získal dva nizozemské tituly. V Tilburgu koučoval například slavného Johana Cruyffa a v roce 1974 vybojoval jako trenér s tamní reprezentací stříbro na mistrovství světa. I když je pod tou medailí spíš podepsaný trenér Michels, tak byl to právě Fadrhons, kdo připravoval tým celé 4 roky směrem na šampionát. František Fadrhons zemřel tedy 9. října 1981 a to v Nikózi na Kypru. A byť možná někteří z vás tohle jméno neznáte, tak věřte, že i třeba zmíněný Johan Cruyff přiznal, že zásluha Františka Fadrhonse na celkovém historickém úspěchu nizozemského fotbalu je veliká.

0: Blížící se víkend bude, co se týče sportu, hodně nabitý. Určitě se mnozí z vás těší na fotbalovou Šance ligu nebo třeba hokejovou Tip Sport Extra ligu, fanoušci motorsportu na Formuli 1. Nicméně o tom všem samozřejmě uslyšíte na Radiožurnálu Sport a bude toho mnohem víc. I třeba Velká Pardubická, protože v neděli odstartuje její 136. ročník a my se dnes v našem seriálu vrátíme k unikátnímu dostihu se dvěma vítězi. O triumf se 2. říjnovou neděli v roce 2024 podělili teď už sedminásobný vítěz Velké Jan Faltejsek a Jaroslav Miška, který při své 22. účasti ve slavném překážkovém dostihu vybojoval premiérový triumf.
1: Sexy Lord s Jaroslavem Miškou, za ním Gottfried a Jan Faltejsek, obrovský souboj o vítězství Velké Pardubické. Gottfried má vynikající závěr, je to hlava, tak kdo to bude? No já nevím.
2: Tak tohle bylo opravdu tak těsné.
3: Dlouhé minuty napětí a ticho v areálu východočeského závodiště doprovázely chvíle podoby 134. ročníku Velké Pardubické, což bylo později vysvětleno neexistencí cílové fotografie. Jockey klub pak uvedl, že při doběhu došlo chybou člověka obsluhujícího cílovou kameru k tomu, že cílová fotografie nebyla pořízena. Při absenci tohoto klíčového důkazu tak musela dostihová komise posuzovat doběh na základě všech ostatních dostupných materiálů a rozhodla o současném vítězství Sexy Lorda a Gottfrieho. Ani Jan Faltejsek víc než 10 minut netušil, jestli se může radovat nebo ne.
4: Trošku nemám slov, jsem samozřejmě rád a jsem rád, že tam jsem s Jarinem, protože to je prostě člověk neskutečný dříč a on neměl nikdy to štěstí a dneska jsem mu to trošku pokazil. No.
3: Jaroslav Miška už je tady vedle Jana Faltejska. Jaroslav, obrovská gratulace, co teďka vám běží hlavou?
5: No, ten Faltejsek mi tam furt sejří, to víte. Ale jsem samozřejmě rád, že to také dopadlo a pro mě samozřejmě to je dlouho očekávaná záležitost, takže určitě s tím musím být spokojený a jsem samozřejmě.
3: Vy jste tušil, jak to dopadlo po dojezdu?
5: Já jsem gratuloval Honzovi hnedka, protože jsem měl pocit, že tam, jak tam přilít rychle, že to byl v tom žiku, že tam stihnul jako dát třeba tu hlavu nebo nos, takže z mýho pohledu jsem si bezprostředně potom myslel, že mě Honza porazil. Jako.
3: Po té poslední protivné překážce to vypadalo, že máte docela náskok, ale pak měl Gottfried obrovský finish, cítil jste ho asi hodně?
5: Toho jsem se bál, že věděl jsem, že ten Sexy Lord bude připravený, že je, měl jsem ho tady v práci, přivezla ho trenérka, takže jsem věděl, že na tohle bude mít sílu a přesně ta půda mu bude pasovat, ale bál jsem se, že když se dostanu do souboje, že mu bude chybět taková ta třída, takový jako ještě to zabrat ten kousíček nebo tak, což se ukázalo, ale ona mu už mě tuhnul prostě, ale to byl výkon od něho neuvěřitelný prostě, takže na poprvé a fakt byl připravený a velký dík trenérce jako.
3: Jak to vypadalo na taxisu? Tam mám pocit, že tam byl nějaký trochu problém.
5: No, mě to zabrzdilo, protože to není vidět, že jo, to je černá díra tam nebo černý zeď před váma a ten kůň na to reaguje prostě, no ale jsou tady experti, kteří vidí, co mají dělat, tak to snad nějak vyřeší, no.
6: Já jsem myslela, že leží. Právě já jsem viděla, že když jenom trochu dobře skočí, že to skočí, ale takhle strašně špatně jsem skočit neviděla a vybral si to zrovna tam, takže jenom tím, že Jarda je ekvilibrista a Lordík je jak guma, tak to ustáli, ale kdyby byl původní asi starý taxis, asi na to musím podívat, tak myslím si, že by tam v té jámě asi skončili.
3: Mluvila i trenérka Sexy Lorda Martina Růžičková o problému na taxisu. Přitom právě díky výjimečným skokanským předpokladům se Sexy Lord zařadil mezi vítěze Velké Pardubické.
6: Když skočí skok, tak on získá jednu, dvě dílky a ty koně ho musí dohánět. Kdybyste ho se s těma koňma, který tu jsou, vyslali do těch bez skoků na 3000 metrů, tak přiběhne za nima. Jeho síla je v tom skoku a Jarda ho do toho umí poslat a umí to krásně jako vystihnout to tempo.
5: On asi jako je trošku lump v té práci, v tom tréninku, takže proto ona na něho jako musí být asi taková přísnější a ostražitější a nemůže ho nechat chrápat.
3: Usmívá se jeden z nejzkušenějších českých žokejů, který se do sedla Sexy Lorda dostal až poté, co se jiný skvělý skokan směřovaný manželi Miškovými do Velké Pardubické Vel Absolut zranil. Jaroslav Miška se ale v vozovkách s náhradním koněm konečně dočkal vítězství při svém 22. startu ve Velké Pardubické, přestože se o něj musel dělit s Janem Faltejskem, který byl sedle Gottfriedho. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: 12 hodin 50 posloucháte Radiožurnál Sport a české fotbalistky vstoupí dnes do baráže o postup na mistrovství světa. V semifinále se utkají se Skotskem a my si o tomto duelu teď popovídáme s kolegou Davidem Prouzou. Přeji ti hezký den.
1: Hezký den.
0: Od kolika hodin uslyší posluchači Radiožurnálu Sport o tom snažení českých fotbalistek?
1: Češky proti Skotkám nastoupí v 19:00 a to na stadionu v Pardubicích. Motivací pro ně může být i to, že před 3 lety právě na tomto místě vybojovali postup do elitní skupiny Ligy národů. Pokračuje útočnice Franny Černá.
2: Myslím, že máme dobré vzpomínky na tohle hřiště. Už minule jsme tady měli skvělý trávník a co víc si přát, já si myslím, že tohle nám určitě pomůže a hrát takovým skvělým stadionem je vždycky krásný. Víme, že jsou hodně soubojoví, takže dát prostě všechno do toho zápasu, nedát jim ani krok a vytvořit si ty šance, aby jsme ty góly mohli dát.
1: Doplním, že odveta ve Skotsku je na programu v úterý, tedy za 4 dny. Vítěz dvojzápasu postoupí do takzvaného druhého kola baráže, nebo chcete-li do finále baráže, kde nastoupí proti vítěznému celku z utkání Švédsko-Litva.
0: Češky usilují o premiérový postup na velký turnaj. Světový šampionát se bude hrát v Brazílii, tak může to v tom dnešním souboji se Skotskem hrát nějakou roli?
1: 100% podobně jako v každém jiném sportu to může fungovat za a jako motivace, zároveň pochopitelně to může být i docela svazující věcí. V našem dopoledním nebo ranním či dopoledním vysílání jsme se tomu celkem věnovali. Hostem byla někdejší reprezentantka Kateřina Bušková.
3: Byl by to velký hnací motor pro celý český ženský fotbal, protože dostat se na nějaký ten závěrečný turnaj, tady usilujeme už strašně dlouho. Nejblíž jsme byli asi baráži proti Švýcarkám, kdy jsme vypadli na penalty a od té doby se to přeci jen trošku víc a víc vzdaluje a ten svět pokračuje strašně velkými kroky, jde to tam strašně dopředu a potřebovali bychom je trošku dohnat.
1: Doplním slova bývalé reprezentantky Kateřiny Buškové, že to byla baráž o evropský šampionát a to konkrétně v roce 2021. Dnes tedy v prvním kole baráže o mistrovství světa nastoupí Češky v Pardubicích proti Skotsku.
0: Davida Prouzu jste v našem vysílání neslyšeli naposled. Čeká nás za hodinu naše rubrika Hity sociálních sítí. Po půl čtvrté odpoledne i motoristický magazín. Probereme velkou cenu Formule 1.
1: Probereme, zaměříme se na sprintovou kvalifikaci v Singapuru a i nějaký tenis tam Kristiáne propasíruje.
0: Teď jsme mluvili ale o fotbale s Davidem Prouzou, tak zatím hezký den.

0: hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Filip Klapík. Extraliga je zpátky a s ní je hokej na Radiožurnálu Sport. Ať se kdekoliv, zapni si poslech a dostaneš se přímo na led. Každý hrací den, všechny zápasy po celou sezónu. Navíc každé pondělí magazín Extraligy. Snad mě tam uslyšíte často. Třeba v rubrice Hvězda týdne. Prostě když hokej, tak na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchat extraligový hokej na Radiožurnálu Sport máte možnost už dnes. Za nějaké 4 hodiny začne program nejvyšší soutěže. Vedoucí Třinec bude v dnešním 9. kole usilovat o prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezony. Soupeřem ocelářů bude Hradec Králové. Třinec, připomenu to, v neděli posunul rekord, řekl bych, poměrně mimořádným stylem, když deklasoval Olomouc na jejím ledě 9-0, ale v dobrém nastavení dnes dorazí do Slezska i Hradec Králové. Ten vyhrál poslední 3 utkání a domácím určitě má co vracet za vyřazením v jarním čtvrtfinále play-off. Takže zápas Třinec Hradec Králové začne v 17 hodin. Od 17.30 bude Litvínov hrát s Olomoucí a Vítkovice s Pardubicemi. Ještě 2 duely se pak budou hrát od 18 hodin. Kladno Mladá Boleslav, Liberec Karlovy. Vary teď je 12 hodin, skoro 59 minut a my se hokeji budeme věnovat i po zprávách, protože nabídneme pravidelný hokejový magazín a samozřejmě pokud byste chtěli poslouchat hokejovou Tip Sport Extraligu večer, tak máte tu možnost. Nalaďte si naši stanici, uslyšíte pořad s mikrofonem za sportem. Do hokeje se bude mísit i fotbal, právě třeba fotbalová Šance liga, protože ta se vrací po téměř 3týdenní přestávce, a to utkáním posledního Zlína s mistrovskou Slávií.
4: Lidem s nemocí motýlých křídel se na těle neustále dělají puchýře a když se zahojí, hned se udělají nové. Jejich realitou je neustále ošetřování, bolest a řada omezení. Aby mohli žít trochu jako ostatní, potřebují naši pomoc. Proto vás zveme na virtuální charitativní běh na dotek. Od 9. do 18. října může běžet doslova každý a úplně kdekoliv. Proměňte svůj běh nebo procházku na účinnou pomoc. Více informací na debra.cz. Hlavním mediálním partnerem běhu na dotek je Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Cousidisová a zprávy. Stovky podnětů kvůli předvolebním kampaním řeší Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Kyjev se potýká s rozsáhlými výpadky proudu po ruských útocích. Hokejista David Pastrňák v NHL 4 body řídil výhru Bostonu nad Utahem. Kolona se tvoří na dálnici D1 za Prahou směr Brno před Šmejkalkou a bude oblačno i zataženo večer v Čechách. Místy déšť a teploty do 16 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí řeší stovky podnětů v souvislosti s letošní předvolební kampaní. Převažují v nich podezření třeba na využívání peněz z obecních rozpočtů k vlastní propagaci, pokračuje předseda úřadu František Sivera.
5: Protože obyčejně kandidát starosta sedí v současné době v obci a může docházet k tomu, že využívá prostředky obce k tomu, že dělá nějakou propagaci. Ten zákon dneska jednoznačně říká, že bezúplatné využívání lidských, finančních, materiálních a nemateriálních zdrojů státu je zakázáno.
2: Prošetřování většiny podnětů úřad ukončí po komunálních a senátních volbách. Ty opodstatněné skončí ve správním řízení. Kyjevská doprava po ruských útocích kolabuje. Tramvaje a trolejbusy stojí bez napájení v několika městských obvodech a s výpadky elektřiny se potýká i kyjevské metro.
6: Elektrárenská distribuční společnost DTEK oznámila, že obyvatelé pravého břehu Dněpru v Kyjevě musí počítat s rozsáhlými havarijními odstávkami proudu. Levobřežní část Kyjeva zatím funguje podle harmonogramu plánovaného odpojení elektřiny. Tramvaje a trolejbusy nejezdí ve 3 městských částech a metro funguje v omezeném režimu. Energetické příměří s Ruskem má být jedním z témat, o kterém bude dnes a zítra jednat ukrajinská delegace v Miami ve Spojených státech se zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Urychlit likvidaci kadmiových kalů ve Vykanticích na Šumpersku se snaží zástupci státního podniku Diamo. Nebezpečné chemikálie jsou v hale na kraji obce uložené přes 40 let. Jejich odvoz dlouhodobě vázne a obyvatelé mají strach z ekologické havárie. Státní podnik Diamo proto vypracoval nový plán na likvidaci kalů.
7: Po volbách starosta Vykantic Libor Sedlařík na radnici definitivně končí. I přesto se bojí, aby hala plná kadmia vydržela další zimu.
8: Mohlo by dojít k úniku těch látek, které tady jsou toho kadmia do životního prostředí.
7: Kvůli urychlení odvozu chemikálií zpracoval státní podnik Diamo nový projekt. Schválit ho musí ještě ministerstvo životního prostředí, říká mluvčí Diama Kristýna Hanušová.
9: Podle nově zpracovaného projektu by měly být kaly zpracovány v areálu společnosti AHV ve Svojšovicích ve Středočeském kraji a poté převezeny k uložení na skládku v Lukavci v Ústeckém kraji. Věříme, že se podaří letos zahájit odvoz kalů.
7: Ministerstvo životního prostředí o projektu podle mluvčí Jany Šlerové může rozhodnout v horizontu týdne. Z Vykantic Michal Poláček, Radiožurnál.
10: Sport. Hokejový útočník David Pastrňák režíroval v NHL 4 body vítězství Bostonu nad Utahem 6-1. Kapitán Bruins dal 2 góly a na další 2 nahrál.
11: Celkem 5 zápasů potřebovali hokejisté Bostonu, než se v nové sezóně NHL prosadili v početní výhodě. Nepříznivou sérii přerušil v první třetině právě Pastrňák. Český útočník pak skoroval znovu ve druhé části, to už v brance Utahu stál Karel Vejmelka. Ani on ale nezabránil tomu, aby Pastrňák ve zbytku utkání zaznamenal ještě 2 asistence. Jednu přihrávku pak zapsal v dresu Bostonu taky Pavel Zacha. Poprvé v nové sezóně se střelecky prosadil Adam Klapka, jeho Calgary ale prohrálo s Kolorádem 3-7. David Prouza, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zdržení na D1 před Šmejkalkou a nehoda na D8 za Novou Vsí. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna čekejte už od nájezdu z Pražského okruhu z 12. kilometru pomalu jedoucí kolonu. Do zúžení na Šmejkalce na 24. je to zhruba na 35 minut. Na D1 opačně z Brna na Prahu za nájezdem od Koborovic ze 75. kilometru se začíná rozjíždět kratší kolona. Je to do 5 minut zdržení k omezení na 74. Tam už práce skončily, teď ještě sklízejí značení. Na D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem opatrně za sjezdem na Mělník a Slaný na 25. kilometru se přibrzďuje, došetřují tam nehodu.
13: Vozidla stojí pod stavom pruhu, je před nima šipka světelná, pravý pruh je zablokovaný.
12: Na silnici 35 z Hradce Králové směrem na Olomouc se na příjezdu do Litomyšle tvoří kolona skoro od tržku, zdržení kolem 20 minut. A na tahu 68 Třinec Čaca popojíždějí kolony přes omezení u mostu u Jablunkova směrem na Slovensko z konce obchvatu Jablunkova směrem do Čech od hranice, je to asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno i zataženo na jihu a východě, místy zmenšená oblačnost, večer v Čechách občas déšť nebo přehánky. Teploty do 16 stupňů na jižní Moravě i kolem 18. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
3: 13 hodin, 5 minut i dál je s vámi jediné čistě sportovní rádio v Česku, Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnál Sport a Kristián Šveda.
3: 13. nasazený Jakub Menšík postoupil na tenisovém turnaji v Šanghaji do 3. kola i díky 14 esům dnes porazil Srba Kecmanoviče 2x6-3. Jeho dalším soupeřem bude turnajová 21. Francisco Cerundolo z Argentiny. Z českých tenistů se dnes představí ještě Tomáš Macháč. Ten narazí na nasazenou 19. Alexandra Bublika z Kazachstánu.

0: Zpěvačka Leny doznívá na radiožurnálu Sport 13 hodin 9 minut a teď následuje klasický páteční hokejový magazín. Znovu se vydáme do zahraničí, třeba ve Finsku se dál daří obránci Andrej Šustrovi, ten je druhý v bodování soutěže se 14 asistencemi. Teď se ale vydáme do jiné skandinávské země, konkrétně do Švédska. Nejproduktivnějším Čechem je tam útočník Lukáš Rousek z týmu HV71 a ten je s námi teď ve spojení. Přeji vám hezký den.
1: Tak je zdravím, dobrý den.
0: Pojďme na úvod se pověnovat vašemu včerejšímu utkání, protože vy jste na ledě Regle prohrávali 0-4 a v závěru jste se ještě nadechovali k velké dramatizaci toho zápasu. Jan Mišák, váš spoluhráč, dal 3 góly v závěru třetí třetiny. Nakonec jste tedy prohráli 4-3, ale pojďte nám trochu to utkání přiblížit. Jaký to byl zápas?
1: Tak první třetina byla velmi vyrovnaná, dostali jsme jako smolný gól, druhou třetinu jsme úplně ztratili tempo hry a prohrávali jsme 4-0. Řekli jsme si, že ve třetí třetině nemáme co ztratit, že prostě do toho šlápneme, uvidíme, co se stane, a tak nějak se to povedlo, no, chyběl nám kousek, aby jsme ten zápas zvrátili nebo dotáhli aspoň do prodloužení, no.
0: Vy máte zatím 6 bodů, tak jak byste svou dosavadní sezonu, svůj dosavadní výkon ohodnotil, jak jste spokojený?
1: Tak jo, myslím, že ten start byl docela povedený, ale furt tam může být nějaký to zlepšení a musím pokračovat a navázat na ty výkony ze začátku sezóny, protože ta sezóna je prostě dlouhá a nestačí hrát jenom pár zápasů.
0: A vy máte zhruba mezi 15 a 17 minutami čas na ledě, tak jste s tím spokojený?
1: Jo, tak jsem spokojený, samozřejmě taky záleží, že přesilovky, oslabení hlavně dělají hodně, takže podle toho, jak jsou speciální týmy a v jaké fázi jsme toho zápasu, jak se daří, nedaří, ale když to řeknu jako průměrně, jak jsem spokojený s tím časem, který mám.
0: Váš tým, tedy HV71, sídlí ve městě Jönköping, je to vaše druhá sezóna tam, tak jak jste se zabydlel ve Švédsku?
1: Jo, tak já jsem tady velmi spokojený, tady to Švédsko je hezká země, ležíme přímo město na jezeru, takže jako jsem se tady zabydlel super a máme tady kolektiv parádní a to město taky jako je tady co dělat, takže jako asi tady užívám ten život.
0: Hokejový útočník Lukáš Rousek, který hraje aktuálně ve Švédsku, je s námi na radiožurnálu Sport. Vy jste zmínil, že máte dobrý kolektiv a strávil jste hodně času ve Spojených státech amerických, tak teď jste v Evropě, se dívám Švédsko, hokejově i mimo stadion.
1: Všechno má asi své pro a proti, ale jestli budu koukat na život mimo hokej, tak si myslím, že to Švédsko je jako hezčí, jako ta země, záleží taky samozřejmě kde v Americe, která je obrovská, ale ve městě Rochester, kde jsem žil a hrál, tak to nebylo úplně příjemné město, takže na život určitě lepší Švédsko. A co se týká hokeje, tak prostě má to své pro a proti, no. Tady se hraje na velkém kluzišti, trošku jiný hokej. V Americe to je zase malý kluziště a rychlý hokej nahoru dolů, no. Takže každý má své pro a proti.
0: A mohl byste prosím pro posluchače radiožurnálu Sport popsat, jak to funguje ve Švédsku s cestováním na zápasy? Přeci jen včera jste hráli ve městě Ängelholm, to je relativně kousek od Jönköpingu, ale třeba soupeři ze severu země, to už je víc než 1000 kilometrů daleko, tak jezdíte autobusem nebo létáte?
1: Létáme na tyhle další trasy, lítáme, takže lítáme 3x ročně a buď lítáme normálně soukromým letadlem, nebo lítáme i normálně linkou, záleží, jak ty zápasy jdou rychle za sebou a jaký máme program, ale vím, že ty týmy ze severní části, tak ty lítají skoro každý druhý týden, no. Takže jako ty se nacestují mnohem víc než my.
0: Pravidelný páteční hokejový magazín na radiožurnálu Sport. Teď je s námi ve vysílání Lukáš Rousek, hokejový útočník z týmu HV71. Blíží se první turnaj národního týmu ve Finsku, tak nechci úplně vyzvídat, jestli máte na stole pozvánku, ale spíše si jste s vedením reprezentace nějak v kontaktu a jestli a jak jste pod dohledem i takhle ve Švédsku?
1: Tak zatím momentálně žádný kontakt neproběhl, takže vůbec nevím, jestli je tam nějaká šance nebo není. A ani jsem nějak jako to neřešil, prostě jsem se soustředil na začátek sezóny, abych prostě odváděl dobrý výkony a podle toho se bude odvíjet ta nominace případná, jestli bude nebo nebude.
0: A jaké máte nejbližší cíle? Čeho byste chtěl dosáhnout?
1: Mít prostě dobrou sezónu, jako pomoc týmu, prostě vzestup v tabulce, hlavně v posledních pár let tady pro to město a pro ten klub prostě nebyly nejlepší. A vím z mýho hlediska, jaký to je být loni na spodu tabulky, takže bychom to chtěli letos zvrátit a prostě hrát někde uprostřed tabulky, aby jsme měli šanci na playoff případně.
0: S Lukášem Rouskem si povídáme na Radiožurnálu Sport. Ještě jedna věc mě napadá. Sledujete na dálku pražskou Spartu, kde jste dřív hrál a co zatím na její sezonu v Tipsport Extralize říkáte?
1: Jo, tak viděl jsem pár zápasů, mluvil jsem i s pár klukama ze Sparty. A náročný, no. Náročný to je jako všude, jako když to vidím u nás na Spartě, tak prostě žádný zápas není lehký. Ty soutěže prostě jdou kvalitně strašně nahoru a v dnešním hokeji prostě není jednoduchý soupeř. A když se nepřipravíte na 100% a neodezdáte maximum, tak je těžký sáhnout na body.
0: Mluvíte o tom, že se Extraliga zkvalitnila, tak máte i čas na to sledovat obecně další týmy, nebo čím spíš trávíte volný čas? Asi nečekám, že byste si úplně pouštěl Tipsport Extraligu.
1: Ne, tak zase takový velký fanoušek nejsem, ale samozřejmě ještě nějaký dobrý zápas, skor jako Spartan, mám prostě spoustu kamarádů, přátel, a tak se na ně rád podívám, ale jinak všeobecně spíš jako se podívám na nějaký highlighty z těch zápasů nebo takhle, že spíš jako po očku to sleduju.
0: Hokejový útočník Lukáš Rousek z týmu HV71 byl s námi v hokejovém magazínu na Radiožurnálu Sport, tak vám budeme přát, ať se vám dál i bodově, i v životě daří a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji, vám taky.

0: Radiožurnál Sport je s vámi ve 13 hodin 18 minut. Pokračujeme hokejovým pátečním magazínem. Teď ale zamíříme ze Švédska, kde jsme mluvili s Lukášem Rouskem, do České republiky, protože se bude hrát 5 zápasů v Tipsport Extralize. A teď o nich budeme mluvit s naším expertem, olympijským vítězem z Lagana, Martinem Procházkou. Přeji ti hezký den.
1: Dobré odpoledne.
0: Musíme začít u Třince. 8 zápasů, 8 vítězství bez ztráty bodu. Dnes přijede, řekl bych ale docela dobře naladěný Hradec Králové, tak čeká, že Třinec tu rekordní sérii bez ztráty bodu protáhne.
1: No, musím říct, že přesně jak jsi zmiňoval, Hradec Králové tým, který neměl úplně ideální začátek sezóny, ale teď se obrovsky zlepšil, zlepšuje se, boduje, poslední 3 zápasy bodoval. Obě dvě utkání poslední dotáhl do prodloužení, takže znamená, že tam je výborná týmová bojovnost. No a uvidíme si Třinec, který je samozřejmě v naprosté pohodě, který vstoupil skvěle do té sezóny. 8 zápasů, jak si zmiňoval, prostě vítězné. Sice 4x, myslím, že ve 4 zápasech se jim stávalo, že prohrávali v tom utkání a nakonec ukázali obrovskou sílu, dokázali to utkání vždy otočit. A tak si myslím, že uvidíme, jak to dnešní utkání bude se samozřejmě vyvíjet. Každopádně myslím, že to bude mnohem vyrovnanější utkání už než to byly ty začáteční zápasy.
0: Mluvíme s Martinem Procházkou, teď jsem si otevřel seznam utkání Hradce Králové, jsou docela gólová, 4 góly, 3 góly dali hokejisté Mountfieldu, oproti tomu Třinec ten už nastřílel za těch 8 utkání 40 branek, čeká, že to bude přestřelka i dnes?
1: No, řekl bych, že možná trochu ano. I když Hradec má dobře propracovanou celkem defenzívu, mají výborného brankáře Škorvánka, tak si myslím, že ale Třinec prostě ukazuje tu sílu v té ofenzívě. Opravdu tam mají vynikající hráče na to a celkově ten tým vypadá velmi dobře. Takže mohlo by se udat, jak se říká, nadělit se do zbranek v tomto utkání. Samozřejmě je to samozřejmě dobré i pro fanoušky, když to utkání skončí nějakým větším rozdílem.
0: Třinec Hradec Králové, to je duel, který začne v 17 hodin. Od 17:30 bude hrát Litvínov s Olomoucí a Vítkovice s Pardubicemi, které ve středu hráli ve Francii v Bordeaux zápas Ligy mistrů, zvítězili 5-2 a dnes tedy nastoupí právě v Ostravě. Tak vedle toho, že je to náročné na cestování, tak není to naopak, když nad tím přemýšlím, i třeba zpestření pro samotné hokejisty, že to není ten klasický zavedený systém Extraliga a jenom cestování po Česku?
1: Já myslím, že to takhle samozřejmě asi i hráči brali. Myslím si, že dostal volno jenom Roman Červenka, jinak celkem tam bylo dost hráčů ze stabilní sestavy Pardubice. Myslím, že to brali tak, že jeli na Ligu mistrů, jeli na další zápas. Samozřejmě, jak už jsme říkali od začátku sezóny, pro ty hráče některé je samozřejmě lepší, když se hrají jenom zápasy, když není moc žádný velký čas na nějaké velké trénování, pokud to samozřejmě není potřeba. Takže já si myslím, že pro Pardubice a určitě měli komfortní podmínky pro to cestování, tak si myslím, že to není žádný problém.
0: V hokejové Tipsport Extralize jsme včera mohli sledovat zápas pražské Sparty s Kometou Brno. Za domácí, tedy za Spartu, se poprvé po tom tradu představil

0: Vojtěch Hradec na centru a místo něj zamířil do Mladé Boleslavy Tomáš Hyka, který může dnes tedy právě za Středočechy poprvé nastoupit. Od 18 hodin budou mladoboleslavští hrát na Kladně. Čekáš, že Tomáš Hyka zvedne herně Středočechy?
1: No, těžko říct, jestli úplně jeden hráč je takhle zvedne, ale každopádně to asi ten trade byl dobrý, že pro Tomáše Hyku, že se dostane do úplně jiné pozice, bude mít jinou pozici v týmu, to znamená, že bude jeden z těch lídrů, bude postavený určitě minimálně do první, druhé pětky, to znamená, že bude mít mnohem větší čas, než trávil na Spartě, kde hrál ve třetím útoku, kde nechodil na přesilovky. Nebyl prostě takovým tím hráčem, který by si asi představil, že samozřejmě on má své kvality, on má velmi dobré bruslení, dobrý pohyb, má velké zkušenosti, takže já jsem si, že Mladá Boleslav ho okamžitě zařadí mezi určitě kvalitní hráče a budu od něho očekávat, že právě mladoboleslavský tým pozvedne, protože Mladé Boleslavi se vůbec nedaří, v posledních pěti zápasích si získali vlastně jenom jeden bod za bod na Kometě, takže určitě od něho očekávají, že pozvedne Mladou Boleslav.
0: Olympijský vítěz z Nagana Martin Procházka, náš hokejový expert, je s námi teď v pátečním magazínu, který se právě na hokej zaměřuje. Musím se tě zeptat i na Dominika Frodla, golmana Karlových Varů, který má neuvěřitelný vstup do sezóny, už několikrát vychytal i nulu. Tak dnes se Karlovy Vary, které jsou v tabulce, té neúplné tabulce zatím třetí, představí v Liberci a Dominik Frodl byť i často nastoupí proti týmům, které góly dávají. Liberec docela branky střílí, naposledy dal v Mladé Boleslavi v Tipsport Extralize 5 gólů. Tak Dominik Frodl i tak je schopen zachytat výborně. Jak se na něj těšíš a myslíš si, že bude pokračovat v těch fantastických výkonech i dál dnes na ledě Liberce?
1: No, on opravdu má vynikající vstup do sezóny. Já jsem ho viděl na vlastní oči na Spartě, kde v podstatě vynuloval Spartu, nedal Sparta nedala jediný gól. Měli tam několik dobrých příležitostí, samostatné nájezdy a on si s tím vždy velmi dobře poradil, takže samozřejmě Karlovy Vary na něm hodně staví. Myslím si, že i díky němu Karlovy Vary jsou na třetím místě, o tom mají ještě o dva zápasy méně odehrané. Takže samozřejmě není to jenom o tom brankáři, je to o celém tom týmu, oni mu pomáhají hodně obránci, celkově ten tým je velmi obětavý. To znamená, že mu hodně blokují střely, ale i ty jeho výkony, které on potom podává, tak on je velmi přesvědčivý, prostě nepadají z něho puky. Myslím si, že Karlovy Vary opravdu na ní můžou stavět, anebo se na ním stavějí. A Liberec teďka si myslím, že se zvedá, že postupně ty jeho výkony také jsou mnohem lepší. Teďka nakonec zvládli i tu Ligu mistrů, porazili Frolundu, takže si myslím, že jako to může být velmi zajímavé utkání a myslím si, že tohleto utkání se opustím.
0: Správně připomíná Martin Procházka, že Liberec vedle Tipsport Extraligy hraje i hokejovou Ligu mistrů, stejně jako Plzeň a Pardubice. Ještě jedna věc mě zajímá, utkání Litvínov Olomouc. Právě Hanáci, zmínili jsme to poslední utkání, dostali 9 gólů na svém ledě od Třince. Jak se z toho tým podle tebe může oklepat? Ten rozptyl mezi dnešním soubojem a tím proti Třinci je 5 dní. Tak myslíš, že to hodili za hlavu? Co čeká, že se dělo v Olomouci?
1: No, tak každopádně si k tomu určitě po zápase museli všichni něco říct. Určitě i trenér Petr Fiala, který ho moc dobře znám z Kladna, který určitě je takový, že není úplně do toho diktátorského stylu, ale že určitě hodně komunikuje s hráči, takže určitě si k tomu po zápase něco řekli, protože dostat takový, jak se říká, nálož na domácím hřišti 9-0, to je špatně, samozřejmě pro fanoušky, pro sponzory. Takže myslím si, že Olomouc to hodila za hlavu. Ono někdy se říká, lepší je dostat 10 gólů, než prohrát 2-1. A být lepším soupeřem nebo být lepším týmem. Takže já myslím, že oni to hodí za hlavu a budou se snažit dostat se do nějaké situace, aby prostě bodovali někde, sbírali body, protože zatím jsou na posledním místě a evidentně začátek sezóny vůbec nevyšel.
0: O dnešním programu hokejové Tipsport Extraligy jsme mluvili v našem pravidelném magazínu s Martinem Procházkou. Tak ti mockrát děkuji a přeji hezký den.
1: Hezký den.
0: Na Radiožurnálu Sport budete moct samozřejmě poslouchat pořád s mikrofonem dnes nejen za hokejem, ale za sportem. Připomínám, že budeme hokej kombinovat i s fotbalem, například s fotbalovou šanceligou. Nicméně jednotlivě si každý z duelů určitě můžete naladit, a to třeba na webu irozhlas.cz, Radiožurnál Sport.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Tam jsou zápasy jednotlivé bez přerušení. Teď je 13 hodin 25 minut a přejeme vám ze studia Radiožurnálu Sport hezký den.

0: Užijte si s Radiožurnálem nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. Zažijte jedinečnou atmosféru 136. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou. Podpořte své favority z české dostihové špičky i ze zahraničí. V neděli 11. října na dostihovém závodišti v Pardubicích. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je půl druhé. Kateřina Causerisová a zprávy. Za půl hodiny začínají komunální volby. Kromě zastupitelů měst a obcí lidé volí taky obsazení třetiny Senátu. Volební místnosti budou otevřené dnes do 10 do večera a znovu se otevřou zítra v 8 ráno a zavírat budou ve 2 odpoledne. Volební lístky měli voliči dostat do schránek, případně je získají ve volební místnosti. Ministerstvo financí chce víc chránit živnostníky před věřiteli. Navrhuje změnu zákona, která má omezit sankce při nesplácení úvěrů. Návrh je v připomínkovém řízení. Příští týden ho ministerstvo projedná se zástupci neziskových organizací. Ti varují, že by novela mohla oslabit postavení spotřebitelů. Útok husíů na mezinárodní letiště v saudsko-arabském Riádu nepřežili 3 lidé. Všichni pocházeli ze Saudské Arábie. Několik dalších lidí bylo zraněných. Husíové zaútočili na jedno z letadel. Jemenští povstalci uvedli, že na letiště v Riádu poslali 2 střely s plochou dráhou letu. Taky tvrdí, že zaútočili na další letiště v zemi a leteckou základnu. Tyto 2 útoky saudské úřady nepotvrdily. A kvůli pravidelné údržbě bude od dnešní 18. hodiny omezený provoz v tunelu na průtahu Libercem. Technici tam prověří funkčnost bezpečnostních systémů a osvětlení. Do soboty odpoledne řidiči neprojedou tubusem ve směru na Děčín. Od pondělí pak bude uzavřený tubus ve směru na Prahu. Sport. Vedoucí tým fotbalové šance ligy Pražská Slavia přivítá v osmifinále domácího poháru Zbrojovku Brno. Rozhodl o tom dnešní los. Sparta bude hrát s Ostravou, Slovácko s Pardubicemi, Artis Brno s Jabloncem, Mladá Boleslav s Bohemians, Liberec s Teplicemi, Prostějov s Hradcem Králové a Zlín s vítězem souboje Jihlava Plzeň. Úředním termínem pohárového osmifinále je středa 28. října.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 před Šmejkalkou a nehoda na 13 před Novým Borem. Na dálnici D1 se vám výjezd z Prahy směrem na Brno protáhne už asi o 45 minut v koloně od okruhu z 12. kilometru do omezení na 24. Na D1 v Brně směrem z Vyškova na Prahu za exitem Slatina počítejte s kolonou z 200. kilometru na 198. V pravém pruhu stojí policejní hlídka u porouchaného osobního auta. Zdržení 4 hodiny. Na silnici 13 na příjezdu do Nového Boru směrem z Děčína opatrně v zatáčkách zhruba 3 km za Kamenickým Šanovem. Záchranáři tam dojíždějí ke střetu motorky s dodávkou, vzniká kolona. Na tahu 68 Třinec Čaca je to v kolonách před omezeními u mostů zhruba na 20 minut z konce obchvatu Jablunkova z druhé strany od hranice. Na 35 se z Hradce Králové na Olomouc se ucpává příjezd do Litomyšle. Kolona začíná za Tržkem, popojíždí se tam teď kolem čtvrt hodiny. Na silnici 35 taky na výjezdu z Liberce vázne provoz směrem na Turnov. Kolona před sjezdem k aréně se vleče do zúžení za sjezdem na Ještěd asi 10 minut. A v Praze na jižní spojce směr Černý most čekejte teď frontu od Spořilovské 10 minut k nehodě u sjezdu na Zahradní město. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno i zataženo na jihu a na východě. Místy zmenšená oblačnost, večer v Čechách občas déšť nebo přehánky. Teploty většinou do 16 stupňů, teplej bude na jižní Moravě kolem 18. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

0: Radiožurnálu Sport pro vás chystáme odpolední a podvečerní pořad s mikrofonem za sportem. Uslyšíte v něm zápas fotbalové šance ligy, utkání ženské fotbalové reprezentace i pětici duelů hokejové typ Sport Extraligy. Pořádně nabitý program povede od 17 hodin moderátor Filip Šedivý a pozvánku na jednotlivá páteční utkání už teď v pravidelném sportovním přehledu přidá František Typovský. Hezký den.
1: Pěkné odpoledne. Po reprezentační pauze se vrací fotbalová šance liga. Poslední Zlín přivítá v předehrávce 10. kola od 18 hodin pražskou Slávii, která je v čele tabulky. Zlínský brankář Stanislav Dostál mluví o tom, co musí domácí udělat, aby měli proti favoritovi šanci uspět.
2: Nedali jim prostě ani kouska metru zadarmo. Oni jsou extrémně soubojové mužstvo a my, jestli se jim v tomto ani prostě nevyrovnáme, tak nemáme šanci prostě. Jo. A my musíme být hodně důrazní, samozřejmě bez nějakých zákeřností a tedy, ale tomto si myslím, že by na ně mohlo hrozně platit. Taková ta jejich medicína, tým dát pocítit od nás, by bylo fajn.
1: Jak už zaznělo, zápas Zlín Slavia vám nabídneme živě v pořadu s mikrofonem za sportem.
0: České fotbalistky zabojují o postup na mistrovství světa. V úvodní části baráže nastoupí před vlastními fanoušky v Pardubicích proti Skotkám. Zápas začne v 19 hodin. Odveta, ta je na programu v úterý. Pokud svěřenkyně trenérky Klimkové postoupí, ve druhém kole baráže je čekají vítězky duelu Švédsko-Litva.
1: Čeští fotbalisté do 21 let se v baráži o postup na Euro v příštím roce utkají v listopadu s Tureckem. Rozhodl o tom los v sídle Evropské fotbalové unie UEFA ve Švýcarsku. Lvíčata začnou 9. listopadu na trávníku soupeře. Odvetu odehrají doma o týden později. Červnový šampionát v Albánii a Srbsku slouží i jako kvalifikace na fotbalový olympijský turnaj. Na hry do Los Angeles postoupí 3 nejlepší týmy.
0: A nabízíme taky rekapitulaci osmifinálových dvojic českého fotbalového poháru. Los v Praze určil následující páry. Slavia Praha Zbrojovka Brno, Sparta Praha Baník Ostrava, Artis Brno Jablonec, Mladá Boleslav Bohemians Praha 1905, Liberec Teplice, Prostějov Hradec Králové a Zlín ten nastoupí proti vítězi duelu Jihlava Viktoria Plzeň. Úředním termínem pohárového osmifinále je středa 28. října.
1: Hokejisté Hradce Králové nastoupí na ledě Třineckých Ocelářů, které zatím nikdo v nové extraligové sezóně neporazil. Východočeši by se o to mohli pokusit s gólmanem Tomášem Vomáčkou. Ten má zatím lepší statistiky než Stanislav Škorvánek. Trenér brankářů Východočechů Robert Horina vidí u hradeckého odchovance Vomáčky v průběhu let zlepšení.
3: S Tomášem máme velice dobrý vztah a sledoval jsem ho ty roky, co byl mimo. A když se vrátil z toho zámoří nebo když s náma trénoval v letním období, malinko byl ještě to takový ten juniorský golman, kde chytal jiným způsobem, teď se jako zocelil, jo, je tam víc klidnější v tom brankovišti, v tomhle tomu dělal určitě pokrok.
1: Utkání Třinec Hradec Králové začne v 17 hodin, o půl hodiny později odstartují zápasy Litvínov Olomouc a Vítkovice Pardubice. V 18 hodin mají Bully duely Kladno Mladá Boleslav a Liberec Karlovy Vary. Radiožurnál Sport nabídne fotbalovou šance ligu, baráž reprezentantek i zápasy typ Sport Extraligy živě v pořadu s mikrofonem za sportem.
0: Hokejista David Pastrňák zazářil v nočním utkání zámořské NHL. Kapitán Bostonu se 2 góly a 2 přihrávkami podílel na triumfu Bruins nad Utahem 6-1. Jednu asistenci si v zápase připsal taky další útočník domácích Pavel Zacha. Gól dal v noci na dnešek taky Adam Klapka z Calgary. Jeho tým ovšem podlehl Kolorádu 3-7.
1: A tenista Jakub Menčík postoupil na turnaji v Šanghaji do 3. kola. Srba Kecmanoviče porazil 2x6-3 i díky tomu, že v utkání nasázel 14S. Příštím soupeřem Menčíka bude Argentinec Cerundolo. Už za pár minut bude v Číně hrát Tomáš Macháč. Čeká ho Bublik z Kazachstánu.
0: Sportovní přehled nachystal František Typovský, moc díky.
1: Naslyšenou.
0: A teď posíláme kapelu AC/DC.

0: Kytarový závěr písně Big Gun od AC/DC, 13 hodin 45 minut a vy posloucháte Radiožurnál Sport. Přestávkový program během sportovního utkání může být různý. Někde diváci sledují zápasy mladých talentů, někde se účastní dovednostních disciplín a někde zas poslouchají hudební vystoupení. Tak se zajímavou variantou přišel švédský hokejový klub BIK Karlskoga a víc už o tom řekne David Prouza v naší rubrice Hity sociálních sítí. Přeji ti krásný den.
1: Krásné odpoledne. Diváci na utkání druhé nejvyšší švédské ligy mohli mezi třetinami vidět létající sekačku. Nedělám si legraci, opravdu to tak bylo. Šlo o zápas domácího celku s týmem Mora IK a video se objevilo třeba na oficiálním instagramovém profilu soutěže na síti X, tedy bývalém Twitteru, na to zase upozorňuje účet Sporták. No a právě tam v komentářích docela pobavil uživatel Jan Linhardt světou. To by se mohlo uchytit v Hradci. Připomínám, východočeský klub se jmenuje Mountfield HK. No tak v české soutěži létala vzducholoď, třeba na Spartě, na výstavišti, tak létající sekačka by klidně mohla se uchytit.
0: Dlouho jsem neviděl na hokejové Tipsport Extralize nějaké takové zpestření. Pojďme od hokeje do motoristického prostředí. Pokud jste v posledních dnech zavítali třeba na profil Ferrari na Instagramu, tak vás možná mohl celkem překvapit jeho obsah. Tak Davide, co se stalo?
1: No, na úvod řeknu jednu věc. Pokud jde o sociální sítě, tak italská stáje patřila a patří k těm, řekněme, umírněnějším nebo konzervativnějším, ale v posledních dnech se o obsah začali, nebo dnech, spíše hodinách se začali starat jezdci Leclerc s Hamiltonem. Najednou se změnil profilový obrázek, objevila se tam videa, která úplně nepatří do toho newsfeedu, kde se oba piloti třeba natáčeli s různými filtry, měnila se jim velikost hlav a tak dále a tak dále. Všechno to působilo hodně chaoticky, no a následně Ferrari vydalo v úvozovkách takovou oficiální tiskovou zprávu, ve které s nadsázkou vysvětluje, že admin už má opět profil pod kontrolou a oba narušitelé byli dopadeni. Pokud jde o komentáře, tak hodně mě rozesmál účet GP Epic Moments, který napsal ve volném překladu nejlepší strategie Ferrari za několik posledních let. Naráží tím pochopitelně na to, že v závodech to někdy italskému týmu úplně nejde, ale pokud jde o tenhle instagramový kousek, tak to se myslím podařilo hodně a i ta čísla, co jsem se díval, tak hodně naskočila.
0: A ty, když jsi zmiňoval, že italská stáje Ferrari je jedna z těch nejumírněnějších, tak kde se naopak fanoušci Formule 1 nejvíc pobaví?
1: Obvykle to bývá u týmů, které třeba zase nejsou tak úspěšné, co se týče závodu a získávání bodů, ale třeba Bčko Red Bullu, Racing Bulls bývají v tomto velmi silní. Svého času Alfa Romeo také docela dobrá. Jak říkám, když úplně nemusíte řešit výsledky, tak se ty sociální sítě možná dělají trochu lépe.
0: Mluvili jsme o hokeji, mluvili jsme o motorsportu, tak teď ještě tenis, protože neúplně dobrou strategii zvolil ve svém projevu nový ředitel Australian Open Andrew Ebdo. Tak co se mu, Davide, nepovedlo?
1: Ve videu, na které na síti X upozorňuje novinář Jose Morgado, zkomolil jména hned dvou velmi známých tenistů, tak si pojďme poslechnout ukázku.
2: I think some amazing emerging rivalries. Whether it's Carlos Alcaraz against Jacob Sinner, or whether it's the power of Rob McKenna against the ferocity of Sabalenka.
1: Tak osobně jsem zvědavý na výkony Jacoba Sinra, jestli bude třeba tak z půlky dobrý jako Jannik, tak si myslím, že může udělat docela solidní kariéru. Pokud jde o to druhé jméno, tak vězte, že Rob McKenna, jak ho přeložili titulky na Twitteru, tak to je aktuální světová jednička Rybakinová z Kazachstánu. Samozřejmě stát se to může, ale v momentě, kdy jste v nové funkci a zkomolíte jména obou světových jedniček aktuálních, tak je to trochu napováženo.
0: Hezké momenty ze sociálních sítí vybral kolega David Prouza. Moc ti za ně děkuju. Hezký den.
1: Krásný den.

Píseň Land of Confusion, 13 hodin 53 minut, je pátek 9. října a přejeme vám krásný den ze studia Radiožurnálu Sport. Patricie Maková neudržela na golfovém turnaji Ladies European Tour v jihokorejském Soulu vedení a po nepovedeném závěru dnešního druhého kola klesla na dělené 9. místo. Makovou přeskočila v tom pořadí i česká jednička Sára Kousková, která zopakovala ten svůj čtvrteční výkon, 3 rány pod normu hřiště a dělí se v tom aktuálním pořadí o čtvrtou pozici. Za vedoucí Japonkou Yamashitaovou zaostává o 3 údory, Maková o 4. Tím katem do těch víkendových kol prošla díky zlepšení taky Jana Melichová, která se dělí o 41. místo. Nicméně víkendový program se nebude už týkat české golfistky Terezy Kazár-Melecké. Ta obsadila 67. místo. To bylo pro ní bohužel první nepostupové. Už se rozběhl taky šipkařský turnaj ve Švýcarsku v Bazileji, Evropská tour, 14. zastávka, a představí se na něm i česká jednička Karel Sedláček. Do akce by měl jít proti Polákovi Sebastianu Běleckému zhruba za půl hodinku, tak uvidíme, jak si povede na této zastávce Evropské tour Karel Sedláček. 13 hodin 55 minut, přejeme vám krásný den.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionu jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Causidisová na zprávy. Po celém Česku se otevřely volební místnosti. IT oddělení slovenského nejvyššího správního soudu podalo hromadnou výpověď. České fotbalistky zabojují proti skotkám o postup na mistrovství světa. Kolony jsou za Prahou na dálnici D1 do omezení na Šmejkalce. A bude oblačno i zataženo večer v Čechách místy déšť, teploty do 16 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Úderem 14. hodiny začaly v Česku komunální volby. Kromě zastupitelů měst a obcí budou voliči ve třetině okrsků vybírat i senátory. A 38 obcí spojilo volby i s místními referendy. Třeba obyvatelé Kamenné Horky na Svitavsku se vyjadřují k plánované výstavbě větrných elektráren. Z místa se hlásí reportérka Anna Svobodová.
9: Kamenné Horce lidé v referendu rozhodují o plánované výstavbě větrného parku, který by patřil k nejvýkonnějším v Česku. Proti projektu vznikla petice a s výstavbou nesouhlasí ani vedení obce. Obyvatelé tak dnes mají možnost vyjádřit se k tomu, zda větrníky chtějí. Referenda o větrných elektrárnách se na Svitavsku konají i v dalších třech obcích, Jetřichově, Sklenem a Mikulči. Výsledky budou známé po sobotním sčítání hlasů z Kamenné Horky a Anna Svobodová, Radiožurnál.
8: Na Slovensku podalo hromadnou výpověď celé IT oddělení nejvyššího správního soudu. Informovalo o tom opoziční hnutí Progresivní Slovensko, podle kterého za odchodem zaměstnanců stojí nestandardní postupy nového vedení. Varuje proto před ohrožením bezpečnosti spisu i systému, který přiděluje případy. Soud obavy odmítá jako nepodložené spekulace.
10: Hromadný odchod IT pracovníků potvrdila i nová vedoucí kanceláře soudu. Důvody ale podle poslankyně Progresivního Slovenska Zuzany Števulové nevysvětlila.
11: Tyto samotní zaměstnanci IT oddělenia vysvětlili svůj hromadný odchod tým, že začali dostávat příkazy ústně, zprostředkovaně cez další osoby alebo mimo zavedených evidenčních mechanismů.
10: Vedení nejvyššího správního soudu zdůrazňuje, že odchod zaměstnanců automaticky neznamená ohrožení jeho fungování. Zároveň ujišťuje, že zajistí bezpečnost informačních systémů i nepřerušený provoz. Kritiku opozice soud označuje za politické zasahování do nezávislosti justice. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
8: Státy Evropské unie schválily úpravu emisního systému ETS2. Cílem je kontrola cen chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Nová pravidla zavádějí cenový strop v přepočtu 1100 korun za tunu oxidu uhličitého. Po jeho dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má růst cen omezit. Rozhodnutí začne platit za 3 týdny. Emisní povolenky mají producenty motivovat ke snižování emisí. Před Národním technickým muzeem v Praze můžou lidé dnes a zítra odevzdat staré elektrospotřebiče. Akci Recyklační víkend pořádá muzeum jako oslavu Mezinárodního dne elektroodpadu. Ten připadá na středu. Cílem je získat nové exponáty, říká mluvčí Národního technického muzea Jana Dobysíková.
12: Objevují se záležitosti starší i mladší. Může to být věc, která třeba má nějakou zajímavou historii. Ideálně přinést i třeba s obalovým materiálem, návodem, fakturací za nákup. To všechno pro nás má cenu.
13: Sport.
14: Po reprezentační přestávce se vrací fotbalová šance liga. Poslední Zlín přivítá v předehrávce 10. kola vedoucí obhájce titulu z pražské Slávie. Utkání začne v 18 hodin. O hodinu později rozehrají české fotbalistky baráž o postup na mistrovství světa proti Skotsku. Utkání bude hostit prvoligová aréna v Pardubicích, kde Češky před 3 lety vybojovali postup do elitní skupiny Ligy národů. Příjemné vzpomínky před zápasem oživila i útočnice Franny Černá.
15: Myslím, že máme dobré vzpomínky na tohle hřiště. Už minule jsme tady měli skvělý trávník a co víc si přát, já si myslím, že tohle nám určitě pomůže a hrát takovým skvělým stadionem je vždycky krásný. Víme, že jsou hodně soubojoví, takže dát prostě všechno do toho zápasu, nedát jim ani krok a vytvořit si ty šance, aby jsme ty góly mohli dát.
14: Odveta je na programu v úterý. Vítězky dvojutkání postoupí do druhého kola baráže proti šampionkám souboje Švédsko-Litva. O zápasech šance ligy, ženské reprezentace i hokejové typ Sport Extraligy uslyšíte na radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Na D1 zdržení před Šmejkalkou i v Brně a nehoda v Praze na Štěrboholské spojce. Na D1 za Prahou směr Brno se sune kolona od okruhu z 11. kilometru na opravovaný most u Šmejkalky na 24. zhruba 3/4 hodiny. Na D1 v Brně směrem z Vyškova na Prahu popojíždí kolona už před Slatinou z 202. kilometru 25 minut k porouchanému autu na 198. zabírá tam pravý pruh. V Praze na jižní spojce směr Smíchov počítejte s kolonou od Spořilovské minimálně na půl hodiny, na Štěrbholovskou spojku na úroveň Europarku zasahují tam hasiči u nehody a průjezdný je jenom připojovací pruh od molu. Potíže čekejte taky kolem ohrady v Hartigově, zasahují záchranáři u člověka sraženého tramvají. Na silnici 13 před Novým Borem směrem z Děčína v ostré zatáčce nedaleko od bočky na Okrouhlou vážná nehoda motorky a dodávky kolony v obou směrech. 35 z Hradce na Olomouc je před Litomyšlí plná od odbočky na Sedliště, je to 15 minut v koloně. Na 35 se taky v Liberci, nejdřív kratší fronty v obou směrech před omezením u sjezdu ke Géčku a k tomu na výjezdu směr Turnov kolona na 10 minut od sjezdu k aréně do zúžení za odbočkou na Ještěd. A ucpaný je výjezd z Jihlavy na Pelhřimov, na silnici 602 před Housovem se srazila 3 auta kolony od krajského úřadu na 20 minut i víc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Bude oblačno, je zataženo na jihu a na východě místy zmenšená oblačnost. Večer v Čechách občas déšť nebo přehánky. Teploty do 16 stupňů, na jižní Moravě kolem 18. Tolik zprávy.
17: 14 hodin 6 minut i dál je s vámi jediné čistě sportovní rádio v Česku, Radiožurnál Sport.
18: Radiožurnál Sport
13: a Kristián Šveda.
17: Po téměř 3 týdnech reprezentačních zápasů je zpátky fotbalová šance liga. Mistrovská Slavia rozehraje 10. kolo sezóny dnes ve Zlíně, protože už v neděli potřebuje cestovat do Azerbajdžánu na další zápas Ligy mistrů. Souboji posledního s prvním týmem tabulky nejvyšší domácí soutěže věnujeme taky část našeho magazínu, a to s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem, kterému přeji hezký den.
19: Dobrý den.
20: Páteční ligový magazín s Pavlem Horvátem.
13: Na koho se zaměřit?
17: Trenér posledního Zlína Pavel Hoftych byl včera hostem Radiožurnálu Sport a řekl v našem vysílání, že skoro 3 týdny pauzy věnoval s hráči taktické přípravě i práci na získávání sebevědomí.
21: Jo, tak snažili jsme se to sladit v oboje, samozřejmě, že víme, jaké je naše situace v tabulce. Já jsem říkal, že určitě na hráčích necítím nějakou skepsi, nějaký pesimismus. Věříme, že jsme schopni se z toho dostat a zvednout se. A samozřejmě, že to bylo i hodně o taktických věcech a o tom, aby jsme si dali nějaký detaily, které tam potřebujeme vyladit.
17: Tak ptám se Pavla Horváta, jak mohly vypadat taktické tréninky zlínského týmu během reprezentační přestávky pod Pavlem Hoftychem. Máme si představit třeba hodně videa?
19: No, myslím si, že videa, ale i té praxe na tom hřišti, ono se to propojuje. Samozřejmě v dnešní době už se natáčí i tréninky a vlastně vzhledem k tomu, že samozřejmě zlínský kádr je nějak široký a myslím si, že i kdyby tam nějaký reprezentanti nebyli, takže se to dá doplnit z B týmu, tak budeš mít dva kompletní manšafty a budeš chtít, aby plnili ty taktické pokyny na tom hřišti a můžeš si to natočit a můžeš to s těma hráčima rozhodnout. rozebírat v podstatě do bezvědomí tady v tom časovém okně a mělo by to i na Zlínu vidět. Samozřejmě čeká je velmi těžký soupeř, ale Zlín musí něco změnit, protože ten začátek prostě vyšel tak, jak vyšel a touhle cestou by se určitě nezachránili.
17: A když jsme slyšeli Pavla Hovtycha, tak jak se v tréninku záměrně buduje sebevědomí?
19: Tak já si myslím, že si pustíš ty věci, které ti vyšly. Samozřejmě zase ne všechno bylo od Zlína špatně a samozřejmě může se to navnadit takovou, jako řekl bych, lehkou střelbou, kde ty kluci budou úspěšní situacema 2-1, 3-2, aby dávali góly, ale samozřejmě u Zlína je to i o tom, aby neinkasovali a myslím si, že každý z těch hráčů Zlína má nějakou minulost a i budoucnost. Jsou tam i nějaký posily, které přišly, tak já myslím, že to sebevědomí se buduje i tím, že se s těma hráčima mluví a říká se jim, podívej, vidíš, že to umíš a vidíš, že ti to vyšlo a pojďme to dělat v zápase.
17: Zlín Slavia, to je ten dnešní souboj, Pražané nechali uzdravit některé reprezentanty, bytí samozřejmě bude chybět obránce Štěpán Chaloupek. O favoritovi toho večerního souboje na Zlínské Letné se samozřejmě nemusíme úplně dlouho bavit. Je podle Pavla Horváta nějaká šance na to, že by mohl poslední tým tabulky, tedy Zlín, který ještě nevyhrál, úřadující mistry obrat o body?
19: No tak samozřejmě tam bude euforie. Já si myslím, že Slávy nečeká lehký zápas, protože prostě, jak se říká, raněný pes nejvíc kouše nebo něco takového. Tak si myslím, že Zlín prostě nemá vůbec co ztratit. Ty kluci samozřejmě se budou chtít vytáhnout a Slávie na tom zlínském stadionu to není jednoduchý, protože čeká tě za 4 dny Liga mistrů a teď jedeš do Zlína, kde při vší úctě prostě tam není jedna polovina na té protější tribúny, ten stadion nějak vypadá, samozřejmě hraješ proti mužstvu, který bude víceméně pořád bránit a slávistům to dělat těžký. Myslím si, že Slávy nečeká nic jednoduchého a já nečekám úplně jednoznačný zápas.
17: Zlín přivedl do středu zálohy Miloše Kratochvíla, který má za sebou několik angažmá, Jablonec naposledy Trnava, tak myslí, že už dnes by ho Pavel Hovtych mohl nasadit, bude to velká posila?
19: No, tak musím říct, že jsem byl překvapený, že tohle jméno vůbec se objevilo. Pokud bude Kráťa zdravý, tak si myslím, že je to velmi dobrý hráč a může Zlínu hodně pomoct. Ale samozřejmě musím říct, že na rovinu jsem jeho cestu na Slovensku nesledoval.
20: Páteční ligový magazín s Pavlem Horvátem.
13: Šlágr kola.
17: Bylo těžké v tom prvním kole po dlouhé reprezentační přestávce téměř 3 týdenní vybrat jedno další utkání vedle toho večerního, ale tak záměrně ukažme na Teplice proti Olomouci. Oba dva týmy mají po odehraných 9 zápasech 16 bodů a asi u Severočechů, tedy Teplic, můžeme mluvit o větším překvapení, že?
19: No, myslím si, že 100%. Samozřejmě fotbal je jedna věc, druhá věc jsou ambice a rozpoložení těch týmů. Řekl to úplně přesně, myslím si, že Teplice samozřejmě, nechci, že podlehnou nějakým uspokojení, to vůbec ne, ale mohli tu pauzu přežít tak nějak jako v klidu. Olomouc si myslím, že ještě si myslela na výraznější bodový příspěvek a tam to mužstvo samozřejmě pod tlakem bude, ale myslím si, že zrovna tohle fakt by mohl být dobrý zápas.
17: Náš fotbalový expert Pavel Horvát a páteční ligový magazín. Teď posloucháte na Radiožurnálu Sport. Teplice se určitě budou po návratu z národního týmu spoléhat na křídelníka Matěje Radostu, který má za sebou první reprezentační starty. Rozhodně nebyl jenom do počtu. Tak budou mít teď na něj soupeři, jak se říká, posvíceno? Mění se takhle mezi profesionálními fotbalisty pohled na daného hráče, který se najednou stane tedy členem reprezentace?
19: Přesně tak. Já si myslím, že já to říkám takový jako kliše, že teďka bude natřený fosforem a všichni ho budou sledovat, protože samozřejmě mužstvo Teplic je takovým tím průměrným týmem České ligy a hráč, který tam pro mě v některých chvílích zazářil na mezinárodním poli s takhle těžkýma soupeřema, tak samozřejmě bude velmi sledovaný. Myslím si, že to dostane pocítit i od protihráčů. Samozřejmě tohle nemůžeš nechat bez poznámky a bez povšimnutí a jsem zvědavý na jeho projev a na jeho výkony.
17: A kdyby si měl odhadovat, tak jak souboj Teplic se Sigmou Olomouc vidíš?
19: No, Teplice doma prostě moc nestrácejí, byť Olomouc hraje výborný fotbal, který mi se hodně líbí, tak myslím si, že doma Teplice budou silnější a že Teplice vyhrajou.
17: Říká Pavel Horvát, ještě se podíváme na ten sobotní program, protože tohle je souboj až v neděli, Teplice Sigma Olomouc. Zítra Hradec Králové, Artis Brno, Viktoria Plzeň Mladá Boleslav, Zbrojovka Brno, Jablonec a Bohemians Baník Ostrava. Na který ze soubojů se těšíš nejvíc a může podle tebe slibovat i po té dlouhé reprezentační přestávce zajímavou podívanou?
19: No tak samozřejmě budu sledovat Plzeň, která taky nezačala úplně dobře a Boleslav mydlí ligu zleva zprava, takže čekám taky dobrý zápas a uvidíme, jak Plzeň přes tu pauzu potrénovala a co se tam změní.
17: Pavel Horvát, náš fotbalový expert, byl s námi teď v pátečním ligovém magazínu, tak mockrát děkujeme a měj se hezky.
19: Hezký den, naslyšenou.

14 hodin 18 minut na Radiožurnálu Sport jsme před chvílí mluvili s Pavlem Horvátem o programu fotbalové šance ligy, která se po téměř 3týdenní přestávce vrací dnešním večerním zápasem Zlín Slavia, ale máme pro vás i další fotbalové informace, konkrétně dvakrát se losovalo. Tak začneme v České republice, protože máme nachystaný rozpis osmifinále domácího poháru. Zmíněná Slavia ta přivítá v osmifinále MOL Cupu zbrojovku Brno. Pražská Sparta bude hrát s Baníkem Ostrava, Slovácko s Pardubicemi, Artis Brno s Jabloncem, Mladá Boleslav s Bohemians Praha 1905, Liberec bude v osmifinále domácího poháru hostit Teplice, Prostějov přivítá Hradec Králové a Zlín, který tedy dnes bude hrát šanceligu, tak ještě na svého soupeře do osmifinále MOL Cupu čeká, protože jeden souboj je nedohraný, respektive dohrávat se teprve v říjnu bude, a to je zápas Jihlava Viktoria Plzeň, a právě s vítězem se poté Zlín utká. Tím úředním termínem pohárového osmifinále je středa 28. října, ale samozřejmě konkrétní časy budou teprve zveřejněny. A ještě jeden los, když už jsem to avizoval, tak čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let se v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy utkají s Tureckem. Dvojzápas baráže začnou venku, odvetu odehrají na domácí půdě a platí to stejné, co u domácího poháru. Ty přesné termíny teprve budou určeny.

Jem v pátečním vysílání radiožurnálu Sport. Přejeme vám dobrý den. Tenista Jakub Menšík, ten postoupil na turnej v Šanghaji do třetího kola. Srba Kecmanoviče porazil 2x6-3, mimochodem nasázel 14S. Dalším soupeřem Jakuba Menšíka bude Argentinec Cerundolo a už za nějakých 10-15 minut by měl v Číně nastoupit Tomáš Macháč, toho čeká publik z Kazachstánu. A ještě jedna informace z plavání. Jan Čejka poprvé v kariéře získal medaily v závodě světového poháru. Na znakařské dvoustovce byl v Taškentu třetí, a to v čase 1 minuta 50 sekund a 59 setin. 25-letý reprezentant o jednu příčku vylepšil umístění z Baku, kde před týdnem obsadil čtvrté místo.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Mějte sportovní přehled.
2: Radiožurnál je 14.30. Kateřina Causidisová a zprávy. V Česku se před půl hodinou otevřely volební místnosti. V komunálních a senátních volbách dnes můžou voliči hlasovat do 10 hodin do večera, zítra pak od 8 do 14 hodin. Výsledky z menších obcí by lidé mohli znát v sobotu večer. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb pravděpodobně až v neděli nad ránem. Senátory vybírá třetina volebních obvodů. Státy Evropské unie se podle bruselského serveru Politico připravují na nižší unijní rozpočet. Může v něm být až o 200 miliard eur méně než v červencovém návrhu kyperského předsednictví, tedy v přepočtu skoro 5 bilionů korun. Politiku to řekli jeho diplomatické zdroje. Evropská unie rozpočet schvaluje na 7 let. Slovenští policisté dnes posílili dohled u škol. Je to reakce na nedávné útoky ve školách na Slovensku a taky v Polsku. Opatření má prověřit, jak jsou policisté na podobné události připravení. Útok nožem na základní škole ve slovenském Staškově z minulého týdne nepřežili učitelka a žákyně. Policie z něj podezírá 13-letého chlapce. V polských školách se tento týden staly dva útoky. Vídeňská ulice v pražské Krči je už průjezdná bez omezení. Policie to uvedla na síti X. Ulice byla zavřená kvůli zaklíněnému kamionu pod mostem. Hasiči ho včera vyprošťovali celý den, a to za pomoci několika speciálních tanků. Ráno obnovili provoz v jednom pruhu. Podle policie je předběžná škoda několik desítek milionů korun. Příčinu zjišťují.
0: Sport.
2: Golfistka Patricie Maková neudržela vedení na turnaji ženské evropské tour netypicky hraném v jihokorejském Soulu. Vinou nepovedeného závěru druhého kola klesla česká reprezentantka na 9. příčku. Nejlepší Češkou je tak nově Sára Kousková, která se skóre 6 ran pod normu hřiště dělí o 4. pozici. Na vedoucí Japonku Yamashitaovou ztrácí Kousková 3 údery.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 za Prahou a taky v Praze na Štěrboholské spojce po nehodě. Na D1 z Prahy do Brna strávíte v koloně od Pražského okruhu z 11. kilometru na Šmejkalku na 24. už 50 minut. Na D1 v Brně směrem z Vyškova na Prahu se rozjíždí teď zbytek kolony za sjezdem na Svitavy mezi kilometry 202 a 201 u Slatiny. Už je to jenom na pár minut. Porouchané auto ze 198. odjelo. V Praze na Štěrboholské spojce směr Černý most za Průmysl Slovou se u Europarku srazilo osobní auto s dodávkou, byly zabrané dva pruhy, teď už jenom levý, no kolona z jižní spoky od Spořilovské je až na 40 minut. Na jižní spojce opačně směr Smíchov se teď kolem podjezdu magistrály rozjíždí zbytek kolony, před Barandovským mostem chvíli stála tři nebouraná auta, už jsou pryč. V Ostravě počítejte s kolonami ve Slovenské už kolem Haldy až k Hlučínské, tam se před nadjezdem D1 vysypal náklad. Silnice 38 z Nymburka na Čáslav je ucpaná od Chvalovic k nehodě v kruhovém objezdu u Poděbradského Teska 20 minut, kolona je tam i z druhé strany od odbočky na Kluk. A na výjezdu z Jihlavy na Pelhřimov 602 kolony od Hřbitova 20 minut ke srážce tří aut před Hostovem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Večera v noci bude většinou zataženo, místy se vyskytne občasný déšť a teploty v noci klesnou na 11 až 7 stupňů, na horách naměříme kolem 6. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

14 hodin, 37 minut, krásný den ze studia Radiožurnálu Sport. Je pátek 9. října. Všem, kteří někam cestujete, třeba na víkend na chatu, přejeme hlavně šťastnou cestu, jeďte opatrně. A teď budeme i informovat o taky motoristických zprávách, protože motocyklista Filip Salač skončil 7. v tréninku na velkou cenu Indonésie. Český reprezentant tak ve třídě Moto2 postoupil přímo do druhé části sobotní kvalifikace. Nejrychlejší byl na okruhu v Mandelice Španěl Guevara. Salač na ní ztratil 4 desetiny sekundy. Od motocyklových závodů teď k Formule 1. V jediném tréninku na velkou cenu Singapuru byl nejrychlejší Brit George L. Tak ještě jednou to řeknu, Brit George Russell z Mercedesu, druhý skončil Monačan Charles Leclerc z Ferrari a třetí byl jiný Brit, Lando Norris z McLarenu. I o té následné kvalifikaci na sprint Formule 1 budeme mluvit odpoledne v našem motoristickém magazínu zhruba za hodinu s kolegou Davidem Prouzou.

0: 14 hodin 41 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Dnes se vrací fotbalová šance liga zápasem mezi Zlínem a Slaví, posledním týmem tabulky proti prvnímu. Začne za nějaké 3 hodiny 20 minut, tedy v 18 hodin. A komise rozhodčích fotbalové asociace bude znovu po každém ligovém kole komentovat 4 sporné situace. A větší otevřenost vůči fanouškům chce podpořit i jednou novinkou. Nejen doma u televize, ale i přímo na stadionech. Fanoušci uvidí záběry, podle kterých sudí po konzultaci s videem rozhodl.
1: Diváci na stadionu uvidí na velkoplošné obrazovce záběry, podle kterých se sudí na hřišti rozhodl. Není to technicky úplně jednoduché a ne všude je to možné, ale myslím, že v závislosti na možnostech tuhle novinku v nadcházejících týdnech divákům na některých stadionech nabídneme.
2: Tvrdí šéf komise rozhodčích fotbalové asociace Carlos Clos Gomez.
3: Je to otázka několika, nechci říct snad týdnu, ale měsíců. Nejpozději na začátku k jarní části věřím, že na většině stadionů, kde je k dispozici velkoplošná obrazovka, budeme schopni tyto obrázky fanouškům poskytovat.
2: Doplňuje výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace a zároveň místopředseda komise rozhodčích Tomáš Bárta. V tuhle chvíli ve spolupráci s televizním vysílatelem probíhá vyhodnocování připravenosti jednotlivých ligových stadionů. Na Slavii, Spartě, v Plzni nebo třeba v Hradci Králové by se zavedením novinky problém být neměl. Někde to ale může být výrazně složitější.
3: Určitě nebudeme čekat, až budou připraveny všechny stadiony. Na některých stadionech já to nedokážu predikovat, ale taky můžeme čekat třeba 3-4 měsíce. Nemusí to tam být hnedko ani na začátku na jaře, ale pokud nějaký stadion již budeme mít připravený, tak to rozběhneme. Takhle jsme začínali s projektem video rozhodčích, taky jsme ho na začátku měli v jednom zápase z kola, potom ve dvou, pak třeba ve čtyřech. Dneska máme všechny zápasy.
2: Diváci na stadionech se tak můžou těšit, že stejně jako doma u televize uvidí záběry, podle kterých sudí rozhodl, nebo naopak svůj verdikt změnil. Ale slovní vysvětlení od rozhodčích do mikrofonu zatím pravidla nepovolují.
1: Aktuálně není možné, aby to bylo i s audiokomentářem. Mezinárodní fotbalová federace to v tuhle chvíli zakazuje. Můžeme nabídnout fanouškům jen video, ale na velkoplošné obrazovce budou stejné záběry, jako uvidí rozhodčí u monitoru.
2: Říká šéf komise rozhodčích Carlos Clos Gomez, který si od novinky slibuje větší transparentnost a důvěru v rozhodnutí sudích. Ze Strahova Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: 14 hodin 47 minut, hezký den ze studia Radiožurnálu Sport, je pátek 9. října. Poslední proti prvnímu. Tým, který ještě nevyhrál, proti celku, který ještě neprohrál. Soubojem fotbalistů Zlína s pražskou Slaví se znovu rozběhne Šance Liga. Česká nejvyšší soutěž totiž měla téměř třítýdenní přestávku, a to kvůli reprezentačním srazům. Zlín během přestávky posílil, do středu hřiště přivedl Miloše Kratochvíla a na Radiožurnálu Sport o něm mluvil trenér Ševců Pavel Hoftych.
1: Tak Miloš určitě je posilou do základní sestavy. Otázka, jestli to bude teďkon proti Slavii nebo v dalších zápasech. Za normálních okolností Zlín by si na něj asi nedosáhl i kvůli podmínkám, ale sešlo se to tak, že vlastně mu skončila smlouva v létě v Trnavě, kde měl nabídku na prodloužení. Nakonec čekal i z agenty na nějaký angažmá v zahraničí, který mu nedopadlo, a sešlo se to tak, že on vlastně byl bez angažmá a potřeboval už někde hrát a my zase potřebujeme kvalitního hráče.
0: Zápas Zlína se Slaví začne v 18 hodin a na naší stanici bude součástí pořadu s mikrofonem za sportem, a říkáme se sportem záměrně, protože to nebude jen fotbal. Hrát se bude i hokejová typ sport Extraliga. Ten zápas Zlína se Slaví si můžete naladit samostatně, celý bez přerušení, třeba na webu irozhlas.cz, nebo já osobně doporučuji aplikaci Můj rozhlas, ale když už jsem tedy nastínil hokejovou typ sport Extraligu, tak 9. kolo, včera se hrály dva zápasy, Plzeň vyhrála nad Českými Budějovicemi 4-1, Sparta podlehla Kometě Brno 3-4 v prodloužení a dnes tedy 5 utkání. Třinec, který může natáhnout svoji rekordní sérii výher bez bodové ztráty od začátku sezony. Už 8krát naplno bodovali třinečtí, tak budou hostit v 17 hodin Hradec Králové, od 17 hodin a 30 minut pak budou hrát hokejisté Litvínova s Olomoucí a Vítkovic s Pardubicemi, a od 18 hodin pak Kladno s Mladou Boleslaví, Liberec s Karlovými Vary. Samozřejmě pořad s mikrofonem za sportem nabídneme, a ať to máme úplně kompletní, tak jeho součástí bude i zápas českých fotbalistek proti Skotsku, protože to je zahajovací semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co nejideálnější, nejlepší pozici do odvety. Ta se odehraje v úterý na hřišti soupeře, tedy na skotském trávníku. Úvodní duel v Pardubicích, ten má výkop v 19 hodin a vítěz dvojzápasu se o postup na šampionát utká s lepším z duelu Švédsko-Litva. Připomenu, že české fotbalistky usilují o premiérový postup na velký turnaj. Světový šampionát bude příští rok pořádat Brazílie. Je 14 hodin 50 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, informacemi nabitý den pokračuje, za chvíli budeme mluvit třeba i o šipkách.

0: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slávii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slávie v lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slávii ve fotbalové lize mistrů na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Ano, Slavia ve fotbalové lize mistrů, to je určitě velké téma, zatímco teď se v azerbajdžánském Baku koná mistrovství světa v judu, tak už v úterý tam Pražané nastoupí ke druhému utkání právě v lize mistrů. Vy o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Slavia bude hrát proti domácímu Sabahu Baku. Ten vstup Slavii úplně nevyšel, protože prohrála na svém stadionu Zlánc 2-3 po neúplně povedeném závěru, tak teď může tedy o to první vítězství pod vedením trenéra Jindřicha Trpišovského zabojovat na stadionu Sabahu Baku. A sliboval se mi šipky, Karel Sedláček, česká jednička, hraje na Swiss Darts Trophy, to je turnaj evropské tour proti Polákovi Bjaleckému, teď právě hodil 180 bodů, to je ten maximální možný počet, co na tři šipky lze zasáhnout, ale Polák Bjalecký vede v tento moment v Basileji nad Sedláčkem 3-2, hraje se do 6, to jen pro úplnost. Sedláček, když se hrála evropská tour v Praze, tak nebyl úplně úspěšný, z prvního kola se nedostal. Nicméně následně se mu povedlo docela finále světové série, to je turnaj kategorie Major, tam se probojoval do osmifinále a následně vyhrál v Hertogenboschi i jako historicky první Čech hodnocený turnaj mezi profesionály. Uspěl na turnaje Players Championship 30. Takže teď bojuje v Basileji o postup do druhého kola. Prohrává 2-3, 14 hodin, 56 minut a my vám ze studia Radiožurnálu Sport přejeme krásný den.

0: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Prezident Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Kambodža zadržela dva české občany se 6 kilogramy kokainu. Po reprezentační pauze se vrací fotbalová liga, vedoucí Slavia nastoupí ve Zlíně. Po nehodě je dlouhá kolona v Praze na jižní spojce směr Černý most. A zítra bude zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky, teploty do 16 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel přijel do svého bydliště v Černoučku na Litoměřicku hlasovat ve volbách do místního zastupitelstva. Prezident se kvůli soukromé zahraniční cestě původně neplánoval letošních komunálních voleb zúčastnit. Za toho kritizovali koaliční i opoziční poslanci. Kancelář prezidenta situaci se zahraniční cestou označila za chybu v plánování, která Pavla mrzí. Už hodinu můžou lidé v Česku volit nové zastupitele měst a obcí, ve třetině okrsků i nové senátory. Průběh voleb ve Žďáru nad Sázavou sleduje reportér Daniel Zach.
3: Úplně úvodní okamžiky voleb byly tady ve žďárské obchodní škole náročnější. Už před otevřením dvou místností čekalo víc než 10 lidí. Další přibývali hned v zápětí a soudě kolem toho, jak další lidé kolem mě procházejí, tak ta vlna, první vlna zájmu stále úplně neopadá. Na Vysočině jako v jediném regionu při minulých komunálních volbách účast přesáhla 50%, blížila se k 53%. Žďársko je jedním z 27 obvodů, kde lidé vybírají i v prvním kole senátních voleb. Ze Žďáru nad Sázavou Daniel Zach, Radiožurnál.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už odevzdal svůj hlas v komunálních volbách v Průhonicích. Do volební místnosti přišel hned ve 14:00 a přímo v Průhonicích je redaktorka Daniela Brichtová.
4: Předseda vlády Andrej Babiš sem na obecní úřad v Průhonicích přišel se svou manželkou Monikou volit jako první. Na výběr měl ze dvou kandidátních listin Společně pro Průhonice a Nezávislí pro Průhonice, Holy a Rozkoš. Poté, co odevzdal svůj hlas, řekl, že jsou obecní volby důležité. Vyzdvihl taky letošní senátní volby s tím, že jeho vládě teď horní komora parlamentu většinu zákonů vrací a je zvědavý, jestli k tomu budou mít noví senátoři jiný přístup. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Úřady v Kambodži zadrželi dva české občany, muže a ženu. Na konci září na mezinárodním letišti v Phnom Penhu našla policie v jejich kufru 6 kilogramů kokainu a informaci už českému rozhlasu potvrdilo ministerstvo zahraničí.
5: Česká diplomacie je s nimi v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. S ohledem na probíhající řízení nebudeme poskytovat další podrobnosti.
6: Vysvětluje mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle internetové platformy Cambodia Expats Online byli oba Češi zadrženi příletové hale letišního terminálu, ale jiné zdroje tvrdí, že se tak stalo při odletu. Muž, který tvrdí, že je příbuzným jednoho ze zadržených, na sociálních sítích napsal, že o odvoz kufru do Evropy požádal oba české občany neznámý cizinec a oni souhlasili, ale tuto informaci zatím nikdo nepotvrdil. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
7: Sport. Po reprezentační přestávce se vrací fotbalová šanceliga. Už za 3 hodiny vedoucí Slavia nastoupí na hřišti posledního Zlína. Zápas odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. Nejpozději na začátku jarní části fotbalové ligy by diváci na některých stadionech s velkoplošnou obrazovkou mohli sledovat opakované záběry, podle kterých se sudí u videa rozhodují. Vysvětlení od rozhodčího do mikrofonu zatím mezinárodní pravidla nedovolují. Pokračuje výkonný ředitel ligové fotbalové asociace a zároveň místopředseda komise rozhodčích Tomáš Barta.
8: Určitě nebudeme čekat, až budou připraveny všechny stadiony. Pokud nějaký stadion již budeme mít připravený, tak to rozběhneme. Je to otázka několika, nechci říct snad týdnu, ale měsíců. Nejpozději na začátku k jarní části věřím, že na většině stadionů, kde je k dispozici velkoplošná obrazovka, budeme schopni tyto obrázky fanouškům poskytovat.
7: Komise rozhodčích fotbalové asociace bude znovu po každém ligovém kole komentovat 4 sporné situace, které bude vybírat televizní vysílatel OnePlus. Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 před Šmejkalkou i v Brně, v Praze po nehodě na Štěrboholské spojce. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno se popojíždí od okruhu z 11. kilometru až 50 minut do omezení na 24. u Šmejkalky. Na D1 v Brně směrem z Vyškova na Prahu velmi silný provoz mezi exitem 201 Slatina a nájezdem od výstaviště na 189. se jede různě pomalu osobním autem kolem 20 minut. Na D5 z Rozvadova na Prahu nejdřív pozor, za sjezdem na Stříbro na kilometru 111 se brzdí, vzniká kratší kolona po nehodě a pak za exitem Nýřany se tvoří přes omezení fronta mezi kilometry 99 až 90, je to zhruba na čtvrt hodiny. Na silnici 35 z Hradce na Olomouc před Litomyšlí popojíždí fronta od Tršku asi 30 minut. Na silnici 38 z Nymburka na Čáslav se v kruhovém objezdu u Poděbradského Teska srazila dvě auta, kolony jsou na 20 minut. A v Praze řada odpoledních kolon nejvíc ucpaná je teď jižní spojka ve směru na Černý most. Od Spořilovské se popojíždí zhruba 3 čtvrtě hodiny k nehodě u Europarku v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky, později odpoledne a večer budou od severozápadu ubývat. Teploty většinou do 16 stupňů. Tolik zprávy.
7: Hezký den, 15 hodin 5 minut i dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v České republice, Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál Sport a Kristián Šveda.
7: Dobré zprávy ze Švýcarska, mluvili jsme o tom, že Karel Sedláček bojuje o postup do druhého kola Evropské tour, tak teď se mu to povedlo, šipkaře z Polska Bělického porazil 6-4, ten souboj rozhodl v podstatě jediná krádež servisu, Sedláček zvítězil 6-4 a aktuálně hraje Tomáš Macháč proti Kazachstánci Bublikovi v Šanghaji na tenisovém turnaji, kde už Jakub Menčík postoupil do třetího kola i díky 14-8 zdolal Srba Kecmanoviče 2x6-3. Bublik Macháč, aktuální skóre 5-3, takže zatím v neprospěch Tomáše Macháče, připomínám, je to první set. Hezký den ze studia Radiožurnálu Sport.

0: Tenistka Nikola Bartuňková se v Pekingu připravuje na možná největší zápas své dosavadní kariéry. V sobotu ráno českého času se v semifinále turnaje WTA 1000 utká s ruskou Mirou Andrejevovou a my si teď o velmi úspěšné sezóně 20-leté hráčky popovídáme s naším tenisovým reportérem Davidem Prouzou. Přeji ti znovu krásný den.
1: Krásné odpoledne.
0: Tak co bys v tomto roce u Bartuňkové označil za klíčovou věc?
1: Rozhodně konzistentnost a vlastně schopnost velmi rychle se adaptovat na tu nejvyšší možnou úroveň tenisu. Hned to vysvětlím, v roce 2026 hrála Nikola Bartuňková poprvé hlavní soutěž na všech Grand Slamových turnajích a hned na třech z nich, konkrétně v Melbourne, v Londýně a v New Yorku, prošla až do třetího kola. K tomu přidala třeba ještě finále na trávě v Birminghamu a teď je tedy, jak si říkal, v semifinále tisícovky v Pekingu, kde už mimochodem zvládla vyřadit dvě hráčky ze světové desítky, Karolínu Muchovou a také Bělorusku Sabalenkovou, a s tím souvisí další věc. Díky aktuálním výsledkům si Češky najednou soupeřky více všímají. No a takhle o své relativně nové pozici v šatně mluvila na US Open v New Yorku právě Bartuňková.
2: Jo, jako cítím, že už se zdravíme, že jsem si zahrála trénink s Rybakinou i s Igou Světek. Vlastně Iga mě vlastně i požádala, jestli se mnou nechce zahrát v Torontu, takže bylo to milý moc, že už mě vnímají a že už jsem pro ně jako bych řekla dobrá hráčka, takže což je za mě super a já se toho moc vážím.
1: Samozřejmě z toho taky plyne už trochu méně příjemná věc, že po takové sezóně prostě Bartuňkovou na okruhu WTA nikdo nikdy nepodcení.
0: Říká David Prouza, kdybys měl určit, tak co patří mezi největší přednosti Bartuňkové?
1: Pro mě je to určitě úderová pestrost a obecně fyzická kondice. Díky kombinaci těchto dvou věcí se na její hru skvěle kouká. Ještě před zápasem Bartuňkové s Karolínou Muchovou, který mladší z Češek v Pekingu nakonec vyhrála 6-3, 6-0, o tom mluvila na radiožurnálu Sport naše expertka Andrea Sestýny Hlaváčková.
3: Mě na ní baví hlavně její herní pojetí. Dokonce se Nikole Bartuňkové přezdívá mini muška, neboli mini muchová, a mají obě dvě nádherný vlastně přechod na síť, skvěle vlastně čtou hru, pohybují se po kurtě, mají atletický pohyb, jsou podobně vysoké, mají podobnou strukturu těla, je to takový opravdu jako nová generace a Nikola Bartuňková zažívá naprosto přelomovou sezónu.
1: To byla tedy slova Andreje Sestýny Hlaváčkové na adresu Nikoly Bartuňkové. Ta pak svůj tenis charakterizuje takto.
2: Já se bavím svou hrou, mám trošku takový ten kluštší styl. Ráda jsem se dívala na Federa a chováním zase na Delmi inspirací, takže a teď Sine nebo Alcaraz, takže ten kluštší styl tam je.
1: Velké vzory, takhle o sobě mluvila Bartuňková ještě letos na US Open. Opravdu, pokud budete mít někdy možnost, podívejte se na její zápas, protože podobně jako u Karolíny Muchové to prostě není nuda.
0: Její 20 let, takže stále o Bartuňkové můžeme mluvit jako o mladé vycházející hvězdě. Některé tenistky na podobné výsledky dosáhly ještě dříve v teenagerské éře. Tak co Češku v uvozovkách zdrželo?
1: Nikola Bartuňková dostala v roce 2024 6měsíční zákaz činnosti za, jak se následně ukázalo, neúmyslné užití podpůrné látky trimetazidin. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu, zkráceně ETIA, sice uznala, že trimetazidin se dostal bez vědomí české tenistky do jejího těla, nic to ale nezměnilo na tom, že Bartuňková zkrátka půl roku víceméně nesměla sáhnout na raketu. O to působivější je, jak se dokázala vlastně vrátit zpátky a teď v roce 2026 je aktuálně semifinalistkou tisícovky na WTA okruhu a nemusí to končit klidně.
0: Medailonek o tenisce Nikole Bartuňkové nachystal náš tenisový reportér David Prouza, tak moc krát děkuji.
1: Za málo, hezký den.

0: Radiožurnál Sport je s vámi v pátek 9. října 15 hodin 18 minut a letos je to přesně 50 let od okamžiku, kdy se českoslovenští fotbalisté stali mistry Evropy. Takže i 50 let od celosvětově známé penalty Antonína Panenky, vršovického dloubáčku, kterým tehdy rozhodl finále. A právě Antonín Panenka tak letos objíždí s Radiožurnálem Sport Českou republiku v rámci živých vystoupení oblíbeného pořadu, vámi oblíbeného pořadu Desítka Pavla Horváta. A další zastávka nás i vás čeká v pondělí 19. října od 18 hodin v Olomouci v rámci festivalu Prý Bohemia Radio. Lístky už jsou v prodeji, kdybyste si je chtěli najít, otevřete si web Radiožurnálu Sport a tam na titulní straně je zakoupíte. Hostem Desítky Pavla Horváta bude vedle zmíněného Antonína Panenky i bývalý fotbalista Roman Hubník.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Číně, konkrétně v Šanghaji, pokračuje tisícovkový turnaj, tenisový turnaj, kde už Jakub Menšík postoupil do třetího kola díky výhře nad Srbem Kecmanovičem 6-3 a 6-3. Teď o postup bojuje Tomáš Macháč, Bublik z Kazachstánu, ale vyhrál první sadu a teď vede i v té druhé, konkrétně je ve vedení 2-1 a bude servírovat.
1: Radiožurnál Sport.
0: Teď jiné téma, český plavec Arnošt Petráček, paralympijský vítěz z Ria, oslavil 20 let ve vrcholovém sportu. Na společenském setkání

0: Nikam dorazili i jeho rodiče, přijal roli spolumoderátora.
1: Roli spolumoderátora působil nejen uvolněně, ale předal i informaci, na kterou hosté v sále čekali.
2: Naprosto 20 let. Není konec kastelecké kariéry, ale je to pokračování dál do Los Angeles.
1: Svoji motivaci pokračovat v plavecké kariéře Arnoš Petráček vysvětlil.
3: Dál se budeme připravovat na další paralympiádu, která bude za 2 roky v Los Angeles.
1: Takže žádný konec se sportovní kariérou, máte pořád chuť do bazénu, do vody, do soupeření s časem, sám se sebou, se soupeři.
3: Mám pořád chuť, protože mám své moto, voda je můj život a chci u toho zůstat co nejdýl, co to půjde, a samozřejmě další velkou motivaci je náš plavecký tým.
1: Který teď začíná připravovat Arnošta Petráčka na mistrovství světa v roce 2027, které se uskuteční v Mexiku. Do sálu Arnoš Petráček přivezl všechny svoje paralympijské medaile, včetně zlata z Ria.
3: To je zlatá medaile, kterou se mi podařilo vyhrát. Musím říct, že neméně cenný jsou všechny ty medaily, protože já vždycky s oblibou a hrozně rád říkám, že každá paralympiáda má svůj příběh.
1: Příběhu za 20 let v bazénu nazbíral opravdu hodně.
3: Je to hodně dlouhá doba, to je pravda.
1: Vzpomenete si na první kontakt s bazénem?
3: V dětských letech, no, jako v dětství, kde já jsem se začal pomalu máchat v té vodě ve 3 letech, protože mám po operaci kolena, tak už i v té době ta voda mi hodně pomáhala. A v 15 letech přišel ten zlom, kdy jsem odletěl na své první mistrovství světa do Africké republiky, do Darbenu.
1: Dodal Arnoš Petráček z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo. Oni prostě furtí.
4: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady drží tak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexa z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
7: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
8: 15 hodin a 30 minut. Kateřina Celcevicová má zprávy.
9: Prezident Petr Pavel odvolil v komunálních volbách v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že se prezident voleb nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě. Za toho kritizovali koaliční i opoziční poslanci. Prezident dnes svoje předešlé rozhodnutí označil za chybu a řekl, že prezident by měl jít příkladem. Maximální povolené prodejní ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí stoupnou. U nafty se cenový strop proti dnešku zvýší o 38 haléřů. Celkem tak litr bude stát na nejvýš 47 korun a 67 haléřů. Rozhodlo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 640 korun a 48 haléřů. To je o 17 haléřů více než dnes. Regulace se nevztahuje na prémiová paliva. Francouzští policisté objevili dva obrazy malíře Renoira, které v září lupiči ukradli z muzea. Policie zadržela celkem 6 lidí, mezi kterými jsou i dva pravděpodobní pachatelé. Informovala o tom francouzská televize BFM. Při krádeži na začátku září zmizely z muzea 4 obrazy. Dva z nich zloději na útěku upustili a vyšetřovatelé je tak znovu objevili. Po dalších dvou dílech pak stejně jako po zlodějích začala policie pátrat. Dobíjecí stanice elektromobilů zabudované do pouliční lampy chtějí teplárny Brno a technické sítě Brno instalovat na další místa ve městě. Dosud funguje jen jedna, a to na sídlišti v Brně Lesné. Podle představitelů společností se pilotní projekt osvědčil a měl by se rozšířit do dalších 10 lokalit.
0: Sport.
9: Hokejisté Třince se pokusí vyhrát i 9. zápas nového ročníku Tipsport Extraligy. O prodloužení 100% bilance v novém ročníku zabojují oceláři v domácím utkání s Hradcem Králové. To začne v 17 hodin. O půl hodiny později odstartují zápasy Litvínov Olomouc a Vítkovice Pardubice. V 18 hodin přivítá Kladno Mladou Boleslav a Liberec Karlovy Vary. Všechny duely odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdržení na D1 za Prahou, překážka na 35 za Libercem. Na dálnici D1 z Prahy na Brno vzniká kolona od okruhu z 10. kilometru. Na Šmejkalku je to až 50 minut. Praha před víkendem celá ucpaná, popojíždí se mimo jiné na okruhu od D5 k Ořechu. Na městském okruhu tuhá regulace vjezdů do tunelů předními fronty. Dlouhé kolony na desítky minut mimo jiné na jižní spojce od magistrály, jak před Mrazovku, tak na druhou stranu za Lanový most. Tam aspoň už u Europarku odklidili nabouraná auta. Na silnici 35 za Libercem na Chrastavu pozor za odbočkou na Friedland. V levém pruhu stojí auto po nehodě, kolem se pohybuje řidička.
11: Na úrovni, kde je svárok, v rychlém pruhu pohybuje se kolem auta, nemá žádný trouhelník nic.
10: V Liberci kolony taky na průtahu 35 před omezením úsjezdu ke Géčku obousměrně čtvrt hodiny a ve směru na Turnov pak dalších 15 minut i před zúžením za odbočkou na Ještěd. Na silnici 35 taky před Litomyšlí vzniká kolona od Řídkého, zavere přes půl hodiny. A na silnici 38 u Poděbrad zdržovat kvůli omezení a nehodě v kruhovém objezdu u Teska. Počítejte s kolonami na 20 minut od Chvalovic, od odbočky na Kluk i z města od mostu přes Labe. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Večera v noci bude většinou zataženo, místy se vyskytne občasný déšť, v noci teploty klesnou na 11 až 7 stupňů a na horách naměříme kolem 6. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 15 hodin 37 minut, krásný den ze studia Radiožurnálu Sport, je pátek 9. října, pokud někam cestujete, tak hlavně opatrně, každopádně krásný den, to vám přejeme a to platí, je krátce po půl čtvrté a to v pátek na naší stanici znamená, že se budeme bavit o motorismu, jede se v Singapuru a nejen to teď probereme s naším kolegou, který to dlouhodobě sleduje, Davidem Prouzou, hezký den.
1: Krásný den.
0: V Singapuru nás čeká víkend s vloženým sprintovým závodem, tak už skončila dnešní kvalifikace.
1: Je to otázka, řekl bych, několika desítek sekund. Myslím si, že Christiane to stihneme v rámci první odpovědi. Aktuálně na první pozici Max Verstappen, povzbuzen triumfem v Malajzii, teď tedy zatím nejrychlejší v té sprintové kvalifikaci, také v Singapuru na městském okruhu. Ještě pár jezdců zbývá, ale už by to mělo být opravdu jenom několik málo okamžiků a teď už je to víceméně realita. Kimi Antonelli totiž nezajel tak rychlý čas, jak by se možná od lídra šampionátu očekávalo, pouze v úvozovkách sedmé místo. První tedy Max Verstappen z Nizozemska, pilot Red Bullu, který porazil velmi těsně, ale přeci jenom George Russell z Mercedesu na třetím místě, nakonec Charles Leclerc z Ferrari. Čtvrtý Oscar Piastri z McLarenu, čili máme příslib pro zítřejší sprint, potažmo pro nedělní hlavní závod, že všechny čtyři stáje jsou relativně vyrovnané, pokud jde o tu absolutní rychlost a mohlo by to být velmi zajímavé.
0: Čím je ten okruh v Singapuru specifický?
1: Pro mě je to jeden z nejhezčích městských okruhů. Těch charakterů právě městských tratí není podobných jako v Singapuru příliš. Je to náročný okruh, dlouhý okruh s těžkými podmínkami, pokud jde o teplotu a vlhkost. I to, že se tam jede za tmy vlastně místního času večer, tak je pro ty jezdce také svým způsobem náročné a v momentě, kdy uděláte chybu, tak tahle trať vám ji prostě neodpustí, ale zároveň se tu dá závodit výrazně lépe než třeba v Monaku, které je sice tradičně hodnoceno vysoko, je tam takový ten genius loci, ale zároveň už s ohledem na to, jak jsou velká auta ve Formuli 1 teď, tak se tam víceméně závodit skoro nedá. V Singapuru je to trochu zajímavější a i proto si myslím, že nejenom ten zítřejší sprint, ale pak hlavně ta nedělní Grand Prix bude prostě velmi atraktivní.
0: Je na to nějaká jiná nebo speciální příprava, když se jezdí za tmy?
1: Upřímně si myslím, že ne, že jezdci už jsou na to tak zvyklí, že je to otázka toho, co vidíte před sebou a ono je to tak nasvícené, že to roli nehraje. Co roli hrát může, že večer je samozřejmě třeba trochu jiná teplota a na to se pochopitelně zvyká třeba těžko, čím je chladněji, tak tím ty monoposty se chovají vlastně hůře, jsou hůře zvládnutelné, ale v Singapuru je obvykle většinou takové teplo, že ani tohle úplně nepřichází do debaty, ale je to zábavnější pro lidi. V momentě, kdy ta podlaha monopostu se otře o ten asfalt, tak létají jiskry. Jsou z toho krásné fotografie, v televizi ty závody prostě vypadají tak nějak lépe.
0: No už si to nastínil, jaké se čekají podmínky pro jezdce. Bude trochu chladněji v Singapuru?
1: No pokud to bude vypadat jako dnes, tak nebude. Je tam zkrátka vedro, i když je vlastně večer a to znamená, že FIA dokonce vyhlásila takzvaný heat protokol nebo nějaký protokol o teple a tím, že bude někdy v momentě, kdy se pojede plus 30 stupňů a více, tak jezdci mají dokonce možnost nasadit si takzvanou chladící vestu, což je docela těžké nebo složité zařízení, které obsahuje řadu trubiček a řadu dalších komponent a musíte to vykompenzovat, pokud si jezdec tu vestu nevezme, tak musí do svého monopostu přihodit třeba půlkilové závaží, tak aby neměl výhodu oproti ostatní, protože ve Formule 1 jde o každý gram, takže buď to máte vestu, nebo ji nemáte, ale máte závaží. Takže je to o každém jezdci samozřejmě. Je to trochu diskutabilní pravidlo, nemyslím si, že to úplně do světa Formule 1 patří, ale taková je realita, takže tady buď s vestou nebo se závaží.
0: David Prouza, posloucháte motoristický magazín v pátek na Radiožurnálu Sport, tak na závěr se můžeme povinovat ještě jiné motoristické soutěži, a to rally Dakar. Ale dál budeme mluvit i o Formuli 1 a konkrétně proto, že by se jeden z jezdců měl zúčastnit dalšího dakarského ročníku. Tak který?
1: Přesně tak. Tím pojítkem je Fernando Alonso, 45-letý veterán, který si teď před týdnem v Malajzii v Sepangu připsal nejlepší umístění v sezóně, byl 8. Tak teď není to ještě úplně jisté, ale třeba podle webu sojmotor.com, tak je to otázka času, kdy se opět ty informace objeví. Alonso už jednou na Dakaru startoval v roce 2020, tehdy s Toyotou. Tentokrát by to mělo být s jinou značkou, ale je prostě vidět, že Fernando Alonso ani v tom pokročilém věku vůbec nestrácí motivaci závodit a zatímco ostatní jezdci právě v té královské třídě kde budou mít volno, tak on vyrazí do pouští v Saudské Arábii, pokud tedy se samozřejmě Dakar pojede. S ohledem na to, jaké jsou teď geopolitické problémy právě v tom regionu, tak je možné, že se třeba tentokrát ten Dakar úplně vynechá, ale v momentě, kdyby ta soutěž dostala zelenou, tak by tam měl být také Fernando Alonso, opět se svým stejným navigátorem Komou ze Španělska, kterého měl už tehdy před těmi 6 lety, a osobně jsem extrémně zvědavý, jak se mu povede, protože v tom debitu byl 13. jen nebýt jedné velké chyby, tak s tou Toyotou Fernando Alonso klidně mohl stát na stupních vítězů toho celkového pořadí. Takže bude to zase velký tahák, a pak, když se v Dakaru pojede, tak to zase přitáhne spoustu fanoušků, protože prostě Fernando Alonso pořád táhne.
0: Atraktivní sportovní zprávy, konkrétně o Formule 1, o Rally Dakar, měl David Prouza. Pojďme to na závěr tedy shrnout. Ten jediný trénink na velkou cenu Singapuru Formule 1 vyhrál Brit George Russell z Mercedesu. Jak to vypadalo v kvalifikaci na sprint, Davide?
1: Vypadalo to podobně jako v Sepangu před týdnem v Malajzii. Max Verstappen ovládl tu sprintovou kvalifikaci, podotýkám opravdu sprintovou, tu hlavní, ta se pojede až zítra, ale i tam by Verstappen neměl být bez šance. Druhé místo George Russell z Mercedesu, třetí Charles Leclerc z Ferrari, až sedmý Kimi Antonelli, lídr světového šampionátu.
0: A velká cena Singapuru, hlavní závod v neděli. Ve studiu byl David Prouza, moc díky, hezký den.
1: Hezké odpoledne.

0: Krásný den ze studia radiožurnálu Sport. Česká republika získala na letošním judistickém mistrovství světa v azerbajdžánském Baku zatím jednu medaili. Renata Zachová vybojovala v kategorii do 63 kg bronz. Dnes se žádný z Čechů prát nebude, až zítra půjde do akce Lukáš Krpálek v kategorii nad 100 kg, který se na svůj zítřejší start chystá. Už je na místě několik dní a jako fanoušek si mohl užít atmosféru, která na tribunách v Baku panuje.
1: No, tak je to země, kde to judo je velice populární. Přece jenom na poslední olympiádě v Paříži měli dva olympijské vítěze, takže to judo tady je opravdu velice populární. Ono to je vidět i na té hale, že opravdu je narvaný publikum a ta atmosféra je opravdu krásná, když nastupuje domácí závodník.
2: Vysvětluje Lukáš Krpálek, který si ale na vlastní kůži vyzkoušel, že v Azerbajdžánu nejsou populární jen domácí hvězdy. Když prochází halou Heydara Alijeva, musí se prodírat davem hlavy. Dětí. Ty ho neustále žádají o podpisy, společné fotky a Lukáš trpělivě pózuje a podepisuje se. 50 metrů z hlediště do uzavřené zóny pro závodníky jde kolem 20 minut.
1: Já jsem se snažil úplně tolik nechodit mezi ty lidi, přesto prostě za mnou chodili, protože se to samozřejmě v hale rozkřiklo rychle, kde jsem schovaný. Ten klid tam úplně není, nicméně já jsem si tohle to nemohl nechat ujít.
2: Lukáš Krpálek podstupoval zdánlivě nekonečné focení s fanou jen proto, aby mohl z hlediště podporovat třeba Renatu Zachovou a vidět její bronzový závod. Stálo to za to.
1: No, prožívá se to hezky. Musím říct, že jsem teda byl nervózní možná víc, než když se peru já. Prožíval jsem každý ten zápas. Jsem hrozně rád, že jsem u toho mohl být, protože přece jenom po 27 letech bronzová medaile pro ženský judo, to je něco neskutečného. Renča dlouhodobě má skvěle našláplo. Nezbyde mi nic jiného, než moc gratulovat a přát jí, ať to dotáhne k té olympijské medaile.
2: Říká Lukáš Krpálek, který se na mistrovství světa bude prát v sobotu v kategorii nad 100 kg. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

15 hodin 51 minut, posloucháte Radiožurnál Sport v pátek 9. října. Vedoucí Třinec bude v dnešním 9. kole hokejové Tipsport Extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezóny. Soupeřem ocelářů na té cestě za 9. tříbodovým triumfem bude Hradec Králové. Připomenu, že Třinec v neděli posunul ten rekord, když deklasoval Olomouc na jejím ledě 9-0. Celkem tedy za 8 kol má 24 bodů, ani jeden nestratil. V dobrém nastavení se ale do Slezska dorazí i podívat, respektive hrát to utkání tým z Hradce Králové. Ten v posledních 3 duelech zvítězil a má Třinci co vracet za vyřazení v jarním čtvrtfinále play-off. Zápas mezi Třincem a Hradcem Králové začne v 17 hodin. Od 17.30 bude Litvínov hrát s Olomoucí a Vítkovice s Pardubicem. O půl hodiny později, tedy v 18 hodin, odstartují zápasy Kladna s Mladou Boleslaví a Liberce s Karlovými Vary. Samozřejmě na Radiožurnálu Sport nabídneme pořad s mikrofonem za sportem, můžete si ale naladit i jednotlivě ty zápasy bez přerušení a to buď na stránkách radiožurnalsport.cz i rozhlas.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Ať

Patricie Maková neudržela na golfovém turnaji Ladies European Tour v jihokorejském Soulu vedení, včerejší vedení a po nepovedeném závěru druhého dne. Klesla na dělené 9. místo, česká jednička Sára Kousková, ta je na tom lépe, protože i lépe zahrála, přeskočila Patricii Makovou v tom pořadí a dělí se o 4. pozici za vedoucí Japonkou Yamashitaovou, zaostává o 3 údery, Maková celkově o 4, tím katem prošla taky Jana Melichová, ta se dělí o 41. místo. Nicméně do víkendového programu se neprobojovala Tereza Kazár-Melecká, ta obsadila 67. místo a to pro ní bohužel bylo první nepostupové. 15 hodin 55 minut, přejeme vám krásný den.

0: Potřebujete skutečně kvalitní obuv do práce? Vyberte si model ze zcela nové generace pracovní obuvy značky Ardon Ultrite. Kolekce promyšlené naším týmem do posledního detailu. Kompletní řada obsahuje 9 modelů obuvy pro různé profese, provozy a pracovní podmínky. Vyzkoušejte například bezpečnostní kotníkovou obuv Ardon Ultrite S3S se svrškem z broušeného nubuku, která vám zajistí pohodlí po celý den. Na Ardon.cz s kódem Ardon10 si ji můžete tento týden pořídit již za 1348 korun, případně cokoliv jiného se slevou 10% na www.ardon.cz.
1: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Kateřina Calcidisová.
2: Prezident se vrátil z dovolené a odvolil v komunálních volbách v Černoučku. Polské ministerstvo vnitra vyloučilo, že by 2 útoky nožem ve školách byly koordinované. České fotbalisty do 21 let čeká v baráži o postup na mistrovství Evropy Turecko. Další nehoda komplikuje provoz v Praze na jižní a štěrboholské spojce směr Černý most. A zítra bude zataženo na většině území déšť nebo přeháňky, teploty do 16 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel odvolil v komunálních volbách v obci Černouček na Litoměřicku. Do Česka se vrátil z dovolené. Svůj hlas vhodil do volební urny krátce před 15. hodinou. Pražský hrad původně oznámil, že se Pavel voleb kvůli soukromé zahraniční cestě nezúčastní. Zatočilil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. I prezident to po odchodu z volební místnosti označil za chybu.
4: Když jsem odjel na dovolenou bez toho, abych měl zajištěno, jak budu volit, tak jsem říkal, že mě to trápí a trápilo mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti, a já tu věc tímto považuji za uzavřenou.
2: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD řekl, že je dobře, že si prezident své rozhodnutí rozmyslel. Ocenil to i šéf opozičních starostů Vít Rakušan, podle kterého to bylo jediné správné rozhodnutí. Kromě zastupitelů měst a obcí vybírají lidé ve třetině okrsků i senátory. Volební místnosti budou dnes otevřené do 10 hodin do večera. Znovu pak zítra od 8 do 2 odpoledne. Ve Zlínském volebním okrsku číslo 1 sleduje zájem voličů reportérka Blanka Kovandová.
5: Tady v kolektivním domě chodí volit lidé z centra krajského města a přišlo jich podle odhadu komise asi 200. A zatímco ve Zlíně lidé vybírají z 9 stran hnutí, tak v Kateřinicích na Vsetínsku, kde žije kolem 800 oprávněných voličů, je registrovaných 30 kandidátních listin, což je nejvíc v celé republice. A na každé kandidátce je jenom jeden člověk. V obci, kde se volí 15 zastupitelů, jde o tradici, která tam trvá už 28 let. Ze Zlína Blanka Kovandová, Radiožurnál.
2: Útoky nožem v polských školách nebyly koordinovanou akcí, oznámil to polský ministr vnitra. Získaná data podle něj nepotvrzují, že by dnes mezi mladými lidmi kolovala virtuální výzva k násilí na školách. Informace o tom, že útoky ve školách jsou propojené a koordinované a že jich bude přibývat, mezi sebou šířili někteří uživatelé sociálních sítích. A to po středečním a čtvrtečním útoku nožem v areálech škol útočili studenti.
6: Sport. Čeští fotbalisté do 21 let se v baráži o postup na Euro v příštím roce utkají v listopadu s Tureckem. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu. Dvojzápas začne přesně za měsíc 9. listopadu na trávníku soupeře. Odvetu odehrají čeští mladíci doma o týden později. Červnový šampionát v Albánii a Srbsku slouží i jako kvalifikace na fotbalový olympijský turnaj. Na hry do Los Angeles postoupí 3 nejlepší týmy. Za 2 hodiny se po reprezentační přestávce vrátí fotbalová šance liga. Poslední Zlín přivítá první Slávy. Duel uslyšíte na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem, který nabídne také hokejovou tip Sport Extraligu. Už za hodinu Hradec Králové nastoupí na ledě zatím neporaženého Třince. V 17.30 začnou utkání Litvínov Olomouc a Vítkovice Pardubice. V 18 hodin pak odstartují zápasy Kladno Mladá Boleslav a Liberec Karlovy Vary. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 před Šmejkalkou, taky po nehodách v Praze na jižní a štěrboholské spojce. Na D1 z Prahy do Brna se po pojíždí odsjezdu na pražský okruh z 10. kilometru stále 50 minut na opravovaný most na 24. Na příjezdu do Prahy z D1 je taky kolona odchodová z 1. kilometru dolů s Pořilovskou na jižní spojku. Ta je ucpaná obousměrně zhruba od podjezdu magistrály, jak před Mrázovku, tak hlavně opačným směrem na Černý most se to sune až 50 minut. kolem jedné nehody u zahradního města až do zúžení za Dolními Počernicemi. Odtamtud teprve před chvílí odjela další nabouraná vozidla. Po Praze jinak bez počet dalších kolon celá metropole ucpaná. Na D6 z Prahy na Karlovy Vary pozor hned za exitem 16 Velká Dobrá, brzdí se tam do zastavení, na 18. je zúžení s držením v koloně 10 minut. Průjezd Libercem silnicí 35 vázne v obou směrech kvůli omezením, kolona směrem na Turnov až na půl hodiny, směrem na Chrastavu asi na čtvrt, hlavně potom dál směr Chrastava pozor hned za sjezdem na Frýdlant, stojí tam v levém pruhu auto po nehodě. A 35 ještě na příjezdu do Litomyšle pořád přes půl hodiny v koloně od Tršku. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě kolem 18, na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy.
6: Dobrý den z Vinohradského studia, stále ladíte Radiožurnál Sport, nejposlouchanější digitální rozhlasovou stanici. V Česku v zelené vlně jste slyšeli o hodně husté dopravě, tak kamkoliv cestujete, hlavně dobře dojeďte a hlavně bezpečně.
3: Radiožurnál Sport a Kristián Šveda.
6: Po téměř třítýdenní přestávce se vrací fotbalová šance liga. Poslední Zlín bude hostit první Slavii, obhájce mistrovského titulu, který ještě neprohrál. Oproti tomu domácí Zlín za prvních 9 kol ještě nevyhrál. Souboj odstartuje za necelé 2 hodiny. Další zápasy budou na programu o víkendu, ale naše živé večerní vysílání naplní vedle fotbalu i hokej. Budou se totiž hrát další duely. V Tipsport Extralize vedoucí Třinec se pokusí o prodloužení vlastního rekordu. Od začátku ročníku totiž nestratil v 8 zápasech ještě ani bod a tak může dnes ve vítězné sérii pokračovat. V 17 hodin přivítá Hradec Králové. Bude to nabité, ještě vám dlužíme jeden tenisový výsledek a pro českého fanouška bohužel není pozitivní. Tomáš Macháč podlehl kazachstánskému tenistovi Bublikovi 0-2 na sety a tak do třetího kola tenisového turnaje v Šanghaji nepostoupil.

0: Vedle toho, že Tomáš Macháč nepostoupil do třetího kola tenisového turnaje Masters, té tisícovky v Šanghaji, tak máme ještě jednu aktuální tenisovou zprávu. Wimbledonská šampionka Linda Nosková se poprvé kvalifikovala na turnaj mistryň, který se bude hrát od 8. do 15. listopadu v Indian Wells.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.
0: Sport ze všech úhlů, ano, ten vám nabízíme na Radiožurnálu Sport, a tak se v dnešním odpoledním rozhovoru podíváme za sportem, který není úplně tak známý, přestože v něm čeští zástupci dosahují výborných výsledků. Řeč bude o takzvaném food bagu, tedy o žonglování smíčkem naplněným malými olůvky. Redaktor Tomáš Borovec mluvil asi s tím nejpovolanějším čerstvým mistrem světa Patrikem Černým.
3: S Patrikem jsme se potkali v Hradci Králové. Patriku, když jsme spolu mluvili před rokem, tak jste zvažoval, jestli budete v tomhle sportu ještě pokračovat, tak jak to aktuálně vypadá?
4: Furt to tam je, myslel jsem si, že už ne, dokonce jsem chtěl skončit, nebo tak jako jsem s tím laboroval, ale letošní mistrovství světa, kterého jsem se zúčastnil, tak mě nakoplo trošku zpátky, nahodilo vrtule, takže jsem se rozhodl ještě pokračovat.
3: Takže to bylo odvislé na výsledku na světovém šampionátu v Japonsku?
4: To úplně ne, ale poprvé bylo to mistrovství světa v Japonsku na asijské půdě a to cestování k tomu sportu nebo celkově ke sportu, jako ke všem sportům patří. Vlastně jsem zjistil, že se díky tomu dá kouknout i do světa, takže proč nepokračovat?
3: Navíc světový šampionát skončil vítězstvím, titulem, kolikátým už?
4: Celkově jich mám 5.
3: Takže z pohledu českých zápisů?
4: Ještě tady v Česku jsou lidi, kteří mají víc titulů, ale pomalu je doháním.
3: Jak to bylo náročné, ta letošní jízda do finále a ke zlatu, když to porovnáte s těmi předchozími šampionáty?
4: Bylo to hodně náročné, protože, jak říkám, poprvé to bylo v Japonsku, což nalákalo hodně hráčů, který už leta třeba nejezdí na ty závody. To Japonsko byl pro každého takový trošku sen, když to tak řeknu. A cesta do finále byla těžká, protože v semifinále jsem se zranil, natáhl jsem si sval na noze, takže do finále jsem šel jako s bolestí a tam mě to dalo teda zabrat, no, ale naštěstí teda musím zaťukat, povedlo se to.
3: Patriku, pojďme přiblížit jenom posluchačům, kteří pořádně netuší foodback, co to obnáší, když jdete do těch závodů, co musíte předvádět.
4: Celý to vystoupení trvá minutu a půl, je synchronizovaný do hudby, trik po triku připravuju tu sestavu, kterou tam pak předvádím.
3: Já jsem viděl záznam z vašeho finálového vystoupení, vy jste tam zvedal publikum ze sedadel do mohutného aplauzu, takže stále je asi potřeba vymýšlet něco, čím překvapit, čím zaskočit soupeře.
4: To je pravda, povedl se mě tam trik, to bylo teda v kvalifikaci, tam ještě o nic moc nejde, tak jsem tam zkusil trik, který se jmenuje cesta kolem světa, akorát třikrát za sebou, jakoby trojitá cesta kolem světa. To nikdo nedělá v těch sestavách.
3: Vyhodíte míček a třikrát se otočíte kolem své osy, nebo jak to vypadá?
4: Kolem nohy, jako tak, nevím, jak to popsat úplně.
3: Míček letí kolem nohy a vykroužíte třikrát kolem nohou, než dopadne míček zpátky na nohu.
4: Přesně tak.
3: Stane se někdy, že ten míček upadne. Jak moc je to důležité pro konečné hodnocení? Protože vám se to stalo na světovém šampionátu.
4: Stalo. Tomu, kdo byl druhý, tak to nespadlo ani jednou, ale myslím si, že maličko vám to jako sníží ten počet bodů, ale celkový dojem hraje největší roli. Mm. Jo, takže když to jednou spadne, ještě třeba při nějakým lehkým triku, tak myslím si, že jako se to dá lehce přehlídnout.
3: Dá se říct, která země je v tomhle tom sportu dominantní, nebo které země?
4: Dlouhou dobu to bylo právě Česko. Máme opravdu nejvíc titulů mistrů světa. Teďka si myslím, že o to dost šlape Polsko. Jako Poláci to Japonsko vzali útokem a opravdu přivezli tam odsaď hrozných medailí.
3: Znamená to, že pro Asiaty jste byli něčím novým, že to tam vidí jako nový sport a teď se začnou o to víc zajímat?
4: Těžko říct, jako na ty světové šampionáty po celém světě tak jezdí jenom jeden Japonec, což je zvláštní, ale teď, když jsme tam přijeli, tak jich tam bylo třeba 15 těch hráčů, který jako nikdo moc nezná. Nejsou třeba tolik dobrý, ale myslím si, že jako postupem času se vypracujou a budou na ty závody jak jezdit.
3: S Patrikem Černým, se kterým si povídáme o jeho titulu světového šampiona ve foodbagu, se teď na chvíli odmlčíme, dáme si písničku a potom budeme v našem rozhovoru pokračovat.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Pátek 9. října, 16 hodin, 17 minut, hezký den ze studia radiožurnálu Sport. České fotbalistky dnes doma proti Skotsku zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Úvodní duel v Pardubicích má výkop v 19 hodin a vítěz se o postup na šampionát utká s lepším z duelu Švédsko. Litva, doplním vítěz dvojzápasu. Ano, bude se hrát i ta odveta ve Skotsku. Za týden české fotbalistky by se na velký turnaj, na světový šampionát, mohly probojovat vůbec poprvé. Hrát se bude dnes i šance Národní liga, to je druhá nejvyšší fotbalová soutěž. Pražská Slavia B bude hostit Vlašim od 17 hodin a o hodinu později začnou tři další zápasy. Jihlava Prostějov, Táborsko Karviná, Ústí nad Labem, Opava. Tolik tedy informace zatím fotbalové a můžeme pokračovat v rozhovoru, od našem odpoledním rozhovoru, ptá se Opava. Redaktor Tomáš Borovec.

0: chytíte rukou. No.
1: Záda, hlava.
0: Na záda můžete to chytit třeba za krk, ale jako na záda, že by to někdo chytal, to jsem ještě neviděl.
1: No tak máte třeba o čem přemýšlet, nový trik?
0: Mám, ale popravdě jsem v takové fázi kariéry, že už jako nevymýšlím nový triky.
1: Kolik tomu věnujete času? Musí se neustále trénovat?
0: No dřív jsem musel, dřív jsem hrál třeba 2-3 hodiny denně, ale chodil jsem do školy, měl jsem víc času a teďka 3 měsíce před závodama začnu, připravuju tu rutinu, která trvá jakoby minutu a půl, ale jinak jako přes rok udržuju se, ale nedávám tomu tréninku tolik, jdu si zahrát třeba jednou týdně.
1: Mluvil jste o hudbě, jak důležitá je to složka?
0: Pro mě hodně. Já si vybírám vždycky takovou energickou, hodně mám rád třeba electro swing a ten udělá spoustu práce za mě, jakože už jenom dobře zní a hrozně dobře se do toho ty triky stavějí.
1: Takže asi footback a vážná hudba nejde moc dohromady.
0: Taky se dá, ale musí jako gradovat, musí být třeba rychlejší, pomalejší a takhle jako.
1: Asi to hodně souvisí i s tím, co máte rád, tak vás to víc vtáhne do toho žonglování.
0: Dá se to tak říct, ale když na ní ty 2-3 měsíce trénuju, tak pak už tu hudbu nechci ani slyšet.
1: Trochu tohle to měnit závod od závodu, sezonu od sezony.
0: Přesně tak, jako ten elektroswing se snažím mít furt, nebo ne úplně furt, ale často, minimálně na jedno kolo, protože vždycky je kvalifikace, semifinále, finále a já na každý mám jinou hudbu, snažím se to měnit.
1: Jaká je finanční odměna v tomhle tom sportu?
0: To se snad ani neptejte, no. Je to bohužel na vlastní náklady všechno. Ani se nic nevyhraje za to.
1: Ani žádná cena nebo něco takového. Medaile určitě.
0: Medaili jsem vyhrál, mám ji tady na Sokole vystavenou s nějakým povídáním, ale bohužel opravdu jen medaile.
1: Takže je to srdeční záležitost.
0: Dalo by se tak říct, dřív byly prize money nějaký, ale od roku, řekl bych 2009, možná 2010 už nejsou, takže každý si to hradí sám.
1: Takže alespoň nějaké exibice nebo představení pro někoho, kde vám za to nějakou tu korunu dají?
0: To jezdíme právě jako footback show, tak jezdíme veřejné vystoupení, takže jako plesy, firemní večírky, jarmarky, nějaký koncerty nebo festivaly a vynobraní.
1: My mluvíme o světovém šampionátu, jsou ještě nějaké další soutěže, na které se připravujete?
0: Ještě mistrovství Evropy a potom mistrovství republiky, který pořádám shodou okolností tady v Hradci už několik let po sobě a to je taková jakoby menší akce, na jakých moc není těch akcí. No.
1: Vy už máte něco za sebou, dá se říct, co máte ještě před sebou?
0: Těžko říct, no jeden Čech má 8 titulů mistra světa, já jich mám 5, tak možná, že se tomu zkusím přiblížit.
1: Teď máte chvilku na to, abyste footbagově odpočíval, nebo už se něco chystá dalšího?
0: No, teďka odpočívám, netrénuju. Vlastně nám skončila sezóna, takže jsem si jel teďka takový prázdniny, ale už začínám připravovat mistrovství Evropy, který bych chtěl přivést příští rok tady sem do Hradce.
1: Tolik naše povídání s pětinásobným světovým šampionem ve footbagu Patrikem Černým. Patriku, přeji vám, ať to dotáhnete na ten český rekord, co se týče počtu titulů z mistrovství světa a loučím se i s posluchači Českého rozhlasu. Z Hradce Králové, Tomáš Borovec, Radiožurnálu.

16 hodin 24 minut, pěkný den, posloucháte radiožurnál Sport. Plavec Jan Čejka poprvé v kariéře získal medaili v závodě světového poháru na znakařské dvoustovce, byl v Taškentu třetí, a to v čase minuta 50 sekund 59 setin. 25-letý reprezentant o jednu příčku vylepšil umístění z Baku, kde před týdnem obsadil čtvrté místo. A ještě jedna střelecká zpráva, brokař Pavel Vaněk obsadil na evropském šampionátu čtvrté místo v drapu, stejné umístění vybojoval i v týmu s Davidem Kosteleckým a Jiřím Liptákem. Posloucháte radiožurnál Sport, už za nějakou půl hodinku to bude živé vysílání, protože nás čeká hokejová typ Sport Extraliga, konkrétně pořád s mikrofonem za sportem odstartujeme soubojem Třince s Hradcem Králové.

0: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
1: V Česku se odpoledne otevřely volební místnosti. V komunálních a senátních volbách dnes můžou voliči hlasovat do 10 hodin večer, zítra pak od 8 do 14 hodin. Výsledky z menších obcí by mohly být známé v sobotu večer. Ty kompletní výsledky komunálních i senátních voleb pravděpodobně až v neděli nad ránem. Senátory vybírá třetina volebních obvodů. Výroba elektřiny na Vltavské kaskádě je letos kvůli suchu výrazně nižší než obvykle, informoval o tom mluvčí skupiny ČES Martin Schreier. Vody v přehradách vlivem sucha postupně ubývá. Elektrárny tak kvůli malému průtoku vyrobily zhruba polovinu proudu oproti dlouhodobému průměru. Z vodního díla Navrané do Prahy odtéká jen 28 metrů krychlových vody za sekundu. Elektrárna na Orlíku má k dispozici 15 metrů krychlových. Americký ministr obrany chce vysílat popravu vojáka odsouzeného na smrt živě na internetu. K trestu smrti vojenská porota odsoudila bývalého armádního psychiatra Nidala Hasana. Ten v listopadu 2009 střílel na vojáky, kteří se chystali do Afghánistánu. Na vojenské základně v Texasu zabil 13 lidí. Americký prezident Donald Trump tento týden popravu schválil a na doporučení ministra obrany Pete Hexeta zvolil zastřelení. Popravčí četa může usmrtit 3. prosince. A v Brně začal komiksový festival Koma. Letos se zaměřuje například na fenomény rychlých šípů nebo komiksy o vztazích. Zastoupení mají taky autoři ze Slovenska, Polska, Španělska a Argentiny. Program v brněnské Káznici potrvá do neděle. Kromě výstav nabízí taky debaty nebo koncerty. Sport. České fotbalistky rozehrají první kolo baráže o postup na mistrovství světa. V 19 hodin nastoupí v Pardubicích proti Skotkám. Radiožurnál Sport odvysílá zápas v pořadu s mikrofonem za sportem. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Všechrom a v Praze další nehody ve Strahovském tunelu a před Mrázovkou. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno se od sjezdu na okruh z 10. kilometru popojíždí. Za exitem Velké Popovice blokuje pravý levý pruh porouchané auto a fronta pokračuje na Šmejkalku celkem asi 50 minut. Na D1 přes Brno je silný provoz směrem z Vyškova na Prahu. Hrůzně pomalu se jede mezi kilometry 200 u Slatiny a ucpaným nájezdem od výstaviště je to asi na 20 minut. Na příjezdu do Prahy z D1 taky kolony od Chodova z 1. kilometru na jižní spojku, kde se od Spořilovské sune fronta do omezení u Dolních Počernic směr Černý most. Je to asi na 3/4 hodiny. Vedle bezpočtu dalších kolon hlavně problémy po nehodě ve Kbelské směr Hloubětín před Novopatskou, kolona od sjezdu na Březiněves i přes 30 minut. A už tak vypjaté situaci na městském okruhu nepomůžou další čerstvé nehody ve Strahovském tunelu směrem dolů na Smíchov v levém pruhu a v Dobřížské před Mrázovkou. A u Poděbrad stále potíže kvůli sérii omezení v okolí kruhového objezdu u Teska. Popojíždí se tam na silnici 38 od Chvalovic a taky z druhé strany od odbočky na Kluk. Zdržení se tam pohybuje kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 11 až 7 stupňů Celsia. Zítra čekáme převážně zataženo. Na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Vedoucí tým fotbalové šance ligy Pražská Slavia rozehraje za necelou hodinu a půl souboj ve Zlíně. Nicméně teď máme pro vás informace o osmifinále domácího poháru, protože se dneska losovalo, tak právě Slavia ta bude hrát se Zbrojovkou Brno. Pražská Sparta se utká s Baníkem Ostrava, Slovácko s Pardubicemi, Artis Brno s Jabloncem, Mladá Boleslav s pražskými Bohemians, Liberec s Teplicemi, Prostějov s Hradcem Králové a Zlín, který je dnešním soupeřem Pražské Slavie, s vítězem souboje Jihlava Viktoria Plzeň, ten se ještě musí dohrát. Úředním termínem pohárového osmifinále je středa 28. října.

0: 16 hodin 40 minut, pátek 9. října, krásný den, krásné odpoledne nebo podvečer, chcete-li, ze studia Radiožurnálu Sport. Po 3týdenní reprezentační přestávce bude pokračovat první fotbalová liga a ostravský Baník během pauzy zvládl pohárový zápas s Kladnem, přátelské utkání se spřízněným polským GKS Katovice a taky otevřenou diskuzi s fanoušky na Bazalech a právě k ní se vracel trenér Baníku Roman Skuhravý.
1: Je jako spousta věcí, které jako zažívám v Baníku jako poprvé a vlastně ta debata jako s fanouškama byla pro mě jako skvělá, fakt jako skvělá prostě. Já neočekávám to, že se se mnou bude někdo bavit jakoby pozitivně. Já očekávám, že vlastně se jakoby budeme bavit o tom, co se jako reálně děje a samozřejmě to, jaký to má řešení, každá situace jich má jakoby víc. Takže pro mě to bylo hrozně pozitivní.
2: Říkal k setkání s fanoušky trenér Baníku Roman Skuhravý. Na setkání se pečlivě připravoval.
1: Já už jsem to zažil jako v předešlých klubech. Já jsem říkal vlastně PR týmu, že prostě já chci, aby přišli ty největší hejtři, ale ty nikdy nepřijdou. A fakt, jako a pro mě to byl jako mentální trénink. Já jsem na to byl jako nachystaný a já jsem byl prostě připravený, že i kdyby se cokoliv dělo, tak prostě jako by tu debatu jako ustojím ku prospěchu jako toho, kam bych byl rád, aby jsme se jako dostali.
2: I když se snažil Skuhravý být otevřený, tak je jasné, že pohled zevnitř a zvenčí musí být odlišný.
1: Názory, které oni tam říkali, tak přesně řeším já. A samozřejmě je absolutně logický, že jedna strana, která je v tom denodenně a druhá strana, která vidí vlastně jenom ten jakoby produkt o víkendu, tak samozřejmě na to můžou mít jakoby různý názory. Ale ta debata vůbec nebyla jako o nějakém uvědomění. Ta debata byla jako skvělá v tom, že vlastně absolutně jako konstruktivně se vás jakoby někdo zeptá na nepříjemné věci. A věřte mi, že rozhodně nemám mandát na to, abych všechno jakoby vyřešil správně, ale vůbec se nestydím za to, jak to řeším. A samozřejmě já vím, že za to jakoby nesu zodpovědnost já a hrozně si přeju, aby ta otevřená komunikace prostě pokračovala. Prostě primární je, aby to pomohlo jako i tomu týmu.
2: Největším tématem debaty s fanoušky byl postřeh bývalého hokejisty a kapitána Vítkovic Rostislava Oleše, který je velkým baníkovcem. Nelíbilo se mu, že Skuhravý změnil hierarchii v týmu tím, že zbavil kapitánské pásky odchovance Michala Fridricha.
1: Já to, co jsem tam řekl, tak si za tím stojím, protože ta týmovost ona se buduje, ta chemie prostě se buduje a já jsem měl pak velkou radost jako z toho, co jsem viděl v tom zápase, protože to bylo vyústění toho týdne.
2: Pokračuje kouč Roman Skuhravý, že diskuze vyústila v pozitivní výkon v přátelském zápase se spřízněným klubem GKS Katovice. Takovou atmosféru v přípravě zatím nezažil.
1: Já jsem hrozně rád, že jsme přesně jako teď v tom víkendu mohli hrát takovýhle zápas, protože to proti skvělému soupeři a v takovýhle atmosféře to se mě poštěstilo poprvé a jsem strašně rád, že jsem toho byl součástí.
2: Skuhravý doufá, že pročištění atmosféry mezi ním a fanoušky bude mít pozitivní efekt i na další výkony a výsledky Baníku.
1: Přijde v sobotu vlastně od 5 takováhle návštěva a prostě jako takovou energii mají ty fanoušci, že to je úžasný a proto mě jakože jim nedáváme prostě tu odměnu, protože tohle, já si to nedokážu představit, ale chtěl bych to zažít prostě, jaký to je, když vlastně se tomu mustu jakoby bude dařit. Co ty lidi pro nás jakoby jsou schopni udělat a z té energie budeme chtít čerpat prostě dál a myslím si, že to těm fanouškům dlužíme.
2: Má jasno Roman Skuhravý, trenér Baníku před sobotním utkáním na hřišti Bohemians Praha. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: Blíží se pořad s mikrofonem za sportem, začneme ho hokejovou Tip Sport Extraligou od 17 hodin zápasem Třincem s Hradcem Králové, teď ale ještě jiné téma v 16 hodin a 48 minut. Americká lyžařka Lindsay Vonnová je nečekaně na soupisce elitního týmu americké reprezentace pro nadcházející sezónu. Svaz zveřejnil nominaci před několika dny a Vonnová je jedním ze 17 členů výběru. Několikanásobná mistryně světa, olympijská vítězka z roku 2010, má přitom před sebou ještě další operaci, a to po únorovém vážném zranění nohy z her v Itálii. Bližší informace o americké nominaci i o návratu lyžařské superhvězdy má Anna Skalová, tak tě teď vítám ve studiu, dobrý den.
1: Hezký den. Samotná Lindsay Vonnová s brzkým návratem na svach zatím nepočítá. V září při návštěvě tenisového US Open uvedla, že další operaci, při které jí mimo jiné lékaři odstraní z nohy kovové součástky, by měla absolvovat v listopadu.
2: Cítím se dobře, je mi lépe. Pořád mám před sebou další operaci, takže se snažím být každým dnem silnější. Doufám, že operace proběhne v listopadu. Bude to prostě někdy v zimě. Pak mě ale čeká dalších 9 měsíců rekonvalescence. Má budoucnost je tak zatím velmi nejasná. Každopádně jsem velmi vděčná za to, kde teď jsem.
1: Vonnová zároveň v dubnu letošního roku řekla, že s případným comebackem počítá nejdříve až v sezóně 2027-28. Mezinárodní lyžařská federace nicméně nechává pro vítězku 84 závodů světového poháru otevřené dveře. Podle organizace dostane Vonnová pro případný start ve světovém poháru divokou kartu.
0: Říká Anna Skalová, tak prosím připomeň nám, po jakém zranění se americká lyžařka zotavuje.
1: Vonnová utrpěla těžká zranění při pádu v olympijském sjezdu na letošních hrách v Itálii. Po těžkém karambolu jí dokonce kvůli komplikacím hrozila amputace nohy. Od té doby už absolvovala 8 zákroků a jako další by měla přijít na řadu právě rekonstrukce přetrženého předního skříženého vazu a odstranění kovových součástek z nohy. Původně ukončila Vonnová kariéru kvůli řadě zranění už v roce 2019. O 5 let později se ale s částečnou náhradou kolena na svahy vrátila.
0: Sezona světového poháru odstartuje už na konci října, tradičně v Zeldnu, tak víme, kdo z hvězd, která z hvězd se na závodech nepředstaví.
1: Úvodní podnik v Rakousku nestihne například italská olympijská vítězka Frederica Brignoneová, která se stále zotavuje ze zranění nohy. Dnes oznámila svou neúčast na úvodních závodech sezony i její krajanka Sofia Gojiová, která se léčí z virové infekce. Podle jejich slov může zotavení trvat od 10 dnů až do měsíce a půl.
0: Lyžařské informace pro nás měla Anna Skalová, tak moc díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové Maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.

0: Je 16 hodin 59,5 minuty, posloucháte Radiožurnál Sport, který za chvíli zamíří na dlouhé minuty na led, ale velmi brzy se k tomu připojí také fotbalový trávník, ale ještě předtím jedna potěšující tenisová novinka. Wimbledonská šampionka Linda Nosková si poprvé zahraje na turnaji mistryň. Finále sezóny bude od 8. do 15. listopadu hostit Indiana Wells. 21letá Nosková letos získala na okruhu WTA 2 tituly. Před triumfem na londýnském Grand Slamu vyhrála v červnu také na trávě turnaj v Berlíně. Na 5. Grand Slamu v Indiana Wells potom postoupila v březnu vsetínská rodačka do semifinále a před měsícem si zahrála čtvrtfinále na US Open. Společně s Noskovou dnes získala definitivu účasti na turnaji mistryň také ruská šampionka z Roland Garros Mira Andrejevová. Už dříve si start zajistili nejlepší dvě hráčky světového žebříčku, tedy Jelena Rybakinová z Kazachstánu a běloruska Arina Sabalenková. Velmi dobře to má v boji o postup na turnaji mistryň svůj premiérový také rozehráno Karolína Muchová. Věřme, že to snažení dotáhne do úspěšného konce a tak tedy budou v té singlové části turnaje mistryň nakonec dvě české tenistky. No a co bude teď na Radiožurnálu Sport?
1: Hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
0: Ano, rozběhne se hlavní program 9. kola, který včera už otevřeli dva duely. Plzeň porazila České Budějovice 4-1, pražská Sparta podlehla brněnské Kometě 3-4 v prodloužení. No a dnes je na programu tedy zbylá pětice utkání. První duel už začal. Proti sobě se postavili zatím 100% Třinec a pátý tým tabulky, tedy Hradec Králové. A tímhle duelem nás bude provázet David Procházka.
2: Hraje se první minuta v zápase Třinec Hradec Králové, zatím 0-0. Třinečtí už byli v útočném pásmu v krátkodobém tlaku, ale střela na branku nepřišla. Teď je Třinečtí se naopak musí bránit, protože na chvíli tam ztratil obránce Galva z hokejku za vlastní brankou, ale teď už Hudáček může dopředu a startuje mu Kurovský. Kurovský může jet sám, stíhají ho ještě dva hradečtí, ale nakonec backendové zakončení chytá brankář Vomáčka. Byl tísněný Kurovský, dva obránci, jak Sikora, tak Andras Koch ho dojížděli a znepříjemnili mu to zakončení. Nakonec musel volit únik do backendu a pak už nedokázal Vomáčku hradeckého brankáře Kurovský překonat. Takže první šance, kdy se přes střední pásmo dostal Kurovský do úniku za obranu Hradce Králové, ale nakonec to zakončení nebylo tak efektivní, aby z toho byl gól. Teď to zkouší Voženílek po pravém mantinelu. Nakonec vybojoval u modré čáry puk, který ve středním pásmu už ztratil. Nahazuje pro Růžičku, ale Růžička má ke kotouči daleko, takže hradečtí můžou dopředu. Konkrétně je to Kousal, který se za modrou čarou snaží uvolnit a kooperuje teď se svým spoluhráčem, kterým je Klíma, ale Třinečtí už díky Voženílkovi znovu dostali puk k červené čáře. Voženílek vrací na obránce a půjde střídat, protože na ledě už je opět první obranný pár Třince a Dámek s Marinčinem. Teď přes střední pásmo protečovaný puk na Kuběsu, ale ten musel brzdit, protože ten puk byl příliš zpomalený. Třetí minuta zápasu mezi Třincem a Hradcem Králové stále 0-0. První šanci měl domácí Kurovský, ale backendový blafák nebyl přesný a brankář Vomáčka vybrusil domácího útočníka. Teď se ale píská offside, protože hradečtí už manipulovali nebo hráli s pukem ve středním pásmu. A tak přerušená hra po 2,5 minutách. Teď záběr na kostce právě na Kurovského, který možná trošku zpytuje svědomí, ale v té první fázi ujel hradeckým obráncům výborně. Pak byl trošku osekáván, byl tam kontakt hokejkou na jeho těle a to patrně Kurovského trošku rozhodilo v tom zakončení. Kdyby střílel forehandem, asi by to bylo lepší, ale tam měl cestu tak trošku zavřenou. 2,5 minuty za námi v hazování ve středním pásmu pro Třinec, ale puk je v jejich vlastním pásmu.
0: Třinec Hradec Králové, to je tedy první dnešní utkání 9. kola hokejové Tip Sport Extraligy. Už za necelou půl hodinku, tedy v 17.30, se přidají další dva duely do našeho programu. Litvínov přivítá Olomouc a Vítkovice se utkají s Pardubicemi. A v 18 hodin padne úvodní boli posledních dvou dnešních zápasů. Kladno nastoupí proti Mladé Boleslavi a Liberec přivítá Karlovy Vary. Postupně se do našeho pořadu s mikrofonem za hokejem vloudí také fotbal, ale jsme za to jenom rádi, protože se po třech týdnech znovu přihlásí o slovo nejvyšší domácí soutěž, tedy Šance Liga. No a v předehrávce 10. kola se potkají poslední a první tým tabulky, tedy Zlín, bude hostit Slávii. No a budeme držet palce také českým fotbalistkám, protože ty od 19 hodin rozehrají semifinále baráže o mistrovství světa. V úvodním utkání nastoupí v Pardubicích proti Skotsku. Odveta se potom bude hrát příští týden na Britských ostrovech. Tolik tedy k tomu, co nás čeká, a teď pojďme zase zpátky za hokejem, protože pokračuje úvodní dnešní duel 9. kola Tipsport Extraligy mezi Třincem a Hradcem Králové. Pod palcem ho má David Procházka.
2: 4. minuta zápasu právě začala. Začala také Třinecká první přesilová hra, ale domácí oceláři se dostali přihrávkou na pirochtu ven do středního pásma. Vyloučen je Radovan Pavlík, který vyhodil puk z vlastního pásma do hlediště. Nemusel vůbec používat plexisklo, ale chtěl si pomoci vyhozením o plexisklo. Měl docela dost prostoru na to, aby vyjel sám z pásma s kotoučem na holi, ale odebral puk příliš, ten se mu namotal na lopatu a nakonec toho tady byl dvouminutový trest. Daňo teď trošku bohorovně rozehrává a hradečtí vyhazují. Konkrétně to byl Vukojevič, který puk nabral a vyhodil až za brankáře Kacetla. První, dá se říct, už minuta za námi, ještě minutu a 5 sekund se budou hradečtí bránit. Zatím je to stále 0-0, Pirochta teď přechází modrou čáru, předává do pravé strany na Voženílka, ten si kotouč podržel, i když byl pod tlakem Andrease Kocha. Voženílek předává Nestrašilovi, teď Třinečtí ještě dostřídávají. Nestrašil znovu u mě podržel u pravého mantinelu, teď předával Růžičkovi, ale ten musel zpracovávat tečovaný kotouč. Nestrašil dává na modrou čáru Galvasovi. Galvas zase zachytává na modré čáře, tentokrát to zvládl. Zase diagonální přihrávka Nestrašila přes brusle Ondřeje Kovařčíka. Voženílek číhá za brankou, tam dostává kotouč, ale hradečtí teď rychle přistupují k Třineckým, ale přece jen Galvas šanci, ale Vomáčka vyráží vyrážečkou na pravý mantinel z pohledu bránícího se Hradce Králové, nikoli však z pásma. 0-0 mezi Třincem a Hradcem Králové, ještě 15 sekund třinecké přesilové hry. Boženílek, přihrávka na druhou stranu, Nestrašila protečovaná hradeckou hokejkou na pravé mantinelu. Nestrašil sebral kotouč, teď přihrává Růžičkovi, před brankářem je Boženílek, ale puk byl stečovaný na Vomáčku a ten přerušuje hru. Ještě 4 sekundy se bude Hradec Králové bránit za stavu 0-0 při vyloučení Radovana Pavlíka, ten stále ještě sedí na trestné lavici, ale myslím si, že už se může pomalu postavit. Ano, teď tak činí, protože se bude vhazovat před brankářem Vomáčkou po jeho pravé straně a na závěr přesilovky přichází Chlán se svými křídly, to znamená s Kuběsou a Hrehorčákem, ještě do zakončení a to gól. Tak je to gól Kuběsy, který hned po vyhraném vhazování sekundu před návratem Radovana Pavlíka využívá přesilovou hru. Přesná rána z levého kruhu, nebo dá se říct skoro z mezi kruží, tak vymetl levou horní pavučinku v brance Vomáčky a Třinec vede 1-0. Kuběsa využívá přesilovou hru a Třinec vede 9. utkání sezóny. Připomínám, těch předchozích 8 dokázal vyhrát bez ztráty bodu a dnes tedy vede 1-0 využitou přesilovou hru. Hrou teď v 5. minutě, na konci 5. minuty první třetiny a Matěj Kuběsa dává gól.
0: První gól dnešního programu 9. kola hokejové Tipsport Extraligy v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Věřme, že budeme chytat i další branky a že jich bude co nejvíce, protože nenadarmo se říká, že právě góly jsou kořením hokeje, ale třeba i fotbalu, házené nebo i dalších sportů. Pokud jde tedy o góly, tak ty rozhodně nepadají na motoristických okruzích. Ten v Singapuru je aktuálně dějištěm velké ceny vozů Formule 1 a kvalifikaci na sprint tam ovládl Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati Mariana Bay o 12 sekundy Brita George Russella z Mercedesu. Třetí byl monacký pilot Charles Leclerc z Ferrari. 29-letý Verstappen tak potvrzuje v Singapuru dobrou formu. Před týdnem totiž zvítězil ve velké ceně Bahrajnu v Malajzi a získal premiérový triumf v sezóně. Tolik tedy krátká odbočka k formuli a teď už zase na Radiožurnálu Sport extraligový hokej, konkrétně zápas Třinec Hradec Králové a reportér David Procházka.
2: Téměř 6 minut za námi, ještě 7 sekund zbývá ze 6. minuty a Třinec, jak slyšíte domácí fanoušky, je spokojenější, protože v čase 4.52 Matěj Kuběsa po vyhraném buli Petrem Chlánem tak dokázal zakončit přesně a sekundu před návratem vyloučeného Radovana Pavlíka dostal Třinec do vedení, tedy využitá přesilová hra Kuběsa je opět na ledě. Teď dělá kličku u levého mantinelu Sýkorovi a třinečtí tedy ten čtvrtý útok. Třince Kuběsa, Chlán, Hrehorčák teď zase zaměstnává obranu Hradce Králové. Teď pálil Galvas od modré čáry, ale rána sražená do rohu útočné třetiny Kuběsa a znovu Hrehorčák. Hrehorčák vyváží backendem puk k modré čáře, ale tam už číhal hradecký Kousal a vyhodil do středního pásma přes Patrika Kocha, ale opět puk na zadní mantinelu za hradeckou brankou a Hrehorčák tam dojíždí, ale hradečtí už se dostali znovu, alespoň na chvíli do středního pásma. Teď můžou 3-4 prostřídat, protože puk je opět za hradeckou brankou, ale střídali také domácí, takže hradečtí toho využili a na ledě je 15-letý útočník Domkář. Ještě stále 15-letý, 15 let a 10 měsíců je debutujícímu Marku Domkářovi, který teď na ledě, ale hradečtí se dopustili zakázaného uvolnění, takže mladý útočník s košíkem na obličeji bude muset před brankáře v omáčku a bránit společně s Nenonenem a Pilařem. To je čtvrtý útok Hradce Králové. Navazování domácí Roman, zatím úspěšný, je tam ještě Voženílek, ale puk je pod bruslemi hráčů a teď už se rozjíždí Domkář, který najíždí svému obránci Melanconovi, který založil tu akci a teď se hraje v obraném pásmu Třince, ale Třinec rychle čistí pásmo, zase jako touč u červené čáry, ale znovu je tam Domkář, který teď dojíždí domácího obránce Pirochtu za třineckou brankou, ale třinečtí opět velmi rychle zakombinovali přes střední pásmo Pirochta, ale Okotouč přichází v souboji s Čachem, Boženílek ještě Čacha obtěžuje a nakonec domácí kapitán Růžička posouvá puk do obraného pásma Hradce Králové, ale tam hraje opět obránce hostů Kalina. Teď je puku červené čáry mezi oběma střídačkami a šance proradila, ale Adámek ho zakřižoval ještě na podruhé. Znovu brusle domácího obránce, ale pak přece jen radil, na potřetí vystřelil, ale vedle. A teď znovu může dopředu Čacho, ale nepřesná přihrávka u vlastní modré v podání hostů, v podání Hradce Králové, kteří prohrávají v Třinci od páté minuty, od konce páté minuty 0-1. A teď další nastřelený puk na teč před brankoviště, kde byl Michal Kovařčík, ale skončil na síti za brankou. Takže 12 minut a 6 sekund před koncem první třetiny zastavu 1-0 pro Třinec. Je tady komerční přestávka.
0: A to znamená, že na Radiožurnálu Sport můžeme v 11 hodin a skoro 12 minut přidat další sportovní informace, třeba o tom, že plavec Jan Čejka poprvé v kariéře získal medaili v závodě světového poháru. Na znakařské dvoustovce byl v Taškentu třetí v čase minuta 50 sekund 59 setin. 25-letý reprezentant tak o jednu příčku vylepšil umístění z Baku, kde před týdnem obsadil čtvrtou pozici. Tehdy ho dělili jen 2 setiny od pódia, tentokrát se na medailovou příčku už prosadil. V Taškentu startoval také Ondřej Gimov, který na 800 metrů volný způsob splnil výkonem 7 minut 41 sekund a 96 setin limit pro účast na prosincové mistrovství světa v krátkém bazénu v Pekingu. V Taškentu tento čas zařadil Gimova na 5. příčku.
1: Radiožurnál Sport a Filip Šedivý.
0: A také jedna golfová aktualita. Patricie Maková neudržela na turnaji Ladies European Tour v Soulu vedení a po nepovedeném závěru druhého dne klesla na dělené 9. místo. Předstihla ji i česká jednička Sára Kousková, která dnes zopakovala čtvrteční výkon 3 rány pod normu hřiště a dělí se o 4. pozici. Zavedna vedoucí Miu Yamashitovou z Japonska ztrácí Kousková 3 údery, Maková 4. Katem prošla díky zlepšení také Jana Milichová, která se dělí o 41. místo. Tolik tedy další sportovní informace s datem 9. října roku 2026. Prim ale u nás aktuálně hraje první z dnešních utkání 9. kola hokejové Tip Sport Extraligy. Souboj mezi Třincem a Hradcem Králové nám přibližuje David Procházka.
2: Tamáši s Jerglem teď kombinují ve středním pásmu, ale narážejí na připravenou třineckou obranu v polovině 9. minuty za stavu 1-0 pro Třinec. Povazování v obraném pásmu Hradce Králové tam zůstává v pravém kruhu. Nějaká možná izolepa z hokejky tak to může být nebezpečné při couvání vzad nebo při jakémkoliv bruslení, když na to hokejista najede. Čárový rozhodčí si toho zatím nevšimli. Teď letí hokejka vzduchem. To byl Vukojevič, který přišel o nástroj, ale dostal ze střídačky rychle nový, protože hradečtí jsou v útočném pásmu a jsou před brankářem Kacetlem. Byl tam Klíma, ale nakonec nezakončila. Hudáček může do protiútoku, už je v útočném pásmu, čeká na své spoluhráče. Daňo tam byl na levém mantinelu, ale nepřesná přihrávka a Kousal to je, který teď ujíždí Hudáčkovi. Hudáček se s ním vrací a před brankovištěm byl Čacho, který se snažil ze vzduchu tu polovysokou přihrávku srazit směrem na Kacetla, ale to se mu nepovedlo. Ještě rána od modré čáry, pravý beton Kacetla a Kurovský už dostává puk k červené čáře, kde Daňo Klímovi nadzvedl hokejku a odchází střídat, protože hradečtí museli další akci začínat z vlastního pásma. Stále prohrávají hosté ve Verkaréně v Třinci 0-1. Ten jediný gól dal v páté minutě na konci přesilovky, sekundu před koncem přesilové hry Matěj Kuběs. A teď odbitý puk o plexisklo končí na třinecké střídačce. Bude se vazovat v obraném pásmu Třince. Byl to Filip Pirochta, posila letní z Mladé Boleslavy, který zatím v tom úvodu angažmá v Třinci ukazuje velmi dobrou výkonnost a patří k nejlepším hráčům, nejlepším obráncům Třince. V tom povedeném úvodu sezóny, kdy Třinec vyhrál prvních 8 zápasů sezóny bez ztráty bodu a dnes usiluje o 9. v řadě. 10 minut 21 sekund do konce první třetiny. Teď hosté vyhráli vazování. Nenonen má puk teď při vítání v extralize pro 15-letého domkáře. Srazil ho tam Musil za vlastní brankou, ale domkář je šikovný, rychle si zase získal puk ještě v útočné třetině, teď ho přitlačil k mantinelu Pirochta a puk už poskakuje ve středním pásmu. Takže třineští se zatím ubránili, ale teď to byl András Koch, který nechal puk za sebou ve střední třetině. To znamená, Třinec může zase dopředu. Voženílek zavezl do útočného pásma, nechal puk za sebou a Adámek pálí. Stečovaná rána mezi betony vomáčky, ale ten si ten prostor teď pohlídal a bude se vazovat. Přerušená hra bude se vazovat v obraném pásmu Hradce Králové 9 minut a 47 sekund před koncem první třetiny. Na led přichází Vukojevič s Melanconem, tedy zámořská obraná dvojice, a bude čelit prvnímu útoku domácích. Nestrašil už tam je a teď tam přijíždí na buly také Michal Kovařčík, který jde proti Čachovi, je úspěšnější, nestrašil u pravého mantinelu, ale rychlejší byl Pavlík, který byl na trestné lavici právě při tom jediném gólu zatím zápasu. No a teď se hosté dopustili zakázaného uvolnění, protože Pavlík u vlastní modré ten puk napálil a pak byl zadržen a to napálil ten puk přes všechny čáry. Takže teď se bude vazovat na druhé straně v obraném pásmu Hradce Králové po pravé ruce brankáře Vomáčky a znovu třinečtí úspěšný. Marinčin naznačil střelu na branku, ale pak posunul puk jen po levém mantinelu. Michal Kovařčík se snaží hledat svého bratra Ondřeje před brankovištěm, ale tam byli hradečtí, konkrétně obránce Vukojevič. Na druhé straně zase Marinčin s Adámkem mají práci za vlastní brankou a domácí se ubránili. Naopak Michal Kovařčík teď projíždí přes střední pásmo a už byl v útočném přes Melancona, zakončoval na brankáře Vomáčku, ale Melancon tu jeho hranu zblokoval na zadní mantinel a Čacho teď může dopředu. Ondřej Kovařčík se mu snaží dostat na kotouč, ale to se mu nepovedlo. Ale Pavlíka zase zablokoval domácí obránce Patrik Koch. A Kuběsa může po pravé straně do útočného pásma, tam se k němu ale vrátil Kalina, ale ještě Chlán, který vyhrál v hazování na konci té přesilové hry a má asistenci u Kuběsova gólu, tak teď také neuspěl v přechodu před brankáře Vomáčku. Teď se hraje v obraném pásmu Třince, Kuběsa zastavil puk a backendem ho vyhazuje do jízdy právě Hrehorčákovi. Kubě se zachytil na modré čáře rukavicí, teď si obhodil šikovně svého protivníka, kterým je Jordan Pere, a Kubě se drží kotouč proti dvěma hradeckým hráčům v rohu útočné třetiny, ale nakonec ta přesila byla účinná. Jergl teď po pravém mantinelu jen lehké nahození na Kacetla, ten rychle hokejkou rozehrává a třineští už prostřídali částečně sestavu. Ne, ještě tam je Kuběsa s Chlánem, ale Chlán už po přejetí modré čáry jen nahodil na zadní mantinel a také odchází střídat. 8 minut a 7 sekund do konce první třetiny. Třinec vede nad Hradcem Králové od páté minuty po gólu Matěje Kuběsy. Kurovský zase v útočném pásmu předává do tandemu Hudáčkovi. Hudáček u modré čáry hledá Musila, ten byl pod tlakem, plácl do puku a teď znovu nahození z pravé strany diagonálně do rohu útočné třetiny. Třinečtí ale nezískali ten kotouč, naopak teď to byl Kousal, ale Hradečtí už byli unavení, takže také jen dostali kotouč do středního pásma a teď Vomáčka raději přikrývá kotouč před hradeckou brankou, protože už tam zase domácí dojížděli. 7 minut a 39 sekund před koncem první třetiny za stavu 1-0 pro Třinec je tady druhá komerční přestávka v dnešním utkání. 7 minut a 39 sekund před koncem první třetiny za stavu 1-0 pro Třinec je tady druhá komerční přestávka v dnešním utkání.
0: 8 výher v řadě za plný počet

0: Pro zajímavost dopakují loňský osmifinálový souboj. Další dvojice, které určil dnešní los pro osmifinále domácího poháru, vytvořili Liberec s Teplicemi, Prostějov s Hradcem Králové, o čtvrtfinále bude hrát také Artis Brno proti Jablonci a Slovácko s Pardubicemi. Úředním hracím termínem pro osmifinále MOL Cupu je středa 28. října. Dnes máme pátek 9. října, ale fotbalově rozhodně také strádat nebudeme, protože nás už od 18 hodin, tedy za 40 minut, čeká předehrávka 10. kola šance ligy. Proti sobě nastoupí Zlín a Slávia. No a už v tuhle chvíli se hraje první ze 4 dnešních utkání 10. kola šance národní ligy, tedy druhé nejvyšší domácí fotbalové soutěže. 20. minuta a rezerva pražské Slávie zatím hraje s Vlašimí nerozhodně 0-0.
1: S mikrofonem za sportem.
0: A teď konkrétně hlavně za hokejem a tím extraligovým utkání mezi Třincem a Hradcem Králové má na starosti David Procházka.
2: Boženílek přihrává Růžičkovi a je to 2-0. Tak teď se zase vyplatil ten pressing, forechecking třineckých ocelářů. Získali kotouč v rohu útočné třetiny. Boženílek z rohu vjel zpoza branky a kolem levé tyče brankáře v omáčky posunul pruk do mezikruží a Martin Růžička ukazuje, že po té operaci ramene už sice nemá takovou střelu golfem, jako měl v přesilových hrách, ale střela švihem tu zase vypiloval při této, dá se říct, při tomto handicapu, tak začal střílet velmi přesně švihem a teď vymetl znovu stejný Růžek na lapačku, jako to bylo v případě prvního gólu Matěje Kuběsi. Takže Martin Růžička 6,7 minut před koncem první třetiny zvyšuje vedení ocelářů na 2-0. Po vhazování ve středovém kruhu teď puk znovu u červené čáry. Chviličku byl v obraném pásmu ocelářů, ale třinečtí obránci se s rozehrávkou příliš nemažou. Tak jako Patrik Koch hned na útočnou modrou, to je další účinná zbraň Třince. V těch posledních sezónách, kdy velmi jednoduše, dá se říct, přecházejí přes střední pásmo a přihrávají si dost často až na útočnou modrou. Teď Andreas Koch, hradecký obránce, zpomalil hru a přihrál doprava na Sýkoru, ale třinečtí znovu dobře brání modrou čáru, ale přesto se hradečtí do útočného pásma dostali. Sýkora z pravé strany teď propíchl puk až do levé, snažil se nahodit před brankoviště. Ještě Pavlík na Sýkoru a Sýkora pálí, ale zblokovaná rána, byl tam kacetl u pravé tyče, ale nemusel zasahovat, protože tu ránu zblokoval David Musil. A teď už opět protiútok Třince, 3-2. Kurovský, Pirochta objíždí brankáře v omáčku, už z ostrého úhlu, vlastně spoza brankové čáry, nahazoval před brankoviště, ale tam nakonec Vomáčka ve spolupráci s obránci zasáhl. Ale třinečtí opět udrželi útočné pásmo. Vomáčka si mezi tím sebral ztracenou hůl brankářskou a teď se Kurovský obtáčí, puk přizvednutý nad hradeckou branku a teď už s pomocí tečujícího Sýkory hosté vyhazují, ale to bude zakázané uvolnění. Nebude moci Sýkora na střídačku a předklonu teď odjíždí do vlastního obraného pásma. Stejně tak Čacho, všichni hradečtí, stejně tak Radil, Pavlík a Vukojevič musí zpátky na led a třinečtí mají na ledě opět Voženílka s Růžičkou, kteří se prosadili před malou chvílí a zvýšili vedení Třince na 2-0. Teď zbývá do konce první třetiny 5 minut a 28 sekund a vhazování se bude opakovat. Teď na kostce nad ledem jsem viděl, že Růžička pálil spíše takovou polovysokou ránu. Nebylo to úplně do horního růžku, ale bylo to velmi rychlé a bylo to z mezikruží, kam Voženílek přihrál domácímu kapitánovi při tom gólu na 2-0. Teď ale hradečtí uspěli na vhazování a teď budou hrát jednoduše, aby se nedopustili dalšího zakázaného uvolnění. Sýkora nahazuje. Bylo to tečované, ukazují čárový rozhodčí, protože to bylo znovu ještě za červenou čárou a přes všechny čáry až za třineckou branku. Takže se pokračuje a hradečtí mezi tím vystřídali. Jordan Pere je na ledě, dělá kličku Růžičkovi na modré čáře, pěknou stahovačku a s Jerglem teď můžou kombinovat. Přihrávka na slepo před brankoviště, tam byl Tamáši, který se snažil zakončit, ale znovu tam byla třinecká hokejka, která mu zamezila bráně na brankáře Kacetla. Ten zatím drží čisté konto, 4 minuty a 50 sekund. Zbývá do konce první třetiny, třinečtí vedou po gólech Kuběsi a Růžičky nad Hradcem Králové 2-0 v 9. extraligovém kole. Vy posloucháte přímý přenos na radiožurnálu Sport a každý jednotlivý zápas sezóny si můžete najít v aplikaci Můj rozhlas nebo na stránkách irozhlas.cz či radiožurnálsport.cz. Teď je to domácí obránce Patrik Koch, který přešel modrou čáru, nahodil na zadní mantinel, ale tam se lépe zorientovali hosté a Klíma už přechází

0: útočného pásma, předává do jízdy svému obránci. Kousal tam byl zakončení a teď se puk odrazil nečekaně pro Kacetla, ale nikdo z Hradeckých ho nedokázal u levé tyče zasunout do, zdálo se mi, části odkryté branky, ale ten puk se vrtěl a nakonec třineční obránci dokázali zasáhnout. Přesně 4 minuty do konce první třetiny, teď Koch tvrdě narazil klímu na mantinel, ten se ohlídl na rozhodčího, ale pokračuje se ve hře. Hradečtí jsou první u vlastní modré pro puk, konkrétně je to Andreas Koch, který teď rozehrál přes střed hřiště a bude z toho zakázané uvolnění. Takže opět se postihuje puk před brankáře Vomáčku, který už dvakrát inkasoval v první třetině. Nejprve to bylo v 5. minutě.
1: Jak zmiňoval David Procházka, tak ho samozřejmě i nadále můžete poslouchat v mobilní aplikaci Můj rozhlas nebo na internetových stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz. Tam najdete na odkazy na přímé přenosy i zápasů, které teprve začnou. Už za malou chvíli proti sobě nastoupí tedy od 17:30 Litvínov a Olomouc a také Vítkovice s Pardubicemi. A v 18 hodin potom dojde na duely mezi Kladnem a Mladou Boleslaví a Libercem a Karlovými Vary. Na Radiožurnálu Sport samozřejmě sledujeme i další velké akce, třeba tenisový turnaj v Šanghaji, tedy předposlední tisícovku téhle sezóny. Do jejího třetího kola postoupil k naší radosti 13. nasazený.

Hezký podvečer ze zimního stadionu Ivana Hlinky. Za chvíli tady začne zápas 9. kola hokejové Tipsport Extraligy mezi domácí Vervou Litvínov a Hanáky z Olomouce. Ti už jsou na hrací ploše v červených dresech a za chvíli přijdou na led také hokejisté Litvínova. Pojďme na sestavy obou celků, nejprve tedy hosté z Olomouce. V brance Matěj Machovský, který se vrací po dvou zápasech do klece Hanáků, připravený Oldřich Cichoň. V obraně Gevíze, Černý, Ondrušek, Rutar, Cosgrave, Stella a Řezníček. Na olomoucké útoky Navrátil, Berglund, Plášek, Senišin, Štohanzl, Spodňák, Michal Vitouk, David Vitouk, Herčík a Orsava, Macuch, Kos. Připravený jako 13. útočník Ondřej Matýs. To znamená, že do sestavy se vrací například David Vitouk po dvou zápasech a Zek Senišin dokonce po 6 duelech. Litvínov v brance Pavel Čajan, připravený Matěj Tomek. V obraně Baláš Moravčík, Jaks Čučmen, Beran Polášek a litvínovské útoky David Kaše, Kempf Ondřej Kaše, Koblasa Sukel Šámal, Pištěk Jícha Maštalířský a Havelka Jurčík Urban. Jako 13. útočník Šprinar. To znamená, že do litvínovské sestavy se vrátil po 3 týdnech David Kaše. Hlavními rozhodčími zápasu Daniel Pražák a Jakub Zeliska, čárovými David Tuma a Jakub Maňák. Za chvíli zápas začne, oběma celkům se příliš nedaří, důležitý zápas pro oba týmy. Litvínov vyhrál jen 3x v sezóně, Olomouc pouze 2x, Hanáci jsou poslední, ale na Litvínov mají jen 4bodovou ztrátu, takže kdyby dneska vyhráli, tak by to manko stáhli pouze na jediný bod. Naopak, kdyby Litvínov vyhrál, tak by se Olomouci už dokázal vzdálit na 7 bodů. Připraven ve středovém kruhu už je hlavní rozhodčí Jakub Zeliska, který za chvíli zahájí zápas. Na voli jde Berglund, za hosty a za domácí Jurčík. Už vozeno, domácí vyhráli, Moravčík nazuje na zadní hrazení a Olomouc se bude nejprve bránit. Černý dává o mantinel, Plášek nedosáhl na kotouč, který projel až do litvínovského obraného pásma, kde ho nabral Baláš a přihrál o mantinel. Teď se bojuje ve středu hřiště, domácí mají kotouč ještě ve svém obraném pásmu, přihrávka naspátek na Moravčíka, ten dává dopředu, Jurčík protečoval puk, který ale skončil v ochranné síti, takže přerušená hra po 27 sekundách a bude se vazovat uprostřed hřiště. Už je prostřídáno, Štohanzl a Kempf jdou na buly. Tentokrát jí vhodí čárový David Tuma a domácí zase vyhráli v hazování. Čučmen na levé straně litvínovské obrany, Ondřej Kaše, který má ale na zádech soupeře David Kaše. Přihrávka ale nevyšla, v zápětí ale jeho bratr napravil. A tak Ondřej Kaše pálí a zlomil hokejku svému soupeři. Domácí jsou stále v útočné pásmu a Hanáci s jedním hráčem bez hokejky. David Kempf vystřelil ještě dorážka, ale Machovský vyrazil, stále domácí. Ondřej Kaše dává do rohu, tam je Kempf, David Kaše a teď už vypadá to, že se hosté dostanou k puku. Nakonec ne. Stále domácí, Čučmen u modré čary, na levé straně sjíždí si s pukem, Štohanzl ho teď se snaží ubránit, ale domácí mají stále puk, teď David Kaše za brankou čeká, než přijede Ondřej Kaše, ten vystřelil z dobré pozice, výborně to sehráli teď litvínovští hokejisté, ale Ondřej Kaše první velkou příležitost nevyužil, takže ve druhé minutě 0-0, ale teď David Kaše dobře počkal, až mu přijede Ondřej Kaše do předbrankového prostoru, ale ten trefil pouze Machovského. Vazuje se po pravé ruce Machovského, domácí zase uspěli, Beran a tak můžou rád litvínovští. Šámal si teď musí dávat pozor, vedle sebe má kromě soupeře také rozhodčího a toho využili hosté, kteří se na chvíli dostali k puku, jenomže v zápětí ho odevzdali a už hraje litvínovský Sukel, který je
za brankou, přihrávka a Litvínovští začínají od svého brankáře, přihrávka vzduchem, takže to měl těžké teď Koblasa a Olomoučtí půjdou do útoku z pravé strany, Michal Vitouk, jenomže to přišpendlil na mantinel litvínovský Polášek a v zápětí bude hrát Šámal. Litvínovský útočník nabral kotouč a už nabral také rychlost, jede do útoku, vyměnil si kotouč se Sukelem a teď je za bránou hraje černý olomoucký obránce, který přihrál nakrátko a Náci se ubránili Orsava. Ovšem puk nedostal přesně na hokejku a teď nemůže hrát, protože by se jednalo o postavení mimo hru. Takže teď už zase litvínovští hokejisté. Z pravé strany Maštalířský jde za pukem, teď už Jícha, který je v rohu olomouckého obraného pásma po levé ruce brankáře Machovského. Hraje se už za jeho zády, takže se otáčí olomoucký brankář. Domácí mají kotouč, Moravčík dává na mantinel, Pištěk dává před bránu, teč Jíchy, ale nevešla se mezi tři tyče. Stále domácí. Třetí minuta, 0-0, ale domácí jsou v úvodu jednoznačně aktivnějším týmem. Teď Pištěk, jenomže puk mu nakonec sjel z hokejky, Rutar ho dobře odbránil a tak hosté můžou jít střídat a domácí musí začít rozehrávku zpoza své branky, ale v úvodu opravdu litvínovští zatím nebezpečnějším týmem. Největší šanci měl ve druhé minutě Ondřej Kaše. David Kaše, který se vrátil po 7 zápasech do litvínovské sestavy, tak počkal za brankou Olomouce, pak přihrál před ní, přijel tam právě Ondřej, vystřelil, ale neprostřelil brankáře Machovského. Domácí zase v útočném pásmu, kde se hraje většinu času. Cosgrave nepřihrál úplně ideálně, ale v zápětí Stella přeci jen dosáhl na kotouč a hosté vyhodili. Čarový rozhodčí ukazuje, že se bude pokračovat. Ukazoval teč, takže zakázané uvolnění se nepískalo. A tak můžou litvínovští zase začít s rozehrávkou od své branky. Za chvíli ale vstup pro Radiožurnál. Teď hosté střela, ještě Spodňák to zkoušel. Čtvrtá minuta, Litvínov Olomouc 0-0, z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál. Dopředu jde Ondřej Kaše, vypálil teď z pravého kruhu, ale byl zblokovaný, takže ta rána nakonec nepřišla až k brankáři Machovskému a hosté se ubránili. Teď se snaží dostat kotouč do středního pásma, to se jim povedlo. A litvínovští ale otáčí zase hru. David Kaše vystřelil. David Kempf se k dorážce nedostal, ještě tam zjížděl David Kaše. A šest hráčů Hanáků na ledě, takže přesilovka pro domácí. Přesto domácí měli velkou šanci, David Kaše to vzal na sebe z pravého kruhu, přestože vedle sebe měl Davida Kempfa. Ale nakonec Machovský vyrazil kotouč, jenomže ne ke Kempfovi, ale pouze před sebe a David Kaše nestihl pak dorazit, neměl to úplně blízko. Tak ale domácí v páté minutě první přesilovka, bude se vazovat po pravé ruce olomouckého golmana Machovského. Na buly půjde Sukel a proti němu Macuch se pravděpodobně postaví. Ano, je to tak. Kdo pak bude mít puk, mají ho Olomoučtí. Ondrušek ale nevyhodil, okamžitě u něj byl litvínovský hráč, Šámal hraje na pravé straně, už je tam také další litvínovský hráč a teď přetlačovaná uhrazení. Puk se dostává k Rutarovi a ten vyhazuje až k brankáři Čajanovi, takže dobrá práce obrany Hanáků a litvínovští zase začínají z levé strany z obraného pásma. Moravčík, Sukel, litvínovští už jsou v útoku, přihrávka před bránu, jenomže pas Pištěka odvrátila olomoucká obrana a už je puk zase u brankáře Čajana. Ten teď nerozehrál vůbec dobře a tak může hrát Berglund, který vrací puk za litvínovskou branku a tam bude jako první zase olomoucký hráč, tentokrát Kos, který to udělal výborně, Gevíze hraje v útočné pásmu, dává za bránu, ale teď už tam je litvínovský hráč Moravčík, který uklidňuje situaci, ale minutku přestáli olomoučtí úplně v klidu a tak už domácí vyměnili.
Šestá minuta 0-0, čekáme na prvního střelce, Litvínov hraje přesilovku, druhou minutu, Ondřej Kaše za brankou, přihrávka na Davida Kašeho, napravo, jak zdává na Koblacu, ten si zpracoval puk, vystřelil, ale kotouč se odrazil od olomouckého hráče k mantinelu, takže domácí to musí zkoušet znova odhrazení, teď už má pod kontrolou Ondřej Kaše puk, jenomže na těsno jsou docela olomoučtí hráči, teď už odcouvali, takže může hrát jak se přihrávka na Koblacu, Koblasa, Ondřej Kaše, jenomže u něj byl rychle olomoucký hráč. Litvínovští ale stále mají puk v útočné pásmu, jak si s ním teď hraje u modré čáry. Přihrávka na Davida Kašeho, ten dává zadovku na Jakse a ten dává na pravou stranu, kde je Ondřej Kaše. Teď pohyb domácích, ale nepřesné přihrávky, přesto může hrát David Kempf, který dává napravo, kde je David Kaše, ten dává na Ondřeje Kašeho, ale ten si musel přetočit do kejku a nakonec nepřihrál ideálně, hosté se ubránili a Gevíze vyhodil. Trest Olomouce tedy domácí nevyužili a v sedmé minutě Litvínov Olomouc stále 0-0. Domácí další akce. Polášek nahazuje, tečovaný puk končí za olomouckou brankou. Už tam přijel ale Rutar, to je olomoucký obránce, takže hosté se ubránili. Navrátil dává po mantinelu a už hraje Polášek. To je remu. Utek puk a velká šance z toho byla. To byla velká chyba Poláška a najednou byl sám před brankářem překvapený Plášek. Tak tohle byla nečekaná tutovka olomouckého hráče, ale nedal. Takže v sedmé minutě Litvínov Olomouc 0-0 a máme tady první komerční přestávku. Výborný zákrok brankáře Čajana, který vlastně do téhle chvíle vůbec nemusel řešit žádnou střelu a najednou se před ním zjevil Plášek. Střely celkem 10-2 pro domácí, takže opravdu začátek zápasu. Jednoznačná aktivita na domácí straně, ale skóre 0-0.

Za chvíli se bude pokračovat v litvínovském obraném pásmu. Poté, co musel litvínovský gólman Pavel Čaje nařešit opravdu velmi nebezpečnou situaci, když tam kotouč odjel od hokejky Poláškovi a najednou byl sám před brankářem hostující útočník Karel Plášek, ale svou velkou šanci nevyužil a když odjížděl na střídačku, bylo vidět, že ho to hodně mrzí. Berglund navazování, proti němu Kempf, po levé ruce brankáře Čajana, už máme uklizeno a můžeme pokračovat. Sedmá minuta, Litvínov Olomouc 0-0, ale první velká šance Olomouce před malou chvilkou daroval jí Hanákům Polášek, kterému v obraném pásmu sjel puk a ještě byl u brány Plášek, který se nevracel a najednou stál sám před brankářem Čajanem s pukem na hokejce, vystřelil, ale Čajan předvedl první a hned velmi důležitý zákrok v tomhle zápase. Hosté teď v útočném pásmu, Stella nahození před bránou, Čajan ale odpálil hokejkou puk a domácí se ubránili a jdou střídat, kotouč zajel za čáru a bude z toho nakonec zakázané uvolnění, přestože to vypadalo, že ta střela nebyla vyslaná nějak razantně, nebo ta přihrávka tak projela přes čáru a tak se bude za chvíli zase hrát v litvínovském obraném pásmu. V 8. minutě za stavu 0-0 hosté posílají Davida Vitoucha na vazování a za domácí je tam Jícha. Litvínovští prohráli Buly a tak můžou Hanáci hrát v útočném pásmu. Střela a Čajaný chytá do lapačky, ale puk mu z ní vypadl a najednou se tam přetlačují hráči před bránou, ale vypadá to, že Čajan nakonec zasedl kotouč, přestože tam rychle byl Michal Vitouch, tak litvínovský golman si připsal dobrý zákrok a teď si aktivního Michala Vitoucha ještě volá hlavní rozhodčí, aby mu domluvil, ale dobře to teď dělal Michal Vitouch, protože ten puk tam byl chvíli volný a samozřejmě bylo zapotřebí ho dopravit za litvínovského golmana, ale nepovedlo se to útočníkovi Olomouce, takže v 8. minutě stále 0-0. David Vitouch po pravé ruce litvínovského gólmana, navazování proti Kempfovi. Teď se tam šavlují u mantinelu Michal Vitouch a jeho soupeř. Varování pro litvínovské hráče a nakonec výměna. Ondřej Kašale uspěl jako náhradník na Buly. Puk ale opustil hřiště poté, co se odrazil od mantinelu. Už ho zahrál Jaks, takže další vazování v litvínovském obraném pásmu. Hosté prostřídali a na hřiště teď přichází formace vedená Macuchem, ve které je Orsava a Kos. Místo navazování zůstává stejné, ale zase opakujeme Buly. Čárový rozhodčí má hned na začátku zápasu tedy problémy s tím, aby se hrálo plynule povazování a budeme opakovat tohle Buly mezi Macuchem a Kempfem. Tak už vhozeno a Olomoučtí mají puk stále a střela nakonec. Čajan musel chytit, ale nepříliš prudkou střelu hostujícího Macucha a v zápětí se puk odrazil na litvínovskou střídačku, ale bude se vazovat ve středním pásmu. Dívám se na rozhodčí a ti ukazují jasným směrem. Tak teď se nám hra rozkouskovala, na začátku měla poměrně spát, ale máme 8. minutu, skóre 0-0 a vazuje se ve středním pásmu. Macuch a Kempf zůstávají aktéry na Buly. Rozhodčí Maňák a hodil puk a hraje se přihrávka těžká na Davida Kašeho a Orsava vymátl, vystřelil těsně vedle levé tyčky. Výborná práce Orsavy, ale domácí zatím darují ty nebezpečné situace sami olomouckým, ti se na ně vůbec nenadřou. Teď domácí zase v obraném pásmu, Hanáci u puku a Kos, Macuch na pravé straně, teď možná mohl dát puk svému spoluhráči, domácí už se ubránili, Kempf startuje, Ondřej Kaše, ale zvolna rozjíždí akci a nakonec nahazuje
do obraného pásma Olomouce, kde už je černý a olomoucký obránce přihrává za branku. Raději hosté teď na Štohanzla, který je u modré čáry. Ten ale nepřihrál vůbec dobře a litvínovští jsou v útoku. Moravčík udržel útočnou třetinu. Šámal, Gevíze je mu v patách. Šámal si objíždí, přihrává na Moravčíka. Ten vystřelil tečovaný puk, ale Machovský spolu se svým spoluhráčem nepustili kotouč do olomoucké branky. A hosté, šance, střela, Štohanzl pálí z levé strany u kruhu, ale Čajan vytrčil lapačku a chytá puk právě do své rukavice, takže v 9. minutě 0-0, ale tohle nebyla špatná příležitost olomouckých, kteří se už dostávají do zápasu po tom rozpačitém úvodu, kdy byli pod tlakem Litvínova. Devátá minuta, olomoučtí hokejisté už se tady rozkoukali a už začínají být také nebezpeční. Před malou chvilkou ohrozil brankáře Čajana Štohanzl, jeho střelu ale litvínovský golman chytil do své lapačky. Ale opět se hraje v litvínovském obraném pásmu, kam se hra přesunula z toho olomouckého obraného, kde se hrálo na začátku zápasu. Teď zase živo před litvínovským golmanem a Štohanzla tam odtlačuje Baláš. Čajan má puk ve své rukavici a za chvíli se tedy bude vazovat zase v litvínovské obrané třetině, ale ten začátek domácím vyšel, měli velkou převahu, jenomže nevytěžili z ní vůbec nic. No a teď už tedy Olomouc srovnala hru a je mnohem častěji v litvínovském obrané pásmu. Bude tam i za chvíli, na buly jde Berglund a proti němu se postaví Jícha, který se ještě radí se svým spoluhráčem, který už odjel k mantinelu, a teď je tedy po pravé ruce brankáře Čajana se bude pokračovat v tomhle zápase, ve kterém už tedy Hanáci srovnali hru. Teď střela od modré čáry, ale proletěla kolem pravé tyčky a už se hraje zase v litvínovské obrané třetině. Plášek nahazuje na brankáře, Čajan odrazil kotouč do rohu kluziště, kde jsou zase hráči v červených dresech, které oblékli Hanáci. Teď už jim ale litvínovští vzali puk, Maštalířský dává po mantinelu a Jícha spěchá za pukem, jenomže první byl u puku Michal Vitouk, jenomže v zápětí nerozehrál dobře a tak může rád Polášek, ten dává za bránu, Maštalířský předává puk, za kterým jede Jícha, tak teď domácí se ubytovali vepředu. Nahození, ale vedle levé tyčky od Berana proletělo, Polášek za bránou, stále má puk na hokejce. Dává nakrátko Pištěkovi, ale teď už jsou tam olomoučtí hráči a ti dokázali vyhodit do středního pásma. Navrátil tam, bojuje o puky, tam ale také Maštalířský a litvínovští hokejisté vrátili kotouč do obraného pásma Olomouce. Přerušená hra. 10. minuta, 0-0 a komerční přestávka. Za malou chvilku vstup pro Radiožurnál. Hraje se také už na dalších dvou stadionech. Třinec vede nad Hradcem Králové 2-0 po gólech Kuběsi a Růžičky po první třetině a Vítkovice hrají s Pardubicemi v 11. minutě nerozhodně 0-0. Stejně jako Litvínov s Olomoucí. Střely 13-8 pro domácí, střely na branku už, ale 5-5, takže se to vyrovnalo z toho stavu 5-0. A za chvíli budeme pokračovat. Bude se vazor ve středním pásmu. Domácí mají puk, Čučme nahazuje pohrazení, ale jako první bude u kotouče Gevíze, který dává po mantinelu, domácí ale vrací před brankáře Machovského a ten raději odraz od mantinelu chytil do své rukavice a bude se za chvíli vazovat v obraném pásmu Olomouce. Ještě se tam stará o rozruch Havelka, domácí raubíř, ale
Olomoučtí ho rychle umravnili a tak... Ano, stále tady také čekáme na první gól, 11. minuta, Litvínov Olomouc 0-0 a vazuje se v obraném pásmu Hanáku po pravé ruce brankáře Machovského. Puk zůstal mezi dvěma hráči a teď ho už dokázali odehrát Hanáci na zakázané uvolnění. Takže za chvíli se bude zase vazovat v olomouckém obraném pásmu. Ale teď bude vstup pro Radiožurnál. Jedenáctá minuta, Litvínov Olomouc 0-0, domácí byli v úvodu nebezpeční, jenomže pak Hanáci srovnali hru, skóre zaslouženě, tedy bez branek 0-0. Z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál. Bude se vazovat po pravé ruce brankáře Machovského, Sukel jde na buly a proti němu už je David Vitouch připravený. A domácí mají puk, Koblasa může vystřelit, jenomže rychle proti němu přišel blok a tak ta střela neprošla až k brankáři Machovskému. Koblasa nebyl ve špatné pozici, Šamal už jde do útoku, předávka, Sukel vystřelil, ale Machovský chytá do svého rozkleku. Koblasa nemohl dorážet, přestože tam rychle se přiřítil před olomouckého golmana, tak mu ale olomoucká obrana a olomoucký brankář nedali šanci dorazit Kotouč do olomoucké klece. Teď se zase ale přesunula hra před olomouckého golmana po takové pasáži, ve které byli aktivnější Hanáci, co se týká ofenzivy. Nabuli teď Kempf a vyhrál, takže Litvínovští jsou v útoku. Jak se přidává před branu? Kempf tam přidává teď za dovkou, ještě třeba a gól, asi pravděpodobně gól od Ondřeje Kašeho, ne tak rozhodčí rozpažil, tak domácí se radují, stále trvají na tom, že to byl gól, no a teď uvidíme, ten puk tam byl pod betonem, ale vypadalo to jako jednoznačná branka, tak sám jsem zvědavý, ale teď to udělal výborně David Kempf, tedy nejprve přihrával zadovkou, pak patičkou a Ondřej Kaše pálil pohotově a zdálo se, že opravdu ten puk překvapil gólmana Machovského, ale otázkou je, jestli se najde průkazný záběr, že puk byl v olomoucké brance. To je, oč tu teď půjde. 12. minuta, zatím tedy 0-0, domácí se radovali, ale rozhodčí rozpažili, takže uvidíme. Tak. Rozhodčí už se vrací. Dvanáctá minuta, 0-0, ale tady pískot z tribun, domácí dali možná gól, Ondřej Kaše využil možná, no minimálně ke střele, chytrou přihrávku Davida Kempfa zpoza branky, vystřelil ten puk, zdálo se, že je v brance, ale možná pod betonem brankáře Machovského, který nečekal tu přihrávku Kempfa, byl trošku zaskočený tím střeleckým pokusem, rozhodčí rozpažil, protože Machovský našel puk pod svým betonem, jenomže problém je, že tady nefunguje video, takže z důvodu toho, že technika selhala, tak hlavní rozhodčí nakonec oznámili, že platí rozhodnutí ze hřiště, no a tam rozpažili, takže proto 0-0, David Kemp se teď ještě čílí, ale nic s tím neudělá, bude se vazovat v obraném pásmu. Hanáku 12. minuta, Litvínov Olomouc 0-0. Čučmen nahazuje po mantinelu, Machovský hraje za brankou, dává Stelovi, který je na pravé straně, ten ale nevyhodil z obraného pásma, takže litvínovští hokejisté
teď musí bojovat s olomouckými uhrazení. Je tam Cosgrave, který tam teď štouchl zlehka do Ondřeje Kašeho. Litvínovští mají puk. A teď už ale hrají Hanáci. Stella, jenomže rozhodčí ukazuje hra vysokou holí a tak se bude vazovat ve středním pásmu. Ano. Domácí by mohl rozhodit tenhle ten moment neuznaného gólu. Každopádně už se hraje zase ve středu hřiště. Domácí uspěli na vazování a posílají puk do olomouckého obraného pásma, ale daleko se s ním nedostali a Náci rychle vyhodili. Sukel přihrává na pravou stranu na svého obránce, ten dává dopředu, Šámal se dostal k puku, ale olomoučtí se na chvíli dobře zatáhli, jenomže Beran to udělal dobře, dává na Sukela, teď už hraje Koblasa, Sukel za bránou, jenomže puk mu přeskočil okejku. Sukel hraje znovu, Šámal v rohu kluziště, rychlá přihrávka na Koblasu, ten chtěl dát před bránu, jenomže tam bylo obsazeno, puk se odrazil a litvínovští musí hrát zase ze středního pásma. Černý olomoucký obránce má dost času teď na rozehrávku, dává středem puk na Macucha a už jsou hosté v útoku. Kos, přihrávka na levo, střela a Čajan zasáhl. Docela štiplavá rána Orsavy. A tak teď už zase litvínovští. Šámal se dostává k puku ve středním pásmu. 13. minuta, Litvínov Olomouc 0-0. Domácí střídají, Polášek proto předává puk svému parťákovi a ten nahazuje, ale ještě ze své obrané poloviny a tak je z toho zakázané uvolnění a bude se vazovat v litvínovském obraném pásmu. Tak litvínovští teď zase na chvíli převzali otěže tohoto zápasu. Střeli 17-8 na bránu 7-5. Hned zase si vylepšili statistiky, ale gól tedy nedali. 13. minuta 0-0 a olomoučtí teď zase se vrátí do litvínovského obraného pásma, protože litvínovští hokejisté potom vazování odpálili puk přes všechny čáry a tak se bude vazovat po pravé ruce brankáře Čajana. Štohanzl jde na buly a domácí ale mají puk Jícha a v zápětí už hrají jeho spoluhráči. Maštalířský protečoval, ale nebyl úspěšný tak, aby puk dostal z obraného pásma a tak se hraje u litvínovské střídačky, kde je teď po třech hráčích z obou stran. Nárazy domácích do olomouckých hráčů vyvrcholily tím, že puk stále není venku z obraného pásma Litvínova, ale litvínovští ho mají pod kontrolou. Baláš vyjel z pravé strany a teď je litvínovští. Machovský ale perfektně rychle rozehrál a Senišin hraje na pravé stráně u mantinelu. A teď už olomoučtí můžou hrát z levé strany. Cosgrave, Herčík za bránou, jenomže u něj je litvínovský obránce. Čtrnáctá minuta, Litvínov Olomouc 0-0, ty jsi to, Filipe, zmínil, domácí možná dali gól, každopádně těžko říct, nefunguje videosystém, takže teď zakázané uvolnění Hanáků, hra je rozkouskovaná v posledních chvílích, protože dvakrát se provinili zakázaným uvolněním domácí, teď zase olomoučtí hokejisté, takže Litvínov bude útočit. Kempfuš je připravený na buly a proti němu se teď postaví Berglund po pravé ruce brankáře Machovského, rozhodčí vodil, domácí vyhráli, Čučmen ale neodhodlal se hned ke střele, vystřelila jenom zleka a vedle, takže teď už zase hrají domácí. Jaks další střela, ale zblokovali Gevíze a olomoučtí vyhodili do středního pásma. Takže hraje Jaks Ondřej Kaše, jenomže do hokejky mu plácl Berglund a tak dopředu můžou jít hosté. Gevíze nahazuje do litvínovského obraného pásma, upukuje jako první Jaks, který volí cestu po pravé straně, nahodil puk nakonec do volného prostoru, jenomže tam byli hosté, takže olomoučtí můžou jít dopředu. Matýs posílá puk za litvínovskou branku, ale tam byl Jaks a teď už Ondřej Kaše se protáhl kolem olomouckého hráče a nabral rychlost a jede do útočného pásma. U něj je navrátil přihrávka před bránu, jenomže Kempf se nedostal před hráče Olomouce, který si dobře
pohlídal volný prostor, byl to Rutar, a tak se Hanáci ubránili. Teď se hraje ve středním pásmu, jak se přišel o hokejku, což je mírná výhoda pro Hanáky, a dopředu už jede Ondruček, který nahodil do litvinovského obraného pásma. Hosté jdou střídat a domácí teď budou hrát druhá formace. Šámal, přihrávka nalevo, Koblasa si puk pustil od hokejky a tak hraje Machovský, Cosgrave, jenomže ten navyhodil až teď. A Orsava může jít dopředu, hezky se zbavil Sukela, přihrávka na Stelu, Stela dává za bránu a tam už je Macuch, ale je tam také Polášek a litvinovští se díky němu dostávají ke kotouči a Šámal může otočit hru. Přihrávka doleva, Sukel už je v útoku, přihrávka, velká šance a výborný Machovský, který na poslední chvíli tam překazil hokejkou šanci Koblasovi. Ten se zlobí, protože použil Machovský hokejku, ale rozhodčí neodpískali žádný nedovolený zákrok. Machovský už si hokejku vzal a puk je za litvínovskou brankou, ale tohle byla nebezpečná příležitost po dobré akci Šámala. Domácí teď začínají zase od své branky. Přihrávka po mantinelu, jenomže ve středním pásmu dobře teď je zabránili hokejisté Olomouce. Tak to domácí musí zkoušet znovu. Maštalířský, přihrávka, ale nebyla přesná, takže už zase Hanáci spodňák dává puk z otočky do litvínovské obrané třetiny, jenomže tam je Moravčík, litvínovský obránce, v zápětí Maštalířský, úrazení, Jícha a teď souboj u mantinelu, Pištěk, Jícha, ale výborná práce hostů. Senešin se dostává k puku, bude střílet, ano, vystřelil Čaja, neudržel puk v lapačce, takže se pokračuje. Štohanzel, přihrávka na levou stranu, nahození před bránu, ale z velkého úhlu, takže domácí brankář dokázal tuhle situaci zvládnout. A teď je Moravčík. Ten zkušeně teď vyhazuje kotouč do středního pásma, kde číhal Gevíze, který počkáš prostřídá jeho parta a v 17. minutě za stavu 0-0 Olomouc bude zahajovat útok od své branky. Hezky se tam vyhl teď Ondrušek napadajícímu Davidu Kašemu a dává po mantinelu. Za pukem jede Hrčík, je jako první u puku, takže se zakázané uvolnění nepíská. Velká šance mezi kruhy byl David Vitouch, jenomže jeho střelu chytá teď Pavel Čajan. Najednou tam byl David Vitouch a prověřil litvínovského golmana. Jenomže Čajan chytil puk. Komerční přestávka v 17. minutě. Skóre tedy stále zůstává 0-0 mezi Litvínovem a Olomoucí. Střely 20-12. Chvíli se tedy bude vazovat zase v litvínovském obraném pásmu.

Na pole půjde Berglund a domácí také posílají svou první útočnou formaci, to znamená, že navazování půjde David Kempf, který zatím vyhrál 7 z 8 bulí. Puk mají domácí, Kempf dává za bránu a tam je Jax, který vyváží z pravé strany, Kotouč stále ho má na okejce, teď do něj dloubl a za pukem jde Koblasa do útočného pásma. Koblasa hraje s pukem, Jax vystřelil a Šámal jede za pukem na pravé straně, stále Šámal má Kotouč, přirávka Čučmen ale nakonec nenahodil puk na bránu, ale pouze za ní, kde Sukel, jenomže o něj se stará Černý a je tam také Gevíze a Gevíze nakonec má puk, přihrál ho a Matýs může zaútočit z pravé strany. Kotouč už je za litvínovskou brankou, jenomže ho mají domácí. Jak zdává rychle na Šámala, Šámal už přejel červenou čáru, nahodil k brance a za pukem jede Ondrušek, jede také Sukel a jede Rutar a právě Šámal. Domácí se dostali ke Kotouči, ale jenom na chvilku. Olomoučtí se ubránili, Herčík ale nemohl zaútočit, protože puk nedostal přesně. Přesto hosté nahodili puk až k brankáři a teď už tam zase Michala Vitoucha musí odklidit od litvínovského golmana. A v zápětí ještě David Vitouk je v litvínovském brankovišti, ale tam není Pavel Čajan. Ten si v klidu teď hraje s pukem na své lapačce. Začala 19. minuta, skóre 0-0. 19. minuta, Litvínov Olomouc stále 0-0. Před malou chvilkou vzruch před litvínovskou brankou, ale bylo to jenom takové drobné nahození na brankáře Čajana, ke kterému rychle přijel Michal Vitouch, v zápětí jeho bratr David Vitouch, jenomže litvínovská obrana je rychle dostala dál od svého brankáře. Každopádně se bude vazovat v litvínovském obraném pásmu, hosté úspěšní a tak můžou pokračovat v útočné aktivitě. Beran se teď stará o Orsavu, který ale stále drží puk na své hokejce. Nahození k brance ale těsně prosvištělo kolem pravé tyčky, ale stále Hanáci jsou v útoku, jenomže teď je první u puku u mantinelu Polášek, vyřešil to perfektně a tak puk míří zase za olomouckou čáru brankovou a další zakázané uvolnění. Tak zase taková slabší pasáž. Rozkouskovaná poměrně častými zakázanými uvolněními. Navazování půjde Štohanzel a proti němu Jurčík. Pravé ruce brankáře Čajana. Litvínovští mají puk a dostanou ho z obraného pásma, ale na nějaký velký útok to nevypadá. Teď zase musí začínat ze zadu. Moravčík přidává na pravou stranu, Polášek, Jurčík na pravé straně, ale hosté mu vzali puk a tak teď Hanáci. Přidávka k mantinelu, Spodňák, jenomže u něj byl rychle Moravčík, takže Spodňák se nedostal do útoku a je tam také Urban, Štohanzel a další hráči, takže teď se bojuje v obrané pásmu Hanáků, litvínovští úspěšnější. Baláš nahození před bránu, Machovský vyrazil do rohu kluziště a tak stále litvínovští. Další nahození, od Machovského se odrazil puk, jenomže tam nebyli žádní litvínovští hráči, takže se teď nakonec hosté dostali k tomu, aby vyhodili přes všechny čáry a bude se tedy vazovat v olomouckém obraném pásmu. 53 sekund do konce první třetiny, 0-0 a Kempf půjde proti Štohanzlovi navazování po pravé ruce brankáře Machovského. Vozeno a olomoučtí se dostali k puku, přestože buly vyhrál litvínovský hráč. Spodňák 2-2, Spodňák z pravé strany, tlačí se před bránu, jenomže litvínovský hráč ho odtlačil, přesto musel Čajan si pohlídat svou přední tyčku a teď litvínovští nahození. Ze vzduchu ho stáhl David Kaše, rozhodčí ukazují vysokou hůl, ale to mi tedy nepřišlo a v zápětí pošťuchovaná a rychle tam přijel také litvínovský hráč, no ale teď to bylo hodně přísné, protože to nevypadalo na vysokou hůl. 35 sekund do konce úvodní části, hra se přestěhuje do středního pásma.
Sukel a Bergu. A za chvíli vstup pro Radiožurnál. Tady další zakázané uvolnění, takže teď se bude hra přesouvat před litvínovskou branku. Sekund do konce úvodní části, Litvínov Olomouc 0-0, zápas Liberec Karlovy Vary a Pavel Petr. Olomouc má puk, nahodila k modré čáře, ale tam byli litvínovští hráči a puk míří za litvínovskou branku. Navrátil nenapadá příliš aktivně, takže domácí vyhazují do středního pásma protečovaný puk a první třetina právě skončí. Je to tak konec po 20 minutách, tedy skóre nerozhodné 0-0. Příliš pohodlný hokej, ani těch šancí nebylo příliš mnoho. Řekl bych, že vyrovnaně na obou stranách, takže skóre zasloužené. Litvínov Olomouc 0-0, zhruba za 18 minut se budu těšit opět na slyšenou. První třetina skončila, gól nepřinesla, takže po úvodní části Litvínov Olomouc 0-0.

Hokej.cz. Karty, balíčky, boxy, příslušenství, okénko, zábava.

tam vidět, ta prostřední je hodnota 50 000 korun, takže pokud se ten klient získá do té prostřední, toho prostředního otvoru, tak získá přehraditou takovací kartu od společnosti Omen na 50 000 korun a pak jsou z každé strany dvě větší díry od další otvory, které jsou za 1000 korun. Takže Rusko, tady je první bud a myslím si, že ještě počkat trošku, když má pohled trošku zavadný, ale Rusko se pokusí dát zastřelovací ráno. Takže pojďme.

dámy a pánové,

Za půl minuty začne druhá třetina zápasu 9. kola hokejové Tipsport Extraligy mezi Litvínovem a Olomoucí. Gol jsme zatím neviděli, skóre 0-0. A tak budeme pokračovat v vyrovnaném zápase. Domácí jsou aktivnější, ale v nějaké nebezpečné situace řekl bych, že je to poměrně vyrovnané, i když střely celkem 24-15. Pro Litvínov ale střely na branku 10-12. Takže víc zákroků si zatím připsal Pavel Čajan. Bude se vazovat Berglund a Jurčík proti sobě na vazování ve středovém kruhu. Už je puk mezi nimi a hrají teď Hanáci. Přihrávka do útoku, Jurčík vrací Balážovi, Litvínovští budou hrát, rychle se puk dostává k Havelkovi, ten si ho ale jenom orazil k zadnímu mantinelu a tam ho přišpendlil. Teď hostující obránce domácí zůstávají v útočné pásmu, Havelka tečuje, ještě tam se snažil vystřelit Urban, jenomže Olomoučtí zblokovali jeho střelecký pokus z úhlu. Bude se vazovat opět v olomouckém obraném pásmu, oba týmy prostřídali. Domácí posílají svoji elitní formaci. Kempf jde na buly. Proti němu Štohanzl. A puk má právě Štohanzl. Takže olomoučtí můžou. Přihrávka do středu prolítla kolem hokejek. Spodňák jede za pukem. Byl rychlejší než Litvínovský Čučmen. Domácím fanouškům se nelíbilo to, že se nepískalo zakázané uvolnění. Teď Ondřej Kaše v útočné pásmu z pravé strany zabrzdil. Přihrávka k mantinelu. Jaks dává Ondřej Kašemu, ten dává Jaksovi a Jaks spálí. Puk má, brankář, přihrávka před bránu. David Kaše zadovkou dával do prostoru před bránu po té, co Machovský vyrazil puk, jenomže tam nebyl žádný z litvínovských hráčů a tak se hosté dokázali ubránit a poslali puk až do litvínovské obrané třetiny. Jaks, přihrávka nakrátko, Kempf, Ondřej Kaše už je v útoku, dává Kempfovi, ten dává pohrazení, David Kaše, Ondřej Kaše, David Kempf, jenomže ten už je pokrytý herčíkem, ale ustál tuhle situaci. Ondřej Kaše dává Davidu, jenomže ten odjel od mantinelu a tak můžou hrát teď hokejisté Olomouce. Michal Vitouk dává za litvínovskou branku, Čajan posílá ale puk na své spoluhráče. Rychlá přihrávka doleva, David Kaše ale těžkou přihrávku nedokázal stáhnout ze vzduchu, takže už hrají olomoučtí hokejisté. Z pravé strany se snaží zaútočit, jenomže tam je litvínovský obránce Beran, ten ale nevyhodil. Až teď litvínovští dostali puk z obraného pásma, ale ve středu hřiště nedokázali teď udělat přečíslení, protože si nepřihráli dostatečně kvalitně. Olmoučtí se ženou teď do útoku, Kos je za litvínovskou brankou, dává puk pod sebe, tam je Macuch. Macuch ale je pronásledovaný Poláškem, takže také posílá Kotouč do rohu kluziště, kde je Orsava, jenomže toho obral na chvíli opuk Sukel a po druhé také Orsava mu to vrátil, jenomže pak Sukel zase jemu, ale teď domácí můžou jít dopředu, Šámal z pravé strany, nakonec nešel do koncovky, až teď přihrává před bránu, ještě tam tečuje Sukel, ale Machovský ustál tuhle situaci na brankovišti, je tam velmi dobře, Sukel se snažil dorážet poté, co tam nahodil puk Šámal, ale výborně zakročil brankář Machovský. Machovský se občerstvuje, 23. minuta, skóre bezbrankové 0-0. Kempf jde na vazování a proti němu Berglund. Bylo důležité, že Machovský udržel Kotouč ve své výstroji. Vazuje se po pravé ruce olomouckého golmana a Berglund byl úspěšný, takže můžou hrát teď Hanáci. Přihrávka na Matýse, který je na levé straně, vyjíždí, dává Navrátilovi, ten už je v útoku. Navrátil vystřelil z levého kruhu, ale Čučmen zblokoval jeho střelecký pokus. Puk skončil mimo hřiště a bude se vazovat v litvínovském obraném pásmu. Domácí prostřídali, na buly půjde Jícha a proti němu se postaví opět Berglund.
svazovat po pravé ruce brankáře. Litvínova domácí získali puk a může hrát Baláš. Baláš přidává nalevo, Maštalířský ale nezachytil kotouč a tak navrátil. Matýs už je v útočném pásmu, předávka Bergundovi, jenomže Jíka se zatáhl, ale nevyhodil. Takže hosté jsou stále v útoku. Navrátil, vystřelil, ale trefil boční síť. Zůstává stále u puku, hosté budou hrát přesilovku. Brankář Machovský odjíždí a teď hosté přihrávají za bránu, jenomže tam je Pištěk a ten přerušil hru. No ale vzniklo to z toho, že Jícha nebyl schopný vyhodit jednoduchou situaci do středního pásma a hosté se v něm udrželi a navrátil potom po zlobě litvínovskou obranu a nakonec z toho byl faul Moravčíka. Přitom nebylo těžké dostat ten kotouč z obraného pásma. 24. minuta, první přesilovka pro Olomouc. Moravčík už je na trestné lavici. Rozočí ještě pozbíral zlomenou hokejku, odvezl ji na střídačku a bude se vazovat tedy v litvínovském obrané pásmu. Kos na vazování a proti němu Sukel. Rozočí David Tuma, ale nevodil puk. Až teď. Hosté vyhráli, Cosgrave. Přirávka nalevo, Orsava, jenomže tomu utekl puk z hokejky. Cosgrave, ale může hrát. A hosté se drží. Kos, Spodňák. Matýs, Cosgrave. Matýs na středu. Přijíždí si na levou stranu. Stále míchá s pukem, ale Sukel mu ho sebral a domácí startují ve dvou proti hostům. Sukel to vzal na sebe, vystřelil a Machovský si připsal výborný zákrok. Tak teď zase hosté jdou dopředu, jenomže dobře se zatáhla Velka, který strčil hokejku do té přihrávky. Litvínovští Sukel teď je v problémech, ale nakonec to zvládl velmi dobře, přestože se ocitl v kleče. A litvínovští vyhodili až k olomoucké brance. Machovský rozehrává, Kos má puk, přihrává zpátky, ale teď tedy Hanáci mají problémy s tou rozehrávkou. Přihrávka pod sebe a už jdou dopředu. Navrátil, přijíždí červenou čáru, už je v útoku. Senišin přihrává na Černého. Senišin pálí, ale trafil pouze Poláška do nohy. Od té se pak puk odrazil mimo litvínovské obrané pásmo. Další výborný obraný blok litvínovských a Jícha jede za pukem za olomouckou branku. Přijel tam jako první, ale dobře to udělal Černý, který si pokryl puk na chvíli. A olomoučtí zvládli tuhle situaci. Za chvíli vstup pro Radiožurnál. Hosté ale v útoku, jenomže dobře, teď Maštalířský. Společně se svými spoluhráči puk je za litvínovskou brankou. Hosté už mají puk ve středním pásmu. K 26. minuta nepadl, takže Litvínov Olomouc 0-0. Zápas Liberec Karlovy Vary a Pavel Petr. Hosté už jsou v útočném pásmu na hození z pravé strany. Čajan jenom protečoval do rohu kluziště, hosté střela těsně vedle, Ondrušek pálil, teď hosté zůstávají v útočném pásmu, domácí už jsou v pěti, Moravčík už má ale puk na hokejce, takže domácí se ubránili. Přihrávka na Čučmena, Čučmen dává na pravou stranu, kde je Ondřej Kaše, který ale dostal těžkou přihrávku, teď po druhé zase za sebe a nedostal se tedy litvínovský hvězdný útočník ke kotouči. Spodňák už otáčí hru, přihrává před bránu, ale tam nebyl žádný z olomouckých hráčků. Senišin teď pálí z levého kruhu, puk nakonec přiletěl do lapačky litvínovského gólmana na konci 26. minuty 0-0 a Litvínov tedy se ubránil v oslabení, ale teď zahrozil, i když domácí byli v pěti. Bude se vazovat v litvínovském obraném pásmu Štohanzel a Sukel, který měl tu velmi dobrou příležitost ve vlastním oslabení. Sukel teď nakonec získal puk, Beran, přihrávka. A domácí teď mohli zaútočit, jenomže Koblasovi sjel ve středním pásmu puk z hokejky a Olmučí toho okamžitě využili. Polášek dobře zareagoval, vyjíždí, dává puk na levou stranu a Sukel posouvá na Šámala. Šámal jde proti Gevízemu,
uhrál tenhle ten mini souboj. Gevíze na kolenou, už vstává na hození před bránu, ale trefilo právě Gevíze. Koblasa, rychlá příhra, Sukel, nedostal ten puk úplně ideálně od Koblasy, který to myslel dobře. Koblasa už se dostává ke kotouči za bránou, sjíždí si do hry, Beran nahazuje před bránu, ale Machovský vyrazil. Sukel dává na Šámala, Šámal už je na pravé straně, přidává na Poláška, obránce Poláček dává do středu Koblasa a jenomže puk musel z hokejky a olomoučtí vyhodili. Beran si musí dávat pozor, jede proti němu Spodňák. A Beran to neudělal dobře. Kosma, puk, Spodňák najednou, málem byl sám před bránou, ještě tam byl. Teď hostující útočník Macuch, který z úhlu vystřelil, ale neprostřelil golmana, ale tohle byla velká chyba Berana, je z toho patálie. Další střela těsně vedle levé tyčky, pálil Stella. A hosté, dobré střídání. Stella přihrává za branku, domácí dezorientovaní. A teď hosté pokračují v tlaku, přihrávka za bránu, Kos vyváží kotouč před bránu a nakonec se nedostal ke střele až teď Orsava, trefil soupeře před sebou a ještě šance a Čajan chytá a v zápětí skvělý zákrok Jurčíka, který odpálil kotouč. Tak teď to pořádně hořelo v litvínovské obraně potom nevýhozu Berana, který tam udělal chybu a pořádně unavení jsou litvínovští hráči a ti byli opravdu velmi rádi, že zvládli tuhle situaci s velkým přispěním Pavla Čajana a potom také Jurčíka, i když rozhodčí pískali. 28. minuta 0-0, ale tohle byly pořádně horké chvilky v litvínovském obraném pásmu. Komerční přestávka, můžeme se tedy podívat na další stadiony. Třinec, Hradec Králové po dvou třetinách 4-1, Vítkovice, Pardubice 28. minuta 1-1, Kladno, Mladá Boleslav po první třetině 1-0 a Liberec, Karlovy Vary po první třetině 4-0. Karlovarská výborná obrana tedy dneska má problémy. Střely ze slotu, Matuš Sukel 4 rány, dnes je velmi aktivní tenhle ten útočník. 33-26 střely a golmani chytají velmi dobře. Goly chycené na to čekávání. Čajan 1,44, Machovský 1,91, to znamená, že prakticky hostující golman chytil už dva jasné góly. A litvínovský brankář skoro 1,5 gól. Tak, bude se vazovat po levé ruce litvínovského brankáře. Berglund a proti němu Kempf, domácí mají puk, jak se přidává na Čučmena, ale tomu puk utekl v zápětí, ale napravil svou chybu, ale těch přehmatů je tam hodně z litvínovské strany. David Kaše, těžký puk, jenom protečoval za bránu, kam ale přijel jako první Ondrušek. Začíná 29. minuta, skóre stále 0-0, olomoučtí před malou chvilkou zahrozili, předvedli své nejlepší střídání v zápase, jenomže litvínovský golman Čajan chytá výborně, stejně jako Machovský na druhé straně, takže proto i skóre 0-0, olomoučtí jdou teď dopředu z levé strany, nahození za litvínovskou branku, jenomže tam je první litvínovský obránce Čučmen, který rychle rozehrává nalevo, David Kaše už protáhl kotouč do útočného pásma, teď si tam troufl na dva hráče, jenomže puk nakonec mu sjel, hosté ho pokryli a olomoučtí zase můžou jít dopředu, jenomže také litvínovští teď dobře zabránili u modré čáry a stále drží kotouč v útočné třetině, jenomže teď je tam taková mačkana u litvínovské střídačky, hráči tam dolují kotouč, který stále leží uhrazení, teď už se tam šťouchají s větší vervou a vypadá to, že už puk je venku a má ho Herčík, to je olomoucký hráč, takže olomoučtí se ubránili, už jdou dopředu, jenomže ta přihrávka nebyla úplně přesná, takže bude hrát litvínovský Šámal, který zpracoval kotouč u mantinelu, navádí si ho do střelu, už chytá rychlost a jede do útoku. Přihrává na levou stranu, kde je velmi aktivní Sukel, který ale byl odstavený Stelou, takže litvínovští přišli o kotouč a Spodňák dává přihrávku na Senišina, který už je v útočné pásmu. 2-1 šance, ale výborný obranný zákrok teď Baláže.
který obral teď Senišina o puk, jenomže Litvínovští udělali chybu. Puk je u brány a výborně se tam teď vrátil Litvínovský Šámal, který odpravil ten kotouč z předbrankového prostoru, ale to jsou velké chyby Litvínova ve vlastním obraném pásmu. Opravdu většinou to jsou situace, kdy domácí nabídnou ty šance svému soupeři a jen málo chybí k tomu, aby Olomouc dala gól. Zatím tam chybí hostům důraz. Zase jdou dopředu. Olomoučtí kos z levé strany vystřelil a trafuje brankáře Čajana. Střelou spoza levého kruhu. Ve 30. minutě tedy skóre 0-0. Půjde Jurčík a proti němu Macuch. Hosté mají puk, ale ten už je ve středním pásmu. Ondrušek. Hosté vrací puk dopředu, jenomže Polášek je první u kotouče v obraném pásmu, přidává po pravé mantinelu. Jurčík, Urban ale těžkou přidávku nespracoval úplně ideálně, neměl to snadné. A tak zase Olomoučtí už jsou v útočné pásmu. Olomoučtí teď přidali střela, ale ta skončila na hráčích před brankářem Čajanem. Stále ale Olomoučtí mají puk, ale domácí ho sebrali. Jurčík přihrává napravo, když spíš to vypadalo, že mu Olomoučtí odpálili puk od hokejky, ale Litvínovští přihrávka na levou stranu. Polášek už je v útočné pásmu, dává kotouč za bránu, ale tam je Ondrušek. Už přijíždí také Šprinar. A Olomoučtí vyhodili, kotouce ale do kutálí a nakonec vedle levé tyčky, takže z toho bude zakázané uvolnění. Bude se vazovat v obrané pásmu Olomouce. Kempf jde na buly a proti němu Berglund. Hozeno, domácí mají puk, Ondřej Kaše hraje s kotoučem. Vystřelil, ale trefil pouze hráče před sebou, takže už zase hraje Ondrušek. Ten dává na levo, kde je Kos. Kos jenom prohodil puk do středu, jenomže tam nebyl žádný z jeho spoluhráčů, takže domácí. Čučmen ale také neudržel puk dlouho na své holi a tak dopředu už jdou Olomoučtí. Výborně se ale vrátil Ondřej Kaše, přihrává do středu, Davidka Kempf rozdělil puk, David Kaše, Jaks, Ondřej Kaše. Dobrá souhra domácích, kteří se přibližují k bráně. 32. minuta, nikdo nevede, skóre stále 0-0. Ondřej Kaše, ale teď v útočném pásmu přidává před bránu, jenomže tam byl obránce Černý, který puk nepustil do předbrankového prostoru. Domácí ale zůstávají stále v útočném pásmu se svojí nejnebezpečnější útočnou formací, jenomže u modré čáry už neudrželi puk a tak se hosté na chvíli osvobodili. Zase puk letí do olomouckého obraného pásma. Černý rychle přidává o mantinel dopředu, kde je Matýs, jenomže ten kotouč neudržel a tak Litvínovští zase naházují za bránu, Šámal dává na Koblasu, jenomže tam je také Černý, který se nakonec dostal ke kotouči, ale v zápětí ho ztratil. Takže už zase Litvínovští drží puk v útočné třetině, jenomže Černý a v zápětí Berglund můžou hrát. Berglund na pravé straně, Šámal dobře, ale se dostal ke kotouči a až teď Olomoučtí se osvobodili, vyhodili. Domácí si musí dávat pozor, protože puk se zpomalil tím, jak se odrazil od mantinelu a tam přijížděl Michal Vitouch. Litvínovští to ale zvládli, Michal Vitouch ale výborně napadá a tak Litvínovští musí být obezřetní ve svém obraném pásmu. Moravčík odjel od situace a tak Olomoučtí mají puk, Cosgrave u modré čáry, nahodil, ale je to nakonec nájezd Cukela, který jede sám na brankáře a chtěl Forsbergovku v těžké pozici, neměl rychlost a nakonec nezasunul, ale tohle byla příliš velká frajeřina na to, aby v téhle těžké situaci z toho byl gól. Cukel to měl těžké, puk mu sjel z hokejky. Navíc za ním už se sápal olomoucký obránce, takže to si naložil opravdu hodně slovenský útočník. A Litvínovští jsou ale stále v útočné pásmu. A teď situace na druhé straně. Polášek ale se zatáhl, jinak by jel sám naopak olomoucký hráč. No tak teď dvě velké chyby. A na druhé straně Šprinar přihrává na levou stranu, jenomže Maštalířského nenašel. Zase teď i Olomoučtí předvedli nakonec dobrý obranný zákrok. No ale tohle byly chyby na obou stranách a mohly z toho být tedy góly.
Na ně ale stále čekáme. 34. minuta, 0-0, výborný Matěj Machovský. I když Matuš Sukel zkoušel opravdu velmi těžké zakončení na to, v jaké byl pozici. Litvínovští uspěli navazování, ale zase rozhodčí přerušil, takže si dáme ještě repete. David Kempf a proti němu Štohanzel a litvínovští mají puk, zůstávají v útočné pásmu. Čučmen, přidávka před bránu, puky a zase Machovský. Dorážel tam David Kaše, který byl u zadní tyčky, ale Machovský tam byl také. Takže zachránil tuhle situaci, ale už začínají šance přibývat. Kempf dává do středu, David Kaše a Senišin, ale má puk, protože David Kaše na něj nedosáhl na tu nepříliš přesnou přidávku. Hosté už jsou v útoku. Macuch, Kos vystřelil. A puk je kde? No, tak teď sám neví ani brankář Čajan, ale má ho pod betonem u bližší tyčky. Takže přerušená hra, komerční přestávka, 34. minuta a skóre 0-0. Čtvrtá minuta, komerční přestávka, skóre 0-0, ale mohly tady být velké šance na obou stranách. Na jedné byla, Sukel se totiž dostal k puku, jel sám na brankáře Machovského, jenomže Kotouč mu odskočil od hokejky. Sukel tím ztratil rychlost, navíc mu v patách byli obránci Olomouce. Zkusil Forsbergovku, to znamená zakončení jednou rukou, opravdu naložil si přetěžký úkol a nakonec tuhle těžkou fintu nezvládl a Machovský zakročil, takže tohle byla šance Litvínova a v zápětí mohli jít olomoučtí do brejku také, jenomže Polášek včas se vrátil a nakonec překazil výpad olomouckých hokejistů, takže z toho nic nebylo a proto tady máme ve 34. minutě stále skóre 0-0, ale neřekl bych, že není možné, aby padl nějaký gol, protože šance začínají narůstat na obou stranách. Teď se bude vazovat tedy po pravé ruce litvínovského brankáře. Macuch a Jurčík se postavili proti sobě a Gevíze může hrát, to znamená, že olomoučtí byli úspěšní. Orsava přihrává před bránu, ale Kos nestačil vložit hokejku do přihrávky. Kos ale už má Kotouč, ostrá přihrávka, ale na obránce, kterého trefil do holení, jenomže olomoučtí výborně teď udrželi pásmo díky svému zadákovi Řezníčkovi a střela těsně vedle tyčky. Hosté jsou teď nastěhovaní v útočné třetině. Gevíze, ale špatná přihrávka. Urban dává jenom zlehka do útočného pásma a tam už je Řezníček, který přihrává Gevízemu. Gevíze je nepřihrál ideálně, ale Moravčík také neudržel puk na hokejce a dopředu jde Kos. Jenomže ten nepřihrál dobře. Jurčík, Koblasa, jenomže už nemůže z toho být velká šance. Tak nakonec ano, Koblasa střílí, jenomže už byl zblokovaný. Chvíli to vypadalo, že by ho Jurčík mohl poslat do nájezdu, jenomže ta přihrávka nebyla rychle od hokejky a tak Koblasa nemohl ujíždět sám na brankáře. Domácí ale v útočné pásmu Beran, přihrávka na Urbana. Urban bojuje, je tam také Koblasa, toho narazil Rutar, ale nebylo to nic vážného, olomoučtí mají Kotouč a nahazují teď do středního pásma, kde je Beran a je tam také Macu. Beran jako první přijel k puku. Za chvíli vstup pro Radiožurnál.

36. minuta, 1-0, přicházíte právě včas. Po pravé straně ujel Ondřej Kaše, vzal to na sebe a trefil se přesně do horního růžku na vyrážečku Matěje Machovského, který chytal výborně, ale tentokrát nedosáhl na tu přesnou střelu Ondřeje Kašeho. Takže ve 36. minutě Litvínov vede na Olomoucí 1-0. Zápas Liberec Karlovy Vary a Pavel Petr. Tak to byl opravdu skvělý timing do vysílání Radiožurnálu. Ondřej Kaše, zase tam byla situace 2-1 a vzal to na sebe tenhle reprezentační útočník, mistr světa z Prahy, a prostřelil tedy brankáře Machovského. 1-0 vede Litvínov. Puk je zase v obrané pásmu Hanáků a Litvínovští Jax nahazuje před bránu, ale Kotouč nakonec odskákal až do rohu kluziště. Čučmen rychle vrací puk ze středního pásma k brankáři Machovskému, ten posílá za bránu, kde je Gevíze, rychle tam přijeli litvínovští hráči, Čučmen udržel pásmo a puk míří na druhou stranu, kde je David Kaše, je tam také Ondřej Kaše a je tam Černý, Gevíze. Olomoučtí se teď ubránili a můžou jít dopředu, přihrávka ale nebyla přesná a tak hrají litvínovští Jax. Nahazuje o mantinel na Šprinara, jenomže ten byl odstavený Gevízem, a Olomoučtí teď můžou jít do útoku, jenomže také jejich přihrávka nebyla přesná. Domácí pak odpálili puk, Čučmen, a je z toho zakázané uvolnění, takže se bude vazovat v litvínovském obraném pásmu. Štohanzl a Jícha půjdou proti sobě po pravé ruce brankáře. Domácí ještě teď přehazují hráče na buly. Vazeno. Litvínovští uspěli a tak může hrát Jax, který přihrává po mantinelu. Zápětí se tím puk odrazil a Jaxu je v útočné pásmu. Šprinar vystřelil a dal gól! Tak rozhodčí signalizovali vyloučení olomouckého hráče, ale tohle udělal výborně litvínovský obránce Janis Jax, který se dostal do útočného pásma, pak tam dal puk Janu Šprinarovi a ten z levého kruhu prostřelil brankáře. Vyjasňuje se a vypadá to mnohem lépe už pro domácí Chemiky, kteří na konci 37. minuty vedou 2-0, když během dvou minut dvakrát skórovali. Nejprve Ondřej Kaše, který ujel po pravé straně a přečíslení 2-1 vyřešil přesnou střelou do růžku. No a před malou chvilkou Jan Šprinar po výborné individuální akci Janise Jaxe, litvínovský obránce, se probil do útočného pásma. Tam přihrál Šprinarovi, který neideálně zpracoval puk, ale nakonec přeci jen se odhodlal ke střele a možná překvapil trošku jinak skvěle chytajícího brankáře Machovského a střelou z levého kruhu tedy zvýšil na 2-0. Takže litvínovští během chvilky odskočili svému houževnatému soupeři na rozdíl dvou branek. Teď už zase se hrnuli litvínovští do útočného pásma, jenomže olomoučtí tam tentokrát nepustili. Domácí vyhodili přes všechny čáry a zakázané uvolnění. Takže se bude za chvíli vazovat v litvínovském obraném pásmu. Berglund a Jurčík už jsou nachystaní po pravici brankáře Čajana. Černý a teď trefil před sebou stojícího Koblasu, ještě rána domácí další dobrý blok. No ale Černý mohl být rád, že Koblasa neujel, že se ten puk odrazil dobře na olomouckého hráče. Dobře, teď atakuje Jurčík, ale je z toho nakonec offside, protože ještě byl v útočném pásmu Koblasa. Komerční přestávka, 38. minuta a Litvínov vede 2-0. Na dalších stadionech Třinec, Hradec Králové v 50. minutě 5-1, Vítkovice, Pardubice ve 38. minutě 1-3,
Kladno, Mladá Boleslav ve 23. minutě 1-0 a Liberec, Karlovy Vary v 21. minutě 4-0. Tady 2-0 pro Litvínov, který během dvou minut, no víceméně během 62 sekund, odskočil tedy do dvoubrankového násku. Střely na branku 18-21. Ale nebezpečnější byli domácí. Už se bude vazovat Sukel a proti němu Berglu. Puk vyhráli domácí a Kotouč míří za litvínovskou branku, kam přijíždí Beran, dává Poláškovi, Polášek nakrátko na Koblasu a ten už jede do útočného pásma. Nahození za bránu, kde jako první Šámal a fauluje vysokou hokejkou svého soupeře nechtěně, ale trefil ho a dvě minuty zbytečné v útočném pásmu faul, který dává teď Olomouci šanci dohrát přesilovkou druhou třetinu. Bude se tady hrát v litvínovském obraném pásmu. Kempf a Berglund půjdou na vazování. Vozeno a litvínovští mají puk, jenomže ho Baláš neudržel na hokejce a tak Černý nahazuje před bránu. Puk se odrážel, zkoušel tam z otočky Senišin vystřelit, jenomže se mu to nepovedlo tak, aby ohrozil litvínovskou branku a tak domácí vyhodili a už se hraje v obrané pásmu Hanáku. Černý, domácí odjeli střídat, takže Černý může v klidu rozehrát na pravou stranu. Senišin vrací puk do obraného pásma a olomoučtí půjdou dopředu. Navrátil. Už je v útočné třetině, přihrávka na levou stranu, ale tam už byli zase domácí. Baláš vyhazuje až k brankáři Machovskému, který teď přihrává na Černého. Už to vypadalo, že proti němu vystartuje Sukel, který ale udělal oblouček a tak olomoučtí můžou jít dopředu. Jenomže Navrátil upadl ve středním pásmu, takže olomoučtí musí zase začínat ze své obrané třetiny. Teď už půjdou dopředu, konkrétně Navrátil přihrává na pravou stranu, ale zase tam byli litvínovští hráči a nakonec Moravčík odpinkl Kotouč do středního pásma a olomoučtí začínají zase ze své obrané třetiny. Matýs má puk, proti němu ale vystartoval litvínovský hráč a teď už hraje Cosgrave, který dává na pravou stranu. Spodňák vystřelil a ještě se tam hráči chystali na dorážku, ale žádný tam nebyl včas a tak litvínovští se budou bránit, jenomže teď mají puk právě domácí na hokejkách, ale nevyhodili. Cosgrave u modré čáry, nahození před bránu, puk se zase odrazil, ale teď už Jícha dokázal ten poskakující Kotouč odpálit až k brankáři Machovskému. Cosgrave jede za pukem, který je za brankou a ještě půl minutka zbývá do konce druhé třetiny. Už jede Matýs. Ještě 20 sekund, hosté mají přesilovku a teď jsou v útočném pásmu, jenomže domácí předvedli výborný obranný zákrok a jedou 2-1. Maštalířský z pravé strany vystřelil a trefil rozklek brankáře Machovského. Tak nebyl tak přesný jako Ondřej Kaše. Ještě se má co učit tedy Matěj Maštalířský od svého mnohem zkušenějšího spoluhráče, který před pár minutami vyřešil stejnou situaci střelou do růžku, kterou poslal Litvínov do vedení a Litvínov během 62 sekund nakonec tedy získal dvoubrankový náskok. Teď 4 sekundy do konce druhé třetiny. Litvínov vede 2-0. Ještě sekundu bude na trestné lavici útočník Šámal. To znamená, že olomoučtí nevyužili svou přesilovku a ta byla druhá v tomhle zápase a nenaložili s ní Hanáci vůbec dobře. Nakonec vlastně z toho byla velká šance Litvínova a i při té první jel Sukel sám na bránu. Takže olomoucké přesilovku
přesilovky nejsou vůbec dobré v tomhle zápase. Už se vhodilo na po levé straně brankáře Machovského. Hosté mají puk, ale končí druhá třetina. Litvínovští spokojenější vedou po 40 minutách hry nad Olomoucí 2-0. Tolik 40 minut ze zápasu Litvínov-Olomouc 2-0 zatím pro Litvínov a zhruba za 18 minut se budu těšit opět naslyšenou.

Litvínov vede po dvou třetinách nad Olomoucí 2-0. Utkání Liberec Karlovy Vary a Pavel Petr.

0: Dámy a pánové, je tady druhá přestávka dnešního zápasu a my jsme si pro vás připravili kvíz, ve kterém můžete vyhrát další dárky právě v této soutěži. Pokud máte od sebe mobilní telefon, tak přes fotoaparát a nebo přes čtečku QR kódu si teď vypočte QR kód, který je na naší LCD televizi na LCD můžete se zapojit do soutěže. Takže naskenujte tento QR kód a připojte se, my postupně zjistíme, kdo je připojen. A protože jste na hokeji a potom před námi dnešního utkání je před námi právě tato soutěž, tak právě pro vás je speciální akce, kde můžete vyhrávat a zúčastnit se otázek, které jsou ze sportu a týkající se právě dnešního zápasu. Takže pokud už máte připraveno a pomalovali jste se zaregistrovali, tak my máme od vás primátko, který si sejdete na mobilu a já věřím, že už snad zrežije některé informace, že už máme přihlášené soutěžící a máme připravené otázky. Kdybychom měli stihnout zhruba kolem 5 minut, a já věřím, že jste sportovní fandové, nejsou zase tak těžší. Tak, čekáme stále na oposilce, máme tam už první přihlášené a velmi to pomalu nejistě, už se zapojujete do soutěže a já si myslím, že my jsme postupně mohli odkrýt otázky právě stavu, který se odkrýt úžasného krizu, na které se dozvíme spoustu zajímavostí o litinu,
1: na všech stadionech systém skolaboval.
2: My jsme to viděli, Jardo, to jsi měl uznat.
1: Ne, gol to nebyl.
2: Já už jsem se bál, že přišel, že nedají gol a já říkám tak.
1: Vyhrajeme, že jo?
2: Jardo, ty nefunguješ jako video.
1: Dneska jsem nezaměstnaný.
2: Tak to je prdele. Pepi, stoupí si k Jardovi, já tě musím vyfotit pro strejdu Káju, protože tomu nebude věřit.
1: Tak pojď.
0: Tak můžeme
2: jít na otázku. Nebo to pošle.
1: Tak jo, hele, mějte se. Čau.
0: Tak si aktuálně k tomu AC Olomouc. Připravíme a můžeme odpovídat. Ty výsledné. Já už ještě. Ještě přišlo do rozhodu. Čas vypršel, posledujeme. Ano, máme tam převážnou většinou, 14 hůl, najdeme dál. Takže, kdo se přihlásil pod podnikem Adamec, tak je zatím na první místě. Můžeme pokračovat na výzvaná otázka číslo 3. Který bývalý litvinovský hráč je na současné soupisce týmu AC Olomouc? Tak jedeme, můžeme odpovídat. Máte tam nějaký variant a já věřím, že to víte správně. 3, 2, 1, 100, čas vypršel, ale to Ralf Reiner a ten, kdo odpověděl správně, tak postupuje dál a posunuje se v žebříčku nahoru. Máme další otázku, který hráč Litvínova střelil svou první branku v extralize v Olomouci. 3, 2, 1. Stop. Tak jak jste odpověděli teď? Ještě to budu mít odpovědi, ale... A teď už čas vypršel. Jak to vypadá? Ano, máme tam opět správnou odpověď a pokračujeme dál. Jaká je vzdálenost s Dušnou Čarou mezi Litvínovem a Olomoucí? To je další otázka. Díky, režim. Jaká je vzdálenost s Dušnou Čarou mezi Litvínovem a Olomoucí? Myslím, že jste přemýšleli to na hlavě a bude to více 100 km. A jaká je správná odpověď? 3, 2, 1. Když nám přijít, kdo bude rychlejší, získává víc

Zhruba za minutu začne třetí třetina zápasu mezi Litvínovem a Olomoucí. 2-0 pro Litvínov, domácí odskočili do dvoubrankového trháku během 62 sekund ve druhé třetině. Ve 36. minutě se trefil Ondřej Kaše a ve 37. Jan Šprinar. Hostům je k ničemu to, že na střely na branku vedou 21-18. Střely ze slotu, ale 24-13 pro domácí. To znamená, že domácí jsou nebezpečnějším týmem v tomhle zápase. Co je nepříjemné pro oba týmy, tak dohráli jejich dva důležití útoky. Co je nepříjemné pro oba týmy, tak dohráli jejich dva důležití útočníci. Olomoucký

Jurčík, ale olomoucká obrana se na chvíli ubránila, ale je na chvíli Jurčík. Zkouší to z úhlu, ale Machovský byl připravený. V zápětí tam Havelka se pustil s Černým do takové drobné potyčky, ale rychle tam přijel rozhodčí a tak už je klid. Bude se vazovat v obraném pásmu Hanáků, Kempf a Štohanzel jdou proti sobě po pravé ruce brankáře Matěje Machovského, domácí mají kotouč. David Kaše dává za bránu, Ondřej Kaše, ale tam je také Ondrušek. A Ondrušek, chyba, hosté mají problémy, Ondřej Kaše vystřelil a Machovský chytá do lapačky. Kotouč, který okamžitě vypálil Ondřej Kaše do té, co se k němu dostal, kousek za pravým kruhem. Machovský se občerstvil a za chvíli se zase Hanáci budou bránit v obraném pásmu. Na vole jde David Vitouch, David Kempf proti němu, tentokrát po levici brankáře Machovského. A Litvínovští zase mají kotouč. Jenomže rozhodčí pískali nedovolenou buli. Hanáci byli příliš aktivní a tak Herčík prohrál vazování. Střela pohotová Ondřeje Kašeho a dobrý zákrok Machovského. Teď už zase olomoučtí se musí bránit Čučmen, ale neudržel modrou čáru a musí si dávat pozor. Proti němu David Vitouch, Čučmen s kotoučem zajel raději až za vlastní branku a posílá ho ohrazení. Ondřej Kaše už má puk, rychle ho ometl o mantinel. Ondrušek hraje ve středním pásmu, přihrává o hrazení Herčík a kotouč míří za Litvínovskou klec. Tam je ale Čučmen a je tam také Kempf, Ondřej Kaše a domácí se ubránili do útoku. Může jít Čučmen, jenomže ten jde střídat. Nahodil puk jenom za olomouckou branku, kam jel David Kaše, ale ten už také jede na střídačku a tak olomoučtí. Přihrávka ale nepřesná, takže Polášek ve středním pásmu zachytil tenhle ten pas a Cosgrave bude hrát. Olomoucký obránce přihrává nalevo, kde je Stella, jenomže toho rychle poslal na mantinel Koblasa a tak se domácí dostávají ke kotouči. Sukel ještě ve vlastním obraném pásmu zajíždí za bránu, proti němu Kos a Orsava. Tahle ta útočná formace zlobí Litvínovskou obranu. Puk míří přes všechny čáry a je z toho zakázané uvolnění. Dobrý pohyb teď olomouckých hráčů přinutil domácí k chybné rozehrávce. A ve 43. minutě se tedy bude vazovat v Litvínovském obraném pásmu za stavu 2-0 pro Chemiky. Berglund a proti němu Sukel. Hozeno. Za branou hraje Beran. Přidává po mantinel. Šámal prodloužil, jenomže Koblasa byl u puku později než Černý. A tak Litvínovští se brání. Jenomže vyhodili zase puk přes všechny čáry, další zakázané uvolnění po tom odpalu Berana. A tak se bude vazovat v litvínovské obrané třetině. Hosté prostřídávají. A na buli půjde po pravé ruce brankáře Čajana Štohanzl. Je úspěšný a Gevíze pálí nebezpečně teď vyrážečkou, musel zasáhnout Čajan, puk je za bránu a tam je Polášek, který udělal v zápase jednu chybu, ale tu už několikrát dokázal tedy vynahradit, opravdu velmi spolevě zavírá důležité prostory tenhle ten zkušený obránce. Sukel přidává zpátky na Berana a Beran je pod tlakem spodňáka, Polášek teď u mantinelu, Beran a tahle dvojka si poradila teď s olomouckou chutí. Olomoučtí teď vrací puk za litvínovskou branku a jdou střídat, takže Beran může v klidu rozehrávat. Čeká za bránou, kam přijde za chvíli Moravčík, který si vyzvedne puk a Beran půjde střídat. Prodloužený kotouč, Šprinar v útočné pásmu, otočil se, spadl, ale rozhodně za to nemohl olomoucký obránce Rutar, takže se pokračuje a Herčík teď v obrané práci. Zbavil se litvínovského hráče, přihrál na pravou stranu, kde je Michal Vitouch, jenomže je tam také Šprinar a tak se olomoučtí daleko nedostali.

Moravčík už prchá z obraného pásma, nahazuje za branku. Teď z levé strany přijíždí David Kaše, jenomže jsou tam u něj dva hráči Olomouce. David Kaše to ale dělá velmi dobře a tak může pokračovat Kempf, který vyjíždí teď z levé strany, přihrává Ondřej Kaše, pálí, puk se odrazil vedle branky Hanáku. Dobrá předávka a Ondřej Kaše dává teď zadovkou na Davida Kempfa, který je na pravé straně. Rychlá výměna, dobrý pohyb litvínovského útoku. Ondřej Kaše, David Kaše, ale Gevíze už, ne, je to Ondrušek, který natlačil litvínovského hráče na mantinel a tak je teď puk za olomouckou brankou. 45. minuta, 2-0 pro Litvínov a Machovský se dívá kolem levé tyčky za svou klec, aby sledoval dění. Litvínovští rychle teď dostali puk, snažili se ho dostat před bránu, ale tam byli olomoučtí a ti teď jdou do útoku. Ondrušek nemá rychlost a ani neměl příliš odvahy na to, aby šel do nějakého riskantního výpadu a tak se litvínovští ubránili. Ondřej Kaše teď obloučkem nahazuje puk do obraného pásma Olomouce a Macuch teď vyjíždí, dává na levou stranu, olomoučtí jdou dopředu, Kos už je v útočném pásmu, jenomže ho tam dobře zablokoval litvínovský obránce a tak hosté nahazují před bránu. Jenomže tam byli zase litvínovští hráči, kteří nepustili Kotouč do předbrankového prostoru, Stella teď přihrává na modrou, střela a obětavě teď skočil do střely Rutara litvínovský Jurčík a zblokoval tuhle ránu, takže Čajan nemusel zakročit. Přerušená hra poté, co se puk odrazil mimo hřiště. 45. minuta 2-0 a bude se vazovat v litvínovském obraném pásmu. Na buly půjde Berglund a proti němu litvínovský kapitán Sukel. Po pravé ruce brankáře Čajana. Ještě nebylo vozeno. Začíná 46. minuta, Litvínov vede nad Olomoucí stále 2-0 a zatím v klidu kontroluje to dvoubrankové vedení, které získal v závěru druhé třetiny. Litvínovští jsou aktivnější zatím v závěrečné části. Teď zase nahazují puk na brankáře Machovského, ten ho raději schoval pod rukavici, protože se k němu přiblížil litvínovský útočník Koblaca a tak se bude vazovat v olomouckém obraném pásmu poté, co olomoucký brankář předá Kotouč čárovému rozhodčímu a olomoučtí budou muset vymyslet nějaký útočný plán, jít možná do nějakého risku, protože zatím ve třetí třetině opravdu se ani nepřiblížili k tomu, že by mohli skórovat. Domácí uspěli na vazování, Sukel má puk, jenomže je úrazení a Cosgrave už se chopil Kotouče a z pravé strany ho teď vyhodil do středního pásma, jenomže tam si počíhal na Senešina Polášek a tak litvínovští zase překazili tenhle ten útok olomouckých, domácí vyhodili do středního pásma a olomoučtí jenom nahazují za litvínovskou branku, kde je Polášek. Je tam také Sukel a už zase Polášek, který má puk na své hokejce. Přihrávka a litvínovští teď půjdou do útoku z levé strany. Šámal se hezky protáhl kolem jednoho hráče, ale už u druhého neuspěl. A tak Rutar nahazuje puk za litvínovskou branku. Tam je ale Čajan, přihrává Balážovi a litvínovští tedy budou rozehrávat. Baláž vyjíždí doprava, teď dává Jíchovi a nakonec Maštalířský má šanci, projel sám a těsně vedle levé tyče. Tohle byla velká šance, Maštalířský chytil rychlost, tam zavrávoral olomoucký obránce a byla z toho velká šance a teď tedy měli olomoučtí kliku. Jdou dopředu, jenomže špatná přihrávka na Davida Vitoucha, kterou pokryl Moravčík a tak litvínovští se ubránili. Teď zase Řezníček, ale špatně, jenomže Jícha už byl ve středním pásmu. Takže je odpískaný offside. Komerční přestávka, 47. minuta, 2-0, ale tohle byla velká šance, kterou měl tedy ve 47. minutě litvínovský útočník Maštalířský, který hezky projel kolem obránce, jenomže pak střílel vedle levé tyčky Machovského branky. Na dalších stadionech jsou následující stavy: Vítkovice, Pardubice, 45. minuta 2-3, Kladno, Mladá Boleslav ve 40. minutě 2-2,
a Liberec Karlovy Vary po dvou třetinách 4-0. Zápas v Třinci už se dohrál, domácí oceláři porazili Mountfield Hradec Králové 5-2, takže třinecká vítězná série pokračuje. Oceláři si připsali do tabulky i po deváté 3 body a vylepšují tedy rekord české extraligy. Tady už máme uklizeno, ještě zmizí kýbl ze hřiště a můžeme tady zase pokračovat ve třetí třetině. V ní střeli 7-2 na bránu 5-1, takže opravdu Litvínov zatím nepouští Olomouc k nějakému tlaku. Na buli Kempf a proti němu Macuch domácí získali Kotouč a tak bude hrát Jax. Ondřej Kaše dává k mantinelu, jede tam David Kaše, jede tam také Černý a Olomoučtí se neubránili ještě. Ondřej Kaše, Gevíze to udělal dobře a tak teď Hanáci, Macuch, zase Gevíze za bránou a Gevíze přihrává teď dobře Macuchovi, který už jede do útočného pásma, přihrává šance střela, ale Čajan se přemístil a lapil tenhle střelecký pokus olomouckého hráče z levého kruhu, ale tohle byla pěkná akce Hanáků a výborný zákrok Pavla Čajana po střele Jakuba Orsavy, který teď ohrozil litvínovskou branku a tohle byla zatím nejzajímavější akce Hanáků v poslední třetině. Už vhozeno, teď puk zůstal mezi hráči, Urban musí k mantinelu, protože tam přijel také Stella, který byl rychlejší, takže Hanáci pokračují v útočné třetině. Havelka nepřidal ideálně, hosté, Stella pálí těsně vedle pravé tyče, když ono to nebylo úplně těsné, ten puk prosvištěl nakonec až do plexy, domácí stále nevyhodili Kotouč a teď Beran fauluje, i když tedy nevím, ale hosté pokračují, Stella vystřelil a trefil lapačku litvínovského gólmana Pavla Čajana. Držení ukazuje hlavní rozhodčí, diváci pískají. A na trestnou lavici míří litvínovský obránce Beran.

Olomouc bude hrát třetí přesilovku v tomhle zápase, dvakrát se jim nepovedla, tak teď mají šanci na reparát, vyhráli vazování, střela těsně vedle levé tyče, možná Čajan pomohl tomu puku, Černý pálil nebezpečně a domácí vyhodili. Takže Machovský. Třicátá osmá minuta, Litvínov vede stále 2-0, ale teď se bude muset bránit, domácí hrají v oslabení, takže naděje pro Olomouc, která zatím působila dosti vlažně ve třetí části a pokračuje to také v té její třetí přesilovce, protože zase domácí odpálili kotouč a zatím během těch 40 sekund nedovolili Hanákům nějakou vážnější situaci. Olomoučtí už jedou zase dopředu, se Nišin na pravé straně zastavil a počká na obránce, přirává k modré čáře a hosté už se teď rozestavili v útočné třetině, přihrávka na Senišina k bráně, ale domácí zase byli důraznější v souboji a tak ten kotouč vyhodili k modré čáře, ale nevyhodili za ní, takže hosté zůstávají v útočné pásmu. Kozgrou střílí, jenomže trefil pouze připraveného litvínovského hráče a domácí se ubránili a dopředu může Týcha, který prchá, střílí Begendem, ale nepřekonal brankáře Machovského. A tak zase Polášek, Urban, Baláš. Za chvíli vstup pro Radiožurnál. Hosté už jsou v útočném pásmu. Orsava, přihrávka, Rutar. Hosté ještě mají 20 sekund. Přihrávka, Cosgrove. Střela, vedle. Domácí nevyhodili. Cosgrave. 50. minuta, Litvínov vede na Olomoucí 2-0, utkání Liberec Karlovy Vary a Pavel Petr. Domácí zablokovali olomouckou střelu a tak stále 2-0, ještě 6 sekund. Bude doufat obránce Beran, že zůstane na trestné lavici. Bude se vazovat po pravé ruce litvínovského golmana Čajana. Na bolej de Kempf, tentokrát neuspěl proti Macuchovi a tak může hrát Rutar. Rutar, Kempf nemá hokejku, přihrávka před bránu, jenomže kotouč odskočil a Ondřej Kaše vyhodil ten puk. Bude se vazovat ale v litvínovském obranné pásmu, jestli dobře vidím. Každopádně domácí už ale budou v pěti, olomoučtí nevyužili přesilovou hru a opět málem pustili do velké šance domácí. Jícha proti sobě měl jednoho hráče, přesto dokázal Begendem postrašit brankáře Machovského, který ale dokázal zakročit. Vazování po levé ruce Čajana, David Vitouch a Kempf proti sobě. A domácí mají puk, Ondřej Kaše. Jax dává k mantinelu raději, protože byl pronásledovaný a domácí teď dobře brání modrou čáru. Ondřej Kaše teď, navíc nebyl to David Kaše, ve středním pásmu zachytil přihrávku hostů. Ti musí zase útočit od své branky. Ondrušek vyjíždí, přejíždí červenou čáru, už je v útoku, jenomže u mantinelu si na něj počíhal litvínovský hráč a tak Ondrušek daleko nedojel, ale puk zůstává stále v litvínovské obrané třetině, jenomže Ondřej Kaše se dostal z hloučku těl a tak můžou domácí zase zautočit. Ondřej Kaše na levé straně, David Vitouch na zemi a domácí se ale dostávají k kotouči. Ondřej Kaše, přihrávka, střela, tečovaný puk, ale těsně vedle. Možná Machovský zasáhl, ale olomoučtí se teď budou muset bránit. Cosgrave za brankou přihrává na svého spoluhráče, ten mu puk vrací a tak se olomoučtí ubránili, ale Koblasa dobře napadá. A teď šance Orsava, jenomže výborně vyjel Pavel Čajan, který nedovolil střelu olomouckému hráči, výborně přečetl hru, teď litvínovský golman. Moravčík názuje za branku, kde je Cosgrave, jenomže přijel tam také velmi aktivní Koblasa a domácí můžou hrát Moravčík, Baláš, dobrá střela a dobrý zákrok Machovského, který vyrazil tu jedovatou střelu Baláže zpoza levého kruhu a olomoučtí teď půjdou dopředu. Macuch nahodil si puk, jenomže už ho má Sukel, který se vyhl soupeři a litvínovští přestáli tuhle situaci velmi dobře. A teď
se bojuje uhrazení, rozhodčí ukazuje, že bude vylučovat a na 2 minuty půjde kdo? Tak 52. minuta, 2-0 pro Litvínov a poslední Němci. Tak číslo 47, to znamená útočník Olomouce Rok Macuch, dostává 2 minuty, komerční přestávka a Litvínov bude hrát po ní přesilovou hru. Domácí si vyzkouší teprve druhou přesilovku v tomhle zápase. Tu první nevyužili. 52. minuta, Litvínov vede na Olomoucí 2-0 a litvínovští budou hrát teď přesilovou hru, teprve druhou v tomhle zápase. Měli jsme tu komerční přestávku, ta nám právě končí, takže teď Hanáci si budou muset dávat pozor, aby neinkasovali třetí gól a tím by pro ně zápas už byl velmi těžký ke zvratu, takže teď důležité chvilky pro Hanáky. Domácí mají kotouč, Kobla se dává na Jakse, který je u modré čáry, vrací Koblas. Kobla se dává do rohu, tam je Ondřej Kaše, David Kaše vyjíždí, přihrává před bránu, tam je David Kempf a je to gól. Tak David Kempf zvyšuje na 3-0 a Litvínov tedy po 12 sekundách využil přesilovku, protože David Kempf se tam dobře orientoval v tom předbránkovém prostoru a kotouč nakonec přeletěl přes rameno brankáře Machovského, který neměl šanci, a tak Litvínov vede už 3-0 v tomhle zápase a pro Hanáky to bude velmi obtížné. Tak budeme ještě zkoumat. Tak pozor, ještě budeme zkoumat tuhle situaci na videu. Jestli David Kempf nebyl, ale z toho, co vidím, tak gol to byl, puk byl za brankovou čárou, možná i to se zkoumá, ale puk tam byl jednoznačně. A litvínovský hráč asi nestál v brankovišti, ale tak ještě si počkejme na to posouzení situace.

Tak rozhodčí už mají jasno a počkejme si. Slyšeli jste asi také snad, doufám, hlavního rozhodčího Daniela Pražáka. Nakonec se zkoumalo, jestli puk přešel přes brankovou čáru. Přešel, takže David Kempf dává na 3-0 v 52. minutě a pro Litvínov to vypadá už velmi příznivě tenhle ten zápas. Vozeno a hosté nahazují na brankáře Čajana, který chytá raději puk do své lapačky. Tak vazuje se v obraném pásmu Litvínova, po pravé ruce brankáře Čajana a domácí mají kotouč. Přihrávka po mantinelu, jenomže ji zachytil Ondrušek, který dává za bránu. Tam je Baláš a ten přihrává na Šprinera, který je na pravé straně. Balážovi se puk vrací a dělá chybu, ale velmi dobře teď zasáhl Sukel, který před svým brankářem nakonec se zmocnil puku, který se tam nepředvídatelně odrazil a domácí vyhodili až do obraného pásma Olomouce. Hanáci dávají dopředu, Spodňák ale neměl šanci chytit puk, tak za ním musí spěchat. Přihrávka. 53. minuta, Litvínov vede 3-0, branka se ještě přeskoumávala, jestli puk přešel brankovou čáru a nakonec se ukázalo, že ano, takže gól Davida Kempfa platil a Litvínov vede o 3 góly, teď se ale hraje v litvínovském obraném pásmu, kde jsou hosté, Berglund střílí, jenomže tam byli litvínovští hráči, kteří nepustili puk na svého brankáře a naopak rychle otáčejí hru dopředu, Černý v problémech, obránce Olomouce, protože dobře napadá Havelka a opět Černý, rychle tam přijíždí Havelka, který naskočí do olomouckého zadáka, ale Olomoučí se ubránili a teď můžou jít dopředu. Berglund. Faul na olomouckého hráče, který se tam drží a ukazuje, není to příjemný pohled. Zasáhlo tam některý z litvínovských hráčů, neviděl jsem který, ale asi to nebylo nic příjemného. Rychle se tam už sjeli lékaři a vypadá, že to je Jurčík, protože už tam za ním vystartoval pochopitelně olomoucký hráč. A bude se zkoumat tahle situace, jestli Jurčík nedostane vyšší trest. Tak rozhodčí opět fakci a mohou být rádi, že už centrála posílá záběry a může tedy video rozhodčí být fakci. A mají k dispozici videozáběry. No a olomoucký hráč stále leží na ledě, na zádech. No a myslím si, že to bude pravděpodobně vyšší trest, protože no, tam došlo ke srážce. Už vstává na kolena a snad bude v pořádku. On to... No, je to Navrátil, to by byla velká ztráta pro Hanáky, snad bude brzy v pořádku Jakub Navrátil, který patří mezi ty nejlepší hráče olomouckého týmu. Těžko říct, ale jestli on tam přilétl také do Jurčíka, neřekl bych, že to bylo. Sám jsem zvědavý, dívám se vedle k videu rozhodčím na opakovaný záběr a sám jsem zvědavý, jak rozhodčí posoudí tuhle situaci. Nepřišlo mi, že Jurčík měl v úmyslu nějak ostře zasáhnout hráče, který spíš jel do něj a spíš mu nastavil tělo, mi přišlo.
A protože Navrátil chtěl atakovat právě spíše Jurčíka, než že by Jurčík atakoval Navrátila, když se dívám na ten záběr, tak... On, kdyby Jurčík se nezapřel, tak dostane asi pořádně naloženo právě on, tak jsem sám zvědavý. Každopádně 53. minuta. A teď si poslechněme Daniela Pražáka. Ano, dvouminutový trest, opravdu Jurčík rozhodně nechtěl nikoho ostře faulovat. Takže ten trest je odpovídající. 2 minuty pro litvínovského hráče. Olomoučtí budou hrát přesilovku po čtvrté v tomhle zápase. A vhozeno. Litvínovští mají puk za bránou a dostali se k němu. Jenomže Olomoučtí zasáhli na modré čáře. Kosgrou dává, puk je tečovaný a Kotouč končí na ochranné síti. Bude se vazovat v litvínovském obraném pásmu. Po pravé ruce, ne, tak nakonec po levé ruce brankáře Pavla Čajana, který zatím neinkasoval ani jednou v tomhle zápase. Kos jde na buly a proti němu je Sukel. Už je vhozeno a Olomoučtí mají puk. Spodňák hraje na pravé straně u mantinelu. Teď už Kos přihrává na modrou čáru. Cosgrave už má zase puk zpátky. Tentokrát Spodňák, Cosgrave u modré čáry. Přihrávka na levou stranu. A teď je přihrávka na Spodňáka. Spodňák střílí a dává gól. Byla tam teč olomouckého hráče a raduje se Kos. Tak Kos snižuje na 3-1.

Ale Týnovský golman přišel tedy o čisté konto. Litvínovský brankář teď inkasoval po té teči olomouckého hráče. 54. minuta. A Jakub Kos dokázal tedy tečovat střelu od modré a je to 3-1 pro Litvínov. Takže hosté využili na čtvrtý pokus svou přesilovku. David Vitoucha jícha proti sobě. Černý šprinár zasáhl kotouč. Teď je litvínovští maštalířský šikovně počkal u modré čáry, aby nebyl offside, ale samozřejmě to zbrzdilo litvínovský útok. Moravčík přirává na Baláže na levou stranu, ten dává do útočného pásma a hosté vyhodili, když se dostali ke kotouči. Teď už zase Gevíze přirávka dopředu a puk je za litvínovskou brankou. Baláž padá tam na mantinel, poté co ho zasáhl nechtěně olomoucký hráč, Herčík to byl. A nepříjemně se tam teď udeřil litvínovský obránce. Ale 2 minuty dostává Moravčík. Zasekání, no tak litvínovští si komplikují.

Bude se vazovat po pravé ruce litvínovského golmana 3-1 a Hanáci najednou jsou ve hře, protože mají k dispozici další přesilovku po té, co se domácí nechali vyloučit. Baláš je v pořádku, pokračuje a vyhazuje. Litvínovští se dostali k puku a vyhodili ho tedy až za olomouckou branku. Cosgrave nabírá puk a vyváží ho, teď dává za sebe. Rozjetý je tam Orsava, který už jede do útočného pásma, přihrávka na levou stranu. Hosté, přihrávka před bránou, ještě tam puk se snažil Orsava tečovat, jenomže skončil s tím za bránou a tam jsou už litvínovští hráči. Všem olomoučním sebrali puk a tak může hrát Spodňák, který teď manévruje na pravé straně, dává Matýsovi. Spodňák si převzal kotoučedek modré čáře, otočil se a dává za bránu, kde je Kos. Toho ale přitiskl Baláš a Polášek je u puku, jenomže než se otočil, tak už u něj byl olomoucký hráč. V zápětí ale dobrá práce Kempfa a Polášek nakonec vyhodil. Olomoučí musí znovu jít do útočného pásma. Cosgrave, přihrávka na levou stranu. Orsava a teď Cosgrave. Přihrávka na modrou čáru. Střela, rána těsně vedle

Teď bude vstup pro Radiožurnál. Olomoučí jsou v útočném pásmu, ale domácí sebrali puk, takže ještě půl minutka. Šestá minuta, Litvínov vede 3-1, ale Hanáci budou hrát ještě 19 sekund přesilovku, takže můžou zdramatizovat tohle utkání. Zápas Liberec Karlovy Vary a Pavel Petr. Domácí se ubránili a udělali to tak šikovně, že se bude vazovat v olomouckém obraném pásmu Jícha a proti němu Macuch po pravé ruce brankáře Machovského. Litvínovští prohráli vazování, takže olomoučtí musí rychle spěchat dopředu. Ještě mají 15 sekund přesilovku. Už jsou v útočné pásmu. Střela na brankáře Čajana a ten raději chytá pod svou lapačku. Puk 10 sekund, ještě přesilovka. Olomouce bude se vazovat v litvínovském obraném pásmu. Na buli půjde Macuch a proti němu Kempf. 56. minuta, Litvínov vede 3-1 a brání se ve čtyřech. Kempf byl úspěšný, jenomže za sebou neměl své spoluhráče, takže olomoučtí mají puk. Černý vystřelil, puk se odráží, ale zase dobře obětavě tam teď zakročil Polášek, který tam padl do rány a teď znovu a litvínovští můžou jít dopředu. Naskočil Moravčík, který už je tedy ve hře, dává puk za bránu, litvínovští jsou v útočné pásmu, Ondřej Kaše, Herčík u mantinelu, Ondřej Kaše ale se dostává k puku, který dává za bránu, ale tam už je černý olomoucký obránce, jenomže rychle u něj byl Ondřej Kaše, takže nakonec byli hosté rádi, že jenom vyhodili do litvínovského obraného pásma, domácí přežili tohle oslabení v kritickou chvíli a tak 3 minuty a půl do konce třetí třetiny vedou 3-1 a míří za 3 body. Litvínovský David Kaše teď Gevízeho pronásleduje a olomoučtí z toho mají problémy. Dobře se tam domácí seskupili a potrápili olomouckou defenzivu a teď i při tom přechodu. A teď už jede David Kempf sám na brankáře Machovského, zkoušel mezi nohy, ale nepřekonal olomouckého golmana. Ještě tam jel Gevíze, který tam stíhal litvínovského hráče, který neměl potřebný klid na zakončení a neudělal to příliš povedeně. Takže olomoučtí se ještě stále drží ve hře o body. Prohrávají 1-3 a hraje se v litvínovském obrané pásmu. Puk má ale Šábal, to je litvínovský útočník. Takže litvínovští teď můžou jít dopředu, jak snahazuje protečovaný puk. Za ním jede Ondrušek za branku. V zápětí hraje Cosgrave, který vyváží puk z levé strany. Obloučkem hledá své spoluhráče ve středním pásmu, jenomže tam byl Moravčík, od kterého se puk odrazil. Cosgrave musí hrát znovu z obraného pásma. Přihrávka napravo, kde je Stella. Stella dává nakrátko přihrávku na své spoluhráče. Už hraje Matýs po zásahu Berglunda a hosté teď půjdou dopředu. Berglund už je v útočném pásmu. Přihrávka na Orsavu, jenomže domácí zachytili, ale od Mašternického se Kotouč odrazil. Mimo hřiště komerční přestávka. 2 minuty a 12 sekund. Do konce třetí třetiny a Litvínov vede na Olomouc 3-1 a hostům se krátí čas v tomhle zápase. 4083 fanoušků, taková je návštěva dnešního zápasu. V dalších stadionech Vítkovice Pardubice v poslední minutě 2-3. Kladno vede nad Mladou Boleslaví a zápas tam skončil. Kladno Mladá Boleslav 4-2 ve 44. minutě a Liberec vede 5-0 ve třetí třetině nad Karlovými Vary. 2 minuty a 12 sekund do konce třetí třetiny. Litvínov vede nad Olomoucí 3-1. Končí komerční přestávka. Domácí vedli už o 3 góly, když skórovali Ondřej Kaše, Jan Šprinár, to ještě ve druhé třetině, během 62 sekund. Ve třetí části zvýšil David Kempf na 3-0, jenomže hosté snížili na 3-1.
když skoroval Tečí Jakub Kos, pak ale Hanáci nevyužili dvouminutovou přesilovku a teď tedy bude vrcholit zápas. Hosté v útočné pásmu, střela ale neprošla. Na brankáře ale stále se drží Hanáci v útočné pásmu, brankář Machovský zůstává ještě ve své kleci. Machovský přihrávka, střela Berglund, jenomže byl zablokovaný Ondřej Kašemu, uzmul kotouč a už jede po pravé straně, jenomže proti němu najednou tam se vynořili tři hráči Olomouce, takže Ondřej Kaše raději odevzdal kotouč a zasunul se zase na své místečko a teď jde forčekovat. Neuspěl proti soupeři a tak litvínovští ale můžou jít dopředu, protože Polášek byl zase na svém místě a zaváží pukaž za olomouckou branku a sbírá teď důležité vteřinky. Olomoučtí mu vzali puk, ale v zápětí od něj přišli a tak může hrát Davidkem, vystřelil, ale brankář Machovský si připsal dobrý zákrok jako před malou chvilkou, kdy na něj Kempfiel sám, ale nenašel skulinku mezi betony Machovského. Olomoučtí už zase mají puk ve svém obrané pásmu, přihrávka na levou stranu, jenomže domácí dobře brání modrou čáru a teď Moravčík odpálil kotouč za bránu, rozhodčí rozpažili, zakázané uvolnění se nepíská a začíná nám poslední minuta tohoto zápasu. Olomoučtí teď si předali puk ve středním pásmu, ale Kos o něj přišel, protože dobře si přijel plnit obrané povinnosti Jurčík. Teď ještě Černý nahazuje za litvínovskou branku. Hosté stále nejsou v tak komfortní situaci, aby si mohli dovolit hru bez brankáře. A zase litvínovští mají puk na svých hokejkách. Čučmen o mantinel vyhazuje do středního pásma. Tam je Ondrušek a ten nahodil za litvínovskou branku. No a je z toho zakázané uvolnění. Takže brankář Machovský se jde napít ze své láve a nikam nejede, protože se bude vázovat v jeho obraném pásmu. Myslím si, že tady už je o držiteli tří bodů rozhodnuto. 33 sekund do konce třetí třetiny. Litvínov vede 3-1 a bude hrát v útočném pásmu. Hanáci promarnili tu šanci vrátit se do zápasu poté, co snížili na 1-3 a pak hned měli v zápětí přesilovku, ale tu nevyužili. No a Litvínov od té chvíle už si zase kontroluje to dvoubrankové vedení. Hosté vyhráli v hazování, Ondrušek za svou brankou, jenomže odevzdal puk Ondřeji Kašemu, který je všude a zase dává Kempfovi. Je tam také Černý, který se dostává ke kotouči, vyhazuje ho do středního pásma, kde se k puku nakonec nedostal Spodňák, ale rozhodčí ukazují hru vysokou holí, takže ještě přerušená hra, 16 sekund do konce třetí třetiny a bude se vazovat ve středním pásmu. Litvínov vede nad Olomoucí 3-1. Pro Litvínov to bude čtvrtá výhra v této extraligové sezóně. Naopak Hanáci zůstávají pouze na dvou vítězstvích a po čtvrté za sebou prohrají a zůstanou v tabulce na posledním místě. Už vhozeno, Maštalířský má kotouč, to znamená, že domácí byli úspěšnější a litvínovský útočník už se žene dopředu, jenomže Gevíze byl rychleji u kotouče a tak právě Gevíze přihrává na levou stranu. Ještě to zkusí Herčík, ale už ani nejde s nějakým velkým odhodláním za pukem. Konec zápasu, Litvínov porazil Olomouc 3-1, po třetinách 0-0, 2-0 a 1-1. Takže hezký večer z Litvínova.

0: 21 hodin 11 minut, pátek 9. října a jsme rádi, že jste si jako svého rozhlasového společníka pro páteční večer vybrali Radiožurnál Sport. Ten dá teď prostor judistovi Davidu Klamrtovi, který na mistrovství světa ukončil úspěšnou kariéru. Během ní vybojoval medaily z Grand Slamu, Grand Prix i dalších turnajů těch nejvyšších kategorií a dokázal se dvakrát kvalifikovat na olympijské hry, pral se v Tokiu a Paříži. Dnes 32-letého Davida Klamrta vedl posledních 10 let trenér Marcel Frenštátský. S oběma si o kariéře i spolupráci povídal přímo v aréně Hejdara Alijeva v Baku reportér Petr Kadeřábek.
1: Oba dva máte hlavu skloněnou k zemi. Uvědomujete si to, že takhle tady stojíte v těchto těch rolích naposledy? Marcel se podíval na Davida, tak asi David začne.
2: Jo, tak čekali jsme to, že to jednou skončí, ale chtěl bych poděkovat trenérovi, že při mě stál v těch časech, kdy to nebylo jednoduchý, ani teď to není jednoduchý a stojíme tady zase vedle sebe. Vždycky jsem se snažil připomínat, že jeden špatný den nedělá špatný týden, jeden špatný týden nedělá špatný měsíc a jeden špatný rok snad nedělá špatnou kariéru. A je to hrozně hořkosladký, chtěl jsem skončit fakt daleko líp, končí se mi těžce, ale zároveň teď jsem seděl v rozcvičovně a přišli za mnou světové kapacity z celého juda a přáli mi, že mi gratulovali, že jsem hezkou kariéru, tak je to hezký, že i třeba ne v Česku si to všichni všimli, ale že třeba zahraniční judisti a medailisti z olympiády za mnou přijdou a vnímají to, že jsem pro český judo udělal hodně, tak je takový hezký a snažím se všímat tady těch hezkých věcí a život je dál. No.
1: Při tom delším proslovu Davida Klamrta hodně pokyvoval a vlastně i se usmíval Marcel Frenštátský. Co k tomu dodat?
3: No co k tomu dodat, spíš mi to nějak všechno došlo až po tom zápase, kdy jsme už s Davem měli letos nastavený, že svět a bude to naše poslední velká soutěž na té nejvyšší scéně. Vlastně jak jsme šli z Žněnky, tak to fakt na mě dolehlo.
1: Vy dva jste společně došli na dvě olympiády. Ono si málo kdo dokáže představit, co to je za práci, když nejste mezi těmi nasazenými. Tak je to vlastně každý turnaj naplno, sbírat body a počítat to. Byl to krásný pocit, ta první olympiáda?
2: Byl to nádherný pocit. Vždycky jsme se dostali až s posledními turnaji, takže ten tlak byl velmi obrovský a vždycky jsem byl schopný udělat životní výsledek, vlastně poslední turnaj nebo dva před olympiádou. Takže ty pocity, jaké na mě byl tlak, bych nikomu nepřál, ale vždycky jsme to tam dokázali dát. Takže dva turnaje před Tokiem jsem udělal medaily na Grand Slamu, což byla moje první medaile z Grand Slamu. A pak před Paříží jsem se potřeboval dostat do finále, aby mi stačily body. Já jsem udělal svoje první finále na Grand Slamu v životě a pokud se nemýlím, tak doteď jsem byl zatím jediný po Krpošovi, kterému se to povedlo dostat do finále na Grand Slamu. Takže těch výsledků jsem za život moc neudělal. Vždycky jsem udělal, když to nejvíc bylo potřeba, takže jsme ukázali, že pod tlakem to nějak umíme, ale škoda, že z té vrcholné akce nám chybí ten výsledek a to mě hodně mrzí, to bychom si přáli, zasloužili, ale život je takový, jaký má být a třeba nám to zase naučí něco do života a třeba mě do té doby, jak budu trenér, tak tahle lekce se mi třeba objeví pak v budoucnu.
1: No, Marcel Frenštátský by mohl předávat i zkušenosti, jak trénovat, protože možná váš největší úkol byl brzdit Davida Klamrta. Ono to zní divně, ale on je tak tréninkový typ, že prostě do všeho jde po hlavě. Podle mě někdy dře až je to nepředstavitelné. Byl tohle hlavní úkol, brzdit Davida Klamrta a možná mu i rovnat tu hlavu?
3: No úplně přesně. David je fakt řidič, ten kdyby mohl, tak trénuje 24/7.
1: Docela lituju jeho svěřence budoucí.
3: No tak. A ne, to ne, on to zase má poskládaný, on ví, jako jak to, toho se až tolik nebojím. Spíš je to přesně, jak se říká, prostě on je, všichni to o něm ví, on je taková ikona, takový trošku jako vzor všech těch mladých teďka, kteří tam nastupují, protože on opravdu prostě, to byl judista 24/7.
0: Říká trenér Marcel Frenštátský o svém svěřenci, loučícím se judistovi Davidu Klamrtovi. Rozhovor s oběma muži od tatami bude na Radiožurnálu Sport pokračovat i za chvíli.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Český judista David Klamert ukončil na mistrovství světa v Baku ve 32 letech svoji kariéru. Účastníka dvou olympijských her připravoval poslední desetiletý Marcel Frenštátský a s oběma mluvil v azerbajdžánské metropoli reportér Petr Kadeřábek.
1: Pánové, kdybyste měli zavzpomínat na nejkrásnější okamžik, ten nejhorší možná prožíváte zrovna teď, ale ten nejkrásnější té vaší společné kariéry, jaký by to byl?
2: Myslím si, že asi když jsme se dostali na tu olympiádu, že pro nás doba, že jsme nebyli moc favoriti na to, že bychom se mohli dostat na olympiádu. Myslím si, že v těch počátečních výběrech ani v Česku se to moc lidí jako netypovalo a na to, že jsme do Tokia jeli jenom já a Lukáš, tak si myslím, že to pro nás bylo jako takový zadosti učení, co jsme proto, že jsme tomu pořád věřili, až někdy pro někoho naivně. Ta první olympijská vesnička, společně jsme to dokázali. Bylo to fakt kus cesty a myslím si, že pro nás oba to byl jako splněný sen a milujeme judo, milujeme ten sport a dostat se na to největší dějiště sportu bylo něco neuvěřitelného a myslím si, že to máme pro nás to největší. No.
1: Marcel přikivuje, nebo on vybere jiný okamžik?
3: Ne, určitě. Určitě olympiáda, asi možná i ta tokijská, i když to bylo za dob covidu, ale přece jenom olympiáda, největší vrchol sportovce, teďka ještě pro nás, pro judisty, Tokio, jako 100% olympiáda. Bylo to, my jsme tam byli, já jsem si při sportovce, teďka ještě pro nás, pro judisty, Tokio, jako 100% olympiáda. Bylo to, my jsme tam byli, já jsem si připadal každý den, jak kdybych

0: Já myslím, že když mi umřel táta, takže mi chyběly nějaké takové ty mužské vzory a trenéři byli vždycky takovou tou oporou, který jsem se mohl zeptat na takové věci, co se běžných lidí nemůžete zeptat. Takže v tomhle je ta být trenérem judu fakt jako skvělý, že jak spolu cestujeme a jsme víc než půl roku v zahraničí společně a trávíme spolu víc času než s rodinama, tak je důležité, abyste si rozuměli právě nejen na ženěnce, ale i mimo ženěnku, a to si myslím, že jsme splňovali a proto i ta cesta byla nádherná, nejenom nějaký výsledky, ale že jsme si užívali i tu cestu a to společné cestování. Doslova i přes rok jsme strávili v Japonsku spolu dohromady, takže bylo to o to jednodušší, že jsme si rozuměli i mimo ženěnku.
1: Marco, k tomu něco dodá. Cítí se jako vzor Davida Klamrta? Třeba i v osobním životě. Můžete mu doporučit třeba i tolik dětí, co máte vy? Už se oženil,
2: no, tak určitě doporučit mu to můžu, to 100%. Ne, to je paráda.
1: Marco má 4, je to tak?
2: Ano, je to tak. 4 děti, jedno vnouče už. Ale ne, jak říká David, ale musím říct, že to bylo vzájemné. My jsme si prostě sedli jako lidi. Jako jo. Není to jenom o tom trenérovi, je to obou vždycky. Jo. A prostě vlastně i tak nějak začala naše kariéra, když mě před 10 lety oslovili, jestli by jsem se nevěnoval Davidovi a neskusil ho dostat na olympiádu, tak musím říct, že jsem nejdřív chtěl Davida trošku poznat a když jsem poznal, jaký to je člověk, tak jsem potom až na to kývl, protože jsem si zase řekl, tak tohle z toho odmítnout nemůžeš. To je fakt kluk, který si to hrozně zaslouží a věděl jsem, že s ním ta práce bude taková nakonec jako byla, že člověka prostě baví trénovat takové lidi, co jsou fakt říčí, co si jdou za svým a jsou schopni pro to udělat všechno. A to, že jsme si tak sedli do osobního života, tak říkám, to už je obou strany. Jak já dneska už jako z pozice trenéra můžu říct, že jak on bral ode mě, tak i já beru od něho. Jo. Taky je to vzájemný prostě.
1: Co ty 4 děti?
0: To by
1: tak
0: moje...
1: Svatba proběhla nedávno,
0: ale to nevím, jestli doženu, to by moje žena asi mě nepoděkovala, určitě bych nějaký dítě chtěl a vždycky to byl taky můj sen se snažit být co nejlepší člověk sám, co nejlepší sportovec, teď se budu snažit být co nejlepší trenér a pokud se mi to poštěstí, tak se budu snažit být i co nejlepší táta, takže určitě bych děti chtěl, ale 4 to nechám trenérovi, ten to zvládá, já budu za každýho jednoho potom karát a uvidíme, kolik bude, ale i kdybych měl jedno a bylo zdravý, a tak budu nejšťastnější člověk na světě. Takže tenhle počet nechám asi trenérovi a já zkusím mít někdy níž, a když tak to nějak zprůměrujem. No.
1: Díky za rozhovor.
0: Děkujeme.
2: Taky děkujeme.
1: Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
4: A teď z pohledu těch aktuálních fotbalových výsledků a zápasů, které právě probíhají, i když nejprve zmíním v 21:25, že pražská Slavia potvrdila roli lídra nejvyšší domácí fotbalové soutěže, zvítězila na půdě posledního Zlína 1-0. A teď už pojďme do zahraničí, konkrétně na západ od našich hranic, protože se tradičně v pátek předehrávají zápasy v prestižních evropských soutěžích. Ve francouzské Ligue 1 Racing Lan přivítal Olympique Lyon. V základní sestavě hostů nechybí Pavel Schulz, český reprezentant se svými spoluhráči se zatím ale neprosadil, naopak domácí jednou skórovali, takže ve 40. minutě Lanz vede nad Lyonem 1-0. V německé Bundeslize už má utkání mezi Dortmundem a Bremami za sebou první poločas, nikdo se v něm střelecky neprosadil, takže je to 0-0. No a ve španělské Lalize Malaga prohrává v 25. minutě s Espanyolem Barcelona 0-1. A nesmíme zapomenout také na britské ostrovy, na Premier League si ještě nějakou chvíli počkáme, ale hraje se dnes první utkání 9. kola Championship, neboli té druhé nejvyšší anglické fotbalové soutěže. A z českého pohledu je to zajímavý duel, protože West Ham i v základní sestavě s Tomášem Součkem nastoupil proti Queen's Park Rangers. Před pár minutami ale právě Tomáš Souček zavinil penaltu, ze které se hosté dostali do vedení. Takže v 26. minutě West Ham prohrává s Queen's Park Rangers 0-1.

0: Na Radiožurnálu Sport na chvíli na Greeny Fairwaye a samozřejmě pojďme tedy za golfem. Patricie Maková totiž neudržela na turnaji Ladies European Tour v Soulu vedení a po nepovedeném závěru druhého dne klesla na dělené 9. místo. Předstihla ji i česká jednička Sára Kousková, která zopakovala čtvrteční výkon 3 rány pod normou hřiště a dělí se o 4. pozici. Za vedoucí Japonkou Yamashitaovou zaostává o 3 údery Maková o 4. Katem prošla také Jana Melichová.
1: Dobrý večer, 21 hodin a 30 minut. Zprávy Radiožurnálu má Jana Gulda.
2: Ještě půl hodiny je možné volit zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc míně než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů vybírá i senátory. Zítra bude možné volit od 8 do 14 hodin. Ománský pilot plánoval minulý týden unést letadlo společnosti Fly Dubai a úmyslně s ním havarovat v areálu letiště v izraelském Tel Avivu. Potvrdil to generální prokurátor ve Spojených arabských emirátech. Útočníkovi měli jako vzor posloužit teroristické útoky z 11. září 2001 ve Spojených státech. Krajně pravicový kandidát Flávio Bolsonaro vede v průzkumech před druhým kolem prezidentských voleb v Brazílii. Vyplývá to z průzkumu agentury Datafolia, který přisuzuje Bolsonarovi 49% hlasů. Jeho soupeř Lula da Silva má podle prognóz o 4% body míň. Průzkum ukazuje, že se Bolsonarovi daleko líp daří získávat hlasy kandidátů, kteří nepostoupili do druhého kola. Příští hlavu státu si Brazilci zvolí v neděli 25. října. A vybrané gotické a barokní památky je zítra možné navštívit na severním Plzeňsku. Muzeum a galerie v Mariánské Týnici pořádá další díl Putování cisterciáckou krajinou. Historik Pavel Beneš provede po stopách historie Plaska a vlivu plaského kláštera na okolní region. Sport. Fotbalisti Slávie i po reprezentační přestávce zůstanou na prvním místě tabulky šance ligy. V předehrávce 10. kola totiž vyhráli na hřišti posledního Zlína 1-0. Hokejisti Třince zvítězili i po 9. v této sezóně Tipsport Extraligy. Hradec Králové porazili 5-2. Litvínov vyhrál nad Olomoucí 3-1, Vítkovice podlehli Pardubicím 2-3. Kladno zdolalo Mladou Boleslav 4-3 a Liberec zvítězil nad Karlovými Vary 5-0. A české fotbalistky v úvodním zápase prvního kola baráže o mistrovství světa prohráli se Skotskem 0-2. Odveta je čeká v úterý na Britských ostrovech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona a nehoda na D1 před Mirošovicemi a nehoda na D11 za Dobřenicemi. Na D1 z Prahy do Brna stále počítejte s kolonou za Velkými Popovicemi. Od 18. kilometru se popojíždí v koloně až k Omuzení na mostě Šmejkalka. 7-kilometrová kolona vás zdrží asi 20 minut. V koloně na 19. kilometru je navíc nehoda, srazilo se tam osobní auto s nákladním a blokují levý pruh. Na místo jede policie. Pozor také, pokud budete sjíždět z D1 na 21. kilometru na Benešov. Na silnici 3 v Mirošovicích stojí za zatáčkou v jízdním pruhu nákladní auto.
5: Je to jenom zaháč, zatím tam má jenom trojúhelník, ale ten kamion je tmavý a je vidět hodně špatně. V tom stoupání od rybníka.
4: Na D11 z Hradce Králové do Prahy máme hlášenou nehodu za odbočkou na Přelouč. Na 73. kilometru zabírá pruh pro pomalá vozidla. A na D35 z Olomouce do Mohelnice se za odbočkou na náměstí Na Hané na kilometru 250 převrátilo osobní auto. Leží na střeše v příkopu. Záchranáři jsou v pravém pruhu, kolona se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme převážně zataženo na většině území občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Wimbledonská šampionka Linda Nosková se poprvé ve své kariéře představí na tenisovém turnaji mistryň. Má už jistou kvalifikaci na podnik, který bude hostit od 8. listopadu Indiana Wells. A to hlavně tedy díky tomu, že zvítězila v červenci na londýnském Grand Slamu. Další čeští tenisté dnes byli v akci, mám na mysli konkrétně dva muže. 13. nasazený Jakub Menšík postoupil na turnaj v Šanghaji do 3. kola. I díky 14-8 porazil Srba Miomira Kecmanoviče 2x6-3. Menšíkovým dalším soupeřem bude turnajová 21. Francisco Cerundolo z Argentiny. Naopak Tomáš Macháč se z 2. kola v čínské metropoli nedostal, nasazené 19. Alexandru Bublikovi z Kazachstánu podlehl 4-6 a 6-7. Zítra půjdou do akce na dalším tisícovkovém podniku téhle sezóny na okruhu ATP dva čeští reprezentanti. Jiří Lehečka už po 6. hodině ráno našeho času narazí na Portugalce Nuna Borgese. No a potom bude hrát také někdy dopoledne Dalibor Svrčina proti Argentinci Echeverimu. A z českého pohledu bude ale zajímavé také dění na turnaji v Pekingu, protože tam se sešly tenistky. No a mezi čtyři nejlepší pronikla 20-letá Nikola Bartůnková. Poté, co vyřadila už dvě soupeřky z první světové desítky, tedy dvojku běloruskou Arinu Sabalenkovou a naposledy sedmičku krajanku Karolínu Muchovou, tak se Nikola Bartůnková pokusí zaskočit další favoritku a grandslamovou šampionku, v tomto případě i Rusku Miru Andrejevovou, která letos dokázala vyhrát Roland Garros. Ten duel mezi Bartůnkovou a Andrejevovou začne krátce po 9. hodině našeho času a na radiožurnálu Sport tak o něm zítra dopoledne často uslyšíte.

0: Po třítýdenní reprezentační přestávce je tady zpátky první fotbalová liga. V tom úvodním utkání už Zlín podlehl pražské Slávii 0-1. Ostravský Baník během pauzy zvládl pohárový zápas s Kladnem, přátelské utkání se spřízněným polským GKS Katovice a taky otevřel diskuzi s fanoušky na bazalech. A právě k ní se vracel trenér Baníku Roman Skuhravý.
1: Je jako spousta věcí, které jako zažívám v Baníku jako poprvé, a vlastně ta debata jako s fanouškama byla pro mě jako skvělá, fakt jako skvělá prostě. Já neočekávám to, že se se mnou bude někdo bavit jakoby pozitivně. Já očekávám, že vlastně se jakoby budeme bavit o tom, co se jako reálně děje, a samozřejmě to, jaký to má řešení, každá situace jich má jakoby víc. Takže pro mě to bylo hrozně pozitivní.
2: Říkal k setkání s fanoušky trenér Baníku Roman Skuhravý. Na setkání se pečlivě připravoval.
1: Já už jsem to zažil jako v předešlých klubech. Já jsem říkal vlastně PR týmu, že prostě já chci, aby přišli ty největší hejtři, ale ty nikdy nepřijdou. Já fakt, jako, a pro mě to byl jako mentální trénink. Já jsem na to byl jako nachystaný a já jsem byl prostě připravený, že i kdyby se cokoliv dělo, tak prostě jakoby tu debatu jako ustojím ku prospěchu jako toho, kam bych byl rád, aby jsme se jako dostali.
2: I když se snažil Skuhravý být otevřený, tak je jasné, že pohled zevnitř a zvenčí musí být odlišný.
1: Názory, které oni tam říkali, tak přesně řeším já. A samozřejmě absolutně logický, že jedna strana, která je v tom denodenně, a druhá strana, která vidí vlastně jenom ten jakoby produkt o víkendu, tak samozřejmě na to můžou mít jakoby různý názory, ale ta debata vůbec nebyla jako o nějakém uvědomění. Ta debata byla jako skvělá v tom, že vlastně absolutně jako konstruktivně se vás jakoby někdo zeptá na nepříjemné věci. A věřte mi, že rozhodně nemám mandát na to, abych všechno jakoby vyřešil správně, ale vůbec se nestydím za to, jak to řeším, a samozřejmě já vím, že za to jakoby nesu zodpovědnost já, a hrozně si přeju, aby ta otevřená komunikace prostě pokračovala. Prostě primární je, aby to pomohlo jako i tomu týmu.
2: Největším tématem debaty s fanoušky byl postřeh bývalého hokejisty a kapitána Vítkovic Rostislava Oleše, který je velkým Baníkovcem. Nelíbilo se mu, že Skuhravý změnil hierarchii v týmu tím, že zbavil kapitánské pásky odchovance Michala Fridricha.
1: Já to, co jsem tam řekl, tak si za tím stojím, protože ta týmovost, ona se buduje, ta chemie prostě se buduje, a já jsem měl pak velkou radost z toho, co jsem viděl v tom zápase, protože to bylo vyústění toho týdne.
2: Pokračuje kouč Roman Skuhravý, že diskuze vyústila v pozitivní výkon v přátelském zápase se spřízněným klubem GKS Katovice. Takovou atmosféru v přípravě zatím nezažil.
1: Já jsem hrozně rád, že jsme přesně jako by teď v tom víkendu mohli hrát takovýhle zápas, protože to proti skvělému soupeři a v takovéhle atmosféře, to se mě poštěstilo poprvé a jsem strašně rád, že jsem toho byl součástí.
2: Skuhravý doufá, že pročištění atmosféry mezi ním a fanoušky bude mít pozitivní efekt i na další výkony a výsledky Baníku.
1: Přijde v sobotu vlastně od 5 taková návštěva a prostě jako takovou energii mají ty fanoušci, že to je úžasný, a proto mě jakože jim nedáváme prostě tu odměnu, protože tohle, já si to nedokážu představit, ale chtěl bych to zažít prostě, jaký to je, když vlastně se tomu mustu jakoby bude dařit. Co ty lidi pro nás jakoby jsou schopní udělat, a z té energie budeme chtít čerpat prostě dál, a myslím si, že to těm fanouškům dlužíme.
2: Má jasno Roman Skuhravý, trenér Baníku před sobotním utkáním na hřišti Bohemians Praha. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
3: Až tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svoji ostudu, budu jen válit oči, jak se furt ze mě točí.

0: Bye bye, občas tu zaslechnu Harley, zpívá ho andělský chor, fálej holky se válej.
1: Fotbalový záložník Tomáš Souček nastoupil do prvního soutěžního utkání po 3,5 měsících od zranění na mistrovství světa. Bývalý reprezentační kapitán je v základní sestavě West Hamu v dnešní předehrávce 9. kola 2. anglické ligy proti Queen's Park Rangers. Souček si zranil kotník 25. června v utkání s Mexikem, které čeští fotbalisté prohráli 0-3 a světový šampionát tak pro ně skončil už po 3 zápasech ve skupině. Souček kvůli tomu přišel o letní přípravu i úvodních 8 kol 2. anglické ligy, kam West Ham sestoupil. Ale i bez Součka si kladiváři vedli velmi solidně. Do dnešního zápasu proti Queen's Park Rangers vstoupili jako druhý nejlepší tým tabulky Championship. Jenže první poločas West Hamu moc nevyšel, Tomáš Souček zavinil penaltu a díky ní tedy Queen's Park Rangers po prvním poločase vede na stadionu kladivářů 1-0. Hrají se také zajímavé předehrávky v nejvyšších dalších prestižních soutěžích napříč tedy Evropou. Tak pojďme postupně. Pavel Šulc je v základní sestavě Olympiku Lyon v utkání francouzské Ligue 1, jenže Lyonu se zatím na půdě Racingu Lán moc nedaří. 48. minuta a Lán vede nad Lyonem 1-0. V německé Bundeslize je ve 62. minutě utkání mezi Borussií Dortmund a Brémami zatím bez jediné vstřelené branky. No a po prvním poločase duelu ve španělské La Lize Malaga Espanyol jsou spokojenější hosté z Barcelony, vedou totiž 1-0.
2: Radiožurnál Sport.
3: Všechny výsledky na jednom místě.
1: A teď pojďme na judo. Na světovém šampionátu judistů se dnes nepral žádný z českých reprezentantů. Na svůj zítřejší start se ovšem připravuje Lukáš Krpálek, který už je na místě několik dní. A jako fanoušek si také mohl tenhle dvojnásobný olympijský šampion užít atmosféru, která na tribunách Valy v ázerbajdžánském Baku panuje.
4: No, tak je to země, kde to judo je velice populární. Přece jenom na poslední olympiádě v Paříži měli 2 olympijské vítěze, takže to judo tady je opravdu velice populární. Ono to je vidět i na té hale, že opravdu je narvaný publikum a ta atmosféra je opravdu krásná, akor když nastupuje domácí závodník.
5: Vysvětluje Lukáš Krpálek, který si ale na vlastní kůži vyzkoušel, že v Azerbajdžánu nejsou populární jen domácí hvězdy. Když prochází halou Heydara Alijeva, musí se prodírat davem hlavy. Dětí. Ty ho neustále žádají o podpisy, společné fotky a Lukáš trpělivě pózuje a podepisuje se. 50 metrů z hlediště do uzavřené zóny pro závodníky jde kolem 20 minut.
4: Já jsem se snažil úplně tolik nechodit mezi ty lidi, přesto prostě za mnou chodili, protože se to samozřejmě v hale rozkřiklo rychle, kde jsem schovaný. Ten klid tam úplně není, nicméně já jsem si tohle to nemohl nechat ujít.
5: Lukáš Krpálek podstupoval zdánlivě nekonečné focení s fanou jen proto, aby mohl z hlediště podporovat třeba Renatu Zachovou a vidět její bronzový závod. Stálo to za to.
4: No, prožívá se to hezky. Musím říct, že jsem teda byl nervózní možná víc, než když se peru já. Prožíval jsem každý ten zápas. Jsem hrozně rád, že jsem u toho mohl být, protože přece jenom po 27 letech bronzová medaile pro ženský judo, to je něco neskutečného. Renča dlouhodobě má skvěle našláplo. Nezbyde mi nic jiného, než moc gratulovat a přát jí, ať to dotáhne k té olympijské medaile.
5: Říká Lukáš Krpálek, který se na mistrovství světa bude prát v sobotu v kategorii nad 100 kg. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: fotbalová Liga mistrů na Radiožurnálu Sport.
1: Po měsíci opět čeká fotbalisty Slávie utkání Ligy mistrů. Hrát budou v Azerbajdžánu se Sabahem, klubem, který vznikl před 9 lety a premiérově hraje nejprestižnější evropskou pohárovou soutěž. Slávia by ráda v Baku ukončila po 19 letech období bez výhry v Lize mistrů. Sahla po ní už minule na úvod ročníku s francouzským Lens, jenže v posledních minutách ztratila vedení a prohrála.
2: Nesmíte mít slabý místo, pokud to, tak jste potrestaný.
1: Jak se bude dařit fotbalistům Slávie v Baku proti Sabahu, uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, který začne v úterý stejně jako zápas ve 6:45 večer.
3: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
4: A Slavia se naladila na druhé vystoupení v Lize mistrů vítězstvím ve Zlíně v předehrávce 10. kola šance ligy v poměru 1-0. Její příští soupeř tedy Sabah v generálce na úterní duel ve šlágru azerbajdžánské ligy remizoval na stadionu Neftchi Baku 0-0.
5: Na 22 hodin. Jsou tu zprávy s Janou Guldou.
6: V Česku se zavřely volební místnosti, hlasování bude pokračovat zítra. Kyjev se po ruských útocích potýká s nedostatkem elektřiny. Hokejisti Třince vyhráli i 9. zápas extraligové sezony, porazili Hradec Králové. A počasí zítra bude převážně zataženo většinou s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
6: První den komunálních voleb právě skončil. Lidi od 14 hodin vybírali své zástupce do městských i obecních zastupitelstev a někde taky do Senátu. Znovu budou moct hlasovat zítra od 8 hodin ráno. Volební dění v Olomouci sleduje reportér Michal Poláček.
7: Stojím u volební místnosti na základní škole svaté Voršily v centru Olomouce. Uvnitř se ještě svítí, členové volební komise si balí věci. Samotné hlasování ale, jako všude jinde v České republice, už skončilo. Volební účast podle předsedy volební komise Pavla Lukaševiče před koncem hlasování přesáhla 20% a hlasovacem během dne přicházeli voliči všech věkových kategorií a průběh voleb byl podle Lukaševiče klidný. Znovu volit budou moci lidé zítra od 8 hodin ráno. Solomouce Michal Poláček, Radiožurnál.
6: Prezident Petr Pavel se vrátil ze zahraničí a odvolil ve svém bydlišti v Černoučku na Litoměřicku. Prezidentovo rozhodnutí uvítali koaliční i opoziční politici, třeba předseda ODS Martin Kupka.
8: Ten krok pana prezidenta jednoznačně oceňuju a myslím, že tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
6: Návrat prezidenta ocenil taky předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Podle něj by se každý vysoký ústavní činitel měl voleb jako svátku demokracie účastnit. Ukrajinská elektrická síť je po ruských útocích poškozená. Část Kyjeva se potýká s výpadky elektřiny. V některých kyjevských obvodech už úřady otevřely stanové stanice nezdolnosti, kde se lidi můžou například dobít mobilní telefony a počítače.
9: Prezident Zelenský na sociálních sítích také potvrdil, že ukrajinské drony zasáhly dvě ruské rafinérie v Omsku a Uchtě, 1900 kilometrů od ukrajinské hranice. Podle záběrů z ruských sociálních sítí obě rafinérie hoří. Ukrajinské drony také silně poškodily už druhé velké datové centrum, patřící pravděpodobně opět korporaci Yandex. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Ve Hřensku na Děčínsku se na večer zřítilo asi 10 tun pískovcových kamenů. Na místě zasahovali dobrovolní hasiči, kteří část parkoviště u hotelu Praha uzavřeli.
10: Podle mluvčího Národního parku České Švýcarsko Tomáše Salova se balvany uvolnily ze svahu za vysokozátěžovými bariérami, které chrání obec před pádem kamení. Část pískovcových bloků pronikla mezi dvěma bariérami. Jak velké škody napáchaly, budou zaměstnanci parku zjišťovat ráno. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
0: Sport.
6: Fotbalisti Slavie vstoupili do šance ligy po reprezentační přestávce výhrou nad domácím Zlínem 1-0. Ševci tak zůstávají poslední v ligové tabulce s jedním bodem. I přesto zlínský trenér Pavel Hoftych svůj tým i chválil.
11: Cením si určitě toho, že celý tým se dokázal vyrovnat Slávii jak v soubojovosti, tak v nasazení a bych řekl v takový ty energii. To je asi v tuhle chvíli tak maximum, co můžeme nabídnout a věřím, že v dalších zápasech nám to přinese i vlastně větší počet našich šancí a body.
6: Hokejisti Třince porazili Hradec Králové 5-2 a opět vylepšili vlastní extraligový rekord. Vyhráli i 9. extraligový zápas této sezóny. Vítkovice prohráli s Pardubicemi 2-3, Litvínov porazil Olomouc 3-1, Kladno vyhrálo nad Mladou Boleslaví 4-3 a Liberec nad Karlovými Vary 5-0.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolona na D1 u Mirošovic a nehoda na D35 za Unčovicemi. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále kolona před mostem Šmejkalka. Teď se brzdí u sjezdu na Benešov na 21. kilometru a až za konec omezení na 25. kilometr je na to na necelou čtvrt hodinu. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice zasahují záchranáři za odbočkou do náměště na Hané. Na kilometru 250 se převrátilo auto, je mimo vozovku. Pravý pruh je uzavřený, projíždí se pomaleji. Na D11 z Hradce Králové do Jaroměře zvyšte pozornost za odbočkou na Velichovky. Na kilometru 109 pojedete kolem porouchaného osobního auta. Na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem v tunelech Lochkov a Cholupice. Kvůli víkendové údržbě je v obou tunelech obousměrný provoz a v každém směru je volný pouze jeden pruh. A v Brně je uzavřený Pisárecký tunel směrem k dálnici D1. Je to kvůli plánované údržbě, potrvá až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy.
4: Dobrý páteční večer. Po dlouhé, více než 3týdenní reprezentační přestávce se znovu začínají rozbíjat ligové soutěže napříč Evropou. Třeba v nizozemské Eredivisie v 8. kole PSV Eindhoven zvítězil nad Herenfenem 2-0. A to i díky zákrokům českého reprezentačního golmana Matěje Kováře, který si tedy připsal čisté konto. No a jeho Eindhoven poskočil do čela tabulky nizozemské nejvyšší soutěže. Má ale 19 bodů, stejně jako druhý Alkmaar, který má navíc o zápas.
0: Radiožurnál Sport
3: a Filip Šedivý.

0: Do vysílání radiožurnálu Sport zveme každý den zajímavé osobnosti a výjimkou není ani pátek 9. října. Tak se proto teď podíváme za sportem, který není tak známý, přestože v něm čeští zástupci dosahují výborných výsledků. Řeč bude o footbagu, tedy o žonglování s míčkem naplněným malými olůvky. Sportovní reportér Tomáš Borovec si pozval k mikrofonu asi toho nejpovolanějšího čerstvého mistra světa Patrika Černého a samozřejmě s ním jeho sport probral od A až do Z. Ptá se tedy Tomáš Borovec.
1: S Patrikem jsme se potkali v Hradci Králové. Patriku, když jsme spolu mluvili před rokem, tak jste zvažoval, jestli budete v tomhle sportu ještě pokračovat, tak jak to aktuálně vypadá?
2: Furt to tam je, myslel jsem si, že už ne, dokonce jsem chtěl skončit, nebo tak jako jsem s tím laboroval, ale letošní mistrovství světa, kterého jsem se zúčastnil, tak mě nakoplo trošku zpátky, nahodilo vrtule, takže jsem se rozhodl ještě pokračovat.
1: Takže to bylo odvíslé na výsledku na světovém šampionátu v Japonsku?
2: To úplně ne, ale poprvé bylo to mistrovství světa v Japonsku na asijské půdě a to cestování k tomu sportu nebo celkově ke sportu, jako ke všem sportům patří. Vlastně jsem zjistil, že se díky tomu dá kouknout i do světa, takže proč nepokračovat?
1: Navíc světový šampionát skončil vítězstvím, titulem, kolikátým už?
2: Celkově jich mám 5.
1: Takže z pohledu českých zápisů?
2: Ještě tady v Česku jsou lidi, kteří mají víc titulů, ale pomalu je doháním.
1: Jak to bylo náročné, ta letošní jízda do finále a ke zlatu, když to porovnáte s těmi předchozími šampionáty?
2: Bylo to hodně náročné, protože, jak říkám, poprvé to bylo v Japonsku, což nalákalo hodně hráčů, který už leta třeba nejezdí na ty závody. To Japonsko byl pro každého takový trošku sen, když to tak řeknu. A cesta do finále byla těžká, protože v semifinále jsem se zranil, natáhl jsem si sval na noze, takže do finále jsem šel jako s bolestí a tam mě to dalo teda zabrat, no, ale naštěstí teda musím zaťukat, povedlo se to.
1: Patriku, pojďme přiblížit jenom posluchačům, kteří pořádně netuší footbag, co to obnáší, když jdete do těch závodů, co musíte předvádět.
2: Celý to vystoupení trvá minutu a půl, je synchronizovaný do hudby, trik po triku připravuju tu sestavu, kterou tam pak předvádím.
1: Já jsem viděl záznam z vašeho finálového vystoupení, vy jste tam zvedal publikum ze sedadel do mohutného aplauzu, takže stále je asi potřeba vymýšlet něco, čím překvapit, čím zaskočit soupeře.
2: To je pravda, povedl se mě tam trik, to bylo teda v kvalifikaci, tam ještě o nic moc nejde, tak jsem tam zkusil trik, který se jmenuje cesta kolem světa, akorát třikrát za sebou, jakoby trojitá cesta kolem světa. To nikdo nedělá v těch sestavách.
1: Vyhodíte míček a třikrát se otočíte kolem své osy, nebo jak to vypadá?
2: Kolem nohy, jako tak nevím, jak to popsat úplně.
1: Míček letí kolem nohy a vykroužíte třikrát kolem nohou, než dopadne míček zpátky na nohu.
2: Přesně tak.
1: Stane se někdy, že ten míček upadne. Jak ano. Moc je to důležité pro konečné hodnocení, protože vám se to stalo na světovém šampionátu.
2: Stalo. Tomu, kdo byl druhý, tak to nespadlo ani jednou, ale myslím si, že maličko vám to jako sníží ten počet bodů, ale celkový dojem hraje největší roli. Hmm. Jo, takže když to jednou spadne, ještě třeba při nějakým lehkým triku, tak myslím si, že jako se to dá lehce přehlídnout.
1: Dá se říct, která země je v tomhle tom sportu dominantní, nebo které země?
2: Dlouhou dobu to bylo právě Česko. Máme opravdu nejvíc titulů mistrů světa. Teďka si myslím, že o to dost šlape Polsko. Jako Poláci to Japonsko vzali útokem a opravdu přivezli tam odsaď hrozných medailí.
1: Znamená to, že pro Asiaty jste byli něčím novým, že to tam vidí jako nový sport a teď se začnou o to víc zajímat?
2: Těžko říct, jako na ty světové šampionáty po celém světě tak jezdí jenom jeden Japonec, což je zvláštní, ale teď, když jsme tam přijeli, tak jich tam bylo třeba 15. Hráčů, který jako nikdo moc nezná. Nejsou třeba tolik dobrý, ale myslím si, že jako postupem času se vypracujou a budou na ty závody jak jezdit.
1: S Patrikem Černým, se kterým si povídáme o jeho titulu světového šampiona ve footbagu, se teď na chvíli odmlčíme, dáme si písničku a potom budeme v našem rozhovoru pokračovat.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: U mikrofonu mám světového šampiona ve footbagu Patrika Černého. Mluvili jsme o vašem úspěchu, kdy jste se už po páté stal mistrem světa v tomto zajímavém sportu. No pojďme ho víc přiblížit posluchačům. O co se vlastně jedná?
1: Lidi to budou znát spíš pod názvem hakisák. Je to takový ten malý míček, do kterého se kope, má v průměru třeba 5 cm, je naplněný olůvkama a dělají se s ním různé triky. Různě se to obtáčí kolem nohy, kolem celého těla, kolem hlavy, co vás napadne s ním můžete dělat.
0: Jakoukoliv částí těla se můžete toho míčku dotknout a s tím počítat do sestavy.
1: Nesmíte rukou. No.
0: Záda, hlava.
1: Na záda můžete to chytit třeba za krk, ale jako na záda, že by to někdo chytal, to jsem ještě neviděl.
0: No tak máte třeba o čem přemýšlet, nový trik?
1: Mám, ale popravdě jsem v takové fázi kariéry, že už jako nevymýšlím nový triky.
0: Kolik tomu věnujete času? Musí se neustále trénovat?
1: No dřív jsem musel, dřív jsem hrál třeba 2-3 hodinky denně, ale chodil jsem do školy, měl jsem víc času a teďka 3 měsíce před závodama začnu, připravuju tu rutinu, která trvá jakoby minutu a půl, ale jinak jako přes rok udržuju se, ale nedávám tomu tréninku tolik, jdu si zahrát třeba jednou týdně.
0: Mluvil jste o hudbě, jak důležitá je to složka?
1: Pro mě hodně. Já si vybírám vždycky takovou energickou, hodně mám rád třeba elektroswing a ten udělá spoustu práce za mě, jakože už jenom dobře zní a hrozně dobře se do toho ty triky stavějí.
0: Takže asi footbag a vážná hudba nejde moc dohromady.
1: Taky se dá, ale musí jako gradovat, musí být třeba rychlejší, pomalejší a takhle jako.
0: Asi to hodně souvisí i s tím, co máte rád, tak vás to víc vtáhne do toho žonglování.
1: Dá se to tak říct, ale když na ní ty 2-3 měsíce trénuju, tak pak už tu hudbu nechci ani slyšet.
0: Trochu tohle to měnit závod od závodu, sezonu od sezony.
1: Přesně tak, jako ten elektroswing se snažím mít furt, nebo ne úplně furt, ale často minimálně na jedno kolo, protože vždycky je kvalifikace, semifinále, finále a já na každý mám jinou hudbu, snažím se to měnit.
0: Jaká je finanční odměna v tomhle tom sportu?
1: To se snad ani neptejte, no. Je to bohužel na vlastní náklady všechno. Ani se nic nevyhraje za to.
0: Ani žádná cena nebo něco takového. Medaile určitě.
1: Medaily jsem vyhrál, mám ji tady na Sokole vystavenou s nějakým povídáním, ale bohužel opravdu jenom medaile.
0: Takže je to srdeční záležitost.
1: Dalo by se tak říct, dřív byly prize money nějaký, ale od roku, řekl bych 2009, možná 2010 už nejsou, takže každý si to hradí sám.
0: Takže alespoň nějaké exibice nebo představení pro někoho, kde vám za to nějakou tu korunu dají?
1: To jezdíme právě jako footbag show, tak jezdíme veřejné vystoupení, takže jako plesy, firemní večírky, jarmarky, nějaký koncerty nebo festivaly a vynobraní.
0: My mluvíme o světovém šampionátu, jsou ještě nějaké další soutěže, na které se připravujete?
1: Ještě mistrovství Evropy a potom mistrovství republiky, který pořádám shodou okolností tady v Hradci už několik let po sobě a to je taková jakoby menší akce, na jakých moc není těch akcí. No.
0: Vy už máte něco za sebou, dá se říct, co máte ještě před sebou?
1: Těžko říct, no jeden Čech má 8 titulů mistra světa, já jich mám 5, tak možná, že se tomu zkusím přiblížit.
0: Teď máte chvilku na to, abyste footbagově odpočíval, nebo už se něco chystá dalšího?
1: No teďka odpočívám, netrénuju. Vlastně nám skončila sezóna, takže jsem si jel teďka takový prázdniny, ale už začínám připravovat mistrovství Evropy, který bych chtěl přivést příští rok tady sem do Hradce.
0: Tolik naše povídání s pětinásobným světovým šampionem ve footbagu Patrikem Černým. Patriku, přeji vám, ať to dotáhnete na ten český rekord, co se týče počtu titulů z mistrovství světa a loučím se i s posluchači Českého rozhlasu. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnálu.

0: Fotbalisté pražské Slávie, kteří dnes při dehrávce 10. kola šance ligy zvítězili ve Zlíně 1-0, se v osmifinále domácího poháru utkají s nováčkem první ligy Zbrojovkou Brno. Další z pražských klubů Sparta přivítá ve šlágru programu rivala Baník Ostrava. Pokud Plzeň v dohrávce 3. kola Molkapu vyřadí, hlavu nastoupí na stadionu posledního celku nejvyšší soutěže, tedy Zlína. Mladá Boleslav a Bohemians 1905 si zopakují po roce loňský osmifinálový souboj. Dnešní los také rozhodl, že Liberec se o místo ve čtvrtfinále Molkapu utká s Teplicemi. Prostějov přivítá Hradec Králové, Artis Brno se poměří s Jabloncem a Slovácko narazí na Pardubice. Úředním hracím termínem bude středa 28. října.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: No a strávníků ještě jednou. Bývalý fotbalový reprezentant Lukáš Vácha skončil v roli asistenta trenéra u hlavního týmu Hradce Králové a stal se takzvaným development, nebo chcete-li rozvojovým koučem v klubové akademii. Východočeský klub to oznámil v prohlášení na webu s tím, že se Vácha zároveň přesune do role asistenta trenéra B týmu. Je 22 hodin, skoro 25 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Příjemný páteční večer.

0: Fotbalisté Borussie Dortmund v předehrávce pátého kola německé Bundesligy jen remizovali s Brémami 2-2 a tak Borussia nevyužila možnost více odskočit v čele tabulky Bayernu Mnichov. V tuhle chvíli Dortmund má 13 bodů, Bayern a Freiburg 10, oba dva týmy mají ale o zápas méně. Do čela francouzské Ligue 1 by mohl jít Lyon. S Pavlem Schulzem v základní sestavě nastoupil na půdě Racingu Lán. Jenže v 85. minutě to moc reálné není. Lyon prohrává Slán 0-2, ovšem domácí hrají bez jednoho vyloučeného svého fotbalisty. Lyon potřebuje zvítězit, aby přeskočil v čele francouzské Ligue 1 Monaco. Hraje se také zápas španělské La Ligy ve 72. minutě Malaga Espanyol Barcelona 0-1. A ve druhé nejvyšší anglické soutěži West Ham i s Tomášem Součkem v základní sestavě prohrává v 70. minutě s Queen's Park Rangers 0-1.
1: Radiožurnál je půl jedenácté. Monika Chmilová připravila zprávy.
2: Skončil první den hlasování v letošních obecních a senátních volbách. Nejčastěji k urnám dorazila pětina až třetina voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce se volby zatím obešly bez vážnějších komplikací. Volební místnosti se znovu otevřou zítra v 8 hodin ráno. Voliči budou mít čas do 2 hodin odpoledne, pak začne sčítání hlasů. To může podle Českého statistického úřadu trvat ve větších městech až do nedělního rána. V Česku je dlouhodobý nedostatek klinických psychologů. Ministerstvo zdravotnictví proto navrhuje zkrácení jejich povinné praxe po vysoké škole. Nově by místo 4 let měl stačit 1 rok. Proti návrhu jsou vysoké školy i profesní organizace. Podle nich není roční praxe dostatečná a navrhované změny by vedly k nižší kvalitě péče. Rusko dodá v říjnu na světový trh přes 300 000 tun nafty, a to navzdory mezinárodním sankcím. V dalších měsících pak budou následovat ještě vyšší dodávky. Na své sociální síti Truth Social to tvrdí americký prezident Donald Trump. Jeho oznámení přichází poté, co minulý měsíc podepsal zákon zavádějící rozsáhlé sankce, které mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoc ukončení války na Ukrajině. Trump uvedl, že dohodu o dodávkách sjednal během telefonického rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. A v Brně začal komiksový festival Koma. Letos se zaměřuje například na fenomén rychlých šípů nebo komiksy o vztazích. Zastoupení mají také autoři ze Slovenska, Polska, Španělska a Argentiny. Program v brněnské Káznici potrvá do neděle. Kromě výstav nabízí taky debaty a nebo koncerty. Sport. Fotbalisté Slavie porazili v předehrávce 10. kola šance ligy Zlín na jeho hřišti 1-0. Hokejisté Třince zvítězili nad Hradcem Králové v Tipsport Extralize 5-2, Litvínov nad Olomoucí 3-1, Kladno nad Mladou Boleslaví 4-3, Liberec nad Karlovými Vary 5-0 a Vítkovice prohráli s Pardubicemi 2-3. A české fotbalistky v úvodním zápase semifinále baráže o postup na mistrovství světa podlehly Skotsku v Pardubicích 0-2. Odveta se odehraje v úterý na půdě českých soupeřek. Vítězky dvojzápasů se o postup na šampionát utkají s lepším z duelu Švédsko-Litva.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D11 za Smířicemi a nehoda v Praze v Sokolovské ulici. Na dálnici D11 z Jaroměře do Hradce Králové hlásíte nebezpečí za Smířicemi. Na kilometru 101 zvěř na vozovce.
5: Ovíhá Daniela nebo Srna.
4: Na D11 z Hradce do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Český Brod. Na 15. kilometru pojedete kolem porouchaného auta, blokuje tam odstavný pruh. A v Praze překáží nehoda v Sokolovské ulici. V křižovatce s Frejovou u metra Vysočanská havarovala dvě osobní auta, částečně omezují průjezd křižovatkou. A v Brně počítejte s uzavírkou Pisáreckého tunelu kvůli údržbě. Podrobnosti hlásí náš zpravodaj.
6: Směrem z dálnice D1 do města je uzavřený.
4: A práce mají skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer začnou srážky a místy oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.
8: Ztrácíš se před očima, rosteš jen ve vlastním stínu, každá další vina odkrývá moji vinu. Ztrácíš se před očima, prostě.

Je 22 hodin 37 minut, tohle byla skupina UDG a Hvězdář. Kvalifikaci na sprint ve velké ceně Singapuru vozů Formule 1 ovládl Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati Marina Bay o 12 setin sekundy Brita George Russella z Mercedesu. Třetí byl monacký pilot Charles Leclerc z Ferrari. 29-letý Verstappen potvrzuje v Singapuru dobrou formu, před týdnem totiž zvítězil ve velké ceně Bahrajnu v Malajzii a získal premiérový triumf v sezóně. Jestli na něj tedy Max Verstappen naváže také v Singapuru, o tom se rozhodne v neděli, kdy je na programu samotná velká cena. Zítra tedy piloti Formule 1 pojedou sprint. I o něm samozřejmě na radiožurnálu Sport uslyšíte. A za chvíli uslyšíte už o dalších důležitých výsledcích a událostech dnešního dne.

0: Téměř 3 týdny dlouhé čekání na ligový fotbal je u konce. No a vrátila se nejvyšší domácí fotbalová soutěž předehrávkou 10. kola, ve které Slavia zvítězila na stadionu Zlína 1-0. Zpráva, kterou otevírá Pavel Tilšar, dnešní poslední velký sportovní přehled. Pavle, vítej.
1: Hezký večer. Slavia rozhodla utkání ve Zlíně už v prvním poločase, když se trefil Nigériec Ayaossi. Penalta pro pražský klub ve druhé půli byla po konzultaci s videorozhodčím nakonec odvolána. Jediný gól vstřelil už v 16. minutě zápasu Emmanuel Ayaossi. Záložníka Pražanů Lukáše Provoda mrzelo, že slávisté nevyužili další šance a nezajistili si klidnější závěr utkání.
2: To jsou situace, které potom nás můžou stát body a naštěstí teď můžou být pozitivní a ty body nás to nestálo, takže musím pochválit kluky vzadu, protože pro ty je to nejtěžší potom těch posledních 20-15 minut, kdy tam ty balony lítají a oni se musí zajišťovat a zvládat to, takže klobouk dolů před nima a díky za to, že to takhle zvládli a vezeme tady 23 body.
1: České fotbalistky vstoupily do baráže o postup na mistrovství světa prohrou 0-2 se Skotskem. Hrálo se v Pardubicích, odveta je na programu v úterý. Vítězky úvodního kola si o postup na šampionát zahrají s lepším týmem z dvojice Litva-Švédsko.
0: Hokejisté Třince i po 9. zápase Tipsport Extraligy drží 100% bodovou bilanci. Na domácím ledě vyhráli nad Hradcem Králové 5-2. Brankář ocelářů Ondřej Kacetl si pochvaluje kvalitu a formu mužstva.
3: Mám si pochválit kluky, protože oni makají za každého stavu a je rado za nima chytat, když víte, že ten tým se mu tak daří a dává tolik gólů, tak je to pro golmana jednodušší a my jsme rádi, že jsme tady všichni u toho, že zase ten Třinec se mu daří a vážíme si toho, ale jdeme s pokorou dál.
0: Oceláři vedou tabulku o 3 body před Pardubicemi, které dnes v 9. kole zvítězili ve Vítkovicích 3-2. Dále Litvínov porazil Olomouc 3-1, Kladno vyhrálo nad Mladou Boleslaví 4-3 a Liberec nad Karlovými Vary 5-0.
1: Čeští fotbalisté do 21 let se v baráži o postup na Euro v příštím roce utkají v listopadu s Tureckem. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu. Dvojzápas začne přesně za měsíc, 9. listopadu na trávníku soupeře. Odvetu odehrají čeští mladíci doma o týden později. Ofenzivní záložník reprezentační 21 Matěj Šín mluví o soupeři v baráži.
4: Turecko je kvalitní tým s technickými hráči, ale v téhle fázi kvalifikace už si nemůžeme vybírat. Jsme sebevědomí a jdeme se kvalifikovat na Euro.
1: Červnový evropský šampionát v příštím roce v Albánii a Srbsku slouží i jako kvalifikace na fotbalový olympijský turnaj. Na hry do Los Angeles postoupí 3 nejlepší týmy.
0: Nejpozději na začátku jarní části fotbalové ligy by diváci na některých stadionech mohli na velkoplošných obrazovkách sledovat opakované záběry, podle kterých se sudí u videa rozhodují. Vysvětlení od rozhodčího do mikrofonu zatím mezinárodní pravidla nedovolují. Pokračuje výkonný ředitel ligové fotbalové asociace a zároveň místopředseda komise rozhodčích Tomáš Bárta.
5: Určitě nebudeme čekat, až budou připraveny všechny stadiony. Pokud nějaký stadion již budeme mít připravený, tak to rozběhneme. Je to otázka několika, nechci říct snad týdnu, ale měsíců. Nejpozději na začátku k jarní části věřím, že na většině stadionů, kde je k dispozici velkoplošná obrazovka, budeme schopni tyto obrázky fanouškům poskytovat.
0: Komise rozhodčích fotbalové asociace bude znovu po každém ligovém kole komentovat 4 sporné situace, které bude vybírat televizní vysílatel ligy OnePlay Sport.
1: Česká tenistka Linda Nosková, letošní vítězka Wimbledonu, si poprvé v kariéře zahraje na turnaji mistryně. Oznámila to ženská asociace WTA. V finále sezony bude od 8. listopadu hostit Indian Wells. Česko by na něm mohlo mít až 3 zástupkyně. Jistotu startu v kalifornské poušti už má ve 4 hře světová jednička Kateřina Siniaková. Ve 2 hře se může objevit ještě wimbledonská finalistka Karolína Muchová.
6: Radiožurnál Sport.
7: Všechny výsledky na jednom místě.
0: A dodali jsme vám je díky Pavlu Tilšarovi. Pavle, díky za to.
1: Díky, hezký večer.
0: 22 hodin, 45 minut, příjemný páteční večer s jediným čistě sportovním rádiem v Česku.

0: Je pátek 9. října a tak už za dva dny se poběží 136. ročník velké pardubické steeplechase. A my se dnes v našem seriálu na radiožurnálu Sport vrátíme k unikátnímu dostihu se dvěma vítězi. O triumf se druhou říjnovou neděli v roce 2024 podělili teď už sedminásobný vítěz velké Jan Faltejsek a Jaroslav Miška, který při své 22. účasti ve slavném překážkovém dostihu vybojoval premiérový triumf. Teď se tedy v rozhlasovém archivu vracíme dva roky zpátky a připomeneme si tuto výjimečnou událost. Tak, jak o ní tehdy reportoval radiožurnál Sport.
1: Sexy Lord s Jaroslavem Miškou, za ním Godfrey a Jan Faltejsek. Obrovský souboj o vítězství ve Velké Pardubické. Godfrey má vynikající závěr. Je to hlava, tak kdo to bude? No já nevím.
2: Tak tohle bylo opravdu tak těsné.
3: Dlouhé minuty napětí a ticho v areálu východočeského závodiště doprovázely chvíle po dobu 134. ročníku Velké Pardubické, což bylo později vysvětleno neexistencí cílové fotografie. Jockey klub pak uvedl, že při doběhu došlo chybou člověka obsluhujícího cílovou kameru k tomu, že cílová fotografie nebyla pořízena. Při absenci tohoto klíčového důkazu tak musela dostihová komise posuzovat doběh na základě všech ostatních dostupných materiálů a rozhodla o současném vítězství Sexy Lorda a Godfreyho. Ani Jan Faltejsek víc než 10 minut netušil, jestli se může radovat nebo ne.
4: Trošku nemám slov, jsem samozřejmě rád a jsem rád, že tam jsem s Jarinem, protože to je prostě člověk neskutečný dříč a on neměl nikdy to štěstí a dneska jsem mu to trošku pokazil. No.
3: Jaroslav Miška už je tady vedle Jana Faltejska. Jaroslav, je obrovská gratulace, co teďka vám běží hlavou.
5: No, ten Faltejsek mi tam furt sejří, to víte. Ale jsem samozřejmě rád, že to také dopadlo a pro mě samozřejmě to je dlouho očekávaná záležitost, takže určitě s tím musím být spokojený a jsem samozřejmě.
3: Vy jste tušil, jak to dopadlo po dojezdu?
5: Já jsem gratuloval Honzovi hnedka, protože jsem měl pocit, že tam, jak tam přilít rychle, že to byl v tom žiku, že tam stihnul jako dát třeba tu hlavu nebo nos, takže z mýho pohledu jsem si bezprostředně potom myslel, že mě Honza porazil. Jako.
3: Po té poslední protivné překážce to vypadalo, že máte docela náskok, ale pak měl Godfrey obrovský finish, cítil jste ho asi hodně.
5: Toho jsem se bál, že věděl jsem, že ten Sexy Lord bude připravený, že je, měl jsem ho tady v práci, přivezla ho trenérka, takže jsem věděl, že na tohle bude mít sílu a přesně ta půda mu bude pasovat, ale bál jsem se, že když se dostanu do souboje, že mu bude chybět taková ta třída, takový jako ještě to zabrat ten kousíček nebo tak, což se ukázalo, ale ona mu už mě tuhnul prostě, ale to byl výkon od něho neuvěřitelný prostě, takže na poprvé a fakt byl připravený a velký dík trenérce jako.
3: Jak to vypadalo na taxisu? Tam mám pocit, že tam byl nějaký trochu problém.
5: No, mě to zabrzdilo, protože to není vidět, že jo, to je černá díra tam nebo černý zeď před váma a ten kůň na to reaguje prostě, no ale co tady experti, kteří vidí, co mají dělat, tak to snad nějak vyřeší, no.
6: Já jsem myslela, že leží. Právě jsem viděla, že když jenom trochu dobře skočí, že to skočí. Ale takhle strašně špatně jsem skočit neviděla a vybral si to zrovna tam, takže jenom tím, že Jarda je ekvilibrista a Lordík je jak guma, tak to ustále, ale kdyby byl původní asi starý taxis, asi na to musím podívat, tak myslím si, že by tam v té jámě asi skončili.
3: Mluvila i trenérka Sexy Lorda Martina Růžičková o problému na taxisu. Přitom právě díky výjimečným skokanským předpokladům se Sexy Lord zařadil mezi vítěze Velké Pardubické.
6: Když skočí skok, tak on získá jednu, dvě dílky a ty koně ho musí dohánět. Kdybyste ho se s těma koňma, který tu jsou, vyslali do těch bez skoků na 3000 metrů, tak přiběhne za nima. Jeho síla je v tom skoku a Jarda ho do toho umí poslat a umí to krásně jako vystihnout to tempo.
5: On asi jako je trošku lump v té práci, v tom tréninku, takže proto ona na něho jako musí být asi taková přísnější a ostražitější a nemůže ho nechat chrápat.
3: Usmívá se jeden z nejzkušenějších českých žokejů, který se do sedla Sexy Lorda dostal až poté, co se jiný skvělý skokan směřovaný manželi Miškovými do Velké Pardubické Vel Absolut zranil. Jaroslav Miška se ale v úvozovkách s náhradním koněm konečně dočkal vítězství při svém 22. startu ve Velké Pardubické, přestože se o něj musel dělit s Janem Faltejskem, který byl Godfreyho. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Filip Chlapík. Extraliga je zpátky a s ní je hokej na Radiožurnálu Sport. Ať si kdekoliv, zapni si poslech a dostaneš se přímo na led. Každý hrací den, všechny zápasy po celou sezónu. Navíc každé pondělí magazín Extraligy. Snad mě tam uslyšíte často, třeba v rubrice Hvězda týdne. Prostě když hokej, tak na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport za chvíli zprávy ve 23 hodin, do té doby ještě fotbal. V utkání anglické druhé nejvyšší soutěže West Ham remizoval s Queen's Park Rangers 1-1. Tomáš Souček se poprvé po 3,5 měsících a zranění z mistrovství světa vrátil do akce, odehrál jeden poločas. West Ham v nastaveném čase neproměnil penaltu a nevyužil tak možnost přeskočit Swansea a jít do čela Championship. Ve francouzské Ligue 1 Lens porazilo Lyon 2-1, Pavel Schulz odehrál skoro 82 minut, ale svému týmu tedy k bodům nepomohl. V Bundeslize Dortmund remizoval s Brémami 2-2 a ve španělské La Lize Malaga Espanyol 1-1.
1: Radiožurnál 23 hodin. Monika Chmielová pro vás má zprávy.
2: Ukrajinský prezident se vymezil proti americkému plánu na otevření světových trhů pro ruskou ropu. U voleb na Moldavě byla policie, voliči vyškrtnutí ze seznamu chtěli hlasovat. Třinečtí hokejisté vyhráli za 3 body i 9. zápas v extraligové sezóně. Tentokrát porazili Hradec Králové. A zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm, později se začne vyjasňovat, teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský kritizuje americký plán na dodávky ruské ropy na světový trh. Podle něj tak Kreml získá prostředky na vedení války. Zmírnění sankcí označil za dárek ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který prodlouží konflikt na Ukrajině. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Rusku v říjnu umožní dodat na světový trh přes 300 000 tun nafty. Putin tvrdí, že Moskva je na to připravená navzdory ukrajinským útokům na ruské rafinérie. Trump přitom podepsal zákon, který zavedl rozsáhlé sankce na Rusko i na země, které od něj kupují ropu anebo zemní plyn. Policisté v Jihomoravském kraji prověřují 3 případy možného porušení zákona o volebních kampaních. Ten zakazuje i politickou reklamu v bezprostřední blízkosti volebních místností po začátku hlasování. Policisté se zajímají například o auta s polepy. Další případy se týkají letáků nebo plakátů před volebními místnostmi, pokračuje policejní mluvčí Petr Vala.
4: Jedno oznámení přijali policisté obvodního oddělení v Hrušovanech nad Jevišovkou. Další 2 se týkají brněnských městských částí Černovice a Brno Střed. Všechny případy prověřujeme a vyhodnotíme, zda nedošlo k porušení zákona.
2: A u voleb v Moldavě na Teplicku dnes byla policie. Krátce po otevření volební místnosti přivolali lidé, které komise nenechala hlasovat. Starosta David Leitman z ODS je totiž vyškrtl ze seznamu voličů. Šlo o 22 z přibližně 150 zapsaných lidí. Mezi nimi byl i někdejší starosta obce. Policisté do volebního procesu nezasáhli. Se zasaženými voliči ale sepsali stížnost. Někteří obyvatelé se navíc obrátili na krajský soud v Ústí nad Labem. Volební místnosti budou v Česku otevřené zase zítra, a to od 8 do 14 hodin. Podvodné stavební služby nabízí na Jihlavsku i v okolních regionech 4 mužů ze Slovenska. Se zákazníky se domluvají vždy ústně a poté po nich vyžadují mnohonásobně vyšší platbu, než je obvyklá a většinou neodpovídá odvedené práci. Upozornila na to krajská policie na Vysočině. Mezi podvedenými je i žena z Jihlavy, kterou podvodníci chtěli za dokončení chodníku obrat o 50 000 korun. Pokračuje mluvčí policie kraje Vysočina Dana Čirtková.
5: Soudila, že je tato částka příliš vysoká, proto se obrátila na svého příbuzného, který na místo pozval policii. Policisté na místě ztotožnili 4 muže a zjistili, že se zřejmě jedná o občanskoprávní spor, nikoliv případ pro policii.
2: Sport. Hokejisté Třince zvítězili v 9. kole Tipsport Extraligy nad Hradcem Králové 5-2 a stále v sezóně nestratili ani bod. Východočeši dokázali na začátku druhé části snížit na rozdíl 1 gólu. Na jejím konci ale oceláři vedli o 3 branky. Pokračuje asistent domácího trenéra Žabky Jiří Raška.
6: Čekali jsme jejich rychlý hokej, breaky a nepříjemný forechecking, což se potvrdilo, ale musím říct, že jsme to v celku zvládli a moc těch breaků jsme jim nedali a ta druhá třetina Hradec přidal, měli nějaký tlak a dostali se na dostřed jednoho gólu a bylo důležité, že jsme dokázali odskočit a to utkání nějakým způsobem kontrolovat.
2: Pardubice vyhráli ve Vítkovicích 3-2, Kladno zdolalo Mladou Boleslav 4-3, Litvínov porazil Olomouc 3-1 a Liberec Karlovy Vary 5-0. A fotbalisté Slavie zůstávají v šancilize neporažení. V předehrávce 10. kola zvítězili na stadionu posledního Zlína 1-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody jsou na D8 za Lovosicemi a taky na D1 u Vyškova. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy čerstvá nehoda za sjezdem na Litoměřice. Na 41. kilometru havarovalo nákladní auto. Je mimo vozovku a v místě se zpomaluje, na místo jedou hasiči a policisté. Na D1 pozor na nehodu u Vyškova ve směru do Brna. U sjezdu na Vyškov západ na kilometru 226 a dodávka srazila zvěř. Na vozovce jsou střepy, vozidlo blokuje odbočovací pruh od exitu a ještě není výrazněji označené. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpozorněte za odbočkou na Benešov. Na 23. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Jinak D1 před Šmejkalkou už je plynule průjezdná, kolony se rozjely. Na D4 z Prahy do Strakonic čekejte překážku za Kytínem. Na kilometru 23,5 spadl strom. Špičkou zasahuje do vozovky. Opatrně. A na D5 z Prahy do Plzně stojí za odbočkou na Mýto. Na 52. kilometru porouchané osobní auto. I tam zvyšte pozornost. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer začnou srážky a místy oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy.
8: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
0: Hezký den, startují Kilometry Jiřího Ježka, u mikrofonu je Martin Charvát, ve studiu jsme tři a jedním z nich je znovu host, nejdřív ale k tomu, kdo tu je doma, tedy šestinásobný olympijský vítěz a šestinásobný mistr světa Jiří Ježek, znovu s úsměvem, že?
9: Vítejte u mě v obýváku.
0: A teď kdo je hostem, vedoucí projektu L'Étape Tour de France v Česku a zároveň člen pracovní skupiny ke Grand Départ, tomu slavnostnímu startu Tour de France v Česku, Přemysl Novák. Hezký den.
10: Krásné dopoledne.
9: Přemku, díky za tvůj čas. Je to ještě méně než týden, kdy jsme všichni dojeli do cíle rovinaté L'Étape v Pardubicích. Všichni organizátoři takhle velkých akcí vždycky říkají, že hned po skončení té letošní akce už začínají plánovat tu novou. Ještě než se dostaneme k těm letošním závodům a třeba k plánům do budoucna, tak stačil si uvědomit, protože mě to tak napadlo, jakou cestu jste urazili za těch pár let z L'Étape České republice?
10: Myslím si, že jo. Myslím si, že jsem si to stačil uvědomit, že v tomhle jsme jakoby pokorní a vděční za to, co se nám tady s tou značkou vlastně povedlo, jak jsme dokázali tu pozornost, kterou tady Tour de France v České republice přitahuje a má, jak dobře jsme ji dokázali využít na to, že jsme byli v úplně nové lokalitě s Pardubicema. Úplně nový koncept, starty ve vlnách po 184 závodnících, vlastně rovinatá etapa, tak z toho organizačního hlediska my jsme tam nezaznamenali jediný vlastně problém, což jsem si říkal, že taky asi už možná trošku neskromně hovoří o tom, že už to trochu umíme.
9: Právě na tohle se chci zeptat. Všichni měli ze začátku ty první roky spojenou L'Étape se Strahovem, s cestou směrem na Křivoklátsko, ale vlastně teď jste schopní to přesunout, ten koncept, kamkoliv, do jakýhokoliv města, tak to musí být hrozná úleva, ne?
10: Je to úleva, ale zase je vidět, nebo člověk si uvědomuje, kolik je zatím práce za tou novou lokalitou. Fakt organizujete nový závod, proto mi třeba i tu horskou etapu, která byla dvakrát po sobě v Prachaticích, i teďka ty Pardubice určitě budeme dělat minimálně ještě jednou, protože to, co vlastně trvá nejvíce času, je ta energie, ten čas a i finance, který vlastně do toho vkládáte tím, že tam jezdíte, budete vztahy s těmi lokálními úřady, s těmi obcemi, se kterými jednáme víceméně přes rok, takže tuhle tu investici my potom chceme určitě využít a proto neděláme ten závod vždycky jenom jednou, ale snažíme se ho zopakovat.
0: Nejčerstvější zkušeností je tedy rovinatá L'Étape v okolí Pardubic. I když jste zmiňoval, že jste startovali po vlnách přibližně po 180 lidech, tak nebáli jste se, že se tam někdo v uvozovkách zblázní, protože převážně pro amatéry by asi nejhorší byla nějaká hromadná havárka, nějaký hromadný pád, kterým byste vlastně třeba z první vlny se dostali do obrovských problémů.
10: My se toho bojíme vždycky, což nás udržuje v takové zdravé ostražitosti, bych řekl, takže snažíme se dělat maximum a třeba konkrétně k tomuhle případu jsme měli vlastně bezpečnostní protokol jakoby pozastavení těch dalších startovních vln, kdyby tam v tom neutrálním startu, což bylo od 0 do kilometru 2,7, došlo k nějaké nehodě, tak aby jsme tam nezačali posílat vlastně ty další vlny, takže já jsem měl na trati jako startér lidi, kteří mi hlásili, jakým způsobem se to vyvíjí a podle toho bychom případně zareagovali a ten start těch dalších vám vlastně pozdrželi.
9: Já jsem startoval z té první vlny a taky musím přiznat, protože mám zkušenosti z různých takových amatérských závodů, že právě pokud je ten start a celý ten závod rovina, čím je rovinatější, tím větší riziko nějakého pádu, protože je tam spousta cyklistů, kteří třeba z těch tréninkových platform na trenažérech, tak mají neskutečnou výkonnost, ale třeba nejsou tak zkušení v té jízdě v tom pelotonu a v těch vyšších rychlostech po rovině, to potom jakoby logicky hrozí nějakým pádem. Ale musím přiznat, že celý ten závod, já jsem byl fakt jako strašně příjemně překvapený, jak to bylo bezpečný. Možná k tomu hrály i ty široké silnice, že tam nebyly žádné technické záludnosti, že by se najednou ten peloton musel zmáčknout do nějaký úzký cesty. Tohle to bylo super, povrch bezvadný, ale podle mě strašně tomu pomohly právě ty vlny. To číslo 184 to bylo na každou vlnu, to bylo nějak specifický? Jako...
10: My jsme napřed řekli, že to uděláme po 200 a mě pak napadlo podívat se, kolik je přesně závodníků na velký Tour de France a tam je to těch 184, takže my jsme chtěli, aby každý ten peloton byl taková malá Tour de France a ještě k tomu rozdělení na ty vlny, on to není jenom o tom rozdělit ten peloton nějak, ale my jsme fakt si dali jako velmi záležet na tom, abychom ty lidi rozdělili správně výkonnostně. To znamená, že já jsem měl datovou analýzu všech ročníků letap, všech sedmi závodů, který, nebo osmi, který do té doby proběhly a podle nejlepšího výsledku těch jednotlivých závodníků jsme se řadili za sebou a pak jsme dělali prostě jakoby čáry. A ještě to bylo tak, že každá ta startovní ona ze 70% byla naplněna lidma, o kterých jsme měli nějakou historii, z 10% to byly ženy, o kterých jsme měli nějakou historii a z těch posledních 20% to byly vlastně noví účastníci, o kterých jsme nic nevěděli. Když se někdo přihlásil později, vždycky byla možnost vlastně na e-mailu zažádat o divokou kartu a pokud doložil svoji výkonnost, tak jsme neměli problém ho zařadit do odpovídající vlny.
11: Přemysl Novák, hostem kilometru Jiřího Ješka, když zmiňujete, že jste ty vlny dělali po vzoru balíku, velikosti balíku na Tour de France, tak teď už zbývá jenom je rozdělit do týmu, ne? Jednotlivé účastníky.
10: Oni už rozdělení do týmu jsou, my jsme měli vlastně rekordní počet týmů třeba ve firemní soutěži, tam bylo 18 týmů startovalo a myslím si, že v té klasické týmové soutěži to bylo kolem 12-15 týmů, takže tam bylo skoro 30 týmů a ty jsme vesměs všechny se snažili dát do druhého startovního bloku, do té druhé vlny, tak aby měli všichni rovné podmínky v rámci té týmové soutěže.
9: Jak se daří budovat tu komunitu kolem takovýchhle závodů právě co se týče týmů, protože i ten závod potřebuje nějaké sponzory a úplně ideální toho sponzora zaháčkovat i vlastně do té fyzické účasti. To znamená, že ta firma třeba postaví firemní tým. Mě tam právě mile překvapilo, kolik bylo těch dresů vlastně stejných a nemuseli třeba jet tu firemní soutěž, ale že tam prostě byli lidé hrdí na tu svoji firmu a vozili ty stejné trikoty, že už se to opravdu blíží tomu, co říkal Martin, že tam vidíme ty týmy jako na Tour de France.
10: Asi nechci dávat návod nějak jako konkurentům a myslím si, že se to daří velmi dobře, že tohle opravdu funguje i z pohledu obchodního, z hlediska právě akvizice nových sponzorů velmi, velmi dobře. I díky tomu, že silniční cyklistika dneska je na vzestupu, je to nějaký trend. Ono se často říká, že silniční cyklistika je nový golf. Já už na to začínám být trošku alergický, protože v silniční cyklistice v tom pelotonu si ten respekt fakt jako nekoupíte. Tam si ho musíte ukázat, že opravdu na tom kole umíte jezdit, že se umíte pohybovat v balíku. A hlavně silniční cyklistika je daleko jakoby širší pro kohokoliv. A to je na letap taky vidět, že na jednu stranu ano, jsou tam zástupci našich partnerů, našich sponzorů, jsou to top manažeři vesměs. Ale když se podíváte hnedka vedle, tak vidíte lidi, kteří mají klidně silničku za 30-50 tisíc a jsou schopni s tady těma lidma jakoby samozřejmě držet krok a to je na cyklistice obecně to hezké, jak je vlastně pro každého, jak je demokratická ve svým slova smyslu.
11: Tak golf vlastně obecně hraje jenom 60 tisíc lidí v vozovkách, tak to je na cyklistiku v podstatě málo, to by se pár závodů dohromady dokázalo složit. Ale už z těch odpovědí Jiřího Ješka a také otázek jste zjistili, že Jirka to sám měl ten závod, tak tvůj dojem obecně, protože ty si navíc v tom závodě také tvořil jakýsi mini tým.
9: No já jsem doprovázel moji manželku Soňu, která si chtěla právě tu rovinatou etapu dát jako první vlastně závod, protože když už se ona účastní takovýhle akcí, tak většinou to má jako výlet a ty kopcovité etapy nebo kopcovatější závody jsou vlastně na to možná jednodušší, protože tam si člověk najde tu skupinku podle té výkonnosti, jak to v tom kopci vlastně i ta fyzika rozdělí. Kdežto tady to pro ní bylo fakt těžký, musím přiznat, že i mě jí bylo líto, protože přece jenom na té rovinaté etapě tam se nepřihlásí někdo, kdo by na tom kole nejezdil nějak pravidelně a jak jsem říkal o té výkonnosti, ti lidé, kteří pravidelně trénují, tak tu výkonnost mají. Takže Soňa tohle to trošku jakoby podcenila, nebo ne podcenila, prostě chtěla si to vyzkoušet, ale mě to zase dalo nádhernou šanci podívat se v tom pelotonu do těch zadních pozic, kam se normálně nedostanu, a mohl jsem se tam seznámit s fanoušky nebo s milovníky cyklistiky, které bych normálně potkal, tak tohle bylo taky fajn.
8: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
11: Já se k tomu chci dostat kvůli tomu, že pro někoho, kdo pravidelně nejezdí, dostat se i do třeba pelotu jenom 180 lidí a někdy se můžou cuknout i dvě vlny mezi sebou, samozřejmě nějakým způsobem, tak není pro ty naprosté amatéry jednoduché se v takovém chumlu pohybovat. Tak mě zajímá, jak podle tebe a jak vlastně i podle Přemysla Nováka se tohle dá vyřešit, aby to opravdu byl pro všechny bezpečný závod. Protože si dokážeme představit, že na rovinaté etapě se jede výrazně rychleji i díky tomu, že se dokážete za někoho zaháknout a podobně, než v té etapě kopcovité, kde samozřejmě zase hrozí sjezdy a podobně, ale ta rovinatá obecně má prostě vyšší průměr.
9: No, já už vidím právě, že ta komunita těch silničních cyklistů u nás právě díky závodům, které tady pořádáme už jako dlouho, tak je lepší a lepší, že já jsem viděl opravdu v tom závodě, právě v tom rovinatém, jak se právě ta skupina těch hobby cyklistů neskutečně zlepšila, nejenom výkonnostně, ale právě i tím pohybem v tom balíku, a měl jsem z toho velkou radost a právě to rozptýlilo ty moje obavy původní, protože většinou tím, že jezdím, když už ty závody jedu, tak je jedu s nějaké té první třetině a nevidím úplně dozadu. Já jsem se bál, že právě ti, kteří třeba startují v těch posledních vlnách, jestli to nebude pro ně rizikové. Pohybovat se v pelotonu uměli téměř všichni a bylo to vlastně strašně super a myslím si, že to ukázalo cestu, že i ty rovinatější závody se tady úplně v pohodě pořád dají.
10: Já bych k tomu dodal ještě jeden aspekt a zase se vrátím k tomu rozdělení do vln a rozdělení podle výkonnosti. Já jsem letos po dlouhé době měl možnost dostat se i na trasu, vlastně po odstartování té poslední vlny jsem skočil na motorku a projížděl jsem to jakoby ze zadu. A tam opravdu se, pak jsem se to zkrátil, že jsem viděl i ty první vlny nebo cyklisté v těch prvních vlnách a tam se opravdu ukázalo, jak ty první 3-4 vlny tam jeli jako velké skupiny a jelo se opravdu ne ve dvojcích, ale se fakt jako v chumlu, v pelotonu. Tam opravdu bylo vidět, že jsou lidé, kteří se v tom balíku umí pohybovat, nebo to nějakým způsobem rychle navnímají. Když to v těch zadních vlnách, tam zase bylo vidět, že lidé jedou spíš jakoby za sebou, anebo právě po dvojcích, anebo kdo nemá prostě tu zkušenost, není si tak jistý, tak si prostě jede sám. A v tohle to fakt bylo spíš v těch jakoby zadnějších balících, kde si každý ten svůj prostor dokázal najít vlastně hned po tom slavnostně, hned po tom ostrém startu, po tom ostrém výstřelu. Ale naopak ten v těch předních vlnách, kde se opravdu jelo rychle, kde to je opravdu o té spolupráci, kde šetříte v tom balíku jako neskutečné množství energie, tak tam to zase fungovalo obráceně, takže každý si vlastně našel to, co potřeboval, a v dotazníku zpětné vazby, který nám do dneška vyplnilo asi 400 lidí, se tohle to ukazuje jako jeden z nejvíc kvitovaných prvků těch účastníků, že se cítili při tom závodě bezpečně, nejenom z hlediska uzavírek, ale i z hlediska pohybu v tom balíku.
11: Přemysl Novák v Kilometrech Jiřího Ježka. Bavíme se o L'Étape de Tour de France, v tomto případě tedy o tom posledním podniku rovinaté etapě okolo Pardubic. Když už máte vlastně tolik dat o různých účastnících a bavíme se o tom celou dobu, že podstatná je ta komunitní složka, neskoušíte v úzovkách dát do hromady i po závodě? Nějakým způsobem je vlastně spojit ve chvíli, kdy vy máte o nich data a oni se do té doby vůbec nepotkali?
10: My to děláme od prvního ročníku. A postupně se to nabaluje, postupně ty projekty vlastně rostou. Už od prvního ročníku, tehdy ještě za covidu, jsme udělali první soustředění na Malorce, kde jsme jezdili na úplně liduprázdné Malorce, to nebyli vůbec žádní cyklisté. A tohle to opakujeme každý rok. Každý rok taky děláme zájezd na Tour de France, které je spojený s účastí v té francouzské L'Étape du Tour, ale zároveň vlastně najíždíme i ty trasy ostatních etap, fandíme pelotonu cyklistů a přes rok děláme jako desítky vlastně výjížděk, social rides, a pak bych vyzdvihl jeden projekt, na který já jsem obzvlášť hrdý a pyšný, když se do něj záměrně vůbec nezapojuju, a to je projekt Letup Farm, což jsou vlastně výšky čistě pro ženy, který vede vlastně Tereza Vlk-Huříková, jedna naše ambasadorka, a kolegyně Andrea Vlčková, která má na starosti social media u tohoto projektu. A to se rozjelo do takové míry, že tam opravdu je komunita jako vyšších desítek žen, které se našly v silniční cyklistice, zahodily konečně ty tenisky, přestali běhat po silnici a sedli si na kolo, začali po té silnici jezdit na kole, a hrozně to začalo bavit. Takže z tohohle mám obrovskou radost a ukazuje se to i vlastně na procentu zastoupení žen v rámci těch závodů, které nám dlouhodobě roste.
8: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
9: A ono tohle to obrovsky pomáhá právě potom v tom samotném závodě, že ti lidé jsou zvyklí už z těch social ride a z těch hromadných výžděk na ten pohyb v tom pelotonu, protože každý pořadatel té výšky, ať jsou to vyloženě organizátoři těch závodů, kteří dělají ty social rides, anebo jsou to různé obchody, které kolem sebe mají tu komunitu, tak vždycky, když je někdo ten pořadatel té výšky, tak dbá i na tu edukaci před tím samotným rozjezdem, tak se těm nováčkům, kteří třeba do té doby jezdili pouze sami nebo ve dvou, tak se vysvětlí ty pravidla pohybu v tom pelotonu. A tohle to všecko je ta investice do té bezpečnosti a strašně moc to pomáhá. Samozřejmě člověk se najednou dostane i do situací v tom při té social ride, že třeba i ve sjezdu je potřeba se umět pohybovat v té skupině, že nejde v tom sjezdu si najednou dát 20 metrů odlep, že je potřeba i tohle to zkoušet, a každá takováhle zkušenost pomáhá potom i v těch třeba kopcovitých závodech, kde je nejenom ta fyzická stránka toho výšlapu do kopce, ale právě i umění sjezd dolů strašně důležitá.
11: Když já osobně třeba u toho mám problém, že já vlastně nevím, jak kvalitní je ten přede mnou, a tím pádem nevím, kdy mi to zadupne, a já si tam nechci rozmáznout, když jsem normální pracující člověk, víš? Já s tímhle osobně mám třeba problém, protože když nejedu za kamarádem, tak ty vlastně nevíš, co ten před tebou udělá, a rozhodně to není profík, abych mohl plně důvěřovat tomu, jak kvalitní bude.
10: Je potřeba číst hru, za mě. Je potřeba tohleto člověk jako velmi rychle navnímá, kdo se jak v tom balíku pohybuje, jestli jako vidíte, že je tam poprvé nebo není. A v tomhle je potřeba opravdu jako být přítomný. A to je taky vlastně další heslo, které my letos jako jedeme, a to je less scrolling, more rolling. Hmm. Všichni pořád jedeme na toho autopilota, jsme někde vypnutí na sociálních sítích a podobně, ale když jedete na tom kole jako ve skupině dalších účastníků, tak fakt nemáte prostor přemýšlet moc nad ničím jiným, a zároveň je to obrovským způsobem relaxační, nebo nevím, jak to má Jirka.
9: Ne, rozhodně, jakože to, že se soustředím jenom na tu jízdu, ale fakt je potom důležitý při té, ať je to výška, nebo potom ta samotná sportovní akce, ten závod, tak je potřeba dávat pozor každou vteřinu. Prostě udržet, když je to závod na 110 km, tak udržet tu pozornost těch 110 km, protože sebe menší ztráta koncentrace může vést právě k nějakému pádu. Už jenom právě tím, že přestanu sledovat ty závodníky nebo ty cyklisty kolem sebe. Jo. Myslím si, že tady Pogačar by o tom taky mohl vyprávět, a to je pan závodník.
8: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
11: Jiří Ježek mluví často v kilometrech také o tom, že vidí, jak se zvyšuje počet žen na silnici.
8: Jiřího Ješka.
11: Jiří Ježek mluví často v kilometrech také o tom, že vidí, jak se zvyšuje počet žen na silničních kolech, a

0: 6-7%, pak byla ta střední trasa, kde to bylo kolem 10-11%, a pak je ta krátká trasa, kde jsme od úplného začátku měli 25% vlastně ženských cyklistek. A v letošním roce na pražské etapě, na té kopcovité, naopak se ukázalo, že trošku jakoby nám to kleslo na té krátké trase, ale ty ženy se přidaly na tu střední, to znamená, že vidět, že jim nějakým způsobem roste už sebevědomí a že prostě nějaká 60-kilometrová trasa, to už jako pro ně úplně není a už si jako troufnou i na tu další.
1: No já musím přiznat, že i Soňa, když dojela do toho cíle, tak sice ten den si fakt protrpěla, protože tam měla křeče, prostě všechno, málem se jí úplně zastavily nohy, pak se to zase rozjelo. My jsme se se Zdeňkem Štybarem, když jsme slyšeli to její vyprávění v cíli, tak jsme se oba smáli a říkali jsme, tímhle tím si prochází ale každý závodník, téměř v každém závodě, že to není nic, jako co by zažila jenom ona ten den. A je fakt, že jsem se trošku bál, že když dojela do cíle, tak říkala, mně se ani nedostavila ta euforie, to, že projedu tím cílem, protože jsem tak strašně unavená. Ale druhý den ráno otevřela oči a říkala, tak kdy pojedem další závod podobný. Já říkám, no tak už se připravuj na příští rok, ale chce to víc trénovat. A právě na tom chci navázat, že ty holky opravdu trénují a přesně to, jak jsi říkal, že se přesunuli už na tu třeba střední trasu, tak já jsem viděl i fakt jako s obrovskou výkonností holky, které třeba nepatří mezi pravidelné závodnice, ale tím, že jezdí se svými partnery, anebo třeba v těch holčičích skupinách, tak že prostě ta cyklistika pro ty holky je najednou úplně nový obzor a i díky tomu vybavení, těm speciálním dresům, speciálním helmám, kola, vlastně některé firmy už dělají svoje řady kol speciálně pro tu ženskou cyklistiku, tak je to strašně dobře.
2: Říká Jiří Ježek ve svém pořadu Kilometry. Trochu odbočím, ale stále zůstaneme u L'Étape de Tour de France. A sice se chci dostat k tomu, že oba dva na to pijete chválu, ale po premiérovém ročníku samozřejmě už začnete tušit, kde to má nějakou rezervu. Kde to má rezervu? Co jste zjistili na první dobrou, že by se dalo udělat lépe po tom, co všichni vlastně, téměř všichni spokojení, Vytírko, tak proletěli tu úvodní část.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
0: Ty rezervy my se snažíme vychytávat od prvního ročníku. Někdy se nám to daří víc, někdy méně. Ale za mě to stěžení, co je to nejdůležitější, a hodně jsme se tady o tom bavili, a to je právě bezpečnost. Tak aby opravdu jsme dokázali tu silnici uzavřít tak, aby byla bezpečná, aby se tam nepohybovala žádná auta, což je vůbec to nejtěžší vlastně na celém tom projektu, protože opravdu uzavíráte 100 plus kilometrů veřejných silnic, často v Praze nebo v Pardubicích, v velkých centrech. Co se týče nějakých rezerv, tak občas se nám tam samozřejmě vloudí nějaká věc, na kterou třeba pozapomeneme. Letos nás trošku v Praze vypeklo počasí, kdy bylo skoro 40 stupňů, to znamená, že nebyli jsme úplně jakoby připraveni třeba na takový nápor z hlediska občerstvení na občerstvačkách a podobně. A to jsou všechno věci, ze kterých my se snažíme poučit a vždycky se snažíme k ním přistoupit čelem. Nikdy je nezakrýváme, vždycky je komunikujeme s účastníky a vždycky hned v týdnu po akci vlastně na všechny posíláme zpětnovazební dotazník, kde nám lidé můžou napsat cokoliv. A vždycky já, když ten newsletter sestavuju, tak píšu, jsme rádi, když se vám to líbilo, ale jak se říká, úspěch nás nic nenaučí. Zajímá nás především to, kde vy vidíte nějakou rezervu a snažíme se těm lidem vlastně naslouchat.
1: Ten projekt L'Étape by Tour de France vlastně pochází od organizace, která organizuje velkou Tour de France, klasický závod ASO. Máte vlastně každý rok nějakou zpětnou vazbu i od nich? Jezdí sem nějaký supervisor, který dohlíží na kvalitu vlastně té značky i v těch jednotlivých zemích?
0: Každý rok jsme měli, vždycky po každém závodě jsme dostali zpětnou vazbu, takový vyplněný zpětnou vazební dotazník, který pro nás vychází vždycky velmi, velmi dobře. V Pardubicích poprvé nikdo nepřijel.
1: Takže už
0: asi nemusí jezdit, takže do Pardubic poprvé nikdo nedorazil, takže asi nám věří.
1: No, já tady nechci plně chválit, ale když jsem měl možnost právě s lidmi z ASO mluvit při Tour de France letos, tak říkali, že za tak krátkou dobu, která se pořádá vlastně L'Étape v Praze a v České republice, tak že to je jeden z nejlepších závodů, nejlepší destinace vůbec jako ze všech. A to se bavíme o tom, že ty závody jsou opravdu všude po světě, od Mexika přes Singapur, Čínu, Austrálii.

0: tak Dubaj třeba, tak to musíte z toho mít radost, ne?
1: Máme z toho velkou radost, ale ten náš cíl samozřejmě je dělat ty věci co nejlépe. Hodně se snažíme se i zaměřit na detail, dělat to ve velkém časovém předstihu, ale to, co nás nejvíce těší potom třeba nebo mě osobně, je to, jak roste číslo české účastí na té francouzské Letap du Tour, kde patříme mezi top 5 vlastně národů celosvětové. Jsme daleko před Itálií, daleko před Slovinci. Před náma jsou jenom Britové, Němci, tuším, že Američané, ale tohle, a to číslo každoročně roste. V loňském roce to bylo 180 závodníků na francouzské etapě, letos to bylo 290 závodníků, takže my opravdu patříme jako k top 5 národům na téhle ten největší cyklistické akci, které se každoročně účastní 17 000 závodníků. A vlastně i v té kandidatuře o Grand Depart s tímto jsme pracovali, jak moc Češi milují značku Tour de France, a byl příklad právě úspěšnost projektu Letap Czech Republic a zároveň i to, jakým způsobem, kolik Čechů se hlásí na tu francouzskou verzi.
2: Když už jste se dostal k té francouzské verzi, teď lovím v hlavě, ale tuším, že vy jste tam jel, že? Tenhle rok, že to máte za sebou. Jaké to bylo?
1: Jel jsem poslední 4 ročníky a tenhle rok byl z pohledu profilu a délky vlastně nejtěžší. Jela se ta 19. etapa, jestli se nepletu. 170 km, 5500 výškových metrů nastoupáno a mě se to jelo úplně nejlíp z těch všech 4 ročníků. Přičítám to tomu, že jsem se toho fakt bál a zahodil jsem jakékoliv prostě závodní ambice a jel jsem si od začátku svoje tempo a strašně jsem si to užil. Bylo to úplně jako fantastické a moc se mi to líbilo a těším se na příští ročník.
3: Ty asi těžko budeš absolvovat ty české závody, protože tam máš úplně jiné starosti a je to asi tak v pořádku. Ale dostaneš se na ty různé letap po světě, kromě té klasické francouzské?
1: Určitě jo, je to pro mě i důležitý zdroj inspirace, podívat se, jak se to dělá jinde. Jel jsem 2x slovenskou etapu, jel jsem italskou letap a jel jsem 2x slovinskou. Letos jsem měl ambici podívat se do Norska, kde se v Trondheimu konal vlastně první ročník norské, ale bylo to týden před tou pražskou kopcovitou etapou a to jsem si netrouf v takhle krátkém horizontu odjet. Ale jo, snažím se.
3: Pamatuješ si v hlavě, kolik těch letap vlastně po světě je?
1: Myslím, že jich 32.
2: 32?
1: V 25 zemích. To má některé země, organizují více závodů, ale letos na semináři, který probíhá vlastně v rámci tour, tady těch organizátorů, těch jednotlivých letap po světě, tak jsme byli zase pochváleni často, nebo hodněkrát jsme se tam ukazovali jako best practice příklad. A zároveň nám bylo potvrzeno, že jsme vlastně top 3 z pohledu účastníků na světě v celé té sérii.
4: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
2: Přemysl Novák, hostem Kilometru Jiřího Ježka. Ještě jedna věc mě zajímá ohledně toho českého pořádání různých verzí LTAP, ale i když se podívám na vaše konkurenty, ať už Road Classics, Road Stage a další závody, tak se pohybujete relativně v podobných regionech, plus mínus. Není to úplně stejné, ale ta blízkost je poměrně velká. Zatímco když se podíváme například do Karlovarského kraje, když se podíváme do Olomouckého kraje, do Moravskoslezského kraje a tak jsou to místa, kam těch závodů moc nezavítá. Tak mě zajímá, proč, protože vlastně všichni tak nějak plus mínus, hodně plus mínus, ale rámcově, co se týče regionu, trefujete ne stejná, ale relativně blízká místa.
1: Asi bych úplně nesouhlasil v tomhle. My ještě děláme teda kolo pro život, které je rozprostřeno opravdu po celé České republice, ale možná, když zauvažuji, pro nás je velmi důležitá součinnost a podpora té lokální municipality. Ať už je to kraj, ať už je to město. A vůbec tím nemám na mysli finance, peníze z veřejných rozpočtů v rámci, nebo veřejné peníze v rámci rozpočtu těch našich závodů jsou úplně marginální položkou, ale je to o tom, že v tom kraji nebo v tom městě se chcete cítit jako vítáni a v tu chvíli je všechno líp. Otevírají se vám dveře úřadům, spolupráce třeba s městskou policií v Pardubicích byla neskutečná úplně na té pardubické etapě, ale i s ostatními subjekty, které vlastně v Pardubicích anebo v Prachaticích, kde jsme byli předtím, fungují. Znamená tak spolupráce s Pardubickým krajem, s Jihočeským krajem je opravdu příkladná. A je to dobře, protože oni si uvědomují, že cyklistika je prostě v České republice z hlediska amatérského sportu sport číslo jedna. Pořád je to nejoblíbenější sport, takže dává naprostou logiku ten region propagovat jako cyklistický.
3: Ještě se vrátím k tomu přesunutí vlastně té pražské letap z toho Křivoklátska úplně jiným směrem. Tak mně se ta trasa hrozně líbila. Byla podle mě ještě náročnější, jakoby fyzicky. Ty kopce sice třeba nebyly tak známé, ale tím, že já jsem v tomhletom kraji vyrůstal cyklisticky a byly to první ročníky, kde jsem jezdil na kole, tak to byla pro mě i taková nostalgie, návrat na ty silnice, kde jsem se učil cyklistice. Ale jak moc náročné je najednou jednat úplně s jinými těmi obecními úřady, zaangažovat ty lidi, aby stáli u té silnice, aby fandili, protože právě tato fanouškovská komunita je taky strašně důležitá a je to obrovský bonus na té letap, když se bavím s těmi lidmi, když dojedou do cíle, tak minimálně polovina z nich říká, že je neskutečný, že si přijdou jako závodníci, protože jsou tam v těch fanpointech opravdu lidé v každé vesnici a že to má skvělou atmosféru. Tak jak je těžký vlastně tuhletu myšlenku předávat do obcí, kde ten závod ještě nikdy nebyl.
1: Náročné to je, ale není to tak náročné jako na začátku, kdy jsme opravdu neměli vlastně nic v ruce, jenom jsme si mysleli, že takhle by to bylo fajn. Teď už máme opravdu spoustu dat, fotek, vyjádření těch obcí, kde se to konalo, takže už máme s čím pracovat, už máme s čím inspirovat do těch obcí. Vlastně tohle má na starosti kolega Filip Švaříček, který s ním komunikuje celoročně. Máme připravenou takovou jakoby study a inspiraci, se kterou tam pracujeme. Děláme setkání s těmi obcemi vždycky jakoby z jara na začátku. Zveme je taky na odhalení trasy, vlastně, která je vždycky na konci listopadu a termínu toho následujícího ročníku. Pro nás je to vlastně stejně důležité pracovat s těmi lokálními municipalitami, jako pracovat s těmi účastníky. Byť oni nám samozřejmě za to nic neplatí, ale oni vytvářejí tu atmosféru. Oni vlastně přijdou, aby si vyzkoušeli, jaké to je zažít atmosféru Tour de France, ale ve finále jsou to oni, kdo ji vlastně vytváří. Jo. Takže pro nás je tohleto obrovsky důležité. A já asi nedokážu vyjádřit to, jak moc jsme vděční, že ti lidé si nám tu cestu vždycky takhle najdou, protože opravdu to je to, co nás nejvíc odlišuje od jakýchkoliv jiných závodů, ale zároveň i to, co nás nejvíc odlišuje od jakýchkoliv jiných závodů v sérii Letap, protože tohleto je něco, co nám ASO neukládá. To děláme jakoby navíc, to není v žádných guidelines.
4: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
2: Přemysl Novák, hostem Kilometru Jiřího Ježka. Bavili jsme se teď o vaší roli coby vedoucího projektu Letap de Tour de France v České republice. Pojďme teď k té druhé roli, kterou jsem zmiňoval v úvodu, a sice, že jste člen pracovní skupiny k Grand Part Tour de France v Paříži, žádného v uvozovkách amatérského závodu, ale opravdu těch nejlepších cyklistů, kteří na světě jsou v tom nejznámějším závodě, který na světě je. Uvažovalo se o roku 2029, stále pracovní skupina míří k roku 2029?
1: My jsme od začátku uvažovali o roku 2029+, to znamená, že ten 2029 byl opravdu první vůbec, který by připadal v úvahu. Teď jsme ve fázi, kdy já nedokážu opravdu predikovat, jestli ještě ta šance na ten rok 29 je, anebo spíš se budeme jakoby mířit až na rok 30 nebo 31. Ten rok 2029 byl krásný v tom, že je to 40leté výročí vlastně pádu komunismu, pádu železné opony a byla to dobrá příležitost k tomu, aby Tour de France, která nikdy nestartovala v zemích bývalého východního bloku, tenhle ten krok po těch 40 letech konečně jakoby udělala. Uvidíme, jestli se to povede. Pokud se to nepovede u nás, tak stejnou retoriku vlastně po nás převzalo, nechalo se inspirovat Německo, které upravilo svou původní kandidaturu z roku 2030 na rok 2029, přesunulo se do Berlína, kde to mají zase 40 let výročí pádu berlínské zdi, což je taky samozřejmě obrovský symbol tohoto. Takže teď jsme opravdu, řekl bych, v souboji tělo na tělo s tou německou stranou. Uvidíme, jak to dopadne.
3: Když vlastně pořádáte tu letap a ty konkrétně řešíš věci, třeba, já nevím, fanoušky utratí, jo? je tam i půlka té hlavy, půlka té kapacity toho mozku, že rovnou přemýšlíš a tohle využijeme potom, pokud se nám podaří dostat Tour de France do České republiky?
1: Určitě jo, protože je vlastně práce udělána dopředu. Ty uvažované regiony pro jednotlivé etapy Grand Depart jsou vlastně Praha, Středočeský a Jihočeský kraj, kde my jsme ty akce pořádali, kde ty obce známe, známe ty silnice a je pro nás velmi jednoduché vlastně pak tam přijít a říct, podívejte se, ono se to skutečně povedlo a teď pojďme vymyslet, jak se k tomu postavit, aby ten dopad na vaši obec nebo na celou Českou republiku byl co největší. A v jistém slova smyslu tímhletím, jakoby šetříme peníze tomu rozpočtu Grand Depart, protože tohleto už nebude potřeba dělat znovu. Tohleto už je uděláno a ty obce přesně ví, co budou dělat. Ale možná si nedokážou představit, protože samozřejmě u Tour de France je to násobně jako větší ensemble. My máme v reklamní karavaně 4 vozidla. Tour de France jich má 200, takže tam je opravdu jako velký rozdíl i v tom zapojení. A to v té televizi vlastně nevidíte. To vidíte, když se, Jirko, ty jsi to absolvoval před cyklisty některé etapy Tour a víš, jak to v těch obcích vypadá, jak odborně se tomu říká city dressing, jak moc jsou nazdobené, jak se do toho zapojí školy, školky, vlastně veškeré ty municipality se na ten průjezd těch závodníků, ale jenom na něj, zastaví. Je to obrovská oslava sportu a cyklistiky, ale všechno tohle to se musí měsíce dopředu připravovat. A opravdu živí to a dává to nějakou náplň obrovského množství lidí a to je obrovský přesah Tour de France jako takové.
3: Ale vy už vlastně ty regiony nakupujete právě tou LTAP a už byl někdy takový precedent, jakože třeba organizátor té lokální LTAP potom dostal tu šanci pořádat Grand Depart?
1: Myslím si, že ne, myslím si, že to bylo naopak, že takhle vznikla vlastně ta myšlenka série LTAP Series, která původně se pořádala jenom ta etapa ve Francii pro amatéry. Potom první LTAP by Tour de France se uskutečnila dokonce v Argentině v rámci doprovodného programu Rally Dakar. Aha. V té době. Tam se to nějakým způsobem chytlo a od té doby, ve chvíli, kdy žádáte o Grand Depart, tak automaticky vlastně se s váma je komunikováno, že pro podporu tahleté myšlenky, maximalizace toho dopadu je možné uspořádat i amatérský závod LTAP by Tour de France nebo LTAP Series by Tour de France, abych byl přesný. A tohle to přesně třeba takhle vznikla italská LTAP, že chystali Grand Depart a na základě toho dali do města Parma, kterou tehdy vlastně jako jedinou v tom regionu Emilia Romagna Tour de France neprojíždila, tak aby nebyli smutní, tak jim tam dali aspoň tu amatérskou verzi.
4: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
2: Přemysl Novák v Kilometrech Jiřího Ješka. Nedávno byl v Praze šéf FIFA Gianni Infantino. Chystá se do Prahy také Christian Prudhomme, nebo už tady byl, aby si tohle všechno, co tady říkáte, také na vlastní oči navnímal a řekl si, jo, tohle se mi líbí, tady to bude.
1: On už tady byl několikrát, Prahu miluje, jezdí se mi na soukromou dovolenou, byl tady s rodinou za účelem Grand Depart a toho jednání tady byl na začátku dubna letošního roku. Takže
2: a
1: tady
2: přijede zas třeba, aby si to ještě před tou volbou, která očekává si, že by měla být 2 roky před tím, to znamená, že někde nějaký duben, květen, by se to poskoušel, podíval se.
1: Když bude mít důvod, tak určitě přijede, teď to nedokážu komentovat.
3: Já nechci tady z tebe lámat nějaký detaily, které třeba ještě jako nejdou zveřejnit, ale už je třeba, máte v té pracovní skupině už do detailu tu trasu, je to součást té nabídky vlastně toho Grand Depart, fakt detailní mapa těch silnic, i třeba co se týče plánovaných třeba nějakých stavebních prací, protože asi některé silnice je potřeba přeasfaltovat pro tu Tour de France, vidím to každý rok i ve Francii.
1: Ty plány vznikly, máme normálně GPX a je to zpracované do map, které vypadají jako mapy etap vlastně, to bylo něco, co jsme prezentovali už 14. listopadu v Paříži na ambasádě české, tehdy právě vedení Tour de France a od toho vůbec se začalo odvíjet to další jednání, abychom ukázali, že vůbec jsme schopni tady takovýhle projekt uskutečnit. Spolu s tím jsme dokládali, kolik je v jednotlivých regionech lůžek, protože se samotnou Tour de France cestuje 4,5 tisíce organizátorů, týmů, policistů, novinářů, novinářů a podobně, takže je to opravdu velké množství lidí a to vůbec se nebavíme o tom, že přijedou nějací fanoušci, takže oni potřebovali vědět, že opravdu Česká republika tenhle ten projekt zvládne. To se povedlo. Vlastně oni řekli, nepochybujeme o tom, že Česká republika tento projekt zvládne a pojďme to dál řešit. Poslali nám nějaké technické požadavky, které jako ta česká strana musíme zajistit a teď jsme ve fázi, kdy se vlastně tvoří rozpočet, abychom věděli, kolik to vůbec může stát a byli jsme schopni vládě, respektive těm jednotlivým subjektům, které se na tom budou finančně podílet, dát nějakou relevantní informaci. Ale ať se vrátím k odpovědi na tu otázku. Existují přesné trasy, ale nikdo neříká, že to jsou finální trasy. Ty trasy sem vznikaly ve spolupráci s Romanem Kreuzigerem, který taky je členem té skupiny, který absolvoval 10krát Tour de France, nespočet závodů, dneška je samozřejmě sportovním ředitelem, takže jeho velmi vycvičené oko dokáže, bych řekl, velmi dobře zhodnotit, kudy možné ten peloton je vést a kudy není, ale nedělám si ambice na tom, že Thierry Gouvenot, který řeší právě trasy Tour de France, by to nechal tak, jak jsme to naplánovali. Myslím si, že tam určitě nějaké drobné změny, minimálně drobné změny budou, ale ten základ je víceméně daný a tam si myslím, že se mění nebude.
2: Když trochu odbočím, zajímá prostředí Tour de France, to vedení samotného závodu, po případě tedy ASO, té pořadatelské agentury, i nesportovní dění. Například, když se podíváme na to, jak vysoký byl navržený schodek státního rozpočtu na následující rok, protože to místní financování, sám jste to naznačil, může být dost podstatné. Samozřejmě bavíme se o letech vzdálených, ne o roku 2027, ale může to být určitým signálem.
1: Zajímá je to velmi a mají velmi dobrý přehled o tom, co se v České republice děje na politické scéně, až samotné nás to někdy překvapovalo. A je to pro ně velmi důležité. Ono Tour de France opravdu není jenom sportovní podnik, je to forma sportovní diplomacie a je to jako velmi vysoká forma sportovní diplomacie. Vlastně i umístění jednotlivých startů Grand Départ může i řešit teoreticky francouzský prezident, když na to přijde, takže tam opravdu se splňuje, jako spojuje několik věcí a ta sportovní stránka, nechci říct, že není ta nejdůležitější, ale je tam spousta dalších, které je potřeba vzít v potaz.
2: Takže je možné, že tohle vám v poslední týdnech trochu uškodilo, co se týče možného pořadatelství?
1: Já si myslím, že nám to určitě neuškodilo. Když jsme jednali s Francouzi v dubnu, tak oni měli jediný otazník a to byly komunální volby a měli ten požadavek, aby v rámci třeba Prahy jsme vstoupili i do jednání s velkými opozičními stranami, které třeba po těch volbách můžou vést to hlavní město, což jakoby proběhlo a mě se vlastně na tomhle líbí, že ta podpora projektu Grand Départ je v většině případů napříč celým politickým spektrem. Jenom je to o tom, aby opravdu ty lidé, kteří rozhodují, tak měli relevantní a správné informace a mohli se dobře rozhodnout.
3: To jsem chtěl říct, že vlastně platí při tom vyjednávání, že francouzská strana chce mít jistotu, že ten vlastně projekt bude podporovat jak současná koalice, tak i ta opozice, protože samozřejmě to volební období se může prolínat vlastně tou přípravou, tak aby se nestalo, že zvítězí tady nějaké politické hnutí, které na poslední chvíli, ten poslední rok řekne, ne, tohle my financovat nechceme. Naopak jako platí, že právě co se týče té velké Tour de France, na rozdíl právě třeba od těch letap, které jsou financovány spíše z těch privátních zdrojů a od těch samotných jezdců, od těch samotných hobby cyklistů, tak právě ten Grand Départ a vůbec i francouzská klasická Tour de France je hodně právě financována těmi municipalitami a vlastně celou vládou a tak dále.
4: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
2: Když se podíváme na teoretický uvažovaný start, tak ten předpokládám, už se to objevovalo na různých zdrojích, že by to mělo být v Praze, je to asi logická varianta, ale předpokládám, že na jiných místech, než máte vyzkoušeno Sletap, protože se hodí nějaké ikonické centrum Prahy, vy jste startovali na Strahově a Pankráci, což se vší úctou asi rozumíte, že poukazuju na jiná místa, kde by ten slavnostní start byl a na těch to nacvičené nemáte.
1: Na těch to nacvičené nemáme, ono to ani nacvičit nejde, protože ve chvíli, kdy nám poslali ty technické požadavky a vy zjistíte, že v okolí toho startu musíte zaparkovat 1200 automobilů a 200 autobusů a 150 kamionů, tak vás to dost limituje. Takže z tohohle pohledu to byla práce úplně jakoby od začátku, ale myslím si takhle, s Prahou určitě nebudou problémy, s jižními Čechami, konkrétně třeba s Českými Budějovicemi taky ne. Otázka je z těch menších měst, kde by třeba ty starty měly být. Nechci tady jmenovat, protože to s těmi jednotlivými municipalitami nejsme tak daleko, aby jsme to s nimi měli nějakým způsobem rozjednáno, ale to je ten největší úkol z hlediska toho českého zajištění, opravdu zajistit všechnu, veškerou tu infrastrukturu, kterou ten obrovský v uvozovkách cirkus Tour de France potřebuje, protože opravdu i sám Christian Prudhomme, když tady byl, říkal, my jsme prostě už moc velcí.
3: Jaká je ta podpora té cyklistické komunity, protože já jsem slyšel i negativní vlastně reakce na to pořádání Tour de France, že to bude stát strašně peněz a kdyby ty peníze zůstaly v cyklistických klubech, nebo kdyby prostě ta státní podpora, která půjde do toho pořádání Grand Départ, šla pravidelně do toho sportovního hnutí na trenéry a tak dále, tak jak se snažíte komunikovat s touhletou skupinou lidí?
1: Já bych primárně řekl, že my se potřebujeme posunout od vnímání Grand Départ a Tour de France jako od čistě sportovního projektu k projektu, který jehož hlavním úkolem je propagace České republiky v zahraničí. A nebo zvýšení nějakého národního sebevědomí v tom, že dokážeme takhle velkou akci tady uspořádat, protože nic jiného to vlastně není. Ten sport je tenhle ten okamžik jenom to lákadlo, které k nám přitáhne tu pozornost, ale sami víte, že když koukáte na etapy Tour de France, že to není jenom o té cyklistice zdaleka. Je tam spousta pamětihodností, spousta informací o té zemi zazní a je to důvod a dáváte těm lidem, nejenom těm cyklistům ze zahraničí, aby sem přijeli a vlastně říkáte to celému světu. Vysílá se přenos Tour de France do 180 zemí, kumulativně každou tour sleduje 1 miliarda lidí na celém světě. Už jenom to, že jsme vlastně podali tu kandidaturu, tak to proběhlo všemi vlastně globálními mediálními servery, že Česká republika uvažuje o startu Tour de France a to je přesah, který když by si měl člověk vyčíslit jako finančně, tak to nestojí 500 milionů. To je jako je daleko, daleko víc a my máme k dispozici studie, dopadové studie z reálných Grand Départ v Bilbao, v Emilia nebo ve Florencii, v Itálii a v Dánsku a víme, že opravdu ty náklady jsou velké, jsou enormní, ale pořád je potřeba se na to dívat jako na investici, která se mnohonásobně vrátí a ty výzkumy z reálných Grand Départ ukazují, že se vrátí jako mnohonásobně. Teď je jenom potřeba k tomu přistoupit s maximální pokorou a začít to připravovat tak, aby jsme tu investici, kterou do toho dáme, maximálně způsobem dokázali vytěžit.
4: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
2: Přemysl Novák, člen pracovní skupiny Grand Départ Tour de France, je teď hostem Kilometru Jiřího Ješka. V tomhle studiu na stejné židli vlastně jste seděl přibližně před rokem a půl, kdy jsme se dostali k místu České Budějovice. Už jste znovu zmínil České Budějovice. Bavili jsme se o něm tehdy jako o místu, odkud by se v uvozovkách odletělo do Francie nebo do míst, kde by pokračovala Tour de France, ale od té doby jsem slyšel i informaci, že by bylo možné v uvozovkách se z Česka dostat kamsi do Německa a odtamtud je to v uvozovkách blíž. Mluvíme také samozřejmě o kamionech, které jsou s jednotlivými týmy odjíždět, dejme tomu z Mnichova, než z Českých Budějovic je samozřejmě pro ten konvoj tour poměrně podstatné. Jak ta situace tedy vypadá? Odjíždělo by se od někud z Německa, dojela by Tour de France někam do Německa, anebo pracujete s českobudějovickým letištěm?
1: Ten požadavek od začátku je jasný, přesun po zemi, to znamená využití jakoby Německa, určitě nechce ta francouzská strana dělat letecký most, oni mají svou vlastní environmentální politiku, která jim ukládá ten letecký most dělat nejčastěji jednou za 7 let a jestli se nepletu, tak bude v příštím roce, kdy se startuje ve Skotsku. Tam si myslím, že ty úvahy, že by peloton tour se přesunul jako vlakem, eurotunelem, padly víceméně, takže ten letecký most pravděpodobně proběhne příští rok, to znamená dalších 7 let. Letecký most by teoreticky nepřipadal v úvahu, byť pořád jsou to jejich jako interní pravidla, ale snaží se je dodržovat. A tady se opravdu opravdu nabízí, a my jsme i s ním pracovali, jaká je vzdálenost vlastně od té české hranice směrem do Německa. A myslím si, že nemůžu mluvit za tu francouzskou stranu, ale myslím, protože to už není vůbec v naší kompetenci, ta čtvrtá etapa, ale myslím si, že se to nezměnilo, že pořád ta myšlenka jich je taková to a myslím si, že jsou schopni tohleto udělat i v tom Německu. Tam ještě možná jako jedna důležitá věc, i v Německu, v Sachsen-Anhaltsku proběhly volby, vyhrála strana AfD, my vůbec dneska nevíme, jak vlastně oni se k tomu projektu staví a Sachsen-Anhaltsko bylo tím hlavním nositelem vlastně tahleté myšlenky, Grand Départ, Deutschland, takže uvidíme, jak to nakonec celé dopadne.
3: Tak zase, kdyby to bylo v tom roce 29, tak by to bylo logický i vlastně s tou oslavou vlastně pádu berlínské zdi a vlastně těch oslav i právě v spojení Německa a znovu spojení východního a západního Německa, takže jako to je podle mě i logická úvaha, co se týče jako toho dopadu nějakého jako na tu historickou konotaci. Ale když se vrátíme zpátky na tu českou stranu, tak ono pořádat takhle velkou akci je právě i logisticky strašně náročný, co se týče těch ubytovacích kapacit. Jo. Vím, že samozřejmě ubytovací kapacity v České republice rostou, zkvalitňují se v těch jednotlivých regionech, ale jak moc právě to ubytování má dopad na to plánování té trasy? Protože tam to musí mít, už to sám říkal, že jsou to fakt tisícovky lidí, které potřeba ubytovat v tom cílovém městě.
1: My jsme tuhletu informaci o počtu lůžek v jednotlivých regionech vlastně dokládali v rámci té přihlášky a Jihočeský kraj, jestli se nepletu, tak po Praze je druhý jakoby nejlépe saturovaný v této oblasti. Ta infrastruktura cestovního ruchu je tam velmi dobře rozvinutá. Bavíme se o Lipensku, Českých Budějovicích, Českokrumlovsku, Táborsko samozřejmě. Jo, takže tam ta infrastruktura je dostatečná.
4: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
2: Přemysl Novák v Kilometrech Jiřího Ješka. Máme posledních pár minut. Už to celé tak nějak z toho, co říkáte, vyznívá, že přemýšlíte i nad dalšími roky, že možná Němci budou silnější, nebo kdyby teoreticky byli silnější, nechci předjímat, ale rozhodne se až na jaře, tak znovu byste chtěli v úzovkách za dva roky, protože ten současný systém je takový jednou Francie, jednou někde jinde?
1: Já určitě nechci házet lintu do žita, ale jsem realista a ty jednání absolvuju, takže vím, v jaké reálné fázi se teďka pohybujeme. Myslím si, že ano, byť to střídání teďka takhle úplně neprobíhalo, měli jsme tři Grand Départ za sebou, jestli se nepletu v poslední době, takže uvidíme, jestli Francouzi zase naskočí na to pravidelné střídání jednou zahraničí, jednou Francie. Tam je opravdu velký tlak těch francouzských měst, aby Tour startovala ve Francii. Jo, Francouzi jsou samozřejmě velmi národnostně uvědomělí, bych řekl, a vlastně spousta z nich nerozumí tomu, proč by Tour de France měla startovat někde jinde, když je ty úvodní etapy jsou opravdu jedny, patří k jedním z těch nejsledovanějších vůbec. Takže uvidíme, budeme se snažit do jakýkoliv další rok, který je od toho roku 2029 dál, kdyby to náhodou nedopadlo.
3: Samozřejmě, že to gro vaší práce budou ty jednotlivé letap v těch letech, které se budou přibližovat třeba tomu Grand Départ, tak kam se chystáte směřovat ten projekt LETAP v dalších letech?
1: My bychom rádi, a už jsem to říkal v několika rozhovorech, udělali všechny tři etapy v rámci jednoho ročníku, v rámci jedné sezóny cyklistické, to znamená
3: tři typy profilů,
1: přesně tak, tak aby byla rovinatá, kopcovitá i horská. A potom my už nějakou dobu opravdu aktivně v rámci naší organizace Petr Čech Sport řešíme zahraniční expanzi. Teď konkrétně máme rozjednané dvě lokality, jednu evropskou, jednu trošku dál, kde by se právě leta mohla konat. Řešíme to s tou francouzskou stranou, tím, že jsme osvědčení, prověření organizátoři těchto závodů, tak jsou k tomu velmi otevření a vlastně odlétáme právě to řešit do nové destinace.
2: Takže kdybyste vlastně ty etapy rovinatá, kopcovitá a horská udělali i ve třech dnech, tak to máte vlastně jako tu
1: takové úvahy. úvahy taky padaly, ale myslím si, že tak daleko ještě nejsme, aby jsme zvládli každý den ten cirkus, byť je jako miniaturní oproti Tour de France, tak prostě přesunout z místa na místo, ale myšlenka dobrá samozřejmě.
3: Otázka, kolik hobby cyklistů by bylo schopný
1: to je pravda.
3: Ty tři etapy. I emočně, jo, protože ono to je záležitost celé rodiny, že to není jenom o tom závodníkovi, nebo o tom, kdo jede tu akci, ale je to celá rodina, která tam čeká u trati. Musím pochválit i ten zábavný program vlastně pro ty, kteří čekají na ten dojezd toho pelotonu. Tak i cílíte prostě na to, protože spousta těch sportovních seriálů a Kolo pro život je tím pověstné, že cílí i na děti, že se tam pořádají různé závody, tak tady v Pardubicích byla taková výšťka 3-kilometrová pro rodiny, tak je tohle i součástí vlastně těch dalších úvah?
1: Jednoznačně. Mě k tomuto vlastně inspirovaly rozhovory při prvním ročníku Letapče, který jsem měl na Strahově s těmi účastníky, když jsem se jich ptal, proč jezdí na silničním kole. A říkali mi, já jezdím na silničním kole, protože mě táta před 40 lety vzal tady na Strahov podívat se na mistrovství světa profesionálů, které se tam tehdy konalo. A myslím si, že tohle je obrovským způsobem jako nedoceněný aspekt velkých sportovních událostí, že vy jako rodinám s dětma dáváte možnost přijít a ukázat hlavně těm dětem, že sport je opravdu hodnota, kterou má smysl v rámci společnosti rozvíjet i v rámci toho jejich vlastního života a proto podle mě se ty velké sportovní akce mají organizovat.
2: Přišlo mi, že Kolo pro život v současnosti ubralo pár závodů, tak jenom krátce, vypadá to, že lidé se přesouvají spíše na silnici?
1: Vypadalo to tak, ubrali jsme pár závodů, ale poslední dvě sezóny jsme měli 8 závodů, čísla stagnovala, letošní sezónu na každém závodě jsme měli víc účastníků než v těch předchozích letech, takže to vypadá, že i mountain biking se trošku začíná odrážet od dna a začíná jít zase vzhůru.
2: Tak děkujeme, tohle byl Přemysl Novák, šéf projektu L'Étape de Tour de France v Česku a zároveň člen pracovní komise ke startu Tour de France v České republice. Díky moc, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání a zdravím všechny cyklisty, kteří nás poslouchají, ale i všechny ostatní.
2: A byl to Jiří Ježek.
3: Krásný den.
5: Hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
6: Ahoj, tady David Kempf. Jestli chcete být u každého zápasu Litvínova, ale klidně i ostatních týmů Extraligy, poslouchejte hokej na Radiožurnálu Sport. Budete u každého gólu, akce i rvačky. Od prvního kola po poslední finále. Tohle ani v NHL nebylo.
5: Poslouchej Sport. Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
7: Radiožurnál je půlnoc. S novým dnem přinášíme hlavní zprávy.
8: Prezident Petr Pavel přiletěl z Maroka a hlasoval v komunálních volbách. Ukrajina kritizuje dohodu mezi Spojenými státy a Moskvou o dodávkách ruské ropy. Fotbalisté Slavie zůstávají v lize neporažení. Po reprezentační přestávce zvítězili ve Zlíně. A dnes bude převážně zataženo, většinou s deštěm. Později se vyjasní, teploty do 18 stupňů. Je sobota 10. října. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Prezident Petr Pavel nakonec přicestoval do Česka ke komunálním volbám. Necelou hodinu po otevření volebních místností odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě hlasovat nebude.
9: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
10: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni i prezidenti.
9: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
11: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby, takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitel volí.
9: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
12: Tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
9: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Radiožurnál.
8: Některým voličům v centru Ostravy se nepodařilo prokázat se volební komisi elektronickým občanským průkazem. Problém zřejmě způsobilo slabé internetové připojení.
13: Prostě mě nemohli ověřit, paní to zkoušela několikrát a byl jsem požádán, abych se domů stavil pro plastovou občanku a zkusil to potom znova. No.
14: Zážitek Michala Paděry. Problém byl podle mluvčího digitální a informační agentury Jakuba Palaty v internetovém připojení. Jiní voliči s e-občankou by ale podle Palaty mohli mít problém s aktualizacemi.
15: Většina lidí má sice zapnuté automatické aktualizace, ale někdo třeba ne a je potřeba to zkontrolovat ručně.
14: Digitální agentura naposledy e-občanku ve velkém aktualizovala v létě, aby byla připravená na komunální volby. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
8: Účast u komunálních a senátních voleb se po prvním dni pohybuje nejčastěji mezi 20% a 30%. Tisíce volebních místností se v celém Česku zavřely v 10 hodin večer. Znovu se otevřou dnes v 8 hodin ráno.
16: Po prvním dni komunálních voleb přesáhala volební účast v centru Olomouce ve volební místnosti na základní škole svaté Voršily 20%, říká předseda tamní volební komise Pavel Lukaševič.
17: První volební den byl velice poklidný. V tomhle volebním okrsku je zajímavé, že jsme tady měli paní, která přišla volit ve svých 92 letech, což je úctyhodné.
16: Na průběh voleb pak dohlíželi také policisté. Pokračuje krajská policejní mluvčí Miluše Zajícová.
18: Během dnešního dne nebyla v našem kraji zaznamenána žádná mimořádná událost či situace, která by vyžadovala naši pozornost nebo přímo zásah na místě.
16: Solomouce, Michal Poláček, Radiožurnál.
8: Rusko a Spojené státy se navzdory mezinárodním sankcím dohodly na dodávkách ruské nafty na světový trh. Oznámil to americký prezident Donald Trump, podle kterého Rusko ještě v říjnu dodá přes 300 tisíc tun nafty. Trump přitom v září podepsal zákon, který zpřísnil sankce na Rusko. Prezident Vladimir Putin tvrdí, že Rusko je na dodávky připravené navzdory ukrajinským útokům na ropné rafinérie. Kyjev novou americko-ruskou dohodu ostře kritizuje s tím, že jen umožní financovat ruskou invazi.
19: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že dárky pro Putina mír nepřinesou a on se za naftu odvděčí jen dalším terorem a podlostmi. Povolit Putinovi prodávat ropné produkty znamená investovat do války, napsal Zelenský a dodal, že jakékoliv zmírnění sankcí bez dohody o deeskalaci konfliktu je očividnou slabostí, která nahrává Rusku. To bude víc zabíjet, déle bojovat, bude ještě méně respektovat Spojené státy a světu způsobí ještě víc ztrát a škod. Podle ukrajinského prezidenta by dialog Spojených států s Ruskem neměl být slabý, ale silný. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
8: Státy Evropské unie finálně schválily zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění a dopravu. Nová pravidla mají zabránit prudkému růstu cen. Evropská unie má systém ETS2 spustit od roku 2028.
20: Nová pravidla zavádějí cenový strop ve výši 45 eur, což je v přepočtu asi 1100 korun za tunu oxidu uhličitého. Po jeho dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má další růst cen omezit. Podle Rady Evropské unie změna přispívá k zajištění stabilního a předvídatelného trhu s povolenkami před plným spuštěním systému ETS2 v roce 2028. Evropský parlament už úpravu finálně odsouhlasil v polovině září. Cílem povolenek je motivovat firmy a spotřebitele ke snižování emisí CO2. Z Lucemburku Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
8: Francouzská policie objevila dva Renoirovy obrazy ukradené v září v muzeu na Azurovém pobřeží. Zadržela také pravděpodobné pachatele.
21: Zloději původně ukradli 4 Renoirovy obrazy za asi 9 milionů eur, to je více než 200 milionů korun. Dvě díla ale pohodili v zahradě při útěku z muzea ve městě Cagnes-sur-Mer. Podle deníku Nismatam vyšetřovatelé nepoškozené obrazy objevili v jiném departmánu při zatýkání podezřelých. Muzeum Augusta Renoira sídlí v domě na Azurovém pobřeží, kde impresionistický malíř strávil poslední roky života. Krádež ve Francii vyvolala debatu o zabezpečení kulturních institucí. Před rokem jiní zloději ukradli šperky z Louvru za více než 2 miliardy korun. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
8: Nobelovu cenu míru letos převezme jihoafrická právnička a soudkyně Mezinárodního soudního dvora v Hágu Navi Pillayová. Norský Nobelův výbor vysvětlil, že tak chce upozornit na důležitou roli dodržování práva, které je základem míru.
0: Na Vypilajová se o udělení ceny dozvěděla na konferenci Norimberské fórum v Německu a zprvu nechtěla zprávě věřit. Zažertovala dokonce, že kdyby jí kolegové tleskali ještě víc, možná by se i podělila o cenu s Donaldem Trumpem. Na Vypilajová byla předsedkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu. Byla vysokou komisařkou OSN pro lidská práva. Předsedala vyšetřovací komisi OSN pro palestinská okupovaná území, která došla k závěru, že Izrael spáchal genocidu v pásmu Gazy. Izraelské ministerstvo zahraničí odsoudilo její ocenění a obvinilo ji z neustálé a politicky motivované demonizace země. Pavel Novák, Radiožurnál.
4: Sport. Fotbalisté Slavie po reprezentační přestávce vyhráli. V předehrávce 10. kola šance ligy zvítězili na hřišti posledního Zlína 1-0. Obhájci titulu tak zůstávají v sezóně neporažení. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský byl až na produktivitu s výkonem svých svěřenců spokojený.
22: Celkově si myslím, že ten tým byl takový disciplinovaný, šel si za vítězstvím, chtěl tu hrát, vzadu jsme byli celkem pevní. Takže kdyby jsme dali víc gólů, tak bych byl určitě spokojený. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě, ale prostě chyběly tomu víc ta kvalita v tom pokutovém území. Zemí, takže po té reprepauze pro nás důležitý vítězství venku.
4: Hokejisté Třince vylepšili svůj rekord v Tipsport Extralize. I v 9. kole sezóny zvítězili v základní hrací době, tentokrát nad Hradcem Králové 5-2. Druhé Pardubice zdolali domácí Vítkovice 3-2. Kladno porazila Mladou Boleslav 4-3, Liberec vyhrál nad Karlovými Vary 5-0 a Litvínov nad Olomoucí 3-1. Čeští fotbalisté do 21 let se v listopadové baráži o mistrovství Evropy utkají s Tureckem. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu. A české fotbalistky vstoupily do semifinále play-off o světový šampionát porážkou. V Pardubicích podlehli Skotsku 0-2. Odveta je na programu za týden.
23: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Nehody na D11 před Chlumcem nad Cidlinou a také u Jičína. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozor na nehodu za sjezdem na Nové Město. Na 63. kilometru auto narazilo do svodidel, levý pruh je uzavřený, místo je označené, zasahují tam záchranáři. Na nehodu pozor i na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Litoměřice na 41. kilometru. Nákladní auto sjelo mimo vozovku, je to s opatrností průjezdné bez kolony. U Znojma buďte opatrní na silnici 53 do Pohořelic a před Lechou jedou po vozovce cyklisté bez světel. A po silnici 35 z Liberce do Turnova jdou chodci za Hodkovicemi nad Mohelkou. I ti jsou ve tmě špatně vidět. Na silnici 16 zpomalte u Jičína ve směru na Novou Paku. U odbočky na Moravčice nehoda. Osobní auto mimo vozovku. A na silnici 58 z Příboru do Ostravy havarovala dvě osobní auta za Petrvaldem. I tam zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer začnou srážky a místy oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
25: Housinecká přehrada v jižních Čechách téměř vyschla. Jak důležitá zpráva to je? Jak by měla reagovat Národní koalice pro boj se suchem, kterou na pondělí svolal premiér? Jak jsou na tom další přehrady v Česku? Je rozumné postavit v Česku nové nádrže? A je šance, že v dohledné době situaci zlepší větší deště nebo sněžení? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je klimatolog, ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd CzechGlobe, zakladatel a koordinátor projektu InterSucho, profesor Miroslav Trnka. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
26: Pěkný den z Brna.
25: Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš na pondělí svolal jednání Národní koalice pro boj se suchem. S čím tam půjdete? Co by měly být aktuální závěry a nejbližší kroky, které vyjdou z toho pondělního jednání?
26: Tak já si myslím, že za nás je důležité připomínat neustále to, že za prvé sucho nezná jaksi úplně omezení v čase, není to akutní problém, který se dá vyřešit z týdne na týden. Samozřejmě některá operativní rozhodnutí mohou pomoci to sucho zmírnit, ale celkově je to o připravenosti a dlouhodobých investicích, jak do té technické infrastruktury, tak také do výzkumu a předpovědí. Takže to je jedna věc. A druhá věc, která je podle nás v rámci našeho týmu důležitá, že sucho by mělo být jako apolitickou záležitostí, protože je strategickou věcí České republiky, a to, jestli voda teče v kohoutku, a je výsledkem práce generací vodohospodářů, a tomu by jakákoliv vláda měla napomáhat. Takže to je naše role, připomínat ty, řekněme, odborné aspekty současného sucha, ale také to specifikum, protože letošní sucho je zase jiné, než byla ta sucha v minulosti.
1: Pan premiér svolání Národní koalice pro boj se suchem oznámil krátce poté, kdy médii prošla zpráva o tom, že nádrž Husinec nedaleko Prachatic v jižních Čechách fakticky přestala zadržovat vodu. Ta přehrada, nebo tou přehradou voda jenom protéká, hladina je o 7 metrů níž, než bývala normálně. Nádrž je naplněná z necelého 1,5%. Je tohle, co se stalo v nádrži Husinec, nějaký zlom, pokud jde o hydrologickou situaci v Česku, na který je potřeba bezprostředně reagovat?
26: Já si myslím, že to je prostě signál, který jasně říká, že i vodárenská infrastruktura, přestože byla, je robustní a byla budovaná s nějakou dostatečnou rezervou, tak v současném klimatu nemusí stačit. A ten je to vlastně první příklad, naštěstí zatím malé nádrže, ale je to komplikace samozřejmě pro vodohospodáře. Je to něco, čeho se obáváme, že může být problémem v budoucnu na větších nádržích, které zásobují větší počet obyvatel, než je to u Husince. A myslím si, že je to zlom v tom, že doposud jsme si mohli říkat dobře, tak zatím vždycky jsme měli sucho, ale vodárenská infrastruktura to zvládla. Tohle je případ, kdy nemůžeme říct, že by vodohospodářská infrastruktura selhala, ale ukazuje se, že prostě nikdy během té konstrukce nádrže se úplně nepočítalo, že bychom ji vyčerpali doma.
1: Ředitel pro hydrologii v Českém hydrometeorologickém ústavu Jan Daňhelka včera v polední publicistice Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus řekl, že podobně jako Husinec na tom jsou nebo velmi brzy budou další nádrže, mluvil o Klabavě nebo o Březové na Teple. Bude tedy takových nádrží, kudy vlastně bude jenom na dně protékat původní řeka, přibývat?
26: Pokud já se dál budou naplňovat prognózy, které už vlastně dvě desetiletí připravují klimatologové a posledních 15 let i náš ústav na Akademii věd, tak ano, bohužel ty klimatické prognózy říkají, že na našem území se budou častěji objevovat epizody sucha, které budou delší, a nebude to jenom sucho zemědělské a půdní, ale bohužel čím dál častěji i se nám bude projevovat a propisovat do hydrologické situace. A tohle není první sucho, kde zažíváme významná omezení v odběrech vody. Zatím se to ale netýkalo vodárenských nádrží, ale bylo jen otázkou času, kdy k tomu dojde.
1: Už mnoho týdnů přitahuje pozornost stav vody ve Vltavské kaskádě. Sociální sítě jsou plné fotografií obnažených břehů z Orlíku, teď i ze Slap, protože právě Slapy začalo povodí Vltavy poprvé v historii využívat pro zajištění průtoku Vltavy v Praze a směrem do Labe. Ty snímky vypadají dost apokalypticky. Je důvod k obavám, že v dohledné době vysknou i velké vltavské přehrady?
26: Tak to je přesně důvod, proč byla Vltavská kaskáda postavena. Aby zabránila tomu, že taková situace nenastane v Praze a vlastně v níže po proudu, mimo jiné proto, že by to mělo zásadní dopad na kvalitu vody a na kvalitu života v blízkosti řek. Nejenom co se týče množství odebírané vody pro třeba technologické účely, ale i pro samotný vlastně hydrologický a biologický život a samozřejmě život lidí v okolí. Takže proto byla postavena se značným nákladem Vltavská kaskáda, a tím nákladem nemyslím jenom finanční, ale i na té krajině. A ta kaskáda poslouží a byla vlastně kalkulována tak, aby zvládla skutečně extrémní sucho, ale pořád musíme vycházet z toho, že naši předkové ji projektovali na podle klimatických poměrů, které nebrali v úvahu klimatickou změnu. A to, co nás dobíhá, je fakt, že máme situaci, kdy teplota je o 1,8 až skoro 2 stupně Celsia vyšší, než byl dlouhodobý průměr na konci 19. století nebo počátku 20., z kterého ty kalkulace vycházely, a srážky zůstaly stejné. A tím se nám dramaticky prodloužila vegetační doba i v horních částech povodí, včetně Šumavy, a zkrátka vegetace potřebuje více vody, nepustí do těch vodních toků, a když se k tomu přidá výrazná srážková anomálie, tak máme prostě, a to sucho zůstane delší dobu vázáno na geograficky relativně malé území, jako teď vidíme, zejména v horní části Vltavy, tak máme propsané sucho nejenom ze sucha půdního, které postihuje následně vegetaci, ale propisuje se nám to do vodních toků, a to způsobem, který si naši předkové vlastně úplně neuměli představit.
1: Server Seznam zprávy včera vydal detailní analýzu, jak jsou naplněné jednotlivé nádrže Vltavské kaskády. Když se člověk dívá na procenta u jednotlivých nádrží, tak to možná na první pohled nevypadá tak hrozně. Některé jsou naplněné z více než 80%. Na druhé straně to jsou spíš ty menší nádrže. Na straně druhé Orlík je naplněný z 19%. Jaká je ta celková situace? Optimisticky se dá na to podívat?
26: Dá se na to podívat optimisticky z toho pohledu, že vlastně úkolem těchto nádrží je skutečně udržovat co nejdelší dobu průtok na té střední a dolní části Vltavy na, řekněme, přijatelných hodnotách. Byť s tou vodou začíná povodí Vltavy jako šetřit, a samozřejmě s ní šetřilo i předtím, a postupuje podle předem promyšlených manipulačních řádů, které počítají s nějakou pravděpodobností srážek, zejména zlepšení stavu průběhu zimy. Optimisticky se dá na to podívat tak, že třeba klíčové vodárenské nádrže, jako na Českomoravské vrchovině, jako je třeba Želivka nebo Vír 1, tak mají relativně dobré nasycení, byť i tam dochází k záklesům hladin, který je poměrně značný. Ale v tuhle chvíli prostě ta klíčová část, ta páteřní vodárenská infrastruktura, pořád má ještě rezervy dostatečné na to, aby to pokračování sucha vlastně zvládla. To, co není tak optimistické, to když se podíváme na porovnání, řekněme, s tou předchozí suchou epizodou, která tady u nás trápila někdy od roku 2012 na Moravě a posléze zasáhla celou Českou republiku a skončila až vlastně v průběhu roku 2019. Z toho pohledu ta současná epizoda začíná velmi jaksi podobně a nejsme ještě ani v půlce. Můžeme vidět jakoby první známky takového sucha někdy v roce 2024, těsně před těmi zářijovými povodněmi, pak se situace trochu uklidnila, přiblížila normálu, ale v letošním roce a z části v roce minulém, ale hlavně letos jsme zažili prudkou intenzifikaci. A to, co pro to letošní sucho je jako příznačné, je to, že je geograficky omezeno do oblasti, řekněme, jižních Čech, Šumavy a z části západních Čech a Českomoravskou vrchovinu, kde o něco jaksi ustoupilo v těch posledních týdnech, ale bohužel v oblasti Šumavy a řekněme horní části Vltavy, tak to sucho stále přetrvává, řekněme naposledy, kdy tam byla dostatek vody nebo nebyla tam nějaká výraznější anomálie, tak to bylo v listopadu loňského roku a to se prostě na těch vodních tocích musí projevit a projevuje se.
1: Jak dlouho minimálně může trvat, než se na Vltavské kaskádě dostane do nádrží tolik vody, kolik bývalo běžné?
26: To je skvělá otázka. Kdybychom měli normální na zimu bohatou, a teda normální zimu, která bude chladnější, ale bohatá na srážky, zvláště ty sněhové, a potom přijde ideálně několikrát jaksi tání, které nejdřív doplní půdní profil a potom vodní nádrže, tak by se dalo říct, že možná za zimu jsme skoro na svém, ale v průběhu zim v posledních letech jako vidíme, že ani na Šumavě nemusí být zima bohatá na sníh, a že to je něco, na co se nemůže vsadit. A to je, proč jsem říkal, že ano, je tady důvod pro mírný optimismus, to znamená, ta klíčová infrastruktura je zatím relativně dobře připravená na pokračující sucho, ale současně, a to je ta špatná nebo ta horší zpráva, my nevidíme tak daleko dopředu, abychom dokázali říci, jak bude za 3, za 4 měsíce. Můžeme pouze říci, že je pořád jako relativně málo pravděpodobné nebo méně pravděpodobné, že přijdou v horizontu třeba příštích 2 měsíců srážky dostatečné na to, aby nás dostali do nějakého normálního nebo lepšího než normálního stavu. A to je ta horší zpráva, protože teprve tehdy se začnou ty nádrže zpátky plnit. My nevidíme žádné, nedokážeme předpovědět, kdy přijdou třeba plně povodňové situace, které by ten stav mohly jako zásadně zlepšit. A samozřejmě nikdo si povodně nepřeje, ale z pohledu naplnění nádrže je to relativně nejrychlejší způsob, jak se dostat zpátky na objemy vody, které potřebujeme. A tady ještě potřeba připomenout jednu důležitou věc. Zima a podzim a pak zvláště zima patří v Čechách mezi na Moravě, mezi ty srážkově chudší období. A nemůžeme většinou zde povodňové situace nečekáme. To, co by situaci opravdu pomohlo, by byla zima s dostatkem sněhu, který by potom na jaře postupně odtál a pomohl nám ty nádrže naplnit. Naopak černým scénářem by byla teplá zima s menším množstvím srážek, které by navíc vypadávaly v podobě deště, vypařovaly by se a v té krajině by odtékaly. Určitě nějaké množství vody zadržíme, ale k tomu optimálnímu scénáři to má daleko. A tam tak daleko bohužel nevidíme, jenom můžeme říci, že v současných klimatických podmínkách je pravděpodobnější ten průběh jaksi teplejší zimy, a o charakteru srážek, o tom se budeme bavit, řekněme, na začátku listopadu a prosince.
1: V téhle situaci bylo by rozumné třeba už teď upouštět preventivně ze slap méně vody, než se upouští?
26: A ono je to vždycky jako vážený nebo nějaký kalkulovaný risk, který musí ten správce povodí a vodního toku přijmout. Na jedné straně ano, mohli bychom říct, tak teď by bylo asi rozumné nepouštět vůbec nic nebo úplné minimum, ale to by znamenalo dramatické zhoršení kvality vody v dolních částech toku a to by byl bezprostřední dopad, který by mohl mít i do konsekvence nejenom pro život v těch vodních tocích, ale potenciálně by to mohlo zvyšovat třeba jako riziko šíření nemocí těch zvířat, které tam v těch vodních tocích žijí, nebo nějakých ekologických avárií a typu si nadměrného úhynu ryb a podobných situací. Takže to je něco, čemu ten správce vodního toku se snaží předcházet tím, že má dopředu promyšlený plán, jak postupovat a ten plán mimo jiné vychází jako z velmi pečlivé analýzy klimatických dat. A na druhou stranu je potřeba říct, že žádný plán není dokonalý a to, co nám situaci výrazně komplikuje, je situace, kdy klimatické poměry v Česku se změnily oproti době, kdy ty plány byly připravovány. Jistě byly aktualizovány, ale ani naše prognózy budoucího klimatu neobsahují pravděpodobně nebo nemohou obsahovat jaksi ty největší extrémy. Prostě každý model, každá projekce počítá s nějakou nejistotou. My víme, co je, řekněme, únosné riziko, na které má smysl se připravovat a pak jsou scénáře, které jsou extrémní, a na ty by byla příprava extrémně drahá. My víme, že jsou možné, ale říkáme, že jsou málo pravděpodobné. A to, co na ty by byla příprava extrémně drahá, my víme, že jsou možné, ale říkáme, že jsou málo pravděpodobné. A to, co zažíváme teď,

0: i pršelo. Takže v tom je ta nevyzpytatelnost a zajímavost klimatického systému, že ano, průměr a statistika je jedna věc a potom ta realita konkrétní epizody je úplně jiná. A tady vidíme, že prostě v horní části Vltavy zcela netypicky zažíváme nasycení půdy, které je jinak představitelné v Polabí nebo na Jižní Moravě v tuhle část.
1: Ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky Czech Globe, profesor Miroslav Trnka, je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. V dnešním ranním vysílání Českého rozhlasu Plus mě zaujala myšlenka vašeho kolegy profesora Jakuba Hrušky, který se věnoval tomu, že v Praze díky upouštění ze slap je hladina Vltavy vlastně normální. On se nad tím pozastavil, mluvil o tom, že to může vyvolávat právě v místě, kde sídlí centrální úřady, dojem, že se vlastně nic vážného neděje. Může to mít tenhle ten efekt? Nebylo by i z toho hlediska rozumnější upouštět třeba ze slap méně?
0: A já si myslím, že právě já rozumím naprosto to, co Jakub měl na mysli. Bohužel, my společnost se řídí něco, čemu my říkáme v naší branži hydronelogický cyklus. To je termín, s kterým přišel můj kolega profesor Donald Wilhite ve Spojených státech na konci 80. let a jasně vystihuje, že vlastně to naše rozhodování jako společnosti v době sucha je volá po rychlých opatřeních, po jako dramatické změně. Ale to je zrovna doba, kdy žádné to opatření nebude účinné, protože když v době sucha postavíme nádrž nebo začneme budovat nový vodní zdroj, no tak v té dané epizodě sucha nám nepomůže. A sucho bohužel na rozdíl od povodní jako nesvědčí ani těm operativním akcím typu mobilních bariér nebo hrází z písku, kde můžou obyvatelé tím svým úsilím výrazně přispět třeba ke zmírnění dopadů té extrémní události. Tady u sucha tím, že má takový nejasný konec, nejasný začátek, tak se nejvíc cení dlouhodobá práce a prevence. Já si myslím, že rozumím tomu, že by bylo možná dobré naznačit i v dolní části toku, že nahoře na Vltavě je situace skutečně zásadní a zásadně špatná. Na druhou stranu to, že o tom mluvíme v hlavní vlastně zpravodajské relaci, tak také lecos naznačuje. Já si nemyslím, že potřebujeme říkat obyvatelům Prahy, že na severu respektive na jihu Čech je nedostatek vláhy, protože oni to vědí a myslím si, že to vnímají.
1: Vy jste před chvílí říkal, že samozřejmě opatření proti suchu nemají okamžitý efekt. Na druhé straně před dvěma týdny v rozhovoru pro ČTK jste také řekl, že chce-li Česko zachovat současnou úroveň spotřeby vody a její kvalitu, neobejde se bez stavby nových údolních nádrží na horních partích vodních toků. Kolik takových nádrží by se mělo začít připravovat?
0: To je skvělá otázka. Česko má jako v zásobníku v úzkách míst, která drží v rezervě pro právě tyto účely už po desítky let téměř stovku potenciálních profilů. Já se s kolegy domnívám, že většina velkých oblastí těch povodí, ať se bavíme o povodí Dyje, povodí Moravy, ale také povodí Vltavy nebo povodí Ohře, tak bude vyžadovat prostě posílení té zásobní části infrastruktury spolu s investicemi do zlepšení retenční schopnosti krajiny. My bychom měli a musíme, a zdůrazňujeme to, dělat obě dvě opatření. Ale to současné sucho zcela jako mimo podle mě pochybnost ukazuje hodnotu zadržené vody ve vodárenských nádržích, ale také i v těch nádržích, které nadlepšují průtoky. Protože umožňují vlastně zachovat relativně jako normální život pro klíčové oblasti z pohledu ekonomiky země. Kdyby v Praze neodtékala nebo protékalo minimum vody a znamenalo to třeba nutnost zasahovat do odtoků, do chodu průmyslových podniků, bylo by to něco, co by zasahovalo ekonomiku jako celek daleko víc, než to, že jsme ty nádrže udržovali a nějakým způsobem platili za ně cenu nejenom finanční, ale i třeba v tom, že je v té krajině strpíme.
1: Já se omlouvám, že vám do toho skáču, když se přece jenom vrátím k té původní otázce, tak vy uvažujete v tomto směru o jednotkách nádrží nebo o desítkách nádrží v rámci Česka?
0: Naše analýzy třeba v povodí Dyje, které je citlivé, tak uvažovaly variantně, řekněme, s dvěmi až třemi nádržemi, s tím, že v kombinaci s těmi přírodě blízkými opatřeními to byla ideální varianta. Ale říkám, to je modelový odhad, který řeší nějakých 8000 kilometrů povodí, které je sice z pohledu sucha a nedostatku vody nejohroženější v Česku, takže z toho si můžeme udělat představu, že se jedná spíš o jednotky.

0: desítky nebo kolem desítky nádrží, které by z pohledu několika příštích desetiletí pomohly stabilizovat tu situaci.
1: Na druhé straně neukazuje ten čerstvý případ Husinecké nádrže, že ani nové přehrady nemusí být tím funkčním řešením?
0: No, já si vždycky kladu otázku, a co je tím funkčním řešením. Z mého pohledu, jako člověka, který se věnuje globální klimatické změně, tak zásadní je zmírnit emise a otočit ten klimatický trend nebo ho stabilizovat. Současně ale my musíme žít s realitou, kterou máme teďka, což je teplota o 2 stupně vyšší a stejné srážky. A bez dostatku vody se neobejde. Máme dvě možnosti. Buď budeme posilovat akumulaci, nebo snížíme spotřebu vody. A ta rovnice nemá žádné jiné řešení a ta voda, která vlastně je člověkem nějakým způsobem spotřebována, se dá použít. V podstatě vždycky ta voda je jenom jedna, takže pokud ji použijí rostliny ve volné krajině, tak ji nebude k dispozici pro lidi. Pokud ji zadržím buď v půdě, v hlubších vrstvách, tak aby nemohla být k dispozici pro rostliny a postupně sytí vodní toky, anebo ve vodárenských nebo jiných nádržích, tak mám nad tato vodou jistou kontrolu a za mě je klíčové kombinovat ta opatření. Ale říkat, že mám v ruce něco lepšího, proto abych se adaptoval na změnu klimatu, já se ptám, co to je, co je tím zázračným řešením, které vyřeší nedostatek vody, protože zase podívejme se na to upřímně. To sucho postihuje Šumavu, což je relativně jedna z nejzachovalejších oblastí, které v Česku máme, co se týče přírodních procesů, byť samozřejmě o tom můžeme vést polemiku. Zasahuje Alpy, tedy zase oblast, kde můžeme říct, že místní obyvatelé nezažili komunistický režim a hospodaří relativně udržitelně po celou dobu. Takže sucho, pokud zasáhne to území, tak v podstatě ti obyvatelé mají dvě možnosti. Buď na to sucho jsou připraveni a mají dostatečné zdroje, anebo trpí.
1: V téhle situaci, tak jak ji popisujete, měli by politici zahájit nějaké kampaně, abychom víc šetřili vodou?
0: Já si myslím, že politici by měli jako daleko víc vysvětlovat obyvatelům, jaké mají v roce řešení a také napříč politickým spektrem se na těch opatřeních, na kterých se zhodnou, tak jako tu zhodu si nějak materializovat. Třeba v podobě dlouhodobých programů podpory opatřením, o nich není sporu. A potom vlastně tam, kde třeba ta zhoda není, tak iniciovat nějakou odbornou diskuzi, která by vlastně zvážila opatření pro a proti a vlastně zase vedla k nějakému národnímu konsenzu. Protože já říkám, sucho si nevybírá, kterou vládu zasáhne, ta vláda si nevybírá, jestli bude žít v suchu nebo v povodňových situacích a klimatická změna bude přinášet oba dva extrémy. A musíme říct, že připravenost na sucho z velké části znamená, že jsme připraveni na ten opačný extrém. A takže není to jednak jedné, ale ty dva extrémy vyžadují dost podobnou adaptaci v krajině.
1: Zástupci vlády mluvili o tom, že kabinet dá 4 miliardy korun na boj proti suchu, že tyto peníze mají umožnit propojování vodohospodářských sítí, zadržování vody v krajině, výstavbu drobných vodních nádrží, rybníků a závlahových opatření. Mohou 4 miliardy v dohledné době stačit?
0: Nabízí se taková si paralela, je to kapka v moři. Současně je potřeba říct, že stát podobnou řádově podobné prostředky vynakládal v minulosti dlouhodobě, takže po tom suchu, které následovalo v období 2015-2018, tak vlastně část té současné politické reprezentace, pětně strany ANO, tak jako přišla s opatřeními a prostředky, které investovala do připravenosti na sucho a v tom pokračovala i ta následující vláda. Takže já si nemyslím, že tady je jako zásadní zvýšení těch prostředků. Ano, jsme v nějaké rozpočtové situaci, asi v tuhle chvíli není možné bavit se o tom, že by ty prostředky byly řádově větší. Na druhou stranu uvědomme si, že tohle je jenom ochutnávka pravděpodobně toho, co nás čeká v budoucnosti a budeme ty zdroje muset najít, anebo zkrátka se smířit s tím, že nebudeme mít dostatek vody pro to, čemu moji kolegové říkají vodní blahobyt.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky Czech Globe, zakladatel a koordinátor projektu InterSucho, profesor Miroslav Trnka. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Já moc děkuji za pozvání a přeju vám posluchačům hezký den a co nejdřív trochu deště.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a právě teď máme 4 minuty po půl jedné. Monika Chmelová připravila krátké zprávy.
4: Ministerstvo vnitra vymáhá 3 miliony korun po bývalém zaměstnanci rozvědky. Předchozí soud ho přitom ve stejné kauze zpronevěry pravomocně očistil. Zjistil to server iRozhlas. Případ se týká fakturu bývalého šéfa kybernetického odboru Martina Uhra, které byly podle resortu podvodné. Ministerstvo svůj postup hájí tím, že ho na další jednání v občanskoprávní rovině odkázali trestní soudy. Podle právníka žalovaného muže je ale nový proces plýtváním veřejnými penězi. Cenové stropy u pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. Litr nafty bude moct stát nejvýš 47 korun na 67 haléřů, tedy o 38 haléřů víc než včera, oznámilo to ministerstvo financí. U benzinu se limit zvýší o 17 haléřů na 46 korun a 48 haléřů za litr. Bude tak nejvyšší od začátku regulace na počátku října. Omezení se nevztahuje na prémiová paliva. Ománský pilot plánoval minulý týden unést letadlo společnosti Fly Dubai a umyslně s ním havarovat v areálu letiště v izraelském Tel Avivu. Potvrdil to generální prokurátor ve Spojených arabských emirátech. Útočníkovi měli jako vzor posloužit teroristické útoky z 11. září 2001 ve Spojených státech. Prokurátor uvedl, že podezřelý využil dvou svých předchozích letů do Tel Avivu k tomu, aby se seznámil s letovou trasou a s letištěm. Zároveň zdůraznil, že pilot při přijetí do zaměstnání splňoval všechny požadované bezpečnostní požadavky. A kvůli pravidelné údržbě je od pátku omezený provoz v tunelu na průtahu Libercem. Do dnešních 16 hodin řidiči neprojedou tubusem ve směru Děčín. Následně bude až do pondělních 4 hodin ráno uzavřený tubus ve směru na Prahu. Sport. Fotbalisté Slávie přivítají v osmifinále domácího poháru Zbrojovku Brno. Sparta bude hrát s ostravským Baníkem. Slovácko se utká s Pardubicemi, Artis Brno s Jabloncem, Mladá Boleslav s Bohemians a Liberec s Teplicemi. Prostějov nastoupí proti Hradci Králové a Zlín bude hrát s vítězem souboje Jihlava Plzeň. Rozhodl o tom páteční los.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D11 před Chlumcem nad Cidlinou a také u Petřvaldu na Novojičínsku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy překážejí následky nehody za sjezdem na Nové Město. Na 63. kilometru auto narazilo vlevo do svodidel. Záchranáři na místě, ale výpruh je uzavřený. Na D1 z Ostravy do Přerova počítejte s překážkou za odbočkou na Bílovec. Na kilometru 339 stojí porouchaný kamion, místo je označené světelnou šipkou. Na Novojičínsku vás zpomalí nehoda na silnici 58 z Příboru do Ostravy. Za Petřvaldem se srazila dvě osobní auta, průjezd je omezený. Na nehodu pozor také u Jičína. Na silnici 16 do Nové Paky havarovalo osobní auto. U odbočky na Moravčice skončilo mimo vozovku. A v Brně stále počítejte s uzavírkou Pisáreckého tunelu ve směru od D1 do centra. A práce na údržbě mají skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer začnou srážky i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Příjemný poslech přeji všem, co ladíte noční radiožurnál s datem 10. října. Máme 8 minut po půl jedné a je tu víkend, sobota, tak si užijte dny volna, ať už je strávíte odpočinkem, anebo zamíříte někam na výlet. A my teď v nočním radiožurnálu zamíříme v první reportáži do Brna. Je průhledný, modulární a hlavně výukový. Speciální obráběcí stroj z jižních Čech dostal na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně zlatou medaili odborné poroty. Čím zaujal a jak se liší od běžných obráběcích strojů, uslyšíte za pár minut.
2: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: To byl Brian Adams a teď pojďme do Brna. Má vyměnitelné vrtáky, umí simulovat poruchy a je průhledný. To je speciální výukový obráběcí stroj pro studenty, který jeho česká firma Bobs Řepeč představila na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně a získala za něj zlatou medaili odborné poroty. Radiožurnál je hlavním mediálním partnerem celé akce a právě z Brna chystáme na dnešní dopoledne i speciální technologický magazín Experiment.
1: Schválně kvůli výukovým účelům je všechno odkrytý, viditelný, co stroj dělá, jak funguje, co se kde hýbe a co se nehýbe a jaký jsou tam vzájemné souvislosti.
2: Vysvětluje produktový manažer Karel Mládek. Vidíme, že v tom stroji není jen jeden vrták, který by obráběl tu kovovou součástku, ale je jich tam vícero. To znamená, tyhle ty komponenty se dají předělat, přesunout tak, aby mohly obrábět v takové velikosti zkrátka to, co je zrovna potřeba.
1: Je to tak, my vlastně ke stroji máme připravené i digitální dvojče, to znamená, že člověk, který si připraví program na obrábění, se ho vyzkouší nejdřív na tom digitálním dvojčeti, tím eliminujeme pravděpodobnost nějaký kolize a potom se ho může okamžitě spustit na tom stroji.
2: Právě modularita stroje a jeho určení k výuce zaujala odbornou porotu veletrhu natolik, že stroji udělila zlatou medaili, dodává člen poroty a prezident Elektrotechnické asociace České republiky Jiří Holoubek.
3: Může velice dobře sloužit jednak pro čistě výukové účely, například na odborných školách, ale třeba i na strojní fakultě některé z univerzit. Za druhé opět ta oblast vzdělávání, ale už toho vnitrofiremního vzdělávání.
2: Tedy k rozvoji dovedností lidí přímo ve fabrikách, kde obráběcí stroje využívají. Porota ocenila i to, že stroj dokáže simulovat různé poruchy, které se člověk naučí vyřešit. Z brněnského výstaviště Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Výjimečná atmosféra, mezinárodní konkurence a víc než stoletá tradice.
1: To všechno je Velká Pardubická.
0: Prožijte i letošní ročník legendárního závodu ve společnosti Radiožurnálu.
1: V neděli 11. října vysíláme z našeho stříbrného airstreamu přímo z pardubického areálu
0: rozhovory, postřehy osobností a hlavní dostih v přímém přenosu v 15:30 odpoledne.
1: Velká Pardubická na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 1 hodina. Monika Chvilová a zpravodajský přehled.
3: Premiér Babiš odvolil v komunálních volbách v Průhonicích. Za úspěch ANO by považoval obhajobu výsledku. Spojené státy uvalily sankce na celý mezinárodní trestní soud v Hágu. České fotbalistky prohrály v baráži o mistrovství světa se Skotskem 0-2 a dnes bude převážně zataženo, většinou s deštěm. Později se vyjasní, teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: První den komunálních a senátních voleb byl bez větších komplikací. Radiožurnálu to řekl ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec. Policie podle něj řešila jen několik menších podnětů, a to hlavně kvůli možnému ovlivňování voličů ve volebních místnostech nebo jejich okolí. Hned po otevření volební místnosti v Průhonicích odvolil v komunálních volbách premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Po odevzdání hlasu řekl, že obecní volby považuje za důležité. Rád by obhájil výsledek z roku 2022. Kdy ANO získalo přes 1700 mandátů ve vedení obcí.
4: Ale to nejdůležitější pro naši vládu je, kdo bude ve vedení Prahy. Jak to tak vypadá, opozice zase volí tu strategii izolace hnutí ANO, tudíž i vlády, co si myslím, že pro Prahu a pro občany Prahy není vůbec dobře.
3: Volby budou pokračovat dnes od 8 ráno do 2 odpoledne, pak začne sčítání hlasů. To může podle Českého statistického úřadu trvat ve větších městech až do nedělního rána. Spojené státy v pátek uvalily na Mezinárodní trestní soud sankce, které zakazují finanční transakce s touto institucí. Informoval o tom Marco Rubio jen několik hodin poté, co jeho africká právnička, bývalá soudkyně Mezinárodního trestního soudu Navi Pillayová, získala Nobelovu cenu míru. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa vůči instituci vystupuje nepřátelsky dlouhodobě. Už dříve uvalila sankce na jeho soudce a prokurátory. Na základě v pátek oznámených sankcí bude možné trestat i firmy, které soudu poskytují služby. Asi 10 tun pískovcových kamenů se zřítilo na večer na parkoviště vedle hotelu Praha ve Hřensku na Děčínsku. V tu dobu tam nestálo žádné auto. Na místě zasahovali dobrovolní hasiči z Hřenska, kteří část parkoviště uzavřeli.
5: Podle mluvčího Národního parku České Švýcarsko Tomáše Salova se balvany uvolnily ze svahu za vysokozátěžovými bariérami, které chrání obec před pádem kamení. Část pískovcových bloků pronikla mezi dvěma bariérami. Jak velké škody napáchaly, budou zaměstnanci parku zjišťovat ráno. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
3: Sport. Fotbalisté Slavie v sezóně šance ligy po 8. vyhráli. V předehrávce 10. kola zvítězili ve Zlíně 1-0 a neúplnou tabulku vedou o 6 bodů. Zlín je poslední. České fotbalistky prohrály první barážový zápas o mistrovství světa. Na úvod semifinále play-off o šampionát podlehli v Pardubicích 0-2 Skotsku. To se dvakrát prosadilo ve druhém poločase během 8 minut. Pokračuje reprezentační trenérka Jitka Klimková.
6: Do 60. minuty holky opravdu předvedly velmi dobrý výkon. Takhle se chceme prezentovat bojovně, s odvahou na míči, vytvořili jsme si tam šance, pak jsme měli takovou odmlku, kdy jsme obdrželi ty dva góly, ale vlastně nakonec jsme se schopili a ty šance jsme si vytvořili my.
3: Odveta je na programu v úterý ve Skotsku. A hokejisté Třince porazili v 9. kole Tipsport Extraligy Hradec Králové 5-2, Vítkovice podlehly Pardubicím 2-3, Litvínov porazil Olomouc 3-1, Liberec Karlovy Vary 5-0 a Kladno zdolala Mladou Boleslav 4-3.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 za Bílovcem a nehoda u Petřvaldu na Novojičínsku. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova opatrně za odbočkou na Bílovec. Na kilometru 339 stojí porouchaný kamion. Místo je označené světelnou šipkou a vybočuje se. Na nehodu pozor na silnici 58 z Příboru do Ostravy. Za Petřvaldem na Novojičínsku se srazila dvě osobní auta a průjezd je omezený, zpomalte. Na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem v tunelech Lochkov a Cholupice. Kvůli víkendové údržbě je v obou tunelech obousměrný provoz. V každém směru je volný pouze jeden pruh. A v Brně je uzavřený Pisárecký tunel směrem z dálnice D1 do centra. Je to kvůli plánované údržbě a potrvá až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: 5 minut po 1 hodině pokračuje noční radiožurnál a malí podnikatelé a živnostníci by měli být víc chráněni proti pádu do dluhové pasti. Ministerstvo financí navrhuje změnu zákona, která má zabránit placení nepřiměřených sankcí. Řekneme vám k tomu víc hned po písni od One Republic.
0: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: Živnostníci v Česku by se mohli dočkat větší ochrany při jednání s věřiteli. Ministerstvo financí připravilo novelu, která má zabránit tomu, aby se drobní podnikatelé kvůli nepřiměřeným sankcím dostávali do neřešitelných dluhů.
1: V Česku jsou zhruba 2 miliony osob samostatně výdělečně činných. Novinka by mohla reálně pomoct až desítkám tisíc z nich. Část z nich tvoří živnostníci, kteří skutečně podnikají a zadluží se třeba proto, aby koupili nějaký drahý stroj. V řadě případů se ale podle Daniela Hůleho z organizace Člověk v tísni jedná o lidi, kteří se živnostníky stávají jenom proto, aby dostali úvěr.
2: Často je tento instrument využívaný nebo zneužívaný pro obcházení ochrany spotřebitelů, protože řada lidí má živnostenský list třeba kvůli tomu, aby mohli pracovat. Někdy jsou k tomu nuceni, někdy to nejsou ani faktický podnikatelé a pak vlastně stačí tomu věřiteli, když uvede do smlouvy to IČO, najednou tam ta ochrana spotřebitelského úvěru padá.
1: Hlavní změnu proti současnému stavu popisuje mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
3: Pokud věřitel při prodlení požaduje okamžité splacení celého úvěru, nově by nemohl chtít zároveň současně s jistinou zaplatit také všechny budoucí úroky.
1: Ilustruje to na příkladu podnikatelského úvěru, u kterého zbývá zaplatit 100 000 korun z jistiny a dalších 50 000 na úrocích. Dnes mohl věřitel okamžitě zesplatnit celých 150 000 korun. Nově by mohl i hned požadovat jenom jistinu 100 000. Krušinová ale dodává, že živnostníci nikdy nebudou chráněni úplně stejně jako běžní spotřebitelé.
3: Pokud někdo člověku nabízí půjčku na soukromé výdaje pod podmínkou, že si založí živnost, měl by zpozornět. Na rizika takových praktik upozorňuje i Česká národní banka.
1: Podle Jiřího Hauptmana, člena představenstva Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů, jsou to změny k lepšímu.
4: Postihují právě ty poskytovatele, jejichž obchodní model je založen na nesplácení úvěrů a následném účtování skrytých či naprosto nepřiměřených vysokých sankcí.
1: A to se podle Hauptmana členu asociace netýká. Lepší zacházení s živnostníky vítá i šéf Asociace malých a středních podniků Josef Jaroš. Zároveň ale poukazuje na možný problém.
5: Každá ochrana něco stojí, to znamená, pokud by měla být za cenu toho, že se, řekněme, nějaké financování úvěry stanou hůře dostupné, ať už z důvodu ceny nebo nároků, tak to samozřejmě není ten efekt, který asi navrhovatelé očekávali.
1: Na ještě větší možnou potíž upozorňují neziskové organizace. Daniel Hůle z Člověka v tísni říká.
2: Ochrana bude rámcově daná občanským zákoníkem a ten bude odkazovat na nařízení vlády, kde budou stanovovány konkrétní parametry té ochrany.
1: A to by mohl být problém, protože nařízení vlády nemá takovou váhu jako zákon, takže ho vláda může celkem snadno změnit. Neziskové organizace proto chtějí toto ustanovení ještě upravit. S účinností novinky se počítá až od 1. ledna 2028. Tomáš Jeník, Radiožurnál.

0: Paralympijský vítěz v plavání Arnošt Petráček oslavil 20 let ve vrcholovém sportu a potvrdil, že bude pokračovat dál směrem k paralympijským hrám v roce 2028 v Los Angeles. V nočním radiožurnálu ho za chvíli sami uslyšíte.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Už 20 let se pohybuje ve vrcholovém sportu úspěšný český paraplavec Arnošt Petráček. Paralympijský vítěz z Ria teď tohle jubileum oslavil. Na společenském setkání v Českých Budějovicích, kam dorazili i jeho rodiče, přijal také roli spolumoderátora.
1: V roli spolumoderátora působil nejen uvolněně, ale předal i informaci, na kterou hosté v sále čekali.
2: 20 let není konec sportovní kariéry, ale je to pokračování dál do Los Angeles.
1: Svoji motivaci pokračovat v plavecké kariéře Arnošt Petráček vysvětlil.
3: Dál se budem připravovat na další paralympiádu, která bude za 2 roky v Los Angeles.
1: Takže žádný konec se sportovní kariérou, máte pořád chuť do bazénu, do vody, do soupeření s časem, sám se sebou, se soupeři.
3: Mám pořád chuť, protože mám své moto, voda je můj život a chci u toho zůstat co nejdýl, co to půjde, a samozřejmě další velkou motivaci je náš plavecký tým.
1: Který teď začíná připravovat Arnošta Petráčka na mistrovství světa v roce 2027, které se uskuteční v Mexiku. Do sálu Arnošt Petráček přivezl všechny svoje paralympijské medaile, včetně zlata z Ria.
3: To je zlatá medaile, kterou se mi podařilo vyhrát. Musím říct, že neméně cenný jsou všechny ty medaily, protože já vždycky s oblibou a hrozně rád říkám, že každá paralympiáda má svůj příběh.
1: Příběhu za 20 let v bazénu nazbíral opravdu hodně.
3: Je to hodně dlouhá doba, to je pravda.
1: Vzpomenete si na první kontakt s bazénem?
3: V dětských letech, no, jako v dětství, kde já jsem se začal pomalu máchat v té vodě ve 3 letech, protože mám po operaci kolena, tak už i v té době ta voda mi hodně pomáhala. A v 15 letech přišel ten zlom, kdy jsem odletěl na své první mistrovství světa do Africké republiky, do Darbenu.
1: Dodal Arnošt Petráček z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: 3x2tv.pamětnároda.cz
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: námi.
1: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
2: Prezident Petr Pavel odvolil v komunálních volbách v Černoučku na Litoměřicku. Kvůli hlasování se v pátek vrátil z dovolené v zahraničí. Původně se komunálních voleb účastnit nechtěl. Zatočil kritice veřejnosti i politiků. Po hlasování označil svůj původní plán za chybu. Prezident by podle něj měl jít příkladem. Jeho návrat ocenili zástupci vládních i opozičních stran. Pavel se na dovolenou zase vrátil. První dáma Eva Pavlová se voleb nezúčastnila. Státy Evropské unie se podle bruselského serveru Politico připravují na nižší unijní rozpočet. Může v něm být až o 200 miliard eur méně, než stojí v červnovém návrhu kyperského předsednictví, tedy v přepočtu skoro 5 bilionů korun. Politiku to řekly jeho diplomatické zdroje. Evropská unie rozpočet schvaluje na 7 let. Financování bude jedním z hlavních témat unijního říjnového summitu. Začíná ve čtvrtek. Kvůli dlouhodobému suchu bude z přehrady Vrané na Vltavě odtékat méně vody. Povodí Vltavy včera začalo snižovat minimální odtok na 28 metrů krychlových za sekundu. Chce tím zpomalit pokles hladiny Slapské a případně i Orlické přehrady. Opatření povolila Středočeská komise pro sucho. Podle ředitele Povodí Vltavy Petra Kubala ale zatím nemusí omezovat odběr lidé, kteří mají povolení vodu čerpat. A ze známého italského vinařství Antinori zloději odvezli na 30 tisíc lahví v odhadované velkoobchodní hodnotě 5 milionů eur, v přepočtu asi 120 milionů korun. Informoval o tom deník Financial Times. Vinařství tvrdí, že se jedná o největší krádež vín v Itálii v posledních letech. V obchodech se ocizené lahve obvykle prodávají v přepočtu až za 12 tisíc korun. Sport. Tenistka Linda Nosková se letos poprvé zahraje na turnaji mistryň. O účasti úřadující wimbledonské šampionky informovala WTA. Jistotu startu v Indian Wells už měla ve čtyřhře Kateřina Siniaková, deblová světová jednička. Ve dvouhře by se mohla představit ještě Karolína Muchová, která aktuálně drží poslední ze čtyř volných míst.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka v Horšovském Týně a komplikace na Novojičínsku. Na silnici 26 se vyhněte překážce při průjezdu Horšovským Týnem ve směru na Domažlice. Na výjezdu z města v Nádražní ulici u čerpací stanice leží na vozovce sražená srna. Na Novojičínsku pozor na nehodu na silnici 58 z Příboru na Ostravu. Za Petřvaldem se srazila dvě osobní auta, je to s opatrností průjezdné. Na Novojičínsku čekejte komplikace také u Velkých Albrechtic. Na silnici do Studénky spadly na vozovku dva stromy, teď je to neprůjezdné. Na Liberecku zpomalte na silnici 592 z Krištofova údolí do Andělské hory. Provozu překáží havarované vozidlo. A v Brně je stále uzavřený Pisárecký tunel ve směru do centra a je to kvůli noční údržbě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
1: Máme necelé 4 minuty po půl druhé a v nočním radiožurnálu si pustíme zpěváka Síla a píseň Amazing.
0: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
0: I o víkendu. Abo.

0: Elektronické volby je možné nastavit tak, že jsou minimálně stejně bezpečné jako hlasování papírovými lístky. To říká bezpečnostní expert, který pomáhal digitalizovat volby v Estonsku. Za chvíli v nočním radiožurnálu poví, jak je systém zabezpečen.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: To byla francouzská zpěvačka zase v nočním radiožurnálu. Skoro polovina voličů odevzdala svůj hlas elektronicky, teď ovšem mluvím o Estonsku a tamních loňských komunálních volbách. Volit přes internet mohou lidé v zemi už 20 let. Jak to funguje, o tom na pražském summitu informační bezpečnosti mluvil s reportérem Martinem Srbem Jan Willemson, výzkumník ze společnosti, která volby v Estonsku zajišťuje.
1: Nejdůležitější je mít elektronický občanský průkaz s čipem a také přístup k počítači, který má čtečku karet. Ten ani nemusí být váš, můžete hlasovat třeba ve veřejné knihovně. Technicky jde o váš elektronický podpis na občance, nebo můžu mít dotyčné kryptografické klíče nahrané v mobilním telefonu.
2: Co když mi někdo průkaz ukradne? Ve volební místnosti by poznali, že to nejsem já, ale co elektronicky?
1: V tomhle systému jsou nejčastější útoky nátlakem. Útočníci budou chtít, abych já volil tak, jak chtějí. Bude mě doma nutit manželka nebo v práci šéf, že mě třeba vyhodí, když nebudu před jeho očima hlasovat pro něj. Kvůli těmto hrozbám máme možnost změnit volbu. Když mám pocit, že jsem hlasoval pod tlakem, můžu se přihlásit později a odevzdat nový hlas. Platná je poslední volba.
2: Nenapovídáme tím pachatelům, aby vás drželi do poslední chvíle?
1: Kdyby vás někdo držel pod tlakem celou dobu, můžete jít do volební místnosti a odevzdat platný hlasovací lístek. Kdyby vám někdo bránil i v tom, tak je to trestný čin a nemá to nic společného s elektronickými volbami. To by se vám stalo i v papírovém hlasování.
2: Jak se v elektronickém hlasování zajišťuje, že volba je tajná? Víme, že pomyslná elektronická volební komise zajistí, že na svůj průkaz odevzdám jeden volební lístek, ale přitom se nesmí dozvědět, pro koho jsem hlasoval.
1: Je to nevyhnutelný konflikt mezi utajením a transparentností. Platí to i pro papírové hlasování. V elektronických volbách lidé často požadují, aby mohli ověřit, že jejich hlas doputoval do závěrečného sčítání. Jenomže to nemáte ani v klasických volbách. Nemůžete říct, že v téhle hromadě milionů hlasovací lístků je právě ten váš.
2: Jak se tedy zaručí ta anonymita?
1: Elektronické hlasy jsou zašifrované a to už ve chvíli, kdy odchází z vašeho počítače. Server, který shromažďuje hlasy, je nemůže rozluštit. Klíč k rozšifrování je rozdělený mezi několik důvěryhodných lidí. V Estonsku jich je 9 a k rozšifrování stačí, aby se jich sešlo 5. Musí se fyzicky sejít, aby odemkli kterýkoliv hlas.
2: To mi připomíná odemykání korunovačních klenotů. U nás máme dveře se 7 zámky.
1: Je to přesně tak. Potřebujete, aby se držitelé klíčů sešli dohromady.
2: Volby jsou založené na důvěře a vzájemné kontrole. Třeba volební komise jsou složené z příznivců různých stran. Jak se buduje taková důvěra a kontrola ve virtuálním prostoru?
1: Jakožto kryptograf bych vám rád odpověděl, že dáte dohromady spoustu šifrování. Ve skutečnosti to ale bohužel takhle nefunguje. Důvěra je složitá společenská záležitost. V jedné letošní disertační práci na univerzitě v Tartu se píše, že důvěra ve volební systém úzce souvisí s důvěrou ve stát. Nestačí vám skvělá kryptografie. Když nebude státní systém důvěryhodný, tak vám zmanipuluje i papírové volby. Dobře víme, jak zacházejí s volebními urnami v Rusku.
2: Zaznamenali jste v Estonsku nějaké kybernetické útoky na volby?
1: Moje práce je zajistit, aby útok na elektronické volby nebyl tou nejjednodušší možností, jak zaútočit na naši společnost. Kdybyste jako útočník chtěl ovlivnit výsledky voleb, tak bude jistější investovat do politiků a jejich kampaní. Sociální média, uměle generovaný obsah, to je snazší způsob útoku.
2: Nejslabším článkem voleb je totiž lidský faktor, dodává Jan Willemson, výzkumník a bezpečnostní expert z estonské společnosti Kybernetika, která se zabývá digitalizací státu. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Zpravodajský souhrn přináší Monika Chmilová.
1: Prezident udělal podle předsedy sněmovny Okamury dobře, že se vrátil na volby. Slovensko se jako jediný unijní stát nepřipojilo k výzvě požadující návrat ukrajinských dětí z Ruska. Hokejisté Třince jsou v extralize 100% i po 9. kole. Tentokrát porazili Hradec Králové. A dnes bude převážně zataženo s deštěm, později se vyjasní, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Každý vysoký ústavní činitel by se měl podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD voleb účastnit. Reagoval tak na to, že prezident Petr Pavel kvůli volbám přerušil dovolenou. Hrad přitom původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě volit nepůjde. Do Česka se nakonec vrátil a v Černoučku na Litoměřicku v pátek odpoledne odvolil. Podle Okamury je rozhodnutí prezidenta správné.
3: Je svým způsobem dobře, když i pan prezident, který původně nechtěl volit, tak si to rozmyslel po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitelé volí.
1: Rozhodnutí prezidenta Pavla volit uvítali i opoziční politici. Třeba předseda hnutí STAN Vít Rakušan řekl, že je rád, že jde prezident lidem příkladem. Slovensko je podle parlamentní opozice jediným státem Evropské unie, který se nepřipojil k výzvě požadující návrat ukrajinských dětí z Ruska. Tvrdí to poslankyně za stranu Sloboda a solidarita Vladimíra Marcinková a bývalý diplomat Ivan Novotný. Výzvu, kterou iniciovala Kanada společně s Ukrajinou, podpořilo přes 50 států. Podle Novotného jejím odmítnutím Slovensko překročilo červenou linii.
4: Toto se volá kolaborácia. Absentuje tu záujem Slovenskej republiky. Na toto sa nedá nič povedať. Toto je kolaborácia s Kremlom.
1: Rusko podle Ukrajiny uneslo z okupovaných oblastí přes 20 000 ukrajinských dětí. Vrátit se podařilo zhruba 2,5 tisíce z nich. Délka povinné praxe klinických psychologů by se mohla zkrátit ze současných 4 let na 1 rok. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví, které tak chce rychleji zlepšit dlouhodobý nedostatek klinických psychologů. Vysoké školy a profesní organizace ale se změnami nesouhlasí. Obávají se horší kvality péče a ohrožení bezpečnosti pacientů. Ministerstvo slíbilo, že se bude výtkami ještě zabývat, říká Renata Povolná z tiskového oddělení.
5: Cílem navrhovaných změn není snižování odborné úrovně klinické psychologie, ale hledání způsobu, jak podpořit dostupnost odborníků v systému zdravotních služeb, protože potřeba psychologické péče roste.
1: Kliničtí psychologové diagnostikují psychické poruchy nebo můžou vést osobní a skupinové psychoterapie. Sport. Hokejisté Třince vylepšili vlastní rekord v Tipsport Extralize. V základní hrací době vyhráli i 9. utkání v sezóně. Tentokrát doma porazili Hradec Králové 5-2. Oceláři vedou tabulku o 3 body před Pardubicemi, které zvítězili ve Vítkovicích 3-2. O gól vyhrálo taky Kladno, které doma zdolalo Mladou Boleslav 4-3. Středočeské derby rozhodli Rytíři v závěrečné třetině, kterou otevřeli 2 rychlými góly. V dresu Mladé Boleslavy nastoupil znovu po 9 letech útočník Tomáš Hika, který přišel v týdnu ze Sparty.
6: Tak já jsem se na to strašně těšil, tak bylo to 9 let, co jsem naposledy tady za Mladou Boleslav hrál a strašně jsem si to užil a kluci mě přivítali dobře a říkám, škoda, že jsme nevyhráli, protože jsme to měli dobře rozehrané.
1: Liberec deklasoval Karlovy Vary 5-0 a Litvínov porazil Olomouc 3-1. A fotbalisté Zlína dál čekají na vítězství v sezóně šance ligy. V předehrávce 10. kola podlehli doma 0-1 vedoucí Slávii. Ta naopak zůstává neporažená.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 za Koberovicemi a nehoda u Liberce. Na D1 z Brna do Prahy se vyhněte překážce za odbočkou na Koberovice. Na 77. kilometru leží v pravém pruhu pneumatika. D1 Brno-Praha, 77. kilometr, pozor na pneumatiku v pravém pruhu. V Brně počítejte s uzavírkou Pisáreckého tunelu ve směru od D1 do centra. Práce na údržbě mají skončit do 5 ráno. Na Liberecku komplikuje provoz nehoda v Krištofově údolí. Na konci obce směrem na Andělskou horu se převrátilo osobní auto. Na místě policie, hasiči, průjezd je omezený. A u Velkých Albrechtic na Novojčínsku odklízejí popadané stromy, které blokují silnici do Studénky. Silnice je teď neprůjezdná. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.